uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostali. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víc.

vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

kalamy a tušil, že co hledá, už tu není. Tom občas píše s panami a Dany, ten se

hrany a z velikánských balvanů na drobnej písek jsem mal všechny plány. Pak vařil jsem si snídaně a ze sešitu přikládal jsem listy. Skončilo mý hledání, večer do něj vlepil zase čistý

až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.

Tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly. Už tenkrát rozhazoval svoje sítě, poučen z předchozích nezdarů.

je solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení. Dnes se ohlédneme za závěrečnými festivaly folkové sezóny a pozveme se na celou řadu koncertů. Ale na úvod mi dovolte popřát vše nejlepší Honzovi Nedvědovi, který 24. září oslaví 80. narozeniny. Mistře, díky za vaše písně a přeju za všechny milovníky nedvědovské melodiky hlavně zdraví. A budeme doufat, že vás ještě někdy potkáme na pódiu.

Folková sezóna je takřka za námi. Doznívají poslední akce a musím říci, že to byla letos na konci prázdnin opravdu jízda. Rád bych zmínil každoroční tečku v Mohelnici, kde bylo více než 3,5 tisíce diváků. Mohelnický Folkfest navazuje na tradiční mohelnický dostavník. Pod pořádající skupinu Madeleine mu to opravdu svědčí. Báječná atmosféra, naslouchající diváci a skvělá organizační banda. Je hodně znát, když muzikanti pořádají festival. Tak nějak sami nejlépe vědí, co je potřeba, a všechno pak běží jak na drátku. Moc Madeleinům držíme palce, protože areál v autokempu v Mohelnici, který festivalu každoročně poskytuje zázemí, má trošku nejistou budoucnost. Nabízí se srovnání s jiným velkým festivalem, Tremským Širákem, který každoročně pořádá Sampaj na kouzelné louce nedaleko Štok u Jihlavy. Také on vyslovil obavu o budoucnost zaběhlé 25-leté akce, protože už se mu prostě nechce každoročně postupovat všechny starosti a doslova hledá někoho, kdo by tu štafetu přebral. Azononce slavila padesátiny na konopišti a obří návštěva připomínala slavné folkové kvítky. A vůbec, vlastně takřka všechny, i ty menší festivaly, hlásí letos dobré zprávy ohledně návštěvnosti. Jakoby lidé znovu začínali více jezdit a objevovat krásy žánru folk a country a tremské hudby naživo pod širým nebem. Jde o to, že se netančí a nepaří, ale poslouchá a zpívá, často až do rána. Jestli se však dá hovořit o nějakém nečekaném zázraku, pak to nepochybně byla o minulém víkendu vzpomínka na Portu v legendárním amfiteátru Lochotin v Plzni, kde se kdysi v 80. letech pořádaly ty obří slavné Porty. Od té doby už proběhlo pár víceméně neúspěšných pokusů folkaři do Lochotina vrátit, ale tento koncert překonal očekávání a bude se o něm asi ještě chvíli mluvit. Pořadatelé očekávali tisícovku diváků a nakonec jich bylo údajně bezmála 5 000. A to je obrovský úspěch. Už brzy odpoledne stánkaři vysílali rychlé zásobovací spojky, protože docházely párky a pivo. Pro mě osobně to byl nejen zážitek si tam zahrát, ale potkat v zákulisí rozzářené tváře Nezmaru, Copáku, Žalmanu a dalších pamětníků, kteří byli šťastní, že mohli Lochotin ještě jednou prožít. Zářili všichni jak sluníčka. Ten amfík je opravdu jedinečný akustikou a když hlediště zpívá, chápu, co se tam muselo dít v 80. letech. Nebo proč křižáci zdrhali, když slyšeli husity. Krásný to bylo. A chce se mi i do éteru teď říci, je to dobrý, folk Hergot ještě pořád žije.

0: Všem, kteří si ještě nejsou jistí, jak strávit poslední zářijový víkend, bych teď rád připomněl akci, která se v tomto termínu koná už od začátku 80. let. Jizerská nota vznikla jako tramský festival s věrným zeleným publikem, napěchovaným v legendárním hejnickém hotelu Peru. Dnes se jedná o velmi příjemnou a pohodovou akci s všeobecnou folk country tram dramaturgií a stále viditelnými tramskými kořeny a umístěným v areálu autokempu Hejnice. Hlavním magnetem letošního 45. ročníku bude bezesporu Neres a Lucia. Druhým hostem pak brněnský Cvikr. Další účinkující jsou vlastně zařazeni do tradiční soutěže s diváckým hlasováním. Jizerská nota se skutečně celé ty desítky let profiluje jako soutěž a vítězi odtud vždy odváží nádhernou obrovskou dřevěnou putovní osminovou notu. Těžkou jako kráva s prominutím. Letos se o přízeň diváků utká Jana P.S., držitelé porty Lautrec, kapela z nejúzčí bluegrassové špičky Sunnyside, dále Mandala, z Hurta a Heitzman a nejúspěšnější tři účastníci dětské noty. To je soutěž 6 mladých skupin do 18 let, která proběhne na stejném místě v sobotu dopoledne. Hrát se v autokempu Hejnice bude už i v pátek večer. V pořadu nazvaném Notování vystoupí kapely Klekni, Ono si to sedne, Potokap a Golly Band. Hlavní sobotní program bude zakončen slavnostním ohněm a jak je zvykem společným zpíváním. Jen kousek nad autokempem se budou tyčit skály frýdlantského cimbuří a lákat vás tak na nedělní výlet. Jizerská nota, 45. ročník, začátek v pátek 25. září v 18 hodin. Zahájení hlavního programu pak v sobotu 26. září ve 13 hodin. To vše v autokempu Hejnice.
1: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor, a jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

Zpívající právník a geniální vypravěč neuvěřitelných historik, které do soudních síní přinesl život. To je jindřichohradecký písničkář a advokát pan doktor Ivo Jahelka, který, jak známo, nikdy nesklame. Vyražte na jeho koncerty, teď nejbližší jsou třeba ve středu 23. září v klubu Heligonka v Ostravě, den poté čtvrtek 24. září v Národním domě Doubrava u Karviné a třeba za týden ve středu 30. září v Praze v divadle Karla Hekra.

rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: sen.
1: Také severočeské sdružení Underfolk, které dost oživilo libereckou písničkářskou scénu, koncerty v Cross Cafe v Pražské ulici, odkud se rozšířilo třeba do Pardubic a Plzně, posílá pozvánku na dva koncerty. Veselá písničkářka Petrtýna a moc šikovný mladý muzikant Honza Novorka zahrají v libereckém Cross Cafe Pražská ve středu 23. září v rámci seriálu koncertu Písničkáři v kavárně. O týden později do Liberce vyrazí zajímavá pardubická formace Meziměsto. Jejich koncert se uskuteční v rekonstruovaném experimentálním studiu v Lidových sadech. Tady od nich písnička z nové desky, kterou jsme si nedávno představovali.

A ještě jedno pozvání do Libereckých lidových sadů v rámci písničkářů v kavárně nesmím zapomenout. 13. října se tam vypraví vsetínští žamboši kolem geniálního písničkáře, básníka, svérazného kytaristy Honzy Žambocha. Tento sběrač žánrových andělů je opravdu mimořádným zjevením na scéně. Vím, že pro mnoho lidí je to náročnější muzika, ale jestli o někom můžeme říci, že na současné folkové scéně dokáže psát a zpívat poezii, a to aktuální, moderní a zcela výjimečným způsobem, pak je to právě původem lesník Honza Žamboch. Zrovna on opravdu stojí za pozornost a hlubší rozbor textů. Třeba z aktuálního alba s názvem Skrýš. Troufnu si říci, že ho málo kdo dá na první poslech, jenže pokud přemýšlíte na texty, co si vás přinutí se k němu vrátit a pak znova a znova. A garantuji vám, že pokaždé objevíte cosi nového, nebo alespoň začnete žasnout nad lehkostí, s jakou Honza uchopuje a míchá témata, sdělení a atmosféru písní. Je to opravdový mistr. Žamboši vystoupí třeba i na svatováclavských slavnostech v Broumově 28. září, ale v báječném prostředí znovu postaveného experimentálního studia v Liberci doporučuji samostatný koncert 13. října. Obejmi mě.

0: a musím si dnes přihřát ještě vlastní polivčíčku. Se skupinou Marien jsme spustili předprodej na náš velký výroční koncert v Ideonu v Pardubicích, tedy opět nevšední rekapitulace uplynulého roku, několik vykopávek, několik funglnových písní a nějaké to překvapení, jak je zvykem. Uskuteční se 21. listopadu ve výstavní hale Ideon Pardubice. Ještě předtím ale pojedeme s Marien třeba do Břeclavy, v kině Koruna zahrajeme 29. září, pak dvojkoncert ve Zlíně v legendární Zelenáčově šopě 3. až 4. října. 8. listopadu zahostujeme Madalenům v Zábřehu na Moravě na jejich tradičním vzpomínkovém koncertu. A pokud hledáte nějaký koncert na severu, tak mohu doporučit třeba 13. listopadu Rumburg. Do Prahy s Marien pojedeme až na podzim do divadla ABC zahajovat festival Zimohraní 29. listopadu. Už tam zbývá jen posledních pár lístků. Tak uvidíme se. Těšíme se. No a to už je pro dnešek z folkových pohlazení opravdu vše. Mějte se dobře, opatrujte se a buďte folk. Za týden v tento čas se na vlnách vašeho Českého rozhlasu bude těšit Vít Jatroníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte toho zdrudaná.
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
5: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje.
0: Humoriáda.

0: Tolik radostná píseň Helenky Vondráškové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny. Já mám teda ještě 4 dny, že se sestrou jedeme do penzionu v Nebi, protože jsem to dostala k narozeninám polokulatým, takže ještě si to trošku protahuju. No a ještě na chalupě všecko zařizuju, aby to tam bylo na podzim a na zimu všecko připraveno. Obdivuju stromy, že opouští mízu, aby nezmrzly v zimě. Je to prostě, ta příroda je neuvěřitelná a těším se na ty barvy, které za chvilku nastanou.
0: Nakonec Naděja je teď pěkně vybarvená, doslova Lady in Red, dáma v červeném. Děkujeme za to prozáření tady. A kdo bude zářit z našeho archivu, to nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Taky. Haji! Co děláš?
3: Co dělám? No. Co je? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Ty myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, se tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No teď už blbou.
2: To k ní jist, tak já počkám.
3: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
2: Ale ne, máma ne.
3: No tak doufám, že ne její máma.
2: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
3: Ty? Ha? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? To je nedávno si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
2: A to ti promiň, nebylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
3: Jsou to peníze.
2: Co, tati, co fakt ty jsi nevšim, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
3: Cože? Tak je to tady, já to věděl. Čest naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Dítě, to přece nedávno, to je snad včera, jak jsi se vrátila takhle z písku, víš, a říkala si, že tam jsou, budu báci, ty myslela, že jsou to holuby, obála se si, no, teď to bylo včera, holčičko, moje, to říkám, ty coura, jak jsi na to přišla, kde jsi k tomu vůbec přišla?
2: Co vyvádíš?
3: Já vyvádím?
2: No.
3: Já jsem se asi spustil někde s někým v roští.
2: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem jí to nevěřila, a teď vidím, že jsi zralý na cvoga.
3: Ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo? No, samozřejmě, hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Je ta furt možná? A druhá tě hodná?
2: Tati, promiň, ale máma už dávno nechlastá. A já na žádný potratý nechci.
3: Nechceš? A to si to chceš nechat v 16?
2: No nic si nechci nechat, nic nečekám. Nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některé moje kamarádky. Protože mám mozek, tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
3: Tak přece jenom chceš peníze.
2: No,
3: to je hrozný. Já si připadám jak v oběť nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No tak jo. Kolik chceš? To řekni. A co chceš poslat? Ti to pošlu šekem, faxem, cashem nebo mailem.
2: Chceš říct mailem, vy?
3: A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. Řekni.
2: Pade.
3: Co pade?
2: 50.
3: Jo, jestli chceš 50 kor, 50 korun, no tak to je...
2: Ne. 50 tisíc.
3: Je 50 tisíc. 50 tisíc. 50 tisíc.

0: show.
1: Krásný humor, ano, černý přímo.
0: Slyšeli jsme Gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naděl?
1: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech Pražský, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám na jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.
0: Tak doufám, že se budou bavit naši posluchači. Mohou si vybrat, zdali zůstaneme s Gondíky, anebo nastoupí Lubomír Lipský s Jiřím Lírem a budou budovat WC. Tady dneska máme tedy témátka lahodná. Humor mezera A nebo humor mezera B, vybírejte SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Naďa Konvalinková a Pavel Kučera, dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy, a to pro Kondíkovi anebo Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavle, já vás zdravím a zdravím naše sluníčko.
4: Dobrý den.
3: Tady je Marcela z Ústí nad Labem a já bych prosila pana Lipského.
2: Ano, sluníčko i měsíček vám děkuji a mějte se hezky. Naschledanou.
4: Děkujeme.
2: Dobrý den.
5: Krásné odpoledne. Naděnku Konzvalinkovou zdravím.
4: Taky vás zdravím. Dobrý den. Hello.
5: Ahoj, Naděnko. Furt stále usměvává v dobré náladě. Ať vám to vydrží do konce života, Naděnko.
4: Děkuju.
5: Pana, taky zdravím Kučeru.
2: Zdravím.
5: A dám pokračování.
2: Ano,
5: ahoj,
2: máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Díky. Dobré odpoledne.
6: Tady Luboš ze Dvora Králové nad Labem, alias Pejskař. Zdravím Konvalinku a Kučeráčka do rádiečka rozhlasovýho.
2: A kterou scénečku jste si vybral? Ačičko nebo Bčičko?
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Dobře, mám zapsáno. Mějte se.
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
4: Dobrý den,
7: kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
4: Děkuju.
7: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
2: Máme zapsáno.
4: Děkujeme. Máme napsáno, děkujeme.
2: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi a jestli bych mohl poprosit, mohla by paní Konvalinková zaspomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
4: Jo, tak
2: děkujeme.
4: Ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
2: Létající koberec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další prosím.
9: Dobrý den. Dobré odpoledne.
2: Ano, slyšíme.
9: Tak zazvník vás, Pavle, zdraví paní Naděnku.
4: Taky zdravím.
9: Já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
2: Z Bčka?
9: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
2: Ano, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochyboval trošku, ale Bčko, už je to tam. Váš hlas je na místě, tam, kde
4: děkujeme,
2: jste chtěl.
4: Děkujeme.
9: Děkuji vám, nazdár.
2: Naslyšenou. Tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli, tak tady je máte.
10: Já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelže. Jiný ovečky lžou, ale já nikdy.
11: Já to mě.
10: Nikdy přeče. To je ale ovečka ovi.
11: Bu, bu, bu, bu, bu. Mě. Ale moje ovečka ode mě dostane korálky, až
10: korálky.
11: Korálky. Ale já už teďko musím. Mně už to letí. Pa, pa, pa,
10: takže
11: pa, pa,
10: pa.
11: Pa, pa, pa. Mně už to letí a já už letím. Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
10: Pa, pa, pa. Nebudu ty zlobit, nebudu ty zlobit.
11: Ale jestli mi někdy zalžeš,
10: To je můj lupáč. Já.
11: Tak. Ale pravdu.
10: Teď už opravdu nevím.
11: Jo, nevíš?
10: Vím.
11: Tak se podíváme! Dobrý večer, jsem tady správně. Kdo to je, ale
12: Ale pravdu?
10: No, hasič je to.
11: No,
12: jaký hasič?
11: Jaký hasič, co tady asi hoří?
10: No, já. Já?
12: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš náhodou zabalit do mokrý prostě radla?
11: No, to jsem mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
12: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte, radši si dejte mokrý rušník na hlavu. Podívejte se na sebe, jak vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
11: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
12: No, tak si ji zbalte a pakujte se odsaď. Šup!
11: No, tak ale dobře.
10: Jděte, protože tady nic hasit nebudete, tady totiž plane pravý manželský žár.
11: Tak soráčno, v tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat dvou patro níž, no. No, to jsem zvědavej, až vám tady něco bude hořet. Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přes spáleniště, přes stříkací hory.
12: Promiň mi to, já jsem takovej blbec, tady se všichni zbláznili, já asi taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takovej žárlivej vůl.
10: No to seš, no. Co? No miláček si.
12: Prosím. Co? Ale ne. Ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
10: Kdo to je?
12: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naďa Konvalinková je dnes naším hostem a je nadšená nejenom proto, že je tady s námi v Umhoriádě, ale taky proto, že prožila krásné okamžiky u jednoho křtu. O co šlo?
2: Ano, byla jsem v obci Sloveč a křtili se tam Jiřinky. A já jsem tam už byla před 12 lety, tenkrát jsem křtila Jiřinku za květu fialovou, jmenovala se Tornádo Luta Jiřinka, byla nádherná a tentokrát to byla Jiřinka pro mě k mým polokulatým narozeninám a je růžová. Je přenádherná a jmenuje se Nadějenka.
1: Nadějenka k 55 nám, no, to je úžasné. No. Tak jo, tak my teď máme naději, že se pobavíme s někým dalším z našeho archivu. Kdo pak to bude?
2: A bude to Petr Martiňák.
1: Uh-huh. A Vlasta Burian zároveň.
3: Vlasta Burian a Petr Martiňák.
4: Když už jdu porád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na pódium, z pódia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš, no. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletým, že jo, na pískovišti a plácali jsme a plácali jsme, Maria, co to plácali? Plácali jsme bábovičky a naproti nám seděla Anča Julčová, rozumíš? No a jak takhle plácáme ty bábovičky, plácáme a plácáme, tak ten Felix šáhl té Anče pod sukinku, oh, a říká, ty jsi taky chlapeček. A ona říká, ne, já kakám. To je ptáček, Felix Slováček. A kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako dentoc. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, ano. Doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
2: Výborně.
1: Jak ten kluk to dělá? Úžasně.
2: Výborně ho nebuje.
1: Naďo, když se podíváme do doby Vlasty Buriana a První republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
2: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala. Tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky. Jo, jo.
1: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martinák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí herečtí další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera a nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900 právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ánko a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne, haló, haló.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherné slovo, Nadějenka.
3: Děkuji.
4: Já bych byl pro pana Hlinomaze.
1: Výborně, děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý.
5: Ho.
1: Ano, slyšíme.
3: Slyšíme.
5: Já vás zdravím.
1: My vás.
5: Dva, i Naděnku většinou smělovou. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Tak vás taky zdravím.
5: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
5: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
5: Děkuju. A zdravím také všechny humoriádníky. A zvlášť Růženu z Rychnovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
5: A já bych si vybral tého Martináka. Vy to děláte těžké.
1: No, Pavle. To je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
5: Jenomže potom baborať, že?
1: No.
5: Teď jsem to nemyslel na Naďu teda takhle, jako se omlouvám.
1: To snad doufám, že ne.
5: No. Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu, píšeme si hlas a mějte se krásně.
5: Taky, den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Halo?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
6: Tady je.
1: No.
6: Dobrý den.
1: No, dobrý
6: tady
1: den.
6: Tady je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
6: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
6: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam se moc hezky sedí.
6: Do té spodní cukrárny. Ano. A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nám, prozraďte trošku bulváru.
6: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naděja? U vás.
6: Jo, Naděnka, samé dobrůdky. Co nabízí kavárnička.
1: No, tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším, na vaše dobrůdky. Paní
6: Konvalinková krásně vykurírovala.
3: Ano.
1: Tak zdravíme. Děkuju. Do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Ano, naschledanou.
1: Tak a ještě někoho si vyspovídáme? Budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný? Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Ano.
7: Tady posluchačka z Moravy. Mm-hmm. A já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
7: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
7: No, ta je úžasná. A tak se Mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ať jste pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Bčko? Ačko, je to zapsáno. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
8: No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád měl neusnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si snímáš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z David, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: не по волі.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé, drazí, máme tady závěrečný souboj, vracíme herecké legendy. Lubomír Lipský a naproti mu jde Josef Hlinomas. Kdo to u vás vyhraje, je na vás, dámy a páni u rádia. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Lehce naťukneme s Naďou, koho by si zvolila ona, pan Lipský nebo pan Hlinomas?
3: Já mám ráda Mirečka Lipského, byl to leta můj kolega a neskutečně ho obdivuji dodnes.
2: Tak výborně, teď je tu dívka Gloria a jedna archivní od Víti Vávry a za chvíli jsme u vás.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, anebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Bčko, pro pana Hlinomase.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
4: Konvalinkovou. A také samozřejmě Pavla, moderátora.
1: Pana zdravím, Pavla. Ano, taky.
4: A já bych chtěl Lipského.
1: Dobře, píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
5: Pardon, dobré odpoledne, Pavlíku, Božena Vyřadka, zdravím vás a srdečně zdravím naši usměvavou Naděnku.
3: Dobrý
5: knížko
3: den.
5: Takový, který máme rádi, tak mám vaši knížku, zasmála jsem se, když jsem ji četla.
3: Jo.
5: A chtěla bych Ačko.
1: Ačko.
5: A přeju vám, ať se vám daří a hodně štěstí a zdravíčka.
3: Děkujem, taky přejeme.
1: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honza Zokavý.
1: Dobrý
6: den. Zdravím
1: vás,
6: Pavle, i paní Naděnku.
3: Dobrý den.
6: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiu vyslná pan Lipský s panem Lírem.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
6: Zbytek dne.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne, co vy na to? Na náš výběr tedy konkrétně.
7: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, a zdravím taky paní Naděnku Kovalinkovou.
3: Taky vás zdravím.
7: A já bych chtěl Lubomíra Lipského, tady František z Javorníku.
1: Ano, děkujeme, Františku, hezký
3: děkujem.
1: Den. Tak, přátelé, sečteme a posíláme vám v tuto chvíli Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem.
8: Promiňte, že obtěžuju.
9: Dobrý den, pojďte dál.
8: Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu.
9: Ano, ano, velice správně, pojďte dál.
8: Já mám takovou prosbu.
9: No, prosím, ale příteli, můžu vám říkat příteli?
8: Prosím, jak si přijete.
9: Příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou. Dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? No, my co?
8: No, to právě nevím.
9: No, my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se.
8: To by bylo krásné.
9: No, jaké pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně.
8: Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám. Já jsem přišel kvůli záchodku.
9: A tak pardon, promiňte. Vy nám ho jdete spravit, ano?
8: Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovým starým baráku na společné chodbě. Aha. Pavlače, znáte to?
9: No, jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
8: A co, než se do toho pustíte, tak to spadne samo.
9: Nač ten pesimismus, prosím vás, nač ten pesimismus. To, pochopitelně nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme za pochodu, že?
8: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s pěti rodinama, víte?
9: Ale...
8: No a to si dovedete představit ten provoz.
9: No to jistě, to jo. No, příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se, rodina číslo jedna, tehdy a tehdy, šup. Rodina číslo dvě, tehdy a tehdy, šup. Dobré plánování dělá divy.
8: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil,
9: no.
8: Tam u nás dole v prvním štoku bydlí takový hulvát.
9: Já.
8: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? Představte si, já už jsem seděl uvnitř.
9: Jo.
8: A on mě vynes ven.
9: Prosím vás, takhle v sedě skrčenýho? No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě.
8: Já jsem si stěžoval. No. Ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti.
9: No.
8: Tak jsem se rozhodl, že si postavím WC svůj vlastní.
9: No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano?
8: A vy mi s tím pomůžete?
9: No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale i když donesete jaksi plánky té přestavby, tak...
8: Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
9: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
8: A kdo to natiskne?
9: To oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedeni tam.
1: Pokračování příště. V dnešní Humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
3: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
1: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu Ideál.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V Pardubicích v okolí Palackého třídy může vzniknout nová čtvrť až skoro pro 3 000 lidí. Lesníci v Krkonoších očekávají v příštím roce větší škody způsobené kůrovcem. Nafta v srpnu v Česku zdražila nejvíce v celé Evropské unii. A počasí dnes čekejte v regionu polojasno až jasno a teploty do 17 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré středeční ráno. Pardubice plánují výraznou proměnu území mezi hlavním nádražím a centrem města. V okolí Palackého třídy má v dalších letech vzniknout nová čtvrť bezmála pro 3 000 lidí. Zastupitelé schválili územní studii, která určuje podmínky budoucí výstavby.
2: Nové domy mají vzniknout hlavně v areálu bývalého pivovaru a Prokopky nebo u ulice k Polabinám. Část místních obyvatel s plánovanou výstavbou nesouhlasí. Obávají se většího provozu, problémů s parkováním, zastínění současných domů nebo kácení vzrostlých stromů. Město naopak argumentuje tím, že zeleně má v celé oblasti přibýt a nové domy mají být nižší než část současné zástavby. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
1: Nadační fond Home Run Pardubického kraje vyplatil za první rok svého fungování na stipendiích 1 300 000 korun. Program je určený studentům z Českotřebovska, Svitavska a dalších hospodářsky ohrožených regionů. Má je motivovat k tomu, aby po skončení vysoké školy zůstávali žít a pracovat v místě bydliště a neodcházeli do větších měst. Informovalo o tom hejtmanství. Škody způsobené kůrovcem jsou letos v lesích v Krkonoších menší než v předchozích letech. Letos v Národním parku evidují 15 000 metrů krychlových poškozeného dřeva, což je nejméně za posledních několik let. Kvůli dlouhodobému suchu ale předpokládají, že v příštím roce škody od kůrovce opět narostou. Proto je potřeba porosty neustále kontrolovat, připomíná lesník Pavel Zázvorka.
3: To je naše největší povinnost vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
1: Ceny nafty pro spotřebitele se v srpnu v Česku zvýšily nejvíce ze všech zemí Evropské unie, uvedl to unijní statistický úřad Eurostat. Oproti červenci ceny v tuzemsku vzrostly o více než 14%. Průměr za celou unii byl přitom skoro o polovinu nižší. Češi si připlatili také za benzín, jeho ceny se zvýšily o necelá 3%. Druhý nejvyšší růst cen nafty zaznamenali Bulharsko a Lucembursko. Nejméně naopak zdražila Itálie. Nafta by v letním měsíci s výjimkou Malty dražší ve všech unijních zemích.
0: Sport.
1: Hokejisté Pardubic si připsali druhou domácí porážku v této sezóně. V předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy podlehli Liberci 4-5.
0: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno, večer začne od severozápadu přibývat oblačnost. Zejména v Polabí se ráno mohou ojediněle udržet mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty 14 až 17 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se přes den změní na místy mírný severozápadní. Rozptylové podmínky budou ráno a večer místy mírně nepříznivé až nepříznivé, přes den většinou dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Stará cesta přes Hřebečský kopec k silnici první třídy číslo 35 za tunelem je neprůjezdná, mimo provoz bude až do konce letošního roku, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je 23. září a taky středa. Vám všem přejeme krásné dobré ráno z vln Českého rozhlasu Pardubice. A další téma za chvíli. Českem se šíří další nepůvodní druh. Na mysli máme pálavu a taky opunci hnědoostnou. Kaktusu s červenými jedlými plody se tam daří, ale do naší přírody nepatří. Vytlačuje třeba kosatce anebo violku. Ochranáři ho proto vytrhávají. Víc už za moment v reportáži. Písničky, které nestárnou, Iveta Bartošová, Rangers, Cher, Věra Špinarová, teď Michal David. Tak vám všem přejeme pěkný poslech.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Bílá Java 250 už je v cíli, naopak dnešní den teprve na začátku, středa 23. září, tak věříme, že pro vás bude úspěšný. 3 minuty před 17:15 posloucháte Český rozhlas Pardubice. Projev amerického prezidenta Donalda Trumpa na zahájení rozpravy valného shromáždění OSN byl podle české hlavy státu Petra Pavla zaměřený víc na americké publikum před listopadovými volbami než na publikum globální. Pavel to v New Yorku řekl českým novinářům. Mnoha z témat Trumpova projevu se podle něj dala očekávat, stejně jako jeho tón. A americký ministr zahraničí Marco Rubio se dnes odpoledne našeho času setká na okraji zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Informovali o tom agentury Reuters a AFP s odvoláním na vyjádření amerického ministerstva zahraničí. Schůzka se uskuteční ve stejný den, kdy s projevem před valným shromážděním vystoupí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Připomínáme, že jeho země se už 5. rokem brání rozsáhlé ozbrojené ruské agresi. Další zprávy budou pro vás připravené o 17:30. A teď jdeme do české přírody. Na první pohled pěkný kaktus na konci léta, navíc s výraznými červenými plody. Opuncie hnědoostná pochází ze Severní Ameriky. Teď se ale šíří i na Pálavě a vytlačuje tamní vzácné rostliny. Ochranáři proto nasazují rukavice, do rukou berou nářadí a kaktus ze stepí odstraňují. Reportérka Aneška Hlávková k tomu zjišťovala víc.
1: Je to takový koláč, dá se říct, toho opuncie, který jde, takový trs, který jde z jednoho oddenku a stačí opravdu podebrat jenom tady, dostat se k tomu základnímu oddenku a teď vlastně držím na rukavici, protože je to opravdu ostré, celý ten trs.
2: František Foltín z HKO Pálava vytrhává v pavlovských kopcích opuncí hnědoostnou.

0: A protože je to kaktus, potřebuje rukavice.
1: Ty mám plnou rukavici trnů, které jsou vlastně dělají takové pouzdro kolem těch semínek. Jo. Takže i ta likvidace může být jako bolestivá, pokud člověk nemá dostatečné vybavení. Pořádné rukavice, nejlépe svářecké rukavice a i s vnitřním kožichem.
0: Pálava opunci vyhovuje natolik, že kvete, plodí a začíná se šířit. A ochranáři teď zjišťují, kde všude už roste.
2: Opunci je hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na Svatém Kopečku. Je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří.
0: Upřesňuje vedoucí HKO Pálava Jiří Kmet. Jedná se o invazní rostlinu původem ze Severní Ameriky.
2: Na svazích Děvína opuncie hnědoostná vytlačuje mimo jiné původní vegetaci, například velmi známé a na jaře obdivované kosatce nízké, anebo violku nejmenší, která se vyskytuje na Děvíně jako na jediném místě v České republice.
0: Opuncii je při likvidaci potřeba vytáhnout ze země celou, i z kořínky, ze kterých by mohla znovu vyrůst. Má ale ještě jeden způsob, jak se ochranářům vrátit – ptačím trusem.
2: Kvete v jarním období a právě v září vytváří takové červeně zbarvené plody, jejichž semena můžou pozřít ptáci a rozšiřovat je potom do okolí, což je ten největší problém pro nás.
0: Opuncie hnědoostná má ráda stepní oblasti. V Česku roste například taky v Národní přírodní rezervaci Mohelenská Hadcová step na Vysočině. Sklentnice Aneška Hlávková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Pěkné ráno, tady je Český rozhlas Pardubice, 4:15, středa 23. září. Britský premiér Andy Burnham hodlá během britského předsednictví v G20 v příštím roce začít pod záštitou téhle skupiny pracovat na bezpečnostních standardech pro umělou inteligenci. Britský ministerský předseda to v noci na dnešek oznámil v projevu před valným shromážděním OSN. Další zprávy pro vás budou připravené na 17:30. A co budeme sledovat na východě Čech, tak hlavně v Pardubickém kraji ve 13 hodin uvedení do provozu nového střediska chovu starokladrubských vraníků v Hřebčíně Slatňany. A u sousedů v Královéhradeckém kraji krajský soud přímo v Hradci Králové se bude znovu zabývat případem možné falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi. Odvolací vrchní soud v Praze původní odsuzující rozsudek krajského soudu loni zrušil. A v 10 hodin se otevírá kampus Univerzity Karlovy, taky v Hradci, který je společným pro lékařské a farmaceutické fakulty. Počasí. Bude docela slunečno a většinou bez deště. Čekáme polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno. Večer začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Hlavně v Polabí se teď ráno můžou ojediněle udržet mlhy a nebo nízká oblačnost. Teploty přes den 14 až 17, na horách od 8 do 11 stupňů Celsia. Vítr ráno a večer slabý proměnlivý, přes den místy mírný severozápadní. Rozptylové podmínky ráno a večer místy mírně nepříznivé až nepříznivé, přes den většinou dobré.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 7 minut a bude 17:30, vstáváte s Českým rozhlasem Pardubice. Dnes uplyne 180 let od objevení planety Neptun. V noci ze 23. na 24. září ji objevil německý astronom Johann Gottfried Galle. A to úplně vědomě, protože pozici planety zjistil z výpočtů svého francouzského kolegy. Připojíme jednu zajímavost. Neptun obíhá stejně jako další planety naší soustavy okolo Slunce, ale vzhledem ke vzdálenosti, která činí skoro 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu a trvá mu to zhruba 165 pozemských let, což znamená, že od doby, co se lidstvo dozvědělo o existenci Neptunu, stihnul okolo Slunce oběhnout vlastně jenom jednou. Tak teď už rychle za dětmi a redaktorkou Terezou Brázdovou.
1: Co je Neptun?
2: Taková velká zem
3: na vesmíru.
1: A kolik jich tam je?
2: 8.
3: Zem,
4: Jupiter, Saturn,
5: Neptun.
6: Slunce.
7: Tam je ohnívko a to je Slunce.
1: A jak se jmenuje naše planeta?
7: Země.
1: A jak daleko je od Slunce?
7: 100 kilometrů.
1: A žije na těch planetách někdo?
7: Jo. Mimozemšťané.
1: A jak vypadají?
8: Jsou zelení.
7: Ty jsou zelení.
9: Neexistují, přemýšlím, protože to je jenom pohádka.
7: Já jsem jenho UFO už viděl.
1: Kde?
7: Na samotě. On tam letěl, kolem.
1: A jak vypadal?
7: On tam nepřistál, ale on byl na obloze jenom.
1: A nebál jsi se?
7: Ne.

0: Je středa 23. září, připravené další zprávy na vlnách Českého rozhlasu Pardubice s Michalou Spáčilovou.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Obyvatelé Kamenné Horky na Svitavsku budou během říjnových komunálních voleb rozhodovat také v místním referendu o výstavbě větrných elektráren. Hlasovat budou o tom, zda souhlasí s jejich výstavbou v katastru obce. Podobná referenda o větrných elektrárnách se během voleb uskuteční také v Dětřichově a Mikulči na Svitavsku. V pardubických částech Jesničánky, Nové Jesenčany a Dražkovice tento týden provádí odborná firma deratizaci. Nástrahy proti potkanům pokládá do kanalizační sítě i na problémová místa na veřejných prostranstvích ve vlastnictví města. Magistrát proto upozorňuje hlavně majitele psů, aby byli při venčení opatrní. Uhynulé hlodavce nechá odstranit na konci října. Obyvatelé Královéhradeckého kraje mohou ovlivnit, jak se bude v budoucnu posuzovat zdejší krajina. Kraj připravuje studii, která má prověřit možnosti rozvoje obnovitelných zdrojů energie, například větrných a fotovoltaických elektráren. Jedním z podkladů bude i pocitová mapa, do které mohou lidé označit cenná místa v krajině. Začal astronomický podzim. Podzimní rovnodennost nastala dnes 5 minut po 2 hodině ráno. Přesný čas rovnodennosti se každý rok mění o několik hodin, protože oběh Země kolem Slunce netrvá přesně 365 dní. Meteorologický podzim ale začal už 1. září. Na řadě je sport. Česká boxerka Stella Blažková bude na mistrovství Evropy bojovat o medaile. Ve čtvrtfinále v bulharské Sofii porazila Polku Koterskou 3-2 a postoupila do semifinále v kategorii do 80 kg. A počasí. Dnes čekejte v regionu polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno, večer začne od severozápadu přibývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty 14 až 17 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se přes den změní na mírný severozápadní. Rozptylové podmínky budou ráno a večer místy mírně nepříznivé až nepříznivé, přes den pak většinou dobré. Tlak mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Z východu českých silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak ať to vydrží, vám všem přejeme úspěšnou středu.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: A byla to Marie Rotrová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve středu 23. září 6 minut před 6:45. My zdravíme s Michalou Spáčilovou od dnešních novin. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: A začneme na kole. Už dlouhou řadu let města Vysoké Mýto a Litomyšl usilují o vzájemné propojení bezpečnější cyklostezkou. Z více než 12-kilometrové plánované trasy jsou dnes mezi oběma městy v provozu jenom 4 kilometry. Největší problém s pozemky je mezi Řídkým a Cerekvicí, kde bude cyklostezka pokračovat kolem řeky Loučné a navazovat na úseky koordinované Vysokým Mýtem. Končí se v osadě v Lukách, kde má zhruba 40 vlastníků několika metrová políčka. A nová trasa má propojit centrum města s průmyslovou a obchodní zónou a zároveň nabídnout bezpečnější cestu lidem, kteří míří do lesa na Drábech. Na přípravu studie získalo město od Pardubického kraje dotaci přes 100 000 korun, která pokryje 90% nákladů. Situaci by mohla odblokovat dálnice D35, kolem ní se totiž budují obslužné polní cesty pro zemědělce, které by podle radnic mohly pomoct trasování přes problémové lokality. Už dnes cyklisté hojně využívají obslužné komunikace podél obchvatu Vysokého Mýta. Další informace o přímé cyklostezce mezi oběma městy, která zatím vázne a největší překážkou jsou pozemky, najdete v Mladé frontě dnes.
1: Mnozí houbaři kolem nich projdou bez povšimnutí. Kotrče vypadají jako květák a chutnají skvěle. Ale teď jsou aktuální hřibovité houby, které na rozdíl od kotrče většinou nevyžadují obtížné čištění. Mykolog Jiří Laštůvka z Hlinska na Chrudimsku má z každého nalezeného kotrče kadeřavého velkou radost. Tyto houby totiž pokládá za jedny z nejchutnějších. Připravuje z nich i řízky. Více se dozvíte na webu chrudimského deníku.
0: Bohatou historii spolkové činnosti v Trutnově připomíná aktuální výstava otevřená v polovině září v muzeu pod Krkonoší. Její dvojazyčný název Franz Leben a neb spolkový život v Trutnově do roku 1945 vychází ze skutečnosti, že právě v Trutnově před druhou světovou válkou nežili jenom Češi, ale taky Němci. Dokonce jich tam byla většina. Na výstavě, která potrvá do poloviny listopadu, jsou prezentované vzácné historické spolkové prapory, často ručně vyšívané stuhy, šerpy, vavřínové věnce, ale i fotografie a tak dále. V Podkrkonoší tedy žili společně Češi s Němci a vedli bohatý spolkový život. O tom se píše na stránce pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.

0: My jsme si připomněli na vlnách Českého rozhlasu Pardubice tvorbu dua Paleček Janík, tak jestli jste ji měli rádi, tak dnes vás potěší aspoň polovina. Mirek Paleček, folková legenda, dorazí na koncert do Doly klubu v Pardubicích. Začátek vystoupení je v 19 hodin. A u nás už za moment Adam Ďurica, mandolína.
1: Počasí.
0: Dnešní ráno je poměrně chladné a taky jsme vstoupili do astronomického podzimu. Nejčastější teploty mezi 8 a 5, při uklidnění větru jenom kolem 2 stupňů Celsia. Ale přes den bude docela slunečno, většinou bez deště a teploty celkem příjemné 14 až 17, na horách od 8 do 11 stupňů Celsia. K tomu polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, večer začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Hlavně v Polabí se teď ráno můžou ojediněle udržet mlhy anebo nízká oblačnost. Vítr ráno a večer slabý proměnlivý, přes den místy mírný severozápadní s rychlostí do 20 km za hodinu.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Krásné ráno s Českým rozhlasem Pardubice ve středu 23. září 6 minut po 6:15. Jestli znáte nějakou Bertu nebo Linu, tak nezapomeňte, dnes slaví svátek. Berta, to je jméno německého původu, které znamená zářící nebo skvělá. Vyskytuje se taky v podobách Berta, psáno TH, nebo Berte, Bertina a dalších. Katolická církev ta připomíná svátek svaté Tekly, k tomu je i pranostika svatá Teklička maluje jablíčka. Pojďme se podívat na to, co nás čeká v odpoledním programu Českého rozhlasu Pardubice po 13. hodině pořad Alex a host s moderátorkou Alex Minářovou. Tak necháme na ní, aby řekla, koho pozvala a na co se tentokrát bude ptát.
1: Patří mezi nejvýraznější osobnosti českého dabingu. Stanislava Jachnická alias Phoebe ze seriálu Přátelé bude v Alex a host. Přinesla ji ikonická role Phoebe jen samá pozitiva? Stále se věnuje dabingu? V jaké divadelní roli ji teď můžeme vidět? A kam se chystá na podzim? Alex a host začíná hned po zprávách ve 13 hodin.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Ústí nad Orlicí dostaví pavilon domova pro seniory téměř za 129 milionů korun. Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od 1. října zvýšit. Pardubičtí hokejisté prohráli s Libercem 4-5. Většinou dnes čekejte v kraji jasno až polojasno a teploty do 17 stupňů. Dobré středeční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Stavba nového pavilonu domova pro seniory v Ústí nad Orlicí bude pokračovat letos na podzim. Práce se zastavily loni v červnu kvůli problémům s původními dodavateli. Radnice teď vybrala novou stavební firmu, která pavilon dostaví téměř za 129 milionů korun.
3: Pavilon bude mít 4 podlaží a kapacitu až 38 lůžek. Původně město počítalo s 50 místy, po ukončení smlouvy s prvními dodavateli ale projekt zmenšilo. Podle radnice firmy nedodržovaly termíny ani dohodnutý postup prací. Město kvůli zastavení stavby přišlo taky o dotaci 80 milionů korun. Dostavbu zaplatí z úvěru. Hotovo má být nejpozději v září roku 2028. Z Ústí nad Orlicí Anna Svobodová, Český rozhlas.
2: Odlet stěhovavých ptáků na Svitavsku letos začal dříve, než ornitologové očekávali. Z východní části Pardubického kraje už zmizely vlaštovky a jiřičky, vidět nejsou ani rorísy. Ornitolog Milan Janoušek říká, že v minulých letech touto dobou ještě zůstávali.
4: Letos opravdu je to docela časné, musím říct, protože téměř už vymizely vlaštovky a jiřičky, což je docela pro mě překvapivé, to často bývají vidět ještě třeba počátkem října. Stejně tak poměrně rychle zmizely rorýsové, takže opravdu dá se říct, že už většina našich tažných druhů je na cestě nebo už z naší krajiny zmizela.
2: Náhrada za benzin při služebních cestách by se měla od 1. října zvýšit. Vyšší náhrady vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. A to v okamžiku, kdy cena oproti lednu zvýší o více než 20%. A přesně to se podle dat Českého statistického úřadu v srpnu stalo a ministerstvo tedy teď předložilo návrh na zvýšení náhrady. U nafty ministerstvo náhradu zvýšilo už v červnu, a to na 44 korun a 50 haléřů za litr. Za benzín se stále vyplácí jenom 34 korun a 70 haléřů, i když se na čerpacích stanicích prodává za částky i o 10 korun vyšší.
0: Sport.
2: Hokejisté Pardubic po druhé v této sezóně doma nebodovali. V předehrávce 11. kola prohráli na svém ledě s Libercem 4-5. Východočeši po většinu zápasu dotahovali, nepomohli si ani využitím dvojnásobné přesilovky v závěru druhé třetiny. Co týmu chybělo, popisuje hlavní trenér pardubického Dynama Filip Pešán.
5: Už to byla střelená branka v přesilovce, v dlouhý přesilovce 5-3, ať už to bylo okamžitý na inkasování po otočeném vlastně průběhu utkání na 2-1, okamžitě dostanete gól. Na dva góly jsme soupeři vlastně v podstatě nahráli přímo z naší hokejky, takže všechny ty věci, které mají být vidět v tom zápase, tak abyste na konci měli štěstí a ten zápas třeba dostali do nějakého bodového zisku, tak ty tam z naší strany nebyly.
0: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno, večer začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 14 až 17 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se přes den změní na místy mírný severozápadní. Rozptylové podmínky budou ráno a večer místy mírně nepříznivé až nepříznivé, přes den většinou dobré. Tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nákladní auto bouralo na dálnici D35, a to za 153. kilometrem ve směru na Olomouc. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. A pokud míříte na sousední Rychnovsko, čekejte komplikace v Česticích. Ze silnice číslo 36 tam máme hlášenou dopravní nehodu. Tolik doprava, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jak už od nás víte, pardubičtí hokejisté po druhé v sezóně doma nebodovali. Liberci podlehli 4-5. I když výsledek vypadá těsně, tak domácí příznivci nemohli být spokojení. Chybělo větší nasazení a bojovnost a start obhájců titulu do nové sezóny je tak celkově hodně rozpačitý. Vrátíme se k tomu kolem 6. hodiny 50. minuty. Za chvíli pro vás budeme mít další díl řidičské abecedy. Tentokrát to nebude o pravidlech silničního provozu, ale o vozovém parku policie proti silničním pirátům. A z muziky nabídneme třeba Lounovou nebo Valdemara Matušku, Celine Dion, Karla Gotta a na začátku této hodiny Michala Prokopa. Tak vám všem přejeme pěknou středu 23. září a užívejte si ji přesně podle vašich plánů.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.
7: Má vlasy dlouhý do půl pasu.

0: Americký prezident Donald Trump se v noci na dnešek na okraji zasedání valného shromáždění OSN sešel s prozatímní venezuelskou prezidentkou Delcy Rodriguezovou. O tom informuje agentura Reuters. Setkali se poprvé od lednové vojenské razie, při které americké síly unesly tehdejšího prezidenta Nicolase Madura, a současně šlo o první setkání hlav obou zemí za 11 let. Dál posloucháte Český rozhlas Pardubice, o 6:30 tady budou aktuální zprávy. Teď ale řidičská abeceda. Celé září si s námi můžete osvěžovat pravidla silničního provozu. V tom dnešním vydání uděláme malou odbočku a povíme si, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
3: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, bavoráky, nejrychlejší Ferrari. Zároveň naše nejpomalejší, což je

0: je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
1: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
0: Je tam řidič, je tam zároveň operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
1: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
0: Může být. Neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku. To znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: A zítra si v tomto čase povíme o tom, jestli na parkovištích platí pravidlo pravé ruky.
2: Český rozhlas Pardubice,

0: 4 minuty po čtvrt na 7 začala středa 23. září a společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice. Jestli pak víte, co je to takzvaná rábizace? Dodnes na ní upomíná vesnice Ráby anebo Rábova ulice na Slovanech. Její zásah do podoby Pardubicka byl ale mnohem hlubší. Jednalo se o reformu vrchnostenského hospodářství, kterou v 70. až 80. letech 18. století prováděl dvorní rada Ráb. Spočívala v rozparcelování panských dvorů, zrušení roboty a založení nových vesnic a osad. Po vyzkoušení na panstvích Žacléř a Žireč byla tahle progresivní reforma provedená taky na rozsáhlém pardubickém panství, které se tím značně proměnilo. Více dozvíte od Pavla Taška na muzejní akademii, kterou pořádá Východočeské muzeum na zámku v Pardubicích, a to dnes hned dvakrát v 9 a v 15 hodin, to tedy bude přednáška Rábizace pardubického panství. A v pardubické arše v 17 hodin poznáte příběhy a tajemství kláštera v Opatovicích nad Labem s historikem Františkem Šepkem. Budou to zajímavé příběhy z historie opatovického kláštera, včetně pověstného pokladu. Počasí. Dnešek bude docela slunečný, očekáváme v Pardubickém kraji polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, den by to měl být beze srážek, teď ráno ojediněle mlhy, teploty vystoupí na 15 až 18, na horách to bude od 9 do 12 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý nebo severozápadní, rozptylové podmínky, ráno a večer místy mírně nepříznivé, přes den většinou dobré.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Jedinečná kolekce plakátů Alfonse Muchy nebo výjimečná sbírka deskových maleb středověkých oltářů. Obě jsou k vidění v regionálním muzeu v Chrudimi. Jedna v jeho sídle, druhá na hradě Rychmburg. V cyklu Unikátní expozice Pardubického kraje je představí Šárka Rusnáková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Za 6 minut bude 6:30, posloucháte dál Český rozhlas Pardubice ve středu 23. září. Pokračujeme s potřebitelským servisem, v něm odpoví Josef Černý na další e-mail od vás ze schránky s adresou studio.pardubice@rozhlas.cz. Tentokrát se ptáte na reklamaci obuvi.
1: Dnešní dotaz je od prodejce obuvi, který píše: minulý týden nám jakýsi mladík přinesl k reklamaci boty, které byly značně znečištěné. Prodavačka je v tomto stavu odmítla převzít, ale dočkala se nadávek a vyhrožování Českou obchodní inspekcí. Jsme povinni takovou obuv převzít? Paní posluchačko, netvrdím, že by boty měly být čerstvě vyleštěné, ale zákazník by měl dodržovat základní pravidla hygieny a přinést boty přiměřeně vyčištěné. Prodavačka tedy postupovala správně a obchodní inspekce se v tomto případě bát nemusíte.

0: Veterinoservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Další zprávy jsou tady s Michálou Spáčilovou.
3: Půl sedmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Kaple svatého Jana Křtitele v Černé Zabory v Pardubicích je opravená. Řemeslníci vyměnili krov a střešní krytinu, opravili fasádu, omítky i podlahu. Stavbu také zabezpečili proti vlhkosti. Práce stály více než 860 tisíc korun. Původně na ně město vyčlenilo 1,5 milionu korun. Zítra bude od 9 do 11 hodin uzavřený předprodej jízdenek MHD na pardubickém hlavním nádraží. Důvodem je přerušení dodávky elektřiny kvůli rekonstrukci haly. Ve stejnou dobu nebudou fungovat ani jízdenkové automaty v nádražní hale. Jízdné mohou lidé zaplatit přímo ve vozech, pro nákup časových kuponů mohou využít zákaznické centrum v Pernerově ulici. Nové zázemí pro zdravotní personál vznikne ve stacionáři svatého Františka v Rychnově nad Kněžnou. Oblastní charita, která stacionář provozuje, získala registraci pro poskytování zdravotních služeb. Od 1. ledna proto v zařízení posílí zdravotní personál o 3 zdravotní sestry. Ceny dálničních známek by se v příštím roce měnit neměly. Poslanci dnes projednají novelu, která má zrušit pravidelné zvyšování jejich ceny. Koalice tvrdí, že bez této změny by byly české známky jedny z nejdražších v Evropě. Opozice naopak upozorňuje, že změna může připravit státní fond dopravní infrastruktury až o 500 milionů korun ročně. Na řadě je sport. Tenistka Barbora Krejčíková už zhruba za hodinu a půl nastoupí ve druhém kole turnaje série WTA v Singapuru. Její soupeřkou bude obhájkyně titulu Belgičanka Mertensová. A počasí. Dnes čekejte v regionu polojasno až jasno, během dne bude přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 15 až 18 stupňů, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer místy mírně nepříznivé, přes den většinou dobré. Tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Záchranáři zasahují na dálnici D35 u dopravní nehody nákladního auta. Pravý jízdní pruh je uzavřený za 154. kilometrem ve směru na Olomouc. Je to na úrovni Uherska na Pardubicku. A dopravní komplikace čekejte na místní komunikaci ve Slepoticích na Pardubicku. Záchranáři tam vyprošťují osoby z havarovaného auta, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kateřinu Macháčkovou uslyšíte v dnešní humoriádě, která začíná po 16. hodině. Je středa 23. září, 3 minuty po půl sedmé.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 6 minut zbývá do 6:45, středa 23. září, posloucháte Český rozhlas Pardubice a teď se dozvíte, co se píše v dnešních novinách. Budeme číst s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Až 600 tisíc korun letos rozdělí výrobce počítačů a informačních technologií mezi projekty, které mají pomoct lidem nebo místním komunitám na Pardubicku a Kutnohorsku, kde firma v Česku působí. Společnost spustila 9. ročník svého charitativního programu X-Day. O podporu můžou žádat jednotlivci, spolky, školy i neformální skupiny. Peníze můžou zamířit třeba na sociální a charitativní aktivity, sport, kulturu a nebo projekty zaměřené na sousedský život. Přihlášky je možné podávat do 11. října. Dalšího kola následně postoupí z každého regionu 10 projektů. O konečném rozdělení peněz mezi finalisty rozhodne odborná porota. Další informace k tomuto tématu najdete v Pardubickém deníku.
1: Obyvatelé Svitav si podle Mladé fronty dnes budou moci prohlédnout město z jiné perspektivy. Architekt a popularizátor architektury Adam Gebrian provede zájemce městem a zaměří se na veřejný prostor, jeho podobu i místa, kde se lidé cítí dobře, anebo naopak vidí prostor ke změně. Sraz je právě dnes v 17 hodin před fabrikou.
0: Česká média včera referovala o poměrně poklidné spolupráci prezidenta Petra Pavla a ministra zahraničí Petra Macinky za motoristy, který ještě nedávno nenechal na českém prezidentovi nit suchou. Deník N má ve svém dnešním vydání článek o zatím utajeném důležitém poradci ministra Macinky. Jím diplomat Jan Kohout, spojený s érou Miloše Zemana, kterému i radil a angažoval se ve zbližování Česka s Čínou. V minulosti vedl smíšenou česko-čínskou komoru vzájemné spolupráce, která propojovala podnikatele a politiky obou zemí. Kohout je podle ministerstva Macinkovým seniorním poradcem od začátku srpna a podle úřadu vykonává standardní poradenskou činnost zahrnující přípravu podkladů, analýzy a příslušná doporučení. Konkrétní témata, kterým se věnuje ministerstvo, v odpovědi neupřesnilo.

0: noci na dnešek začal astronomický podzim, tak se toho budou týkat i různé drakiády a jednu z nich můžete navštívit dnes v Žamberku u Tyršovy rozhledny. Začátek je v 16 hodin, akci pořádá rodinné centrum, můžete si připravit své draky, ať už je vlastnoručně vyrobené nebo koupené a přijít si užít odpoledne plné větru, slunce, smíchu a skvělé atmosféry na čerstvém vzduchu. Bude tam drobné občerstvení, spousta zábavy a her pro děti i dospělé, šance potkat se sousedy a přáteli, přístup na rozhlednu a její okolí. Sebou si tedy vezměte hlavně draka, dobrou náladu a teplé oblečení, doporučují organizátoři. V 16 hodin u Tyršovy rozhledny v Žamberku drakiáda. A stavit se můžete taky v pivovaru v Žamberku v 17 hodin. Tam bude přednáška na téma pevnostní dělostřelectvo 38. Pořádá památník odboje Žamberk. Ta přednáška bude odborná s vojenskou historickou tematikou s Martinem Říhou. Dozvíte se víc o improvizovaném vyzbrojení tvrzí, možnosti obrany Králická Žamberecká na podzim roku 1938. Počasí. A nejenom organizátory drakiád určitě zajímá počasí na dnešek. Bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, bez srážek. Teď po ránu výjimečně mlhy. Teploty odpoledne 15 až 18, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Ten vítr bohužel jenom slabý proměnlivý nebo severozápadní, ta rychlost bude na nějakých 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky ráno a večer místy mírně nepříznivé, přes den většinou dobré.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Slezla z Pardubice. Hokejisté Pardubic nezvládli předehrávku 11. extraligového kola. Liberci doma podlehli 4-5, po druhé doma Dynamo nebodovalo a inkasovalo 5 branek. Vstup do sezóny je zatím hodně rozpačitý, jak si všímá taky náš reportér Ota Gutwirth.
1: Nakonec to bylo jen o jednu branku, ale po většinu zápasu byli hosté lepším týmem. Pardubičtí výrazně zabojovali až v samotném závěru, kdy se za necelé 2 minuty dvakrát prosadili. Na body to ale bylo málo. Pokračuje střelec 2 libereckých gólů Jaromír Pitík.
2: Těžký konec, nevím, co k tomu moc říct. No, jako jsme fakt rádi, že jsme to ubojovali nějak, ale oni začali vlastně, dali do toho všechno, pár jim tam padlo gólů, ale bereme body, takže jsme rádi.
1: Jednou z kritických chvil, kterou liberečtí nakonec úspěšně přečkali, tak bylo 2minutové oslabení v závěru druhé třetiny, ve které hráli hosté 3-5.
2: Kluci odvedli strašně dobrou práci a Pardubice mají přesilovky šíleně silný. Já jsem byl vlastně u toho, že jsme udělali 2 fauly, takže v tom boxu nesedělo moc dobře, jsem byl trošku spocený, ale parádní práce od kluku a od Kvakyho taky, ten tam vychytal plno střel, takže skvělá práce.
1: Už v minulé sezóně byl Liberec tým, který na Pardubické uměl. Získal 10 z 12 možných bodů. Hlavní trenér Bílých Tigrů Jiří Kudrná si ale nemyslí, že by jeho celek měl recept na to, jak nad Dynamem pravidelně vyhrávat.
3: Já bych v tom neviděl nějak, jako, že známe recept. Je to i o těch soubojích hodně. Jo? To si myslím, že je důležitý, že dokážeme prostě být silný v soubojích a máme dobrý pohyb. Určitě to neberu, že máme patent na to, jak tady vyhrávat, ale je to prostě o tvrdý práci a není to určitě, že by jsme věděli, že si sem jedeme prostě pro body. To určitě ne. Prostě víme, kdo proti nám stojí a hrajeme, odvedeme výborný výkon.
1: Pardubicích mají po 4 odehraných kolech hodně témat k řešení. Pokračuje hlavní kouč Východočechů Filip Pešán.
4: My jsme byli slabí v soubojích, byť jsme tam z začátku zápasu dobře vstoupili pár prvních minut, tak jsme naráželi na úporný hosty a všechny ty malé věci, které ve vítězném zápase člověk chce vidět u svého týmu, tak ty jsme tam neměli.
1: Poprvé v sezóně se na domácí tým ozýval taky pískot fanoušků a nebylo těžké pochopit proč. Chyby ve hře viděl dobře i střelec poslední pardubické branky Matěj Stránský.
5: To nasazení nebylo úplně, jak by mělo být, si myslím, a to posouvání těch puků, tam prostě ztráty na modrých a nečipnutí puků dovnitř na přesné nahrávky, takže prostě věci, které se dají zlepšit, na kterých se dá pracovat, a to když zlepšíme, tak budeme mít z té hry víc.
1: A dobře ví, kde má tým rezervy a prostě musí přidat, bez ohledu na kvalitu hráčské soupisky.
5: Prohrávání osobních soubojů, no, tak někdy tam jsme pozdě a někdy tam jdeme dostatečně tvrdě, takže tohle musíme zlepšit a myslím si, že potom z toho obraného pasma budeme vyjíždět jednodušeji a z toho budou pramenit ty protiútoky a víme, že v útoku jsme silní, ale musíme se tam dostat a nesmí nás dostat tolik sil, že nás tam točí a určitě budeme lepší vší zápas.
1: Říká pardubický hokejový útočník Matěj Stránský. Z Pardubic, Ota Gutwirth, Český rozhlas.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Moravská Třebová řeší problém s nedostatkem stomatologů. Neplatiče alimentů čekají zřejmě přísnější tresty. K novele trestního zákoníku se dnes vrátí poslanci. Pardubičtí basketbalisté nastoupí ve druhém ligovém kole proti Olomoucku. A počasí. V kraji dnes čekejte většinou polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Je středa 23. září a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Moravská Třebová částečně řeší nedostatek zubních lékařů. Lidé z města a okolí za ošetřením často dojíždějí až do Brna nebo Olomouce. Po 4 letech hledání se radnici ve spolupráci s nemocnicí následné péče podařilo dohodnout na spolupráci s novou zubařkou. Podrobnosti přidává mluvčí města Lucie Krčmářová.
4: Nová ordinace zahájí svůj provoz již počátkem nadcházejícího roku v budově ředitelství nemocnice. Ordinace bude hned od počátku přijímat nové pacienty a s rozšiřováním kapacity se počítá i do budoucna. V plánu je také přibírat nové pacienty v pravidelných přibližně 6měsíčních intervalech.
2: Chrudim pokračuje v plánu umisťovat do ulic a na budovy města sošky loutek, které připomínají místní loutkářskou tradici. Nově přibude bronzová figura četníka. Lidé ji najdou mezi okny na budově městské policie a bude shlížet dolů na kolem jdoucí. Autorem je sochař Alexandr Pleskač z Turnova. Četník se tak stane už pátou loutkou ve městě.
5: První loutkou byl v roce 2022 kapucínský mnich v klášterních zahradách, později přibyl bronzový vodník, kašpárek na sloupu veřejného osvětlení a loni čert na římse městské knihovny. Figurami chce radnice připomínat chrudimskou loutkářskou tradici a muzeum loutkářských kultur a zároveň podpořit cestovní ruch. S Chrudimi Naďa Kubínková, Český rozhlas.
2: Sněmovna večer přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat ti, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Americký ministr zahraničí Marco Rubio bude jednat se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Setkají se na okraj zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vyjádření amerického ministerstva zahraničí.
3: Sport.
2: Nejvyšší basketbalová soutěž mužů pokračuje kompletním programem druhého kola základní části. Vicemistrovské Pardubice nastoupí od 18 hodin na palubovce Olomoucka.
6: Východočeši vstoupili do nového ročníku vítězně, když porazili Brno 85-79. Na výhru se ale pardubičtí hodně nadřeli a rozhodli o ní až v poslední čtvrtině. Olomoucko má na svém kontě domácí porážku. Na úvod soutěže prohrálo doma s Hradcem Králové. Utkání začíná na Prostějovské palubovce v 18 hodin. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až jasno, během dne bude přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 15 až 18 stupňů, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer místy mírně nepříznivé, přes den většinou dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Záchranáři zasahují na dálnici D35 u dopravní nehody nákladního auta. Pravý jízdní pruh je tam uzavřený a to na 154. kilometrem ve směru na Olomouc. A je to na úrovni Uherska na Pardubicku. A osobní auto se zvěří se střetlo na silnici číslo 357 u obce Telecí na Svitavsku. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Zkuste si na ně sáhnout. Tisícovkám domácností v Pardubicko-Královéhradecké aglomeraci začínají právě dnes hřát radiátory. Elektrárny Opatovice totiž spouští topnou sezónu. Podrobnosti k tomu řekneme za chvíli. Ve středu 23. září hrajeme písničky, které nestárnou. Přichází s láskou, to bude Petr Muk, jedeme dál, Petra Janu a Petr Janda, taky Olympici. Helena Vondráčková s písní To je štěstí a na začátku hodiny skupina Argema, Tohle je ráj.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte ve středu 23. září roku 2026. Za 2,5 minuty bude 7:15 a vám všem přejeme krásné ráno, už podzimní. S prvními chladnějšími dny přijde vhod si doma přitopit a ohřát se třeba u ústředního topení. Ode dneška mají tuhle možnost i tisíce odběratelů tepla na Pardubicku, Chrudimsku a Královéhradecku. Elektrárny Opatovice totiž po letní pauze znovu obnovují dodávky a zahajují novou topnou sezónu. Víc už řekne reportér Ondřej Wolf. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
0: Z jakých okolností začíná elektrárna posílat teplo do trubek?
1: No tak musí proto nastat vhodné klimatické podmínky. Pokud průměrné teploty po dvou po sobě jdoucích dnech klesnou pod 13 stupňů Celsia, je výrobce tepla povinen ze zákona začít s dodávkami. No a právě taková situace nastává teď, potvrzuje mluvčí Opatovické elektrárny Hana Počtová.
2: Ten termín zahájení vytápění se vždy odvíjí od vývoje počasí. My ho sledujeme nejen aktuální teploty, ale také předpověď na další dny. A jakmile průměrná denní teplota dva dny po sobě klesne pod 13 stupňů a nečeká se její opětovný růst, je čas začít vytápět. A kdyby se na přelomu září a října ještě výrazně otablilo, můžeme dodávky tepla dočasně omezit.
1: Pro zajímavost, společnost elektrárny Opatovice zahajuje letos topnou sezónu o den dřív než vloni.
0: Je běžné, že teplárny začínají s dodávkami teď v měsíci září?
1: Je to standard, třeba v loni začaly Opatovice vytápět 24. září, předloni to bylo už 13. září. Naopak výkyv nastal v teplém roce 2023, kdy dodávky výrobce obnovil až v říjnu. Ale jinak statisticky je klíčové září, což ukazují i data teplárenského sdružení. Podle nich od roku 2010 začínají radiátory v průměru hřát po 20. září.
0: A ještě prosím připomeň, kolik odběratelů Opatovice zásobují teplem?
1: No, dodávají ho do asi 63 tisíc domácností a taky stovek škol, nemocnic, úřadů a firem. Tu teplárenskou soustavu tvoří 320 km potrubí a zásobuje oblast Pardubická, Chrudimská a Královéhradecká.

0: Hradecka do rekonstrukce a údržby sítě společnost elektrárny Opatovice investuje každoročně asi 100 milionů korun.
1: Tak už můžete vyzkoušet svůj radiátor, pokud dostáváte teplo od elektráren Opatovice. Teď nás informoval reportér Ondřej Wolf. Moc děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Dnes můžete cestovat, aniž byste opustili území Pardubického kraje na několika cestopisných cestovatelských přednáškách, tak třeba ve Svitavách, náměstí Míru 80 na nadace Josefa Plívy v 18 hodin Indie má jméno Barát a nep večer s doktorem Janem Masarykem. Smysly okouzlí cestovatela znalec indické filozofie i reality, své vyprávění o koření zážitky a duchovním vnímáním přítomnosti, pamětí a tradicí severní Indie, můžete se těšit i na malé indické pohoštění. Tak to bude ve Svitavách. V Ústí nad Orlicí v Roškotově divadle od 19.30 Austrálie a nep naskok u Protinožců. Tam bude přednášet Saša Rivolová. Dětské centrum Veská v 17.30 povídání o parcích západní Ameriky Gusta Bakrlík. Tak to je další tip. No a ještě se můžete podívat i na film, na dvouhodinový dokument pod hlavičkou KČT Syntézia. Promítat se bude v Kašparově sále Krajského úřadu v Pardubicích dnes od 17 hodin a tentokrát se zaměří na jeseníky, putování nejen po horách.
1: Počasí.
0: Bude celkem pěkně, docela slunečno, polojasno až jasno, přes den přechodně oblačno, po ránu ojediněle mlhy a měl by to být den úplně bez srážek. Teploty vystoupí na 15 až 18, na horách od 9 do 12 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý nebo severozápadní, rozptylové podmínky, teď ráno a večer místy mírně nepříznivé, přes den se vylepší.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a dabérka Stanislava Jachnická.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Pokračujeme soutěží, nabízíme tričko s logem Českého rozhlasu Pardubice. Jedním z hrdinů protinacistického odboje za druhé světové války byl i Alfred Bartoš, velitel výsadkové skupiny, která spolupracovala se skupinou Anthropoid při atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, vybudoval v protektorátu rozsáhlou síť spolupracovníků. Ta měla v době své největší aktivity více než 140 členů. Bartoš se narodil přesně před 110 lety ve Vídni a vyrůstal v Sezemicích. Jeho otec tam začal pracovat jako pekař. Alfred vystudoval měšťanskou školu právě v Sezemicích a v roce 1935 reálné gymnázium v Pardubicích. Do okupace v roce 1939 působil u místního dragounského pluku. Za války se dobrovolně přihlásil k výcviku pro plnění zvláštních úkolů v nepřátelském týlu. Hlavním úkolem tříčlenné skupiny bylo udržování spojení s Anglií a předávání důležitých zpráv o dění v protektorátu přes vysílačku s krycím jménem Libuše. Ta byla schovaná v lomu Hluboká u Ležáků. A my se ptáme, kterou pak skupinu máme na mysli. Tak nám napište, které pak skupině velel Alfred Bartoš na e-mail s adresou studio.pardubice@rozhlas.cz. Ještě jednou studio.pardubice@rozhlas.cz. Mimochodem letos v létě získalo do svých sbírek Východočeské muzeum v Pardubicích útlý Bartošův zápisník. Paměťové instituci ho darovala Adéla Šobíšková z Prahy. Její rodina ho vlastnila od 90. let. Zápisník můžete vidět na výstavě. Má 16 listů, které Bartoš popsal.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Michaela Spáčilová, zprávy.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Obyvatelé Kamenné Horky na Svitavsku budou během říjnových komunálních voleb rozhodovat také v místním referendu o výstavbě větrných elektráren. Hlasovat budou o tom, zda souhlasí s jejich výstavbou v katastru obce. Podobná referenda o větrných elektrárnách se během voleb uskuteční také v Dětřichově a Mikulči na Svitavsku. V pardubických částech Jesničánky, Nové Jesenčany a Draškovice tento týden provádí odborná firma deratizaci. Nástrahy proti potkanům pokládá do kanalizační sítě i na problémová místa na veřejných prostranstvích ve vlastnictví města. Magistrát proto upozorňuje hlavně majitelé psů, aby byli při venčení opatrní. Uhynulé hlodavce nechá odstranit na konci října. Obyvatelé Královéhradeckého kraje mohou ovlivnit, jak se bude v budoucnu posuzovat zdejší krajina. Kraj připravuje studii, která má prověřit možnosti rozvoje obnovitelných zdrojů energie, například větrných a fotovoltaických elektráren. Jedním z podkladů bude i pocitová mapa, do které mohou lidé označit cenná místa v krajině. Začal astronomický podzim. Podzimní rovnodennost nastala dnes 5 minut po 2 hodině ráno. Přesný čas rovnodennosti se každý rok mění o několik hodin, protože oběh země kolem slunce netrvá přesně 365 dní. Meteorologický podzim ale už začal 1. září. Na řadě je sport. Česká boxerka Stella Blažková bude na mistrovství Evropy bojovat o medaile. Ve čtvrtfinále v bulharské Sofii porazila Polku Koterskou 3-2 a postoupila do semifinále kategorie do 80 kg. A počasí. Dnes čekejte v regionu polojasno až jasno, během dne bude přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 15 až 18 stupňů, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer místy mírně nepříznivé, přes den většinou dobré, tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehoda nákladního auta zaměstnává záchranáře na dálnici D35 v okolí 154. kilometru ve směru na Olomouc. Konkrétně je to na úrovni Moravan na Pardubicku. Pravý jízdní pruh je tam neprůjezdný, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Věděli jste, že existuje bezlepková moučka, která se vyrábí z vinných hroznů? Řeč o ní bude v radioporadně už dnes po 11. hodině.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tak jsme si připomněli Karla Zicha ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve středu 23. září, 6 minut před 7:45. A to je chvíle, kdy otevřeme noviny s Michailou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Zajímavou návštěvu přivítala v uplynulých dnech pardubická věznice. Přijela tam delegace norských a švédských kaplanů a dalších odborníků, kteří tam sdíleli zkušenosti v oblasti vězeňské duchovní služby a fungování takzvaného tichého oddílu. Ten vznikl v pardubické věznici po vzoru norského projektu. Je zaměřený na sebepoznání, odpuštění a změnu životních postojů odsouzených. Smyslem setkávání a sdílení mezinárodních zkušeností je hledání dalších cest, jak ve vězeňském prostředí podporovat člověka tak, aby se chtěl změnit. Další podrobnosti najdete na stránce pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.
1: 8 milionů korun, desítky podpořených rodin z Pardubického kraje a 20 let pomoci. Z malé benefice na Litomyšlsku vyrostl festival, který mění životy. Hudba pomáhá, teď slaví kulatiny, natáčí dokument a chystá další silný příběh. Předprodej vstupenek na jubilejní 20. ročník odstartuje v neděli 1. listopadu. Silných příběhů má na své kontě Hudba pomáhá celou řadu, diváci je uvidí v novém dokumentu benefičního festivalu, který se točil mimo jiné v sobotu na Hájence. Premiéru bude mít 1. listopadu v Chocni.
0: A ještě tady máme hospodářské noviny. Ty uvádí, že by si firmy z Česka mohly v brzké době sáhnout na lukrativní zakázky na Ukrajině. Pomoc tomu má chystaná listopadová cesta ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO do téhle země, která už 5. rokem čelí napadení ze strany Ruska. Cílem podnikatelské mise je podle něj finalizování některých zajímavých obchodů. Blíž je nespecifikoval. Zakázku získá jenom ten, kdo nabídne kvalitní produkt, perfektní cenu a taky dostatečné záruční nástroje. Radek Špicar, prezident Svazu průmyslu, vidí na Ukrajině obrovské možnosti v oblasti budování infrastruktury, energetiky, vodohospodářství a nebo ve zdravotnictví.

0: 3:45, Český rozhlas Pardubice, středa 23. září. Automatické mlýny v Pardubicích se v sobotu stanou kulisou premiérového představení 4 cirkusových akrobatek. Představení je založené na výškové akrobacii na laně. Projekt pracuje s tématy důvěry, vzájemné opory a křehkosti mezilidských vztahů. ČTK to za pořadatele řekla Kristýna Sudková. My si o tom určitě povíme víc v našem vysílání, protože v mlýnech se budou slavit 3 roky té novodobé existence. Akrobatky se při představení zavěsí na lana ukotvená na lávce spojící budovu mlýna a sila, tak to bude velmi zajímavé. No a zpátky k tomu, že o víkendu se tady bude slavit slavnostně 3 roky existence těch obnovených automatických mlýnů v Pardubicích a podrobnosti k tomu přinese v pátek odpoledne do našeho vysílání architekt Lukáš Smetana. Tak poslouchejte. Počasí. Dnešek by mohl být docela slunečný a věříme, že se nic nezměnilo na té předpovědi. Teď si to ověříme v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové, kde je pan Jaroslav Tuček. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno. Ano, je to tak, dnešek bude poměrně slunečný. Tlaková výše nad střední Evropou teďko bude určovat počasí u nás, takže očekáváme polojasnou až jasnou oblohu s tím, že v průběhu dne bude přechodně až oblačno. Teď po ránu i výjimečná mlha, ale ta se bude rozpouštět v průběhu toho rána. No a 15 až 18 to budou maximální teploty na horách 9 až 12. Vítr slabý proměnlivý nebo od severozápadu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Rostlé podmínky máme mírně nepříznivé, v průběhu dne budou většinou dobré, večer zase mírně nepříznivé. A bio to je na jedničce, mírná zátěž.
0: Ale zítra to už bude asi deštivější počasí.
1: Zítra přes nás bude postupovat studená fronta, takže v noci polojasno až skoro jasno, ale v průběhu noci potom od západu začne přibývat oblačnost. 8 až 5 to budou minimální teploty a vítr slabý, proměnlivý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a přes den oblačno až zataženo na většině území s deštěm nebo s přeháňkami, s tím, že pak později odpoledne a k večeru ty srážky budou ubývat a bude se protrhávat částečně i oblačnost. Maximální teploty 12 až 15 stupňů Celsia, na horách 7 až 10 a vítr tam bude foukat mírný, v průběhu dne potom přechodně i čerstvý od severozápadu o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, místy s nárazy do 15 metrů za sekundu, což je 55 km za hodinu.
0: Na pátek a víkend bychom si přáli něco lepšího, tak máte v rukávu?
1: No, pátek ještě nebude úplně ideální, nicméně srážky tam už nečekáme. Bude většinou oblačno a je zataženo, takže toho sluníčka za stolik nebude. Ranní teploty 10-6, maxima 14-17. Ale od soboty nám pomaličku se začne přibližovat zase to léto, takže tam už přece jenom toho slunce bude hodně, tam bude polojasno, ráno nějaká mlha, maximální teploty do 21 stupňů. No, neděli tam už ty teploty vyskočí na 22 až 23 stupňů a tam už toho slunce bude ještě víc, tam bude jasno až polojasno. A příští týden vyhlídka, tak tam bude hodně slunce a teploty by se měly pohybovat kolem 24-25 stupňů Celsia.
0: Tak babí léto přece jenom přijde. Děkujeme za tyhle příznivé informace do Českého hydrometeorologického ústavu. To byl pan Jaroslav Tuček. Pěknou středu, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Dvě hodiny a pět minut po půlnoci začal podzim. První podzimní středa je tu 23. září a svátek slaví zářící a skvělá Berta. Tady je Petr Jungmann. Osmou od slunce nejvzdálenější planetu Neptun objevil před 180 lety v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. Neptun byl jako jediná planeta objeven na základě matematických výpočtů. Slavný rodák z Boskovic, archeolog a speleolog Karel Absolon se slanil na dno propasti Macocha před 125 lety v roce 1901. Vědec tak vyřešil i záhadu mizející říčky Punkvy a Macochu otevřel všem. Všeobecná mobilizace československé branné moci byla vyhlášena v roce 1938. O 7 dní později ukončila odhodlání bránit se Mnichovská dohoda. Nejúspěšnější český veslař historie, pětinásobný mistr světa na skifu, Ondřej Synek ukončil před 5 lety v 38 aktivní kariéru. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations při Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava byl před rokem slavnostně spuštěn první kvantový počítač u nás. Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu se narodil před 125 lety v roce 1901 v Praze na Žižkově.
2: Všechny krásy světa.
1: Básník, spisovatel, novinář Jaroslav Seifert. Před 110 lety se ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu narodil nejúspěšnější český pilot v řadách RAF, brigádní generál Karel Kutl-Vašer. 90 má herec, moderátor, spisovatel a cimrmanolog.
3: Kdo to sakra je?
1: Rodák z Pohoří u Opočna, Miloň Čepelka.
4: Jsem princ Jasoň.
1: A já přeju krásný první podzimní den.
5: Alfred Bartoš se taky narodil před 110 lety, spojený se skupinou Silver A. Správně nám to napsala posluchačka Tereza a vyhrála dnešní bleskovce.
6: Český rozhlas Pardubice.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
1: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze tři exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Elektrárny Opatovice obnovují dodávky tepla. Poslanci znovu projednají dětský certifikát, platit má od ledna. Pardubičtí hokejisté po druhé v sezóně doma neuspěli. Liberci podlehli 4-5. V kraji dnes čekejte většinou polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Dobré středeční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. 60 tisícům domácností na Pardubicku, Chrudimsku a Královéhradecku začínají ode dneška hřát radiátory. Elektrárny Opatovice obnovují dodávky tepla. Rozhodující je, pokud průměrná denní teplota klesne dva dny jdoucí po sobě pod 13 stupňů Celsia. Dodává mluvčí Opatovické elektrárny Hana Počtová.
4: Termín zahájení vytápění se vždy odvíjí od vývoje počasí a jakmile průměrná denní teplota dva dny po sobě klesne pod 13 stupňů a nečeká se její opětovný růst, je čas začít vytápět. A kdyby se na přelomu září a října ještě výrazně otablilo, můžeme dodávky tepla dočasně omezit.
2: Nová mechová stezka v rekreačním areálu Brand ve Svitavách je před dokončením. Hotové už jsou informační tabule, značení, workoutové hřiště i další prvky. Zbývá dodělat parkoviště a příjezdovou cestu, vysvětluje mluvčí města Kateřina Kotasová.
5: Vzhledem k tomu, že se zde staví to parkoviště, tak jsme se rozhodli, že opravíme i zhruba 250-metrový úsek příjezdové silnice sem do areálu. Ten by měl být hotový již tento týden, parkoviště bude hotové do listopadu.
2: Takzvaný dětský certifikát dnes znovu projednají poslanci. Předkládat ho budou muset všichni, kdo budou chtít pracovat s dětmi. Zapisovat se do něj budou násilné nebo sexuálně podmíněné trestné činy. Platit by měl od ledna, ale samotný digitální systém bude podle ministerstva spravedlnosti funkční až od července. Počítá s tím pozměňovací návrh k jiné aktuálně projednávané novele trestního zákoníku.
3: Sport.
2: Hokejisté Pardubic si připsali druhou domácí porážku v této sezóně. V předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy podlehli Liberci 4-5. Východočeši vedli v zápase jen půl minuty ve druhé třetině, jinak museli dotahovat náskok soupeře. Že výkon týmu nebyl ideální, vnímal i pardubický hokejový útočník Matěj Stránský.
6: To nasazení nebylo úplně, jak by mělo být, si myslím, a to posouvání těch puků, tam prostě ztráty na modrých a nečipnutí puků dovnitř na přesné nahrávky, takže prostě věci, které se dají zlepšit, na kterých se dá pracovat a to, když zlepšíme, tak budeme mít z té hry víc.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až jasno, během dne bude přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 15 až 18 stupňů, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer místy mírně nepříznivé, přes den většinou dobré, tlak mírně klesné a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehoda nákladního auta zaměstnává záchranáře na dálnici D35 v okolí 154. kilometru ve směru na Olomouc. Konkrétně je to na úrovni Moravan na Pardubicku. Pravý jízdní pruh je tam neprůjezdný a prudce se tam dobržďuje, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Kyjevě dnes v důsledku pokračujících ruských vzdušných útoků vypuklo několik požárů, pozastavená byla příměstská železniční doprava, zasažená byla i čerpací stanice. Informovali o tom dnes ráno místní úřady, na které se odvolává agentura Unian. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ruské síly na Ukrajině zasáhly obranná a energetická zařízení, logistická centra i lodě využívané ukrajinskou armádou. Vrátíme se na silnice za chvíli s mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petrou Drkulovou a připojíme i muziku. Pavel Bobek nás čeká, taky skupina Black Milk, Václav Neckář a nebo teď Věra Špinarová. Tak vám přejeme hezký den.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 4 minuty a bude 8:45. Posloucháte středeční ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Dnes je 23. září. Začal podzim a taky pokračují různé úpravy na silnicích, údržba a tak dále. Podrobnosti pro nás má mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: V Pardubickém kraji pokračujeme před zimou v údržbě silnic první třídy. Tento týden opravujeme trhliny ve vozovce na přibližně 5-kilometrovém úseku silnice první třídy číslo 37 od Trhové Kamenice směrem na Ždírec nad Doubravou. Následovat budou práce na dalším 5-kilometrovém úseku silnice první třídy číslo 34 od Chlumu směrem na Hlinsko. Opravy probíhají v rámci pohyblivých pracovních míst a dopravu v místě řídí pracovníci stavby. S omezením počítejte také na silnici 1/2 mezi Přeloučí a Valy u Přelouče, kde v tomto týdnu provádíme ořez stromů.
2: Český rozhlas Pardubice,

čtvrt na devět, středa 23. září, dál posloucháte Český rozhlas Pardubice. Bývalý hokejista Jakub Korejs a jeho talk show Bomby k tyči právě dnes v 19 hodin zavítá do kongresového sálu Paláce Pardubice. Společně s několika hosty z řad aktivních hokejistů a expertů budou vzpomínat na letošní extraligové finále a historicky sedmý titul Pardubic. Chybět by neměl třeba někdejší hráč.

0: Momentálně televizní expert David Pospíšil, o historky se podělí i současní hokejisté Pardubic. Tak tedy dnes v 19 hodin v kongresovém sále Paláce Pardubice.
1: Počasí.
0: Na dnešní počasí se můžeme docela těšit, protože podle meteorologů má být polojasno až jasno, během dne maximálně oblačno, ale bez srážek, teploty 15 až 18, na horách mezi 9 a 12 stupni Celsia. Rozhodně to nevypadá na žádnou bouřku, o bouřkách budeme mluvit za chvíli v rubrice Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem a dozvíte se, jak velké můžou být bouřkové mraky. Jitka Slezáková, ta pro nás asi taky žádnou bouři mít nebude. Pěkné ráno.
2: No, to doufám, nerada bych. Doufám, že to bude pohodové dopolední vysílání. Už se tady dívám na různá témata. Jedno troufám si říct hezčí než druhé.
0: No paráda, tak aspoň naznač.
2: Naznačím. Podíváme se třeba do Proseče za panem Stanislavem Baťou do jeho dílny, který je jediným pokračovatelem tradice ruční výroby dýmek. Poslali jsme tam naši regionální, jak bych řekla, turistku Terezu Brázdovou, která v té dílně přímo bude a pozve nás i na den otevřených dveří do Proseče. No a radioporadnu třeba můžeme zmínit, ty ses o tom kratičce jenom zmínil asi před hodinou. Možná jste věděli, možná nevěděli, že existuje bezlepková mouka, která se vyrábí z vinných hroznů. Tu celou proceduru vymyslelo vinařství Ludvík, je velmi známé, Němčičky, Jižní Morava, všichni známe. A přijde pan Ludvík Švancara, majitel tohoto vinařství, a povypráví nejen o tom, jaká byla úroda na Moravě letos, ale i o té moučce, protože to je skutečná rarita.
0: Tak si rádi poslechneme celé dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice po 9. hodině s Jitkou Slezákovou. Naslyšenou.
2: Těším se na vás. Krásný den.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice, rád

0: servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: A co nového zjistíme ve zprávách u Michaely Spáčilové, středa 23. září.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Kaple svatého Jana Křtitele v Černé Zabory v Pardubicích je opravená. Řemeslníci vyměnili krov a střešní krytinu, opravili fasádu, omítky i podlahu. Stavbu také zabezpečili proti vlhkosti. Práce stály více než 860 tisíc korun. Původně na ně město vyčlenilo 1,5 milionu korun. Zítra bude od 9 do 11 hodin uzavřený předprodej jízdenek MHD na pardubickém hlavním nádraží. Důvodem je přerušení dodávky elektřiny kvůli rekonstrukci haly. Ve stejnou dobu nebudou fungovat ani jízdenkové automaty v nádražní hale. Jízdné mohou lidé zaplatit přímo ve vozech, pro nákup časových kuponů mohou využít zákaznické centrum v Pernerově ulici. Nové zázemí pro zdravotní personál vznikne ve stacionáři svatého Františka v Rychnově nad Kněžnou. Oblastní charita, která stacionář provozuje, získala registraci pro poskytování zdravotních služeb. Od 1. ledna proto v zařízení posílí zdravotní personál o 3 zdravotní sestry. Ceny dálničních známek by se v příštím roce měnit neměly. Poslanci dnes projednají novelu, která má zrušit pravidelné zvyšování jejich ceny. Koalice tvrdí, že bez této změny by byly české známky jedny z nejdražších v Evropě. Opozice naopak upozorňuje, že změna může připravit Státní fond dopravní infrastruktury až o 500 milionů korun ročně. Prezident Petr Pavel odpoledne vystoupí na zasedání valného shromáždění OSN s národním projevem. Měl by se v něm věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Zároveň vystoupí na summitu Mezinárodní krymské platformy. A počasí. Dnes čekejte polojasno až jasno, během dne bude přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 15 až 18 stupňů, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer místy mírně nepříznivé, přes den většinou dobré. Tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehoda nákladního auta zaměstnává záchranáře na dálnici D35 v okolí 154. kilometru ve směru na Olomouc. Konkrétně je to na úrovni Moravan na Pardubicku. Pravý jízdní pruh je tam neprůjezdný a prudce se tam dobržďuje, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 5 minut bude 8:45, čtvrtek, respektive středa 23. září, takový je dnešní den. A teď nás budou zajímat novinky z Pardubické knihovny, protože hostem je ředitelka krajské knihovny v Pardubicích Radomíra Kodetová. Pěkné ráno, vítejte ve studiu.
1: Krásné ráno.
0: Tak my dnes budeme mít něco pro starší posluchače i pro mladší, tak začneme chronologicky těmi mladšími, a to je takzvaný multimediální obývák. My si knihovnu spojujeme tradičně s knihami, ale vy už dlouho říkáte, že nejste jenom knihovna, že v podstatě jste takové kreativní komunitní centrum, tak to splňuje určitě i tahle novinka.
1: My doufáme, že ano. Je to vlastně transformace bývalého hudebního oddělení, které si myslím, že už se stalo v určité fázi přežitkem, a nechceme jenom vlastně půjčovat CDčka nebo nabízet knihy a noty, ale uvažovali jsme o nějakém konceptu, který by oslovil vlastně, dejme tomu, i ty mladší generace, takže jsme se rozhodli vlastně z toho oddělení vlastně vybudovat multimediální oddělení, to znamená, že budeme nabízet vše, co se týká hudby, ale nejen hudby, a to v takovém velkém balíčku. To znamená, že vlastně si u nás budete moct půjčit tiché hudební nástroje, máme nádherné housle, klavír, máme spoustu notového materiálu, který můžete použít vlastně, a všechno jsou to legální věci, což si myslím, že je taky důležité. Budeme nabízet vlastně možnost zahrát si u nás na PlayStationu, ale taky se budete moct naučit, jak třeba tu hudbu produkovat. To znamená, že si budete moct sami sobě vlastně vytvořit nějaký produkt, který vás může potom prezentovat dál. Připravujeme fotostudio, kde chceme ukázat lidem vlastně, jakým způsobem můžou dělat fotky, jak analogové, tak digitální. Takže těch možností tam bude spousta. Můžete tam hrát deskové hry, můžete vlastně poslouchat hudbu z databáze Naxos, kde je to volně přístupné. Můžete se podívat na Dramox, což jsou vlastně sbírky divadelních her, ale i různých třeba dokumentů a filmů. Takže já si myslím, že ta nabídka bude velmi pestrá. Budeme se orientovat i na využití třeba digitálních technologií právě v hudebním průmyslu, ale zároveň plánujeme i něco jako digitální detox, což znamená, že vlastně v dnešní době, kdy všechno jedeme přes telefony, sítě, počítače, tak vlastně si myslím, že je dobré mít nějaký okamžik, kdy se můžete zastavit, ten mobil úplně třeba vypnout a věnovat se něčemu, co zaměstná vaše ruce, oči, hlavu, a sklidníte si ten čas, a že vlastně pak zjistíte, že i to vám pomůže. Mm-hmm. Takže doufáme, že to velmi osloví jako širokou veřejnost, ale právě i ty mladé, kteří si myslím, že nemusí trávit svůj čas třeba jenom v obchodních centrech nebo vlastně někde v prostoru parku a podobně, ale že jim právě nabídneme bezpečné prostředí, které může být pro ně velmi kreativní a zajímavé. Máme 3D tiskárny a podobné věci, takže.
0: Tak multimediální obývák, to naznačuje určitou útulnost. K tomu jste to chtěli směřovat?
1: Určitě chceme, aby se tam lidi cítili příjemně, pohodlně. To znamená, že tam máme gauče, máme tam prostě různé sedací koutky, kam si můžete třeba i zalézt a prostě vy ve sluchátkách si poslouchat věci a uzavřít se do nějaké bubliny, která vám vlastně vytvoří ten váš svět na chvíli, ale zároveň samozřejmě tam můžete přijít ve skupině a je tam prostor, kde si můžete sednout. Není to nic, kde bychom vyžadovali nějakou tichou zónu, ale naopak prostě chceme, aby to tam žilo.
0: Slavnostní otevření bude 29. září a provázet bude Julian Záhorovský. Můžete klidně pozvat naše posluchače.
1: My budeme moc rádi, to slavnostní otevření proběhne v 10 hodin dopoledne, takže budeme rádi, pokud vás to zajímá, abyste se přišli podívat. Jsme moc rádi, že patronem právě multimediálního oddělení se stal Julian Záhorovský, že byl ochotný vlastně s knihovnou spolupracovat. Moc si toho vážíme i v kontextu právě toho, že třeba dneska běží v televizi Superstar a vlastně on je účastníkem téhle soutěže, takže to zažil, zpívá do dneška. Myslíme si, že to je velmi dobré provázání vlastně mezi tím multimediálním oddělením, mladou generací a knihovnou, takže jsme za to moc rádi.
0: Takže mladší generaci jsme se teď věnovali a za chvíli dojde na tu starší, konkrétně obnovenému seniorskému klubu Sen. Naším hostem je ředitelka krajské knihovny v Pardubicích Radomíra Kodetová.

0: Český rozhlas Pardubice vám přeje pěkný den a povídáme si s ředitelkou krajské knihovny v Pardubicích Radomírou Kodetovou. Mluvili jsme tady o multimediálním oddělení, o tom obýváku, který se bude slavnostně otevírat 29. září. No a teď můžeme zmínit ještě další věc, která souvisí s knihovnou, a to je seniorský klub Sen, ten se bude obnovovat. Proč jste si řekli, že teď je zrovna dobrý čas ho znovu otevřít?
1: No, my jsme vlastně před více jak 12 nebo 14 lety, dokonce v roce 2012 jsem zakládala první Sen. A ten klub fungoval nakonec opravdu asi těch 12 let a já na to mám nádherné vzpomínky, prošlo jim spousta vlastně seniorů, kteří opravdu měli zájem něco dělat. Naším kredem je vlastně nemít v tom klubu nějaké konzumenty takzvaně, ale chceme využívat potenciál seniorů, který ještě mají, protože si myslíme, že nám pořád mají co dát a co přebdávat a s čím nám pomoci. A vlastně ta celá skupina, která nastoupila v tom roce 2012, tak tehdy jim bylo třeba 65, 70 let. Takže když si to spočítáte, tak oni s námi ušli obrovský kus cesty a my si toho moc vážíme a pomáhali nám na spoustě akcí s dětmi a tak podobně a bylo to prostě hrozně moc fajn, jenomže samozřejmě ten věk, jak postupuje, tak pro ně bylo už třeba složitější si ten klub organizovat sami a nějak tak to prostě jakoby vyšumělo s postupujícíma nemocema a nějakýma věcma, který jako je, se na ně nabalili. A tak jsme se dohodli, že prostě v určitý fázi jsme to utlumili, vlastně nebyl mezi nima nikdo, kdo by byl schopný už ten klub opravdu jakoby vést. A rozhodli jsme se, že si dáme nějaký čas pauzu, jenomže oni vlastně neustále toužili potom nějakým způsobem pokračovat, nám to přišlo taky líto. Takže nakonec jsme se rozhodli, že prostě teďka nazrál čas oslovit jakoby další generaci, která by je mohla doplnit. A zjistili jsme vlastně, že když jsme dali tu výzvu, že teda chceme ten klub obnovit a založit, no, tak je to obrovský zájem, čehož si moc vážíme a jsme vlastně hrozně šťastní, protože tím pádem můžeme propojit jak tu původní generaci, tak vlastně tu novou, která se chce stýkat taky. Jde nám o to, aby lidi mohli trávit společně čas, aby mohli ukázat, že to, co třeba celý život dělali, že mají ještě komu dát a pro nás je důležitý i jejich názor a životní zkušenosti, protože vlastně to pak utváří tu komunitu a oni spoustu věcí nám třeba přinesou i do té knihovny, že s tím můžeme pracovat dál. Já si myslím, že prostě tato skupina takzvaných seniorů je velmi důležitá, protože se pořád rozrůstá ten generační vývoj, je jasně daný, ta křivka je daná. A na rovinu je to vlastně možná trochu sobecký, ale já za chvíli, já nevím, jestli už nejsem seniorka vlastně, protože mám senior pas, ten jsem dostala od svých dětí, ale já bych taky chtěla mít jednou kam chodit takhle, protože si myslím, že to dává tomu životu zase další nějaký rozměr a vlastně vždycky se mně strašně líbilo, když mi říkali třeba rodiny, no jo, ale oni pak nehlídají vnoučata, oni nemají čas a já bych chtěla, aby neměli čas, protože si myslím, že pokud budou moc ho aktivně trávit a bude je to bavit, tak na ty vnoučata si čas najdou samozřejmě vždycky, ale prostě je to udržuje v kondici a to nám jde, protože si myslím, že každý si zaslouží i v tom pozdějším věku cítit se potřební. A pro nás potřební jsou, takže my pro ně vytváříme samozřejmě pak speciální programy a tak dále, máme pro ně připravenou nabídku toho, co jim knihovna může dát a jakým způsobem je směřovat a myslím si, že to není promarněný čas.
0: To první setkání bude 5. října, je potřeba se někde registrovat?
1: Ne, nechceme, nemusí se registrovat, kdokoliv bude mít zájem, prostě toho 5. října v 10 hodin přijďte do knihovny, budou tam navigační cedulky, bude to vlastně první schůzka, kdy my vám představíme, jak si myslíme, že by ten klub mohl fungovat, budete se moct přihlásit přímo na místě a budeme moc rádi s tím, že se nastavíme nějaká pravidla, budeme se domlouvat teprve o tom, co vy byste si představovali, jakým způsobem by to mohlo fungovat. Bude to prostě na nějakém konsenzu a uvidíme, co bude dál, ale moc se těšíme.
0: Asi ten program není pevně daný, bude to všechno vznikat spontánně.
1: Já si myslím, že není daný. Bychom chtěli, aby právě ti členové, kteří tam budou, aby se na něm aktivně podíleli. To znamená, že my jim nebudeme direktivně říkat, co mají dělat, ale principiálně budeme spíš takovými průvodci a jakousi záchranou sítí, která bude dělat ten support pro to, aby se měli kde sejít, aby měli někoho, na koho se můžou obrátit, pokud je něco trápí. A potom vlastně bychom chtěli, aby oni mezi sebou participovali na tom. Prostě jestliže někdo umí háčkovat, může háčkovat a učit to ty další. Jestli někdo umí technologie, může to učit taky jinak. Samozřejmě my jim ve všem pomůžeme. Jestli budou chtět jít na výlet, měli by se dohodnout, kam chtějí jet. My jim chceme ukázat, jak případně na to můžou sehnat dotaci, kde si oni požádat. Takže tohle všechno my už jsme dělali, my víme, jak na to, a budeme moc rádi, pokud o tu pomoc bude někdo stát a pojede v tom s námi, protože ten vlak si myslím, že jede docela do dobrý stanice.
0: Pardubicích se tady obnovuje seniorský klub Sen a naším hostem byla ředitelka krajské knihovny v Pardubicích Radomíra Kudetová. Díky moc za všechny informace, za rozhovor, ať se vám daří, naslyšenou.
1: Děkujeme moc krát za pozvání, přeji krásný den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Ústí nad Orlicí dostaví pavilon domova pro seniory za téměř 129 milionů korun. Plzeňská Škoda JS podepsala smlouvu s Rolls-Royce na pohony pro malé reaktory. Pardubičtí hokejisté prohráli doma s Libercem 4-5. Dnes čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré středeční dopoledne. Stavba nového pavilonu domova pro seniory v Ústí nad Orlicí bude pokračovat letos na podzim. Práce se zastavily loni v červnu kvůli problémům s původními dodavateli. Radnice teď vybrala novou stavební firmu, která pavilon dostaví téměř za 129 milionů korun.
2: Pavilon bude mít 4 podlaží a kapacitu až 38 lůžek. Původně město počítalo s 50 místy. Po ukončení smlouvy s prvními dodavateli ale projekt zmenšilo. Podle radnice firmy nedodržovaly termíny ani dohodnutý postup. Prací. Město kvůli zastavení stavby přišlo taky o dotaci 80 milionů korun. Dostavbu zaplatí z úvěru. Hotovo má být nejpozději v září roku 2028. Z Ústí nad Orlicí Anna Svoborová, Český rozhlas.
0: Obyvatelé Královéhradeckého kraje mohou ovlivnit, jak se bude v budoucnu posuzovat zdejší krajina. Kraj připravuje studii, která má prověřit možnosti rozvoje obnovitelných zdrojů energie, například větrných elektráren nebo fotovoltaických elektráren. Jedním z podkladů bude i pocitová mapa, do které mohou lidé označit cenná místa v krajině.
3: Do mapy můžou lidé vyznačit například oblíbené výhledy, přírodní nebo kulturní dominanty, aleje, údolí, rybníky nebo místa, která mají pro ně osobní význam. Označit můžou také jedno až tři místa, odkud jsou podle nich nejcennější výhledy do krajiny. Ke každému místu je možné přidat krátký komentář. Průzkum je dostupný online a podněty sbírá kraj do konce listopadu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Společnost Škoda JS ze skupiny ČES dnes uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce na dodávku pohonů pro malé modulární reaktory. Informoval o tom dnes ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Smlouva zajišťuje, že plzeňská společnost Škoda JS bude výhradním projektantem a dodavatelem pohonů pro reaktory. V jednotlivých případech půjde o dodávku v hodnotě kolem 1 miliardy korun. První reaktor v Česku má vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. Ukrajina by podle prezidenta Volodymyra Zelenského přijala jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na valném shromáždění OSN v New Yorku. Tématem byly i ukrajinské přípravy na zimu a střely do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Sport. Hokejisté Pardubic podruhé v této sezóně doma prohráli. V předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy podlehli na svém ledě Liberci 4-5. V samotném závěru sahali východočeši po vyrovnání, nakonec zůstali bez bodu. S výkonem týmu nebyl spokojený hlavní trenér Dynama Filip Pešán.
4: My jsme byli slabí v soubojích, byť jsme tam z začátku zápasu dobře vstoupili pár prvních minut, tak jsme narazili na úporný hosty a všechny ty malé věci, které ve vítězném zápase člověk chce vidět u svého týmu, tak to jsme tam neměli. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až jasno, během dne bude přechodně oblačno, nejvyšší denní teploty 15 až 18 stupňů, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou přes den většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé, tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11. Dvě osobní auta bourala za 38. kilometrem ve směru na Prahu. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Jsou 9:04, teď už vítejte při poslechu dobrého dopoledne a bude velmi pestré, tak třeba za pár minut se s dnešním oslavencem, neuvěřitelným devadesátníkem Miloněm Čepelkou vrátíme do času, kdy bývali redaktoři, rozhlasoví redaktoři, často i pěkně upatlaní. Potom navštívíme jednu dílnu v Proseči, kde se vyrábějí dýmky, to je velká tradice, nabídneme pár bylinek na imunitu v Babských Radách a vysvětlíme slovo pinožit se. Co to přesně znamená? Poslouchejte.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Matka Žílová, princ Jasoň i Drsoň nebo třeba Andulka Šafářová. I tím už byl díky postavám v Cimrmanovských hrách dnešní oslavenec Miloň Čepelka. 90letý básník, prozaik, ale i herec, zpěvák a především cimrmanolog. Pozbíral řadu cenných zkušeností také u mikrofonu. A tak s ním teď podnikneme malý výlet do rozhlasové historie. Stanislavu Juríkovi před časem popisoval, jak kdysi začínal v armádní redakci Československého rozhlasu, kde potkal jednoho z duchovních otců Járy Cimrmana.
1: Tam jsem poznal pana Šebánka, který už tam byl, několik let už tam byl, a pamatoval si mé předchůdce, to znamená básníka Karla Šiktance, který mě právě vyvedl z rozpaku, když jsem tam chtěl jít a dozvěděl jsem se, že půjdu do armádní redakce, tak mě trošku poklesla brada, protože já mířil někam k literatuře. Ale řekli mi, před tebou tam byl Karel Šiktanc, no a protože toho jsem znal jako z jedenáctky tehdy mladých českých básníků, tak jsem si řekl, když tam mohl být Karel Šiktanc, tak to snad zkusím tak.
2: Vzpomenete si na první pořad třeba, který jste připravil, nebo první práci, kterou jste v té
1: Vzpomenu si na první reportáž, na kterou jsem vyjel, a to do jihočeského Tábora na jakési armádní sportovní hry. Tak to mě bylo stejně vzdálené jako ta uniforma vůbec, čili vyjel jsem tam s příručním magnetofonem západoněmecké výroby, úzký profil, ale pozor, natáčelo se na takové malé kotoučky, které pojaly, řekněme, 7, maximálně 8 minut zvuku. Čili točilo se to ještě kličkou ručně a bylo to docela dobrodružné, protože každou chvíli jste musel ty kotoučky vyměňovat. Pak se to muselo v rozhlase přetáčet na rychlost vysílací. Tam se teprve ten pásek mohl stříhat různě. Když stříhat, tak taky lepit, ale pozor, lepidlem.
2: Nikoli páskami?
1: Nikoli páskami to přišlo, ale ještě jsem to zažil. Bílou pásku spojovací lepici jsem ještě zažil, ale začínal jsem lepidlem, takže jsem často byl dost upatlaný.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Právě teď si uděláme malý výlet do Proseče, což, jak víte, je takové malé město na Chrudimsku, které proslavila tradice výroby dýmek. Dozvědět se o ní můžete v tamním muzeu dýmek. Tam ale dnes nemíříme. Reportérka Tereza Brázdová je totiž na návštěvě dílny Stanislava Bati, který je jediným pokračovatelem tradice ruční výroby dýmek v Proseči. A má pro nás pozvánku na zajímavou akci. Hezký den, Terezo.
2: Hezký den.
1: Mluvíme o tradici. Pojďme se nejdřív vydat trochu do historie, abychom to pozadí výroby dýmek na Prosečsku posluchačům trochu přiblížili.
2: K historii patří legendy, ale ten příběh počátku dýmkařské tradice na Prosečsku se zdá být pravdivý. Začíná v roce 1841, kdy krajem táhlo ustupující pruské vojsko. Dva muži z Pasek, což je dnes část Proseče, byli vyzváni, aby vezli píci pro vojenské koně a dostali se do Klacka, kde se seznámili právě s dýmkařským řemeslem a po návratu domů potom dýmky začali sami vyrábět. Okolo roku 1880 se už dýmkařstvím zabývalo v Proseči na 200 lidí a ta zlatá éra přišla potom ve 30. letech minulého století, kde počet lidí, které tohle řemeslo živilo, překročil 600.
1: A pokud se nepletu, tak v Proseči se i dnes vyrábějí dýmky dokonce sériově.
2: Ano, v továrně BPK Proseč a míří do desítek zemí světa, ale to je sériová, strojová výroba. Tu tradici ruční výroby prosečských dýmek udržuje právě Stanislav Baťa, který se může pochlubit titulem nositel tradice lidových řemesel. Já jsem teď v jeho dílně, voní to tu krásně dřevem, nejrůznějšími mořidly. Pane Baťo, já musím na začátku říct, že vy máte výrobu dýmek vlastně danou do vínku.
3: Tak já vyrábím dýmky už vlastně ve čtvrté generaci. Takže jako narodil jsem se mezi dýmkama a vypadá to, že i umřel mezi dýmkama.
2: Vyrábíte převážně tradiční tvary dýmek nebo převažují nějaké specifické na zakázku?
3: Tak já se snažím dodržet ty tvary, které tady jsou zakořeněny, ty klasické, žáky takový art fiveky, takový jednokousky, které jsou vymazlené, tak jsem tam nějaký udělám, ale hlavně se držím té tradice, jak materiálově, tak i postupem a technologiema.
2: Vy samozřejmě víte, jakým způsobem se ty tvary dýmek proměňovaly, které byly oblíbené třeba v 19. století. A já musím zmínit jednu zajímavost, protože vás poměrně nedávno, když se připravoval oceněný film Nosferatu, tak vás oslavila produkce s tím, abyste vyrobil repliky těch historických dýmek.
3: Ano, dostal jsem takovou zakázku od české produkce tohoto filmu a dělal jsem jim repliky do toho 19. století. Byly to vlastně dýmky, tady se jim říkalo krkačky, takže na zakázku jsem jim dělal asi 15 kusů.
2: Takže Drákula z toho bafal.
3: Nevím, jestli Drákula, ale ten, kdo ho likvidoval.
2: Koho by takové povídání zajímalo, ale samozřejmě se chtěl dozvědět všechny detaily okolo výroby dýmek, tak má jedinečnou možnost tuto sobotu, 26. září, kdy bude dílna pana Bati otevřená pro návštěvníky v rámci Dne řemesel v Proseči. Pane Baťo, po celý den to budete mít dveře otevřené?
3: Vlastně po celý den, od 9 do 17, tak jak je program jinak toho dne řemesel.
2: Dílnu najdete v Záboří, místní části Proseče. Má půvabnou adresu na Ručičce 7. A v další hodině ještě přidáme podrobnosti.
1: Je to tak, Terezo, spojíme se přibližně v 10 hodin 10 minut a povíme vám, co všechno návštěvníci v dílně pana Stanislava Bati uvidí, co všechno se dozví a pozveme také na Den řemesel do Proseče. Díky zatím a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude biatlonistka Lucie Charvátová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Už je 9:30, stále přejeme dobrý poslech Českého rozhlasu Pardubice. No, podíváme se na slovo, které nás čeká a které nám vysvětlí Dagmar Magincová. A asi tak nějak přibližně víme všichni, co to znamená. Nicméně dopodrobna mě osobně to třeba nikdo ještě nevysvětlil. Slovo pinožit se. Tak jdeme na něj.
1: Ve staré češtině jsme měli slovo napěnožec, které znamenalo ten, kdo se vypíná, kdo zveličuje, vychloubač, domýšlivec. Pokusil se ho oživit ještě Alois Jirásek, když v trilogii Mezi proudy použil variantu napěnožka. A tím to nejspíš skončilo. Ale zbylo nám v nářečích sloveso pinožit se, které souvisí s tím staročeským slovem složeným z napěti, napnout a noha. Někde znamenalo vypínat se, vychloubat se a někde namáhat se, lopotit, dřít, pachtit, vysilovat se. Zajímavé je, že to vychloubání spojilo v lidové etymologii pinožení s pyrohem, protože ten při pečení nabývá na objemu, zvětšuje se.
0: Pinožice, pyroh, taky mrcasit se je docela známé slovo. No a to samozřejmě nikomu nepřejeme, abychom se malicherně nebo marně o něco snažili. Když už na něčem pracujeme, tak ať to k něčemu slouží, k něčemu je.

0: Cen se trošku ochladilo a možná kolem sebe vidíte nebo slyšíte, jak lidé posmrkávají a pokašlávají. Je potřeba pořádně posílit imunitu a tak si vezmeme na pomoc babské rady nějaké ty vitamíny. Kde je vzít?
1: Babské rady.
2: Imunita je schopnost bránit se vůči působení nepříznivých vnějších faktorů. Pomoci nám k tomu mohou i bylinky. Začneme lípou. Obsahuje rutin, to je významný antioxidant. Další v tomto ohledu velmi užitečná bylinka je echinacea. Známá pro své imunostimulační účinky. Pro boj s prvními příznaky nachlazení je tady nezastupitelná. Nemůžeme zapomenout ani na šípky. Tyto plody růže vedle vitamínu C obsahují látky, které aktivně přispívají k přirozené obrany schopnosti. To šalvěj lékařská z čeledí hluchavkovitých je pomocníkem pro profese, které namáhají hlasivky. Sáhněte po ní v případě škrábání v krku. Imunitu velmi ovlivňuje také kondice našich střev. Tady funguje jednoduché pravidlo pro stravování. Pravidelnost a teplo. Teplé snídaně, polévky, vývary, klidnější tempo u jídla a méně studených věcí na talíři, obzvlášť v chladnější části roku.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Jaké téma nás čeká dál? Litr mléka v supermarketech i za méně než 10 korun. Zatímco spotřebitele nízké cenovky potěší, pro zemědělce znamenají velký problém. Jak se s nízkými výkupními cenami vyrovnávají v zemědělském družstvu v Rosicích na Chrudimsku, uslyšíte už za pár minut.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Už se blíží 10. hodina a to znamená, že pro vás chystáme vždy na tento čas náš dopolední seriál. A dnes se podíváme do zemědělského družstva Rosice na Chrudimsku. Zamíříme do Kravína. Během léta tam pracovníkům komplikovaly práci vysoké teploty. Starosti jim zároveň přidávali i extrémně nízké marže mléka. Ani v září se výkupní ceny nezvedly. Předseda družstva Miroslav Vavřina považuje situaci za mimořádnou.
1: Je to naprosto extrémní. Není to jenom mléko, ale je to i třeba máslo. Ty ceny mléka šly rapidně dolů i tady pro nás, pro chovatele, ale když víte, za kolik prodáváme to mlíko a potom, jestliže se tam objeví někde 5,90 nebo 6,90, jestliže cena obalu je někde 2,50, tak to je tvrdě pod výrobníma nákladama a nedokáže si člověk vysvětlit, jak je tohle vůbec možný.
2: Čím to je, že ceny mléka a obecně mléčných produktů jsou v tuto chvíli tak nízké?
1: Tak jedna věc je nadprodukce mlíka v Evropě, ta určitě byla částečně, protože ta dojivost jde nahoru tím, že se genetický materiál u těch krav zvyšuje. No a další věc je otázka, to člověk úplně nedokáže posoudit, ale nějakým způsobem vývoz do dalších zemí, těžko říct, těch fenoménů je tam víc.
2: S Miroslavem Vavřinou jsme se teď přesunuli rovnou do Kravína.
1: Chováme plemeno Montbéliard, to je maso mléčné a užitkovost. Máme to i z důvodu právě té mlékárny, ale zároveň i z důvodu jatek, protože jednak to má kvalitnější mlíko s vyšším obsahem tuku a potom zmasilejší zvířata na výkrm, pokud se týká bíku. Chováme zhruba 600 kusů dojnic.
2: Kolik zaměstnanců se stará o chod Kravína?
1: Tak ono to je otázka, jestli je to vyloženě jenom o chod Kravína, nebo vlastně i ty věci kolem, protože to nikdy není jenom chod Kravína, ale dojíme na dvě směny, dvě dojičky plus naháněč plus stájník teda, takže to jsou 4. Potom na ráno tam ještě jedou, lidi tady vyhrnujou hnůj, takže musí vyhrnout hnoje, to jsou další 2 lidi plus jeden, který přihrnuje, takže řekněme do 10 lidí, ale k tomu je potom ten zase další počet lidí, kteří to krmivo připravují.
2: Letošní léto bylo extrémně horké, jak krávy zvládaly vysoké teploty?
1: Je to problém, je to samozřejmě problém, když ta staj není nejstarší, ale není úplně nejnovější, tak to teplo tady je, proto jsme vlastně před 2 lety přidali tady, víte, ty větráky, co to šlo, osadilo se to více větrákama, aby to klima bylo přece jenom trochu lepší, takže to hodně pomohlo, ale stejně ten tepelný stres tam u těch krav funguje, že potom jde dojivost dolů, do složky, co se týká hlavně tuku, dolů ty krávy na to zareagují.
2: Asi platí, že kráva musí mít dobré podmínky, musí se cítit dobře pro to, aby měla co největší produkci.
1: Určitě to tak je, tak oni jsou daný předepsaný nějaký podmínky welfareu a podobně, což samozřejmě dodržujeme, ale to vidíte, že to je i stlaný provoz, takže to pohody tam taky mají, ale zase o to je to potom náročnější na tu údržbu kolem.
2: Museli jste třeba přidávat i kravám něco do žrádla, tak abyste zvýšili jejich chuť k jídlu, k pití?
1: Ani ne chuť k jídlu a k pití, to k pití mají samozřejmě danou, ale přidávali jsme tam nějaké látky z pozice právě, aby zvládli lepší ten tepelný stres.
0: Není to úplně jednoduché v českém zemědělství. Historie zemědělského družstva v Rosicích ta sahá až do roku 1949. A my už vám zítra řekneme, jak hodně se práce farmářů od té doby proměnila. Za 9 minut, 10 hodin chystáme pro vás zprávy na 10.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Moravská Třebová řeší problém s nedostatkem stomatologů. Sněmovna bude znovu jednat a hlasovat i v nočních hodinách. Pardubičtí hokejisté prohráli doma s Libercem 4-5. V kraji dnes čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Dobré středeční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Moravská Třebová částečně řeší nedostatek zubních lékařů. Lidé z města a okolí za ošetřením často dojíždějí až do Brna nebo Olomouce. Po 4 letech hledání se radnici ve spolupráci s nemocnicí následné péče podařilo dohodnout na spolupráci s novou zubařkou. Podrobnosti přidává mluvčí města Lucie Krčmářová.
4: Nová ordinace zahájí svůj provoz již počátkem nadcházejícího roku v budově ředitelství nemocnice. Ordinace bude hned od počátku přijímat nové pacienty a s rozšiřováním kapacity se počítá i do budoucna. V plánu je také přibírat nové pacienty v pravidelných přibližně 6měsíčních intervalech.
2: Zítra bude od 9 do 11 hodin uzavřený předprodej jízdenek MHD na pardubickém hlavním nádraží. Důvodem je přerušení dodávky elektřiny kvůli rekonstrukci haly. Ve stejnou dobu nebudou fungovat ani jízdenkové automaty v nádražní hale. Jízdné mohou lidé zaplatit přímo ve vozech, pro nákup časových kuponů mohou využít zákaznické centrum v Pernerově ulici. Poslanci můžou i dnes jednat a hlasovat o zákonech až do nočních hodin. Prosadila to vládní koalice kvůli počtu předloh, které chce ve sněmovně projednat. Poslanci plánují schvalovat například zastavení valorizace dálničních známek. V prvním čtení by se poslanci mohli zabývat změnami pravidel penzijního spoření nebo zvýšením důchodů starších penzistů. Společnost E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Připlatí si noví zákazníci. U E.ONu za elektřinu v průměru zhruba 200 korun, u Pražské plynárenské až 600. Ceny plynu rostly výrazně méně za megawatt hodinu od 50 do 160 korun. V minulých měsících zdražovaly i další dodavatelé. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě.
3: Sport.
2: Pardubičtí hokejisté mají druhou porážku v sezóně. V předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy podlehli doma Liberci 4-5. Nad tímto soupeřem naplno bodovali naposledy v listopadu v roce 2024. Východočeši se nedokázali v utkání Liberci vyrovnat v nasazení a bojovnosti. Mají tak podle útočníka Matěje Stránského hned na úvod soutěže na čem pracovat.
5: Prohrávání osobní soubojů, no, tak někdy tam jsme pozdě a někdy tam nejdeme dostatečně tvrdě, takže tohle musíme zlepšit. Myslím si, že potom z toho obraného pasma budeme vyjíždět jednodušeji a z toho budou pramenit ty protiútoky a víme, že v útoku jsme silní, ale musíme se tam dostat a nesmí nás dostat tolik sil, že nás tam točí a určitě budeme lepší příští zápas.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až jasno, během dne bude přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 15 až 18 stupňů. Na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou přes den většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé, tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehoda nákladního auta zaměstnává záchranáře na dálnici D35 v okolí 154. kilometru ve směru na Olomouc. Konkrétně je to na úrovni Moravan na Pardubicku. Pravý jízdní pruh je tam neprůjezdný, prudce se tam dobržďuje a dvě osobní auta bourala na silnici nižší třídy v Bořicích na Chrudimsku. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A my taky startujeme a vyrážíme na výlety. Bude jich hned několik v této hodině našeho dobrého dopoledne. Jenom připomínám, že je středa 23. září a máme první podzimní den, tak ať se vám vydaří. Je slunečno, takže co se týká počasí, je to paráda. Proto se můžeme vydat do Proseče, kde se chystá Den řemesel. Náš regionální stopař nám k tomu řekne něco víc. Potom se vydáme na mechovou stezku do Svitav. Ta by měla vést od rybníku Rosnička k pramenům řeky Svitavy. Následně si řekneme, jaká byla letos sezóna u včelařů, jaký je med, no a nebude chybět ani naše soutěž, věřte, nevěřte. Tak příjemný den.
3: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: tak vypravit do dílny Stanislava Bati v Záboří, což je místní část Proseče, který je pokračovatelem zdejší slavné tradice ruční výroby dýmek. A přímo v dílně máme reportérku Terezu Brázdovou. Ještě jednou pěkný den.
1: Hezké dopoledne.
0: Terezo, prosím, přibliž nám nejdřív jenom stručně den řemesel.
1: Určitě letos to bude 16. ročník. V Proseči můžete navštívit muzeum dýmek s workshopy, komentované prohlídky, přednášku o sklářství, modelářský den ve společenském centru Sokolovna. K tomu taky bude výstava králíků a holubů v městském parku. Nebudou chybět dětská představení, hudba. No a jak už si zmínila svůj dílnu veřejnosti, otevře Stanislav Baťa. Pane Baťo, jak ty návštěvy tady budou probíhat? Budete jen vyprávět o svém řemesle nebo i přímo ukázkově vyrábět dýmky?
2: Tak já si myslím, že nejvíc budeme mluvit, ale samozřejmě něco i ukážeme, něco předvedeme. Záleží na tom, na co budou mít lidi dotazy.
1: Tak řada lidí o mladé generaci ani nemluví, vůbec neví, z čeho se vlastně dýmky vyrábějí, jaké druhy dřeva používáte.
2: Tak já používám převážně briér, to je kořen v řesovce, dováží se kolem Středozemního moře. To je taková nejlepší materiál, ale nechají se dělat ty dýmky z našich materiálů, ale nejsou tak zdobný, i když jsou funkční, ale přece jenom ten briér je briér.
1: Používáte pořád ty tradiční postupy výroby dýmek, nebo se to taky proměňuje, technika, laky a tak dále?
2: Tak snažím se dodržovat to, jak se tady ty dýmky dělaly před těma 100 lety, akorát, že už nemám šlapací soustruh, ale elektrický, a ty třeba nátěry a povrchová úprava, sám snažím se dodržovat i ten šelak, který se tady dělal vždycky.
1: Teď mě napadá, jak je to vlastně s kuřáky dýmek? Ubývá jich? Tak podle mého soudu, ale možná to tak není, možná se pletu.
2: Tak kuřáci dýmek rozhodně ubyli, ale zase někdy přibývají, zase jak dorůstají nový generace a vzpomínají si, jak ten dědeček seděl doma a zapálil si tu fajfku, tak třeba se snaží k tomu i přiblížit.
1: Mně se líbí takové jedno krásné vaše motto, že píle se pozná podle hromady pilin pod nohama.
2: No jo, tak to je, ale to neplatí jenom u fajfek, to myslím, že platí u každého řemesla, že tam je nejdůležitější vytrvalost.
1: Tak na závěr ještě připomeňme, od kolika hodin do kolika bude vaše dílna s krásnou adresou na Ručičce 7 Záboří Proseč otevřená. Ale na to se zeptám už manželky Jany Baťové, která to tady bude mít všechno pod palcem.
3: Dobrý den, naše dveře otevřeme od 9 hodin ráno a kromě dveří otevřeme i vrata. Otevřeme vrata všem fajn pohodovým lidem, budeme se na vás moc těšit, probereme fajfky i život a budeme tady až do 17. 18. hodiny, prostě budeme tady, dokud nám bude fajn a budu se na vás moc těšit.
0: Tak jo. My moc děkujeme za tuhle nádhernou pozvánku a moc zdravím paní Baťovou, kterou jsem poprvé viděla, bylo to v Kuksu loni na takových těch adventních přehlídkách a ona byla nesmírně sympatická. Tak vás moc zdravím a Terezo, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Regionální stopař, zajímavosti z našeho kraje.

0: Díky našemu nedávnému přímému přenosu ze Svitav mohu dosvědčit, že mechová stezka v rekreační oblasti Brent ve Svitavách míří do finále. Město upravuje lesní cesty, doplňuje značení a přidává nové prvky, které mají návštěvníkům zpříjemnit cestu od rybníka Rosnička k pramenům řeky Svitavy. Co ještě na stezce zbývá dokončit, tak to zjistila přímo na místě naše reportérka Věra Pavlasová společně s mluvčí města Kateřinou Kotasovou. K Rosničce tentokrát museli dorazit z opačné strany, nejen kvůli stavbě nového parkoviště.
1: Vzhledem k tomu, že se zde staví to parkoviště, tak jsme se rozhodli, že opravíme i zhruba 250-metrový úsek příjezdové silnice sem do areálu. Ten by měl být hotový již tento týden, parkoviště bude hotové do listopadu.
2: Tak pojďme na tu stezku. Ušli jsme 100 metrů, zatím jsem viděla jednu ceduli.
1: Ano, tady stojíme u těch hlavních cedulí, u toho rozdělovníku, kde mechová stezka začíná. Teď bychom se mohli vydat podél rybníka a pak takovou novou lesní cestou. Překročili bychom Javornický potok a využili bychom novou stezku ve směru k pramenu řeky Svitavy.
2: Ten chodník, vy jste ho nazvala stezkou, mně připadá, že je pořád stejný.
1: Tento prostor je opravený, máte pravdu, že tohle připomíná spíše takový mlatový chodníček, ale dál samozřejmě, když se dostaneme do lesa, tak je to taková prochozená stezka i mechem, proto název mechová stezka.
2: Tak a my jsme se dostali do lesa, tady už jsme na mechové stezce?
1: Ano, tady jsme v začátcích mechové stezky, ale jak vidíte, ta cesta je zde prošlapaná. Oni lidé si tuto trasu našli sami, takže my jsme spíše tak v podstatě vyznačili, aby ti, co to zde neznají, se mohli dostat touto novou cestou také někam dál.
2: A my jsme u dalšího prvku, který jste vybudovali tady na té mechové stezce, a to je workoutové hřiště.
1: V rámci projektu Mechová stezka se nejednalo jen o novou turistickou trasu, ale zahrnuje také parkoviště, které jsme viděli na začátku, a dvě zajímavá zastavení, a to přístřešek u pramene řeky Svitavy a pak také fotopoint. No a tady vidíme to poslední, a to je obnova workoutového hřiště. Doplnili jsme i nový prvek. Jak vidíte, jsou zde ještě šňůry, takže dopadová plocha není zcela hotová, ale v tomto týdnu by vše mělo být dokončené a lidé už budou moci i toto workoutové hřiště využívat.
2: Kolik stála ta úprava tady toho prostoru?
1: Celý projekt mechové stezky vyšel na přibližně 6,4 milionu korun a městu se podařilo získat dotaci 3 miliony korun z IROPu.
2: Mechová stezka není jedinou, kterou město upravovalo v Brantu. Je tady ještě Sváťová stezka, fitness a naučná. Ze Svitav, Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Jedinečná kolekce plakátů Alfonse Muchy nebo výjimečná sbírka deskových maleb středověkých oltářů. Obě jsou k vidění v regionálním muzeu v Chrudimi. Jedna v jeho sídle, druhá na hradě Rychnburg. V cyklu Unikátní expozice Pardubického kraje je představí Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Je 10 hodin 28 minut. Bruce Springsteen nás napotěšil rytmickou písní, no a my jedeme dále. A podíváme se teď na chvíli mezi včelaře. Pro ně byl ten letošní rok celkem úspěšný. Jak mi pár z nich říkalo, med je díky teplému počasí výjimečně aromatický, chutný a má ideální vlastnosti pro dlouhodobé uchování. Teď je ale čas se o včelstva spíš dobře postarat, aby přes zimu nestratila svou sílu a zdraví. S pardubickým včelařem Evženem Báchorem jsem na tohle téma zavedla nedávno řeč. Včely už teď v tomto období moc do té přírody nelétají?
1: Nelétají, jakmile je teplota kolem těch 12 stupňů.
0: Dnes by to šlo.
1: Dneska lítají, jsou venku úplně perfektně. Samozřejmě ještě donášej vodu, ještě zbytky sem tam jsou, květinky, tak nějaký pyl přinesou, protože ta matka klade vajíčka zhruba do toho listopadu, pak má vegetační přestávku, takže oni k tomu potřebují pyl, protože z toho pylu oni si vytváří, nejenom, že sami žijí, ale kojíčky z toho vytváří mateří kaši, s kterou právě krmí to naši matku, aby vůbec byla schopná tolik vajíček položit.
0: Ano. A čím víc si najdou v přírodě?
1: Samozřejmě, my říkáme včelaři, pro nás maso, pro ně pil, to je to též, jo. Takže ten pil jim dává vše, co oni potřebují.
0: No. Vy jste říkal, už jsme zakrmili, to znamená, že ta kila cukru, co jste museli nakoupit vy včelaři, tak, to už je všechno v úlech, to
1: ano,
0: už
1: ano,
0: na tom
1: to
0: se pochutnávají.
1: Dobrý včelař už, řekněme, v první týden v září už musí mít nakrmíno. Proč musí tento termín stihnout? Protože v půli srpna se nám začnou líhnout zimní dlouhověké včely. A kdyby jsme my upracovali včely na zpracování zásob, protože ono to není jenom tak, že jim tam dáme cukerný roztok a tím to končí. Tam musí dojít k přeměně na glukózu a fruktózu, takže oni ho drží, každá ta včelička drží tu kapičku té sladké šťávy 3 dny ve svém medném váčku, kde vypouští enzymy a mění vlastně tu cukernou šťávu na ten med. Potom ho musí ze sebe vypudit, dát do té buňky a vysušit. No a to zpracování, to trvá třeba i 14 dní. No a kdybychom teď začali teprve krmit, no tak to začnou dělat ty dlouhověké včely a ty se nám udřejí a vlastně mě za měsíc umřou a do jara mi žádná nezbyde.
0: A ty dlouhověké, to jsou ty zimní, už
1: to jsou ty
0: přežijí
1: zimu, ano,
0: přesně
1: tak. Oni se vylíhnou a už jsou geneticky změněni, oni mají v sobě tukové tělísko, proto dokážou žít až do toho dubna. Kdežto tyhle letní včely, ty mají tak měsíc na tomhle světě víc, už jim pánbu nedal času a proto my musíme využít ještě tyto včely, aby nám toto zpracovali, protože už ta dráha na té zemi končí a oni odevzdají tu práci a připraví ty podmínky pro ty dlouhověký zimní
0: včely. Tak teď je to přesně to období, kdy ty krátkodobé včely, ty odchází, pracovnice odcházejí a ty nové zimní se rodí.
1: Tak a ty připravují to zimoviště na tu zimu, takže oni si soustředují ten materiál, myslím materiál, to znamená pil, med a tak dále, do toho středu a vytvářejí takovou kouli, která je proříznutá těmi plásty a tam oni žijou. Tam uvnitř mají teplo kolem 32 stupňů, kolem je udělaný takový ochranný štít z těch včelích tělíček a ty svými prstními svaly, těmi vibracemi vytváří teplo a hánějí ho dovnitř do toho chomáče. Takže v tom úlu 3-4 cm od toho chomáče už je okolní teplota, takže žádný vytápění celých těch prostorů. No a to musí zařídit tohle všechno ty zimní dlouhověké včely.
0: Tak ať mají hodně síly, mimochodem Den medu se chystá v Pardubicích, bude to už 26. ročník oblíbeného Dne medu a bude to v sobotu 10. října opět v kulturním domě Hronovická. Návštěvníky čeká slavnostní průvod městem, soutěže o nejlepší med i prodej lokálních produktů.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jak ono se to říká, člověk míní, pán Bůh mění.
1: Věřte, nevěřte.
0: No a týká se to i dopravy, někdy se to tak stane, například teď máme uvízlého hosta, který by měl vystoupit už za pár minut, no po 11. hodině v naší radioporadně. Je to vinař Ludvík Šlancar, který zůstal někde u Přelouče, poněvadž úsek Přelouč, Pardubice, hlavní nádraží je zastavený pro poruchu zabezpečovacího zařízení. Nevadí, určitě na pana Šlancara počkáme a po 12. si přetočíme jeho povídání, abychom vám ho mohli nabídnout příští týden. Nicméně do naší soutěže už máme nachystané takové téma, které se týká prosluněných vinohradů, protože je doba sklizně vinných hroznů. A proto přicházím se slovem, které vám možná něco řekne, možná ne. Jestli pak víte, co jsou to matoliny? A víte, že se z nich vyrábělo matolinové víno a dokonce z nich můžete mít i matolinovici. Tak já to ještě pro jistotu upřesním. Hrajeme o knihu z nakladatelství Kazda, jmenuje se Kód diabetu a podtitul zní Jak přirozeně předcházet a zvrátit diabetes druhého typu. Takže kniha velmi aktuální pro vás, kdo trpíte cukrovkou nebo máte kolem sebe někoho takového. Tak ještě jednou tedy věřte, nevěřte, tvrdím, že matoliny, že to je odpad, který vzniká při lisování hroznů. A právě z něj se dá klidně vyrobit i matolinové víno. A dokonce existuje i pálenka matolinovice. Věřte, nevěřte, 726 46 48 48. A máme zase úplně plno, tak jsem na vás zvědavá. Hezký den. Už jste ve vysílání a tady máme trošičku poruchu, ale nevadí, tak v tuto chvíli už by to mělo být v pořádku. Dobrý den přeji.
2: Dobrý den, já vám věřím.
0: A takhle nám to stačí? A nebo se chcete pochlubit tím, že jste snad někdy pil matolinovici?
2: Ne, nepil, já víno nepiju. Já piju
0: pivo.
2: Dobře. Tak. Ani tvrdý nepiju, ale věřím vám vlastně tentokrát úplně všechno.
0: Věříte, co tentokrát úplně všechno, ale jste pivař, takže úplně tak jako jisté to nebude pro ostatní posluchače. Věřte,
2: no,
0: nevěřte.
2: Tak. Nebude to jisté, ale věřím.
0: Dobře, tak to, já děkuju za...
2: Řekl bych, že máte pravdu.
0: Dobře, pane Petře, děkuju za váš tip, jo, přeju vám pěkný den, ať se daří všechno.
2: Vám taky, naschle.
0: Naschledanou. Druhý z posluchačů na lince, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Marie Pardubice a já vám věřím, že matoliny jsou zbytky po vylisování šťávy hroznu.
0: Mm-hmm. No ale to není všechno. To má, ano, dobře, matoliny to je ten odpad, který vzniká, i když to není hezké slovo odpad. No prostě je to to, co vznikne při lisování hroznu. My jsme taky teďka měli takové malé vinobraní a dělali jsme to podobně jako mošt z jablek. A úplně mě to bylo líto, právě ta hmota, která tam zůstala, tak se to dalo do kompostu, tak to jsou matoliny. A já tvrdím, že se z nich ale dá vyrobit víno. Jmenuje se to teda matolinové víno a matolinovice.
3: No, já bych věřila.
0: Jo? No tak fajn. Dobře, paní Marie.
3: Když si dělám z něho ovoce, tak se z toho taky dá udělat vylisivé a pak se z toho dá udělat víno ještě nebo ocet. Věřila bych. Mm-hmm.
0: Přepálit se dá všechno, že jo?
3: Ano.
0: Dobře. Marie, zdravím.
3: Přepálit to nevím, ale víno určitě.
0: Ano, dobře, tak ještě jednou díky taky a naschledanou, ať se taky všechno daří při dnešku. Pohodový
3: ano,
0: den.
3: Ano, děkuji vám, mám nápodobně. Děkuji.
0: Tak a ještě do třetice.
4: Dobrý den, Jaromír ze Sázavy.
0: Ano, tady je to do auta jako vždycky.
4: Ano, no vy jste mě vzali poprvé a vůbec jsem o tom neslyšel.
0: No, tam byl nějaký problém, ale ta technika. A povedlo se to takhle do třetice.
4: Paráda.
0: Co říkáte matolinovému vínu a matolinovici?
4: No, slyšel jsem o tom něco, ale když dva přede mnou věřili, tak já dneska budu takový, to budu bojkotovat a nebudu věřit.
0: Tak je takový obojkot se tady snažíte na našich vlnách. No dejte pokoj. To je to poslední, co bych si přála.
4: Já vím. To samozřejmě v úvozovkách všechno.
0: Ano. Tak děkujeme i vám za názor. Šťastnou cestu, opatrný buďte a zase někdy příště naslyšenou.
4: Děkuju, mějte se hezky, nashle.
0: Víme, že máte rádi zpěváka Dalibora Jandu. Myslím, že on je taky výborným zahradníkem, že jsem viděla pár dokumentů, jak pěstoval rajčata, bylo to úžasné, někde na sociálních sítích. Takže si dáme písničku v jeho podání, no a budu se těšit na vaše vzkazy ještě na mailu studio.pardubice@rozhlas.cz. Je doba sklizněvinných hroznů a já tvrdím, že ten odpad, tomu, že se říká matoliny, a dá se z toho vyrobit i matolinové víno, je otázka, jak chutná, a dokonce i matolinovice. Věřte, nevěřte.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. O čem se mluví?
1: Pardubice čekají tento víkend krajské dožínky. Jak budou na letošní sezónu vzpomínat zemědělci? Našli by v historii nějakou horší? Jaké dopady ještě bude mít dlouhotrvající sucho? Co pro ně znamenají vysoké ceny nafty? A nemůžou někdy v očích veřejnosti působit jako věční stěžovatelé? Zeptáme se ředitelky regionální agrární komory Pardubického kraje Vandy Rektorisové. Tento čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem.

Jirku, si tady dopisuju poslední vaše jména. Soutěžíme tady o knihu Kód diabetu z nakladatelství Kazda, který by měl pomoci nebo poradit lidem, kteří trpí diabetem druhého stupně. A já jsem tady měla takové pěkné slovo matoliny pro vás a tvrdila jsem, že je to odpad, když se sklízí hrozny, tak potom se lisují, tak to, co z toho zbyde, to, že jsou matoliny. Odpad, to je takové ošklivé slovo, protože ono je v tom spoustu výjimečných látek. Měli jsme o tom mluvit dnes s vinařem Ludvíkem Šlancarem. Bojuje momentálně o každou vteřinu, vlak už se prý rozjel z Přelouče směrem do Pardubic, tak uvidíme. Když se nestihne, nic se neděje, všechno tady umíme vyřešit. Tak ale k těm matolinovicím a matolinovému vínu. Tak si představte, možná, že si to i pamatujete, v hluboké totalitě se skutečně z matolin vyrábělo matolinové víno, které se prý úspěšně prodávalo lidem z velkoměst, zejména tedy z Prahy. Asi to nebylo úplně nic, co by stálo za to ochutnat. A ta matolinovice, no tak to už je trošku jiná liga. To je pálenka, která je celkem dobrá snad. Já jsem ji teda nikdy nechutnala, ale jak tady vidím v podkladech, tak destiláty se z matolinů skutečně vyrábějí a česká matolinovice je prý běžný pojem. Uvidíme, pana vinaře Ludvíka Šlancara se na to určitě ještě zeptám. Je to pravda, to, co jsem tady tvrdila? Takže kdo věřil, dobře udělal. By mě zajímalo, jestli jste někdy pili matolinové víno v době socialismu. To budu moc ráda, když se třeba ještě ozvete, jestli jste něco takového měli v puse. A já už míchám opravdu hodně dlouho a vyhrává paní Eva z Ústí. A to teda mám radost, musím říct. Protože paní Eva napsala, knížka, ta by se mi moc hodila. Od včerejška mám dietu a prášky na diabetes. Tak snad aspoň trošku ta kniha pomůže. Před námi další písnička, je to originál. Na 11. hodinu chystáme další aktuální zprávy a opět musím moc poděkovat vám všem, kdo se podílíte už někteří velmi pravidelně na naší soutěži.

0: firma Havelka uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Porucha zabezpečovacího zařízení omezila provoz na železničním koridoru mezi Přeloučí a Pardubicemi. Elektrárny Opatovice obnovují dodávky tepla. Hokejisté pardubického B týmu nastoupí proti Slávii. Dnes čekejte v regionu polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré středeční dopoledne. Na železničním koridoru čekejte výrazné omezení dopravy mezi Přeloučí a Pardubicemi. Kvůli poruše zabezpečovacího zařízení tam teď nejezdí vlaky. Ty mohou nabírat zpoždění 10 až 50 minut. Místo vlaků regionální dopravy jezdí náhradní autobusová doprava. Podle informací z webu Českých drah bude omezení trvat do 12 hodin. 60 tisícům domácností na Pardubicku, Chrudimsku a Královéhradecku začínají ode dneška hřát radiátory. Elektrárny Opatovice obnovují dodávky tepla. Rozhodující je, pokud průměrná denní teplota klesne dva dny jdoucí po sobě pod 13 stupňů Celsia. Dodává mluvčí opatovické elektrárny Hana Počtová.
4: Termín zahájení vytápění se vždy odvíjí od vývoje počasí a jakmile průměrná denní teplota dva dny po sobě klesne pod 13 stupňů a nečeká se její opětovný růst, je čas začít vytápět. A kdyby se na přelomu září a října ještě výrazně otablilo, můžeme dodávky tepla dočasně omezit.
2: Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevírá nový kampus lékařské a farmaceutické fakulty. Stavba za více než 7 miliard korun patří k největším investičním projektům v historii školy. Nové prostory nabídnou moderní zázemí pro výuku i výzkum více než 3 000 studentů. Veřejnost si kampus bude moci poprvé prohlédnout už tento pátek v rámci akce Noc vědy. Dálniční známky v Česku od příštího roku nejspíše nezdraží, počítá s tím novela, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Ke zrušení pravidelné valorizace se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opozice, podle které jde o populistický krok, říká poslanec Starostů Jan Papajanovský.
5: Pokud se v Česku rozšiřuje každý rok dálniční síť a je pravda, že společně jak té předchozí vládě, tak vládě předtím i té současné vládě se daří dálnice stavět, tak pak je fér, aby i řidiči zaplatili o něco vyšší poplatek podle toho, jak se ta dálniční síť rozšíří. Sport.
2: První hokejová liga pokračuje kompletním programem 6. kola základní části. Vedoucí B tým Pardubic nastoupí doma proti pražské Slavii.
6: Východočeši za sebou mají nejlepší start do sezóny v historii působení v první lize. Z 5 zápasů mají plný bodový zisk a jsou na prvním místě v tabulce. Slavia z úvodních 5 duelů 3x prohrála a je 11. V posledním kole ale vyhrála nad Zlínem 5-3. Utkání začíná na Chrudimském stadionu v 18 hodin. Z Pardubic, Otagu Tvěrt, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až jasno, během dne bude přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 15 až 18 stupňů, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou přes den většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé, tlak mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dvě osobní auta bourala v Bořicích na Chrudimsku. Nehoda se stala na silnici nižší třídy. Nohu z plynu dejte na dálnici D11, a to na 18. kilometru ve směru na Prahu. Na dělící čáře mezi levým a pravým jízdním pruhem tam leží plech. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Matoliny, Matolinové víno, Matolinovice. Tak to bylo téma naší soutěže, věřte, nevěřte, a já doufám, že v něm budeme moci pokračovat s vinařem Ludvíkem Šlancarem, který v tuto chvíli, my mapujeme jeho cestu z Prahy sem k nám do Pardubic, sedí v taxiku, za 5 minut by měl být už tady ve studiu, takže si budeme moct říct, co všechno se dá z těch matolin vyrobit, protože to je vyloženě novinka, bezlepková mouka existuje. Tak si o této unikátní mouce řekneme více a samozřejmě se budu ptát i na současnost, současné vinařství, současné metody a hlavně, jaká byla úroda vína v letošním roce 2026. Tak tolik tedy naše téma za pár minut.
3: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Rádioporadna.
1: Vinař Ludvík Šlancar ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Ani nevíte, jak vás ráda vidím. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Vy jste takový klidný, hlas také úplně v pohodě, i když jsme zažili trošku nervy. Teď já jsem to líčila našim posluchačům, že vlak měl zpoždění. Možná, že si někteří řeknou, jak to, že jede z Prahy, když je to Moravák. Tak můžeme vysvětlit rovnou v úvodu.
2: To je tak. Já jsem Moravák po meči, ale po přeslici jsem z Roztoku Prahy. V roce 40 se tatínek s maminkou potkali na svatbě nějakých příbuzných. Slovo dalo slovo. No a v roce 42 se vzal otec s maminkou v Roztokách u Prahy. A tatínek ale pochází z Němčiček. Němčičky jsou u Velkých Pavlovic, asi 4 kilometry od Velkých Pavlovic, a je to vinařská výska. Čili moji předkové po meči vyráběli víno a já jsem se to od nich učil.
1: A dodnes se učíte, nebo už všechno víte? To je hloupá otázka, že?
2: Pravda, jsem soudním znalcem v oboru vinařství, ale pořád se učím.
1: Je to i vzhledem k tomu, jak se ta doba proměňuje, tak i ty metody jsou stále novější a novější, co se týká nejen pěstování vína, možná i odrůdy nějaké rezistentní, ale potom i toho následného zpracování. V čem je takový největší boom? Spíše v tom pěstování, anebo v tom zpracování?
2: Boom je v obojím. V pěstování ty rezistenty zaznamenaly obrovský vzestup. Teď je velmi v modě Solaris. To je raná odrůda, která vyzrává do vysokých cukernatostí. Nejsou tady výjimkou cukernatostí kolem 30 stupňů normového moštoměru. Jo. To je velmi vysoká cukernatost. Vína vyrobená z takových moštů jsou potom sladká, nebo polosladká, ale většinou sladká. No, co se týče technologie výroby vína, tam se to velmi změnilo. Samozřejmě v malých sklípcích se to pořád dělá tradičně, v malém. Sudy se vyplachují ručně, protože nemají k dispozici laboratoř většinou, tak se ošetřuje víno na základě senzorických zkušeností, na základě senzoriky. Že?
1: Tak, jak se to dělávalo kdysi.
2: Tak, jak se to kdysi dělávalo. Jsou na to speciální vinařské komise, které obcházejí sklepy a ty sklepníci nebo ti pracovníci, ti vinaři se radí o tom, co s tím vínem dál. U nás už je to trošku jinak, u nás už je to průmysl, máme svoji laboratoř, čili děláme to na základě exaktních výsledků, které nám sdělí naše laboratoř a podle toho se upravují ta vína, ošetřují se a tak dále.
1: A ještě se zeptám na tu úrodu letošní, to bude jistě posluchače zajímat. Mně se totiž zdá, že každým rokem, jak se otepluje, že ta úroda je celkem dobrá, ale zase tam byly ty jarní mrazíky, nepoškodilo to vinou révu?
2: Jarní mrazíky nás ani tak nepoškodili, ale poškodilo nás sucho v období července a srpna. V srpnu to bylo velmi dramatické, vysoké.

0: teploty a sucho, takže někteří vinaři opravdu dopadli špatně, měli zhruba poloviční úrodu než v loni, kdy byly podmínky podstatně příznivější. Dobře na tom jsou ty vinice, které jsou zavlažovány, ale těch je v celé republice asi 500 hektarů. Mm-hmm. Jo. Z těch 18 000 hektarů, které tady máme, je to opravdu jenom mužka, je to málo.
1: I když s tím oteplováním asi s tím budou muset ostatní vinaři počítat a investovat, že? Do toho zavlažování do budoucích let.
0: No, není to tak jednoduché, protože vždycky se musí najít zdroj toho zavlažování, že musí být nějaká voda. Naše vinařství má dokonce dva rybníky, které jsou definovány jako retenční nádrže. No a musím říct, že jeden z nich úplně vyschnul. Tak prostě to nebyla tam voda, ani v potoce vedle netekla voda, no tak pak je to zavlažování to opravdu těžké.
1: Vyhlídky uvidíme, jaké jsou, nicméně ta úroda vaše v okolí Velkých Pavlovic taky tak polovičně, jak jste říkal, nebo ano, taky tak zhruba?
0: Oficiálně Svaz vinařů udává, že se jedná asi o 30% propad, ale podle mých zkušeností a podle toho, jak nakupujeme hrozně od našich stálých dodavatelů, tak je to tragické, protože dodávají polovinu toho, co jsme si nasmlouvali.

0: Pokračujeme v našem povídání s vinařem Ludvíkem Šlancarem, který založil vinařství Ludvík. Jste zakladatel?
1: Je to, ano, já jsem založil tuhle firmu a začal jsem 4. dubna roku 90. Takže už tady máme nějakou tradici.
0: Ano. Pojďme k těm matolinám, jsou to ty matoliny, správně to skloňuju. My jsme tady měli soutěž s našimi posluchači, to jste vy nemohl slyšet, protože jste seděl vynervovaný ve stojícím vlaku někde u Přelouče. A já jsem tvrdila, že za hluboké totality se dokonce vyrábělo matolinové víno, které se potom převáželo do Prahy, kde chutnalo zřejmě, ale ta doba už je jistě dávno pryč, že?
1: No, zlé jazyky říkají, že vinaři měli dva druhy vína. Jedno víno pro sebe a druhé pro pražáky. No, ale to byla hluboká totalita.
0: Samozřejmě, to už.
1: Fakt je, že matoliny, to je zbytek po vylisování hroznů, tak mají obrovský potenciál k dalšímu zpracování. Říkáme tomu zbytková biomasa. Nikoliv odpad, jak se často
0: Škoda tohle slovo
1: ne,
0: odpad,
1: to
0: že?
1: Použít. Není pěkné slovo. Zbytková biomasa, to je termín, který razil profesor Fitz. Ten stál u zrodu té myšlenky vyrábět z toho něco smysluplného, z těch matolin. My jsme se skamarádili už dávno za totality. A on to byl pán velice vzdělaný, chytrý, průbojný. On byl na začátku té vinohradnické a zahradnické fakulty v Lednici. On byl prvním děkanem. Mm-hmm. No, byl asi o 20 let starší než já. Mně je teď 81. Tak bohužel teda už nás opustil asi před 5 lety, ale do poslední chvíle jezdil k nám do vinařství autem a diskutovali jsme o tom, co je třeba dělat. On přijel, rozdal úkoly, příště to zkontroloval, žádná legrace, ale měl tak na branku. No a tak jsme začali s tím zpracováváním matolin. Ty první pokusy byly někdy v roce 16-17, kdy jsme usušili na průmyslové sušárně někde v České republice, v Česku to bylo, ale už si přesně pamatuju tu lokalitu, sušili tam nějaké bylinky.
0: Tak se to tam na to dali.
1: Aha. Asi tunu těch matolin.
0: No to je docela dost tuna. Abychom si to ještě vyjasnili pro posluchače, kterým není úplně jasné, co to je, když se lisuje mošt, tak taky z těch jablek něco zbyde, tak takhle je to to samé u vína.
1: Vysvětlím to.
0: Ano, vysvětlete, je to jasné.
1: Zmačkne se hrozen, vyteče šťáva, tedy mošt, který se použije na výrobu vína. A ten zbytek, to je 30% hmotnosti toho hroznu, to jsou ty matoliny. Ty matoliny obsahují slupku, dužinu a semínka. Zpracování těch semínek, to je známá věc, historicky hlavně Rakušané, v tom udělali velký pokrok, vylisují, to je z toho hroznový olej a z toho výlisku, z těch pokrutin, potom melou mouku, pokrutinovou mouku. Chybně se tomu říká hroznová mouka, ale je to pokrutěnová mouka. Je to z těch semínek.
0: No. Takže to je z těch semínek, když to vy je odstraňujete.
1: My je odstraníme, zpracujeme tím tradičním způsobem ty semínka, ale mouku vyrábíme z dužiny a ze slupek. No. Proti té pokrutěnové mouce je tam hlavně senzorický rozdíl. Tohle chutná tak jako mleté rozinky. Jo.
0: To je
1: ta
0: sladké.
1: Naše mouka. Má obrovské zdravotní benefity. Velmi se tím zabýval docent Krebs, František Krebs z potravinářské katedry Vysokého učení technického v Bratislavě. Jo, ten k tomu udělal řadu rozborů a zařadil červenou mouku, která se vyrábí z pokrutin, které vznikají při výrobě růžového vína, mezi 10 nejzdravějších potravin vzhledem ke vztahu antioxidantů a polyfenolů.
0: Dneska se tomu říká, pane Šlancar, že to je super potravina.
1: Je to bomba.
0: My jsme skončili u té tuny vysušené matoliny, ano. A od toho se odrazíme zase v dalším vstupu. A jenom pro vás, milí posluchači, pokud byste se našeho hosta, vinaře Ludvíka Šlancara, na cokoliv chtěli zeptat, samozřejmě máte možnost, jsme tady pro vás živě.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka a dabérka Stanislava Jachnická.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.
4: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe.

0: Němčičkách na Velkopavlovicku představili nedávno takovou zajímavou novinku, která vychází ze zpracování zbytkové biomasy po vylisování hroznů. Ta novinka se rodila hodně let a my jsme tady se zakladatelem firmy Ludvík, vinařství Ludvík, Ludvíkem Šlancarem. A už jsme si tady řekli, co jsou matoliny, a teď si ještě upřesněme, jak se to rodilo. Zkuste to v kostce, krátce. Říkal jste, zkoušeli jsme nejdřív nasušit tunu těch matolin bez jadérek, to už bylo tenkrát, nebo to bylo všechno? I s jadírkama. Jak to dopadlo?
1: No, nebyla to žádná velká sláva, protože jsme použili matoliny, které vznikly, nebo které pocházely z vinohradu, který měl betonové sloupky. A dnes už se sbírá všechno kombajnem. Když jede kombajn, tak rozklepe celý ten vinohrad a kuličky, které spadnou, tak sbírá potom vysavačem do jímky, která je na tom kombajnu. No, ale on je takový dravý, ten kombajn. On se moc nepárá ani s těmi betonovými sloupkama, takže to obsahuje i kusy betonu, když jede po betonovém lešení. No, a to potom způsobilo, že když se z toho vyrobila ta mouka nakonec, tak, že to v puse křápalo, jo, protože v tom byl písek. No, tak to byl první pokus, který tedy nebyl až tak zase úspěšný,
0: ale
1: poučili jsme se. A nyní vlastně používáme jenom matoliny z kovových nebo plastových sloupků. Je tam další drobný problém, že se z toho musí odstranit drátky, které se používají při vázání mládu na jaře, aby ten vinohrad držel pohromadě, aby měl formu, aby držel v tom lešení.
0: Že? Abychom tam neměli ještě zase ty kusy plechu.
1: Drátky potom musíme separovat. Máme tam dva mocné magnety, jeden je přímo na tom rmutu, jak protéká rmut, tak jsou tam dva permanentní magnety, které dokážou odchytit ty drátky. Aha. A potom je ještě další lineární magnet přímo na sušičce.
0: Abyste to takhle tímhle způsobem odfiltrovali. Dobře, takže máme to nasušeno. To úplně si to dokážu představit, jako když se suší kulíčky vína, tak vzniknou rozinky. Tak tady to je vlastně 30% zbytek z toho vína vylisovaného. Ano. Tak to musí být taky slaďunké, dobré. A to se potom mele?
1: To se napřed usuší. Sušíme to ve 20 metrů dlouhé mikrovlnné sušárně. Je to taková mikrovlnka, kde těch magnetronů je asi 200 proti té mikrovlnce, co máme doma. Tak na začátku mají ty matoliny zhruba 50% hmotnostní vlhkost. Oni jsou naopak suché, ale je tam ještě 50% šťávy v nich. To se prožene tou sušárnou, trvá ten proces posunu asi 20 minut a na konci vypadnou z vlhkostí 6 až 10% ty matoliny. 8% je hranice, kterou jsme si stanovali proto, aby jsme byli schopni ty matoliny uschovat. My je usušené uschováme, už rozstříděné, to už jsou zrnička zvlášť a dužina a slupka zvlášť. Uschováme to a zpracováme to potom na mouku nebo na čaj, na přání klientů. To proto, protože když se to semele, tak se zvětší vnitřní povrch toho materiálu a ono by to mohlo podléhat rychleji oxidaci. A to je nežádoucí.
0: Ještě se zeptám na to mletí. Máte nějaký mlýn nebo jste domluveni s nějakým mlynářem, který vám to mele?
1: Ne, postavili jsme vlastní mlýn. Máme mlýn, který umele asi 100 kilo za hodinu, ale to nám postačuje pro tu mouku, protože může běžet do rána do večera. Je to poměrně velké zařízení a když paní redaktorku budete mít chuť a čas, tak se přijďte podívat.
0: Nechám se semlít úplně, protože mě to velice zajímá, tohle téma. Je to nesmírně zajímavé a je to záležitost, kterou se vymykáte, protože to nikdo jiný nedělá.
1: Nemá to nikdo jiný na celém světě.

0: Vidím, že jsme měli telefonát, ale já v zápalu tady hovoru jsem si nevšimla, že nám to tady bliká, tak jestli se chcete zeptat, teď je vhodná chvíle, 726 46 48 48, protože já už teď budu zase zrak upírat na našeho dnešního hosta, kterým je vinař Ludvík Šlancar, a před sebou tady mám tu hroznovou moučku z modrých hroznů. Je červená skutečně, oni jsou tři druhy hroznů, jak jste mi teď vysvětlil během písničky, bílé, červené a modré, tak jenom v krátkosti, jaké jsou mezi nimi rozdíly?
1: No, bílé hrozny, to známe všichni, vlastně rolandské bílé, Frankovka, Müller-Thurgau, Neuburg, prostě bílé hrozny. Červené hrozny nejčastěji se potkáváme s dvěma odrůdama, a sice s tramínem červeným a veltlínským červeným raným. A modré hrozny, to je například Frankovka, Vavřinec, Zweigl a tak dále.
0: Tak, to jsme u těch červených vín.
1: To jsme u těch červených. Z bílých a červených hroznů se dělá bílé víno. A z modrých hroznů se vyrábí bílé víno, to jsou třeba ty šampusy francouzské, se vyrábí z odrůdy Pinot Noir, což je ekvivalent rolandského modrého. Hmm.
0: Ale jasné, že ta barevnost tady u té hroznové moučky z modrých hroznů je jasná, že jste nemuseli nějak chemicky dobarvovat,
1: ne,
0: je to naprosto
1: ne.
0: Přirozené. A teď co s tou moukou? Je to mouka, že nemusíme říkat ani moučka, mouka?
1: Musíme říkat
0: musíme?
1: Moučka,
0: jak to?
1: Bohužel to je záležitost legislativy.
0: Aha.
1: Protože je to z ovoce, tak je to moučka. Mně se to taky nelíbí, radši bych říkal mouka.
0: Jo, to je něco jako u pomazánkového másla, že?
1: Jo,
0: už je jenom
1: to je
0: pomazánkové.
1: Prostě tak. Je
0: to nebudeme.
1: Tohle to je moučka. Ale je to mouka, jo.
0: A dá se to použít místo klasické mouky, nebo spíše přidávat, když bych chtěla buchty třeba tady z hroznové moučky?
1: Samozřejmě. Když přidáte 10% téhle mouky do směsi, moukové směsi pro výrobu chleba, tak dostanete sítě fialový chléb. Prostě velmi silně to barví. Je tam velmi mnoho antokyanidů. Řadí se to mezi 10 nejzdravějších potravin na světě. Podle informace od pana docenta Krebse, který se tím zabýval a dělal ty rozbory.
0: To znamená zase do buchet, do pečení, do chleba, třeba když budeme doma vyrábět chleba. Nebo třeba i mě napadá, dá se to do jogurtu přidat?
1: Například do jogurtu, kdo si dává ráno jogurt, a když si dá žičku té modré mouky do jogurtu, tak už nemusí používat žádné další doplňky stravy, protože to je opravdu velmi, řekl bych, až odporně zdravé.
0: No, vy to asi baštíte, protože jste velice vitání. Vy jste říkal, že vám je 1,80, ale
1: to je bohužel pravda.
0: To rozhodně na to nevypadáte, na ten věk. A my jsme slíbili, že vezmeme i telefonáty, tak tady je jeden z nich. Vítejte ve vysílání, dobrý den. Tak, už jste ve vysílání, my vás zdravíme, ale asi pán poslouchá nebo paní u rádia a bohužel u telefonu není. Slyším ho tam, že tam je, tak mě to mrzí. Nedá se nic dělat, my budeme pokračovat, ještě máme poslední dvě minuty, tak je využijeme ještě na to další zpracování. Mě taky zaujala ta zrníčka. O tom se hodně mluví, že jsou zdravá, že se z nich dělá ten olej, vy jste o tom mluvil.
1: Ano.
0: Jaká je výtěžnost, kolik těch zrníček musíte vylisovat, abyste měli litr oleje například?
1: No, ono, obsah oleje v těch zrníčkách není vysoký, pohybuje se okolo 10%, ale pro to praktické vylisování potřebujete asi 100 kg semínek na to, abyste získali 3 nebo 4 litry oleje, který pak dál se musí sedimentovat, filtrovat a tak dál upravovat. A on ten sám olej je sice velmi zdravý, ale není zdaleka tak trvanlivý jako ta mouka. Ta mouka obsahuje opravdu velmi mnoho antioxidantů a mám zkušenost, že ani po 6 letech nežlukla ta mouka, ta prostě vydrží opravdu hodně dlouho.
0: Je to váš vynález společně s lidmi, o kterých jste tady mluvil, tak já mu přeju, když je to teď přece jenom v těch začátcích, aby se dostala na trh tahle hroznová moučka, jak z modrých, tak z bílých hroznů, a hlavně, aby upevnila zdraví nás Čechů, je to český produkt.
1: Děkuju. To není vynález, ale je to užitný vzor, často se tomu říká malý vynález, jo, takže to je taková slovní hříčka.
0: Tak to ještě doplnil vinař Ludvík Šlancar. Moc děkuju za návštěvu ve studiu a ať se vám daří a pevné zdraví přeju.
1: Děkuji mnohokrát.

0: Už jste to slyšeli v našem kalendáři, ale ráda ještě zopakuji. Dnes uplyne 180 let od objevení planety Neptun. V noci ze 23. na 24. září ji objevil německý astronom Johann Gottfried Galle. A to úplně vědomně, protože pozici planety zjistil z výpočtů svého francouzského kolegy. A připojím ještě jednu zajímavost. Neptun obíhá, stejně jako další planety naší soustavy, okolo Slunce. Ale vzhledem ke vzdálenosti k němu, která je skoro 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. A trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby, co se lidstvo dozvědělo o existenci Neptunu, stihl okolo Slunce oběhnout vlastně jenom jednou. Tak teď už ale rychle za dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je Neptun?
2: Taková velká zem na vesmíru.
1: A kolik jich tam je?
2: 8. Zem, Jupiter, Saturn, Neptun, Slunce. Tam je ohnívko a to je Slunce.
1: A jak se jmenuje naše planeta?
2: Země.
1: A jak daleko je od Slunce?
2: 100 kilometrů.
1: A žije na těch planetách někdo?
2: Jo, mimozemštěni.
1: A jak vypadají?
2: Jsou zelení. Neexistují, si myslím, protože to je jenom pohádka. Já jsem jenho UFO už viděl.
1: Kde?
2: Na samotě. On tam letěl. Kolem.
1: A jak vypadal?
2: On tam nepřistál, ale on byl na obloze jenom.
1: A nebál jsi se?
2: Ne.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude biatlonistka Lucie Charvátová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznat.

0: Vánoc je ještě docela daleko, teď je čas na oběd a jistě na něco moc dobrého. Máme tady Mirka Hrubana, vítej, pěkný den.
1: Hezké dopoledne.
0: Už jsi stihl poobědvat?
1: Ještě ne.
0: Takže nic nebude zase dneska.
1: Ale jo, bude. Dneska bude svíčková, kterou vařila kolegyně tady.
0: No a já se velice těším na to, až si upeču chleba z té moučky, kterou jsem ti tady teď ukázala, z té červené, z červených hroznů.
1: Z toho uděláš chleba? Celé.
0: No celý ne, to musíš jenom přidat, víš?
1: Jo, takhle, takže dobarvíš.
0: Dobarvím, aby byl pěkně červený. Pojďme k našemu dobrému odpolední, co nás čeká.
1: Tak, od příštího týdne, od čtvrtka, bude vláda znovu regulovat ceny pohonných hmot. My o tom budeme mluvit, jakým způsobem. Pozveme vás do Gočárovy galerie a do domu u Jonáše na výstavu. No a mamka Žílová slaví 90 let, dneska Miloň Čepelka, tak budeme slavit i my v našem vysílání.
0: Nedávno měli v Hradci Králové představení tihle devadesátníci a bohužel jsme se tam nedostali, víš, jak mě to mrzelo. My jsme čekali, až se otevře ten prodej, to bylo asi měsíc před tím zářijovým představením. Čekali jsme u počítače.
1: A to bylo raz, dva?
0: No raz, dva a nic.
1: A nic, no jo, to je opravdu loterie tohleto. Ale zase na druhou stranu, když to vyjde, tak to stojí za to i v těch 90 letech. Já se teď vybavuju, na jaře nebo v zimě nějak jsem byl na představení.
0: A to jsi byl někde v Krkonoších.
1: Ano, v Janských Lázních a Zdeněk Svěrák ve svém úctyhodném věku, co tam předváděl za cviky, jak jako si lehal na zem a zase se zvedal. No já v jeho věku nevím, jak budu vypadat. Už teď, když se zvedám, tak mě tak divně praská v kolenou a opírám se o všechno možné a ten tam teda, to byla spartakiáda úplně.
0: Asi to chce to cvičení, každodenní na jevišti se projeví a hlavně ten optimismus a entuziasmus, který z těch pánů čiší. Tak přejeme i nadále. Hodně zdraví.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Pardubicích vznikne nová waldorfská mateřská škola. Vlaky na železničním koridoru mezi Pardubicemi a Přeloučí už jezdí bez omezení. Škoda JS bude výhradním dodavatelem pohonů pro malé modulární reaktory. A dnes bude polojasno až jasno, teploty do 18 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. Základní waldorfská škola v Pardubicích bude od příštího školního roku provozovat novou mateřskou školu stejného alternativního zaměření. Zařízení bude využívat volné prostory přímo v areálu školy a bude s ní mít i společné vedení. Tento týden o tom rozhodli pardubičtí zastupitelé.
4: Město zřídí novou waldorfskou školku v budově, kterou nyní používá mateřská škola Benešovo náměstí jako odloučené pracoviště. Změna přinese rodičům a dětem možnost alternativního navazujícího vzdělávání od předškolních ročníků až po devátou třídu Waldorfu. Na nové uspořádání už také připravují stravovací provoz školy. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: Vlaky na železničním koridoru mezi Přeloučí a Pardubicemi už jezdí bez omezení. Kvůli poruše zabezpečovacího zařízení dopoledne jezdily dálkové vlaky sníženou rychlostí a nabírali zpoždění. Regionální spoje nahradily autobusy. Opatření skončila po 11. hodině. Nová mechová stezka v rekreačním areálu Brand ve Svitavách je před dokončením. Hotové už jsou informační tabule, značení, workoutové hřiště i další prvky. Zbývá dodělat parkoviště a příjezdovou cestu, vysvětluje mluvčí města Kateřina Kotasová.
5: Vzhledem k tomu, že se zde staví to parkoviště, tak jsme se rozhodli, že opravíme i zhruba 250-metrový úsek příjezdové silnice sem do areálu. Ten by měl být hotový již tento týden, parkoviště bude hotové do listopadu.
3: Společnost Škoda JS ze skupiny ČES uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR. Plzeňská firma se tak stane výhradním dodavatelem pohonů pro její malé modulární reaktory. Mělo by jít o jednotlivé dodávky v hodnotě kolem 1 miliardy korun. Při dnešním podpisu smlouvy to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
6: Škoda JS se stává jediným projektantem a dodavatelem pohonů takzvaných regulačních tyčí. Jakákoliv elektrárna malého modulárního reaktoru pod značkou Rolls-Royce SMR s českou stopou bude mít dodavatele pohonu pouze ze Škody JS.
3: Havlíček dodal, že malé jaderné reaktory vhodně doplní český jaderný program. První reaktor tohoto typu by podle něj měl v tuzemsku vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. Takzvaný dětský certifikát dnes znovu projednají poslanci. Předkládat ho budou muset všichni, kdo budou chtít pracovat s dětmi. Zapisovat se do něj budou násilné nebo sexuálně podmíněné trestné činy. Platit by měl od ledna, ale samotný digitální systém bude podle ministerstva spravedlnosti funkční až od července. Počítá s tím pozměňovací návrh k jiné, aktuálně projednávané novele trestního zákoníku.
2: Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až jasno, během dne přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů. Tlak mírně klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Stále pozor na dopravní omezení na silnici číslo 360 u Lanšperku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 12 hodin 4 minuty, středa 23. září, a to je chvíle, kdy ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice startují písničky od srdce, tedy poledne plné nejenom muziky, ale i vašich vzkazů, které už teď můžete posílat na známé kontakty. Jestli chcete někoho pozdravit, potěšit, překvapit nebo popřát, tak se do toho pusťte. Kontakty připomenu za chvíli, teď vás asi bude zajímat, kdo nám zahraje a také zaspívá. Donna Lewis, Richard Miller, je tady také Jiří Korn, Cranberries, Krištof, Ilona Čáková, Elton John, Eva Farná, Rick Astley, skupina Projektil, a celé to odstartuje Věra Špinarová. Tak přejeme pohodový poslech a pokud obědváte, dobrou chuť.
8: Písničky od srdce s Miroslavem Hrubanem.

0: kouzlo-bílej čar, tak to byla Věra Špinarová, která nám odstartovala středeční polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Pojďme rychle na kontakty, když vy, koukám, velmi dobře víte, protože první vzkazy už mi tady přistávají, ale přesto pro ostatní, kteří třeba tak často nepíšou, připomínám e-mailová adresa studio.pardubice@rozhlas.cz. Sem posílíte e-maily a do e-mailu se klidně můžete rozepsat víc než třeba do SMSky, tam se vejde jenom 160 znaků. Takže pokud posíláte textovky, dobře promyslete, co tam všechno nacpete do té zprávy a nezapomeňte, že na začátek textovky je potřeba také jako první napsat slovo Pardubice, pak mezeru a pak tedy samotný vzkaz, tak jak chcete, aby zazněl. SMSkové číslo je 90 011 04. No a co jsem ještě neříkal, telefon 726 46 48 48, taktéž k dispozici, pokud byste to chtěli říct, že vy do vysílání svými slovy, no jinak všechny kontakty pohromadě na našich internetových stránkách pardubice.rozhlas.cz. Dneska podzimní rovnodennost, to znamená, že první podzimní den, i když koukám z okna, vůbec to také nevypadá, ale co je stoprocentní a co je jisté, že dnes slaví svátek Berty. Tak Bertám posíláme gratulaci, přejeme hodně zdraví, všechno nejlepší, nějaké to splněné přání navrch samozřejmě, to určitě patří k tomu svátečnímu dni a navrch ještě přidáme písničku od skupiny Projektil.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: Zahrada ticha a skupina Projektil ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Dáme si první vzkaz, který nám sem dorazil na naši SMS bránu. Zahrajte písničku Mirce Zemánkové, Jarmile Strmíškové a Blance Vozábalové pro dobrou náladu, radost a pohodu a také všem posluchačům pěkný den, babi a děda.
1: Mám prostě od pán...

12 hodin 16 minut, ladíte písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a teď budeme slavit jedno krásné kulaté výročí. Milé rádio, prosíme o zahrání pro nás. V těchto dnech jsme dovršili 60 let diamantových od svatby, tak bychom si přáli, jestli by to bylo možné, abyste nám zahráli písničku. Moc děkuji Mirek a Mirka, no a my vám k tomu krásnému výročí velmi, velmi gratulujeme.

Správný tón v podání Karla Gotta. 12 hodin 20 minut k tomu posloucháte písničky od srdce. Pěkné odpoledne všem. Chtěl bych poslat písničku své manželce Šárce. V závorce nějakou od podlahy, jak ti to v práci uteče. A také pro vás do rozhlasu díky Pavel a Klárka posílají pozdrav.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně opět po čase uvaříme polévku, tentokrát z celeru, a aby byla opravdu chutná a zavoněla tak, jak má, tak si ten celer nejprve upečeme a dochutíme uzenou paprikou. No a přidáme i recept na celerovou pomazánku. Mohla by se hodit.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Středa 23. září a v plném proudu jsou písničky od srdce a máme tu další vzkaz. Zahrajte písničku babičce Hance za dobrý obídek, plněný paprikový lusk s bramborem a červenou řepou. Opravdová mňamka stojí tady ve zprávě. No a děkuji, děda Dan.

A jsme za půlkou středečních poledních písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Další vzkaz je před námi. Dobrý den, prosím, zahrajte nám do Sobkovic a pro Marcelu něco veselého. Moc se těším na večer, až budu s tebou doma. Díky, Ráďa.

Jedna gratulace před námi právě teď a bude pro báječnou Ivonku Chalupníkovou k dnešním narozeninám. Přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví a radost a do dalších let jen samé pěkné věci. Díky, Vlasta!

studio.pardubice@rozhlas.cz, to je naše e-mailová adresa, kam mi přistávají další vzkazy. Při středě chci pozdravit vás do rozhlasu. Děkujeme také všechny posluchače, všechny pracující i nepracující a především kolegy Michala, Pavla a Evu, ať nám druhá polovina týdne rychle příjemně uteče a hlavně bez komplikací. Díky moc, Markéta. Tak zdravíme, ať to v práci utíká.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

Je 12:15, skoro 2 minuty k tomu, pokračují středeční polední písničky Od srdce a budeme opět gratulovat, a to k 56. narozeninám. Zahrajte písničku pro manželku Janu Doholic, že jí manžel Pavel přeje všechno nejlepší, štěstí, zdraví a radost, a děkuji za něco trochu rychlejšího. No tak rádo se stane a my také přejeme všechno nejlepší.

0: 12.50, koukám se ještě na naší SMS bránu, jestli na poslední chvíli nedorazil nějaký vzkaz, ale ne, máme to všechno vyřízené, to znamená, že můžu pozvat rovnou k poslechu dalšího programu také po 13. hodině, ale ještě předtím jedno upozornění pro posluchače, kteří naše vysílání ladí prostřednictvím vysílače Svitavy Kamenná Horka, to znamená frekvence 102,4, že zítra od 10 do 15 vás čeká výluka tohoto vysílače, nepůjde ani VKV pásmo, ani DAB+, takže v tuto chvíli, v tuto dobu nás zkuste naladit například přes náš hlavní vysílač Pardubice Krásné, to znamená 104,7, anebo na internetu. No jak jsem říkal, za chvilku 13. hodina, další zprávy s Otou Gutwirtem a potom Alex a host. Dneska dorazí herečka a dabérka Stanislava Jachnická.
1: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

0: Audioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Ústí nad Orlicí dostaví pavilon domova pro seniory za skoro 129 milionů korun. Některé energetické společnosti zvyšují ceny elektřiny a plynu. Týká se to nových zákazníků. Grónsko zůstane členem NATO, i kdyby Dánsko vyhlásilo nezávislost. A odpoledne bude slunečné, místy oblačné, teploty do 18 stupňů. Hezkou středu vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Stavba nového pavilonu domova pro seniory v Ústí nad Orlicí bude pokračovat letos na podzim. Práce se zastavily loni v červnu kvůli problémům s původními dodavateli. Radnice teď vybrala novou stavební firmu, která pavilon dostaví za skoro 129 milionů korun.
5: Pavilon bude mít 4 podlaží a kapacitu až 38 lůžek. Původně město počítalo s 50 místy, po ukončení smlouvy s prvními dodavateli ale projekt zmenšilo. Podle radnice firmy nedodržovaly termíny ani dohodnutý postup prací. Město kvůli zastavení stavby přišlo taky o dotaci 80 milionů korun. Dostavbu zaplatí z úvěru. Hotovo má být nejpozději v září roku 2028. Z Ústí nad Orlicí Anna Svoborová, Český rozhlas.
4: Zítra bude od 9 do 11 hodin uzavřený předprodej jízdenek MHD na pardubickém hlavním nádraží. Důvodem je přerušení dodávky elektřiny kvůli rekonstrukci haly. Ve stejnou dobu nebudou fungovat ani jízdenkové automaty v nádražní hale. Jízdné mohou lidé zaplatit přímo ve vozech. Pro nákup časových kuponů mohou využít zákaznické centrum v Pernerově ulici. Pardubice připravují modernizaci dalších stájí na dostihovém závodišti. Město dosud opravilo pouze jednu ze 6 stájí, teď mají přijít na řadu další 2. Práce by mohly začít letos nebo příští rok, podle toho, kdy se městu podaří vybrat stavební firmu.
6: Náklady na rekonstrukci 2 stájí město odhaduje na necelých 7 milionů korun. Zhruba 3 miliony z této částky zajistí samodostihové závodiště. Vrátí je z dřívějšího dobrovolného příplatku mimo základní kapitál. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu vzrostly ceny elektřiny v průměru zhruba o 200, u Pražské plynárenské až o 600. Ceny plynu rostly výrazně méně. Za megawatt hodinu si lidé připlatí od 50 do 160 korun. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. V minulých měsících zdražovali i další dodavatelé. Grónsko nesmí opustit Severoatlantickou alianci v případě, že se osamostatní a nebude součástí Dánska. Podle agentury Reuters to vyplývá z dohody, podepsané mezi Grónskem, Dánskem a Spojenými státy. Agentura dodala, že Američané taky budou moct na arktickém ostrově umístit systém protiraketové obrany.
3: Počasí.
4: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až jasno, přes den přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty dnes 15 až 18 stupňů. Tlak mírně klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou přes den většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor ale na dálnici D35 154. km ve směru na Olomouc. Je tam nákladní auto mimo silnici.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
0: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Vídat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala a když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jechnická, vítám vás, dobrý den.
7: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, v gala.
0: Děkuji, bude ještě na upřesnění a vůbec odhalení toho, co to vlastně v gala bude ve vašem podání znamenat, to prozradíte. Za malou chvíli.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásný v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole, začnou už barvit se listy, to je prostě krásný, ale léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo, protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
0: No, nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
1: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
0: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
1: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda. Tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhý jedu hezkou krajinou, za třetí pravděpodobně nechytnu nic v MHD. No, prostě nejedu na výkon, takže někdo může říct, že se spotíš, tak já nejedu na výkon. Já si jedu na takovou pohodu, takže se ani moc jako nezapotím. No, jezdím ráda, no.
0: No, o vás je známo, že se udržujete v kondici, že sport je vám blízký, obecně pohyb, tak máte dneska splněno, nebo ještě se budete hýbat?
1: Ještě budu možná po schodech pěšky do 6. patra domů.
0: Ale vy tak tam jinak máte.
1: Máme.
0: A využíváte ho někdy?
1: Já samozřejmě často. Já většinou jsem tak unavená, že se mi nechce jít po těch schodech, ale když tu energii mám a nemám čas prostě dělat jiný cvičení, jít někam do fitka nebo prostě jít běhat, tak si vyjdu aspoň ty schody, no. To praktikuju i v metru teda.
0: A žádné eskalátory?
1: No já jdu po eskalátorech, ale já po těch eskalátorech ještě jdu. A jako ta Národní nebo Náměstí míru, kde jsou prostě dlouhý, tak to už na konci opravdu nemůžu dýchat a teď zase je mi trapný, když ty všichni lidi viděli, že jdu zastavit, tak nahoře se mi už úplně klepou nohy. Ale snažím se to prostě vyjít.
0: Tak jak jste říkala, léto byste si nejradši prodloužila, jako byste nechtěla, aby skončilo, ale ono už skončilo. Jaké bylo vlastně vaše léto? Aspoň zavzpomínejte.
1: Tak moje léto tentokrát bylo víc pracovní. Měla jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových. Pak jsem hrála na Kampě, letní scéna Kampa, představení Forman. No pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5 letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuli a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem si myslela, že bude, ale ve výsledku se tam naučila plavat skoro, potápět úplně, tak vlastně jsme si to hezky užili.
0: Tak vidíte, a dcera nebo syn, teď nevím, od které?
1: Od dcery.
0: Vnučka, tak vás pochválila, babička to zvládla, osvědčila se, pojede zase?
1: No, asi určitě, no. Já si myslím ale, že tentokrát spíš babička si vezme sebou tu dceru nebo alespoň manžela, protože ten další prvek, který by mi pomohl se zavazadlama, nebo měla jsem sebou i kočárek pro případ právě, že by usnula vnučka, tak jako mám jenom dvě ruce, jo. A když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
0: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
1: Úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem jí posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala, já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku. Takže já jsem s ní vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukince, v paruce. Vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už můžete prozradit, co
1: já
0: se
1: myslím,
0: chystá?
1: Že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže to byl
1: ještě
0: film.
1: Nebyla tisková, je to seriál, ale ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozradit, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho. A tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala v podstatě. Jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí. Tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že?
1: A jako, musím říct, že jako přibržďovali, pánové, přibržďovali. Tak mě to potěšilo.
0: Tak a je to nějaká větší role, nebo?
1: Je to role v jedné epizodě, ale vlastně ta role je důležitá, tahne se přes celou tu epizodu, takže vlastně jakoby velká role v té epizodě, no.
0: Jaké scény, nebo jaká role, scéna spíš, se herečce točí nejhůř?
1: No,
0: prostitutka to očividně není.
1: Je, tak já jsem tam neměla žádný sexuální scény. Já si myslím, že asi zrovna ty erotické scény můžou být problém. Přemýšlím, jestli jsem nějakou měla, jako vyloženě, jako i že bych musela mít nějakého, dneska je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb, jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že jo, toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví

0: před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně. Jede se to víckrát, že nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte na spaměť ten obrovský flák, a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova. No tak jako, kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho odrazit. Jenom se to musíte naučit na spaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
1: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
0: No, možná nebude kouč, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu. Aha. Ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si můžete vzít kouče, který to s vámi tu scénu jako probírá, zkouší, říká vám, co funguje na tu kameru, co nefunguje. A to není věc toho, že byste byl začátečník herec, to mají i američtí herci, ale je to věc té přípravy na tu roli. A zrovna tak si myslím, že když se herec obává právě té nahoty a té intimity, coach intimity se to jmenuje, ne nahoty, ale intimity. A tam vlastně probíráte tu scénu, tu situaci, do jaký míry chcete, co může být odhaleno, co může být vidět, jestli máte mít dubla, jak může na vás ten kolega sahat, a tohle všecko se tam vlastně jako upřesní.
1: Tak, a to vy jste nezažila?
0: Ne, nezažila.
1: Zatím?
0: No, nevím, jestli ještě někdy zažiju, pane bože, teď možná, když mě bude poslouchat nějaký režisér, tak si řekne, ha, možná bychom to mohli u té holky dospělý zkusit.
1: Pozveme kouče intimity a jdem na to. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je dabérka postavy Phoebe ze seriálu Přátelé Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio, u té audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas té Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký, propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale no, takže ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste měla dabingové příležitosti, tak co jste třeba dabovala?
1: Tak to byla taková dlouhá portugalská telenovela, ale musím říct, že slovo telenovela zní tak jako pejorativně. A já jsem nadabovala spoustu mexických a jihoamerických telenovel, tak to je úplně prostě z jiného soudku. Ta portugalská je vlastně taková jakoby natahovaný seriál o vztazích a ano, samozřejmě je to dramatický, vždycky někoho unesou, někdo umře, pak zase objeví, že vlastně obživne. Je to takový jako, je to taková pohádka, ale herci hráli dobře, a bylo to v podstatě v některých částech i uvěřitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
0: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
1: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
0: A dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
1: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba to prostě model, většinou to byly modelky, nebo prostě jak říkám neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Poznávají.
0: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální jenom stačí vidět?
1: Ku podivu, teď už i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, vy jste, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo, my vás známe od někud, a nevědí. Tak když vědí i hlas, i jméno, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená. No.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: blízku.
1: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka. Ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné je dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, kdy dabujete?
2: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekne, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do pusy, jakože mám něco v puse a mlasknu to a musí to prostě mluvit přes to.
1: Jde to.
2: Udělat tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
1: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nevnímá.
2: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat se, jestli jsou tam nějaký složitý slova a ty se naučit jakoby říkat, jako omluvit si je, nebo pomáhá, když je to dlouhý slovo, si vlastně vizuálně tam tuškou udělat čárky a rozdělit si to slovo třeba na 3 díly a pak to vlastně přečtete dohromady, ale opticky to oko vidí ty 3, takže jako kdyby to byly 3 slova a vy to přečtete v kuse. No to dneska nejde, protože dneska to máme všechno na iPadu, elektronicky, takže vy si tam žádný poznámky udělat nemůžete a text dostanete až v tu chvíli, no dostanete, vidíte ho prostě až v tu chvíli, kdy přijdete. Takže samozřejmě může se stát, že mi problém dělají právě jakoby cizí názvy, názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodnosti, já vím, že jsem nějaký Sturmbannführer, něco, nezvím, neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
1: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
2: Ano.
1: To se stalo?
2: To se stalo.
1: To mi jak nesedí.
2: No, mě taky ne, a to už je teda, to už je třeba 20, možná i 30 let, ale já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet, nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrýma očima, ani prostě žádná sexbomba. A ještě navíc ona tenkrát, to byla komedie Blondětá blondětější, nebo tak nějak se to jmenovalo, bylo to opravdu takový hodně nablblý. A ona tam pískala, má takový ten pisklavý, vysoký americký hlas. A já říkám, podívejte se, to já vlastně nedám, jako já, mě to nebaví, nejde mi to. No, nějak jsem to nadabovala, musím říct, že jsem to asi před 5 lety viděla a vlastně to nebylo tak jako úplně, obsahově ano, ale jako můj dabing nebyl tak strašný, jak jsem si myslela. A teď jenom, že se vrátím ještě k té Pamele, vlastně jsem o ní nadabovala, no tak nadabovala, to už není dabing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Takže jsem se s ní setkala podruhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
1: Váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
2: No, tak určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba někdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
1: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru, tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie, ono ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách, o tom hereckém světě, o tom zákulisí, který vlastně si jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizujou účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže Urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu, tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a z přátel, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam prostě širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80-letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ty dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystám v Praze v divadle v Řeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované Galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, který mu vlastně dala i to jméno Paul Éluard. A když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, jako dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodomyslností, svobodou a tím surrealismem. Jmenuje se to V gala, protože to má jakoby značit, že my se jakoby hodíme do gala, bude se to odhrávat jakoby na surrealistickém večírku, kde se promítne spousta ještě dalších postav a vlastně nějakým způsobem si chceme trošku jakoby v sobě najít něco z té gali a nějak se s ní konfrontovat a konfrontovat se s různýma tématama, jako je právě, jak jsem říkala, ta svoboda toho, že my si teď můžeme vytvořit autorské představení, tím jsem vlastně měla začít. Autorské představení, což je jakoby specifický druh divadla, který já jsem vlastně nikdy, pokud si pamatuju, možná na škole, nedělala. Vždycky jsem v divadle měla pevně daný scénář a ten se prostě dodržoval. A teď najednou my scénář nemáme. Máme jakou kostru. Víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme. Sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábina Vermeliu a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost situaci. Všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní Vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože ona, jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme skonfrontovat, prostě jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. Mm-hmm. A stárnutí je téma asi pro nás 50 plus všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím. Každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahů. Každý už jsme nějaký vztahy prožili. A téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
0: Tak a premiéra se, no ona je ještě blíží, ještě máte dost času.
1: Máme dost času, 30. listopadu.
0: 30. listopadu. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes tabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejen herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky v Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníků. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestuju, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey, jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nejmem to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam pracuje? Teď jsem úplně blbá.
0: Říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film poved, mně se moc líbí a že se bude dokument líbit i lidem, no.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem?
1: Já ten Boys jsem Over, spolu s Vladimírem Čechem a Markem Ždánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost, zážitek
1: ne,
0: s nimi?
1: Humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii. Oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že se na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co ještě?
1: Gala.
0: Gala, ano, v Gala.
1: Ano.
0: O Gale Dalí.
1: Ano, o Gale Dalí. Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos Teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy, a to je moc dobře. A já děkuju, že jste tu byla, Stanislava Jachnická.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Ve Skutčinách Rudimsku otevřeli nový park za víc než 7 milionů korun. Pardubické krizové centrum plánuje psychologickou pomoc dětem od 10 let. Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou, schválili to poslanci. A zítra bude oblačno až zataženo s deštěm, teploty do 15 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Nový volnočasový park dokončila Skutečna Chrudimsku v areálu u koupaliště. Je tam dětské hřiště, pamtreková dráha nebo místo pro piknik. Úpravy stály přes 7 milionů korun, skoro polovinu nákladů pokryly dotace.
4: Součástí nového parku je taky místo pro obytné vozy. Lidé tam můžou doplnit pitnou vodu nebo se zbavit odpadní vody. Město zároveň připravuje obnovu sousedního koupaliště, které je už 2 roky zavřené. Teď čeká na stavební povolení. O dalším postupu rozhodne po volbách nové zastupitelstvo. Ze Skutče Anna Svobodová, Český rozhlas.
3: Krajská knihovna v Pardubicích zvedne za zájemce na další Vokolkův čtenářský klub pro dospělé. Neformální setkání nad současnou českou prózou vedou spisovatelé Veronika Skalecká a Přemysl Krejčík a diskutovat budou o knihách Veroniky Hurdové. Akce v čítárně knihovního centra u Vokolku na Příhrádku začíná v 17 hodin a vstup je zdarma. Krizové centrum při SKP centru v Pardubicích plánuje rozšířit péči taky na děti od 10 let. Zatím nabízí pomoc dospívajícím od 12. Důvodem je rostoucí zájem o jeho služby i mezi mladšími dětmi, mimo jiné kvůli nedostatku dětských psychologů. Cílem krizového centra je poskytnout psychickou podporu bez dlouhého čekání a pomoci lidem zvládnout akutní potíže. Podrobnosti doplňuje koordinátorka Iva Banžuchová.
5: S OSPODem Pardubickým jsme mluvili o tom, že se jeví jako potřeba snížit cílovou věkovou hranici z 12 let na 10, takže i touto cestou se ubíráme a uvažujeme, že by vlastně k nám mohli už děti od 10 let, ale je to všechno teď v jednání a v tom, jestli to i my tady vlastně kapacitně zvládneme.
3: Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Hlasy vládní koalice to schválili poslanci. Opozice návrh kritizuje. Podle nich jde o populismus a ve Státním fondu dopravní infrastruktury kvůli tomu budou chybět peníze. Známka by podle vládní novely taky měla platit 24 hodin od jejího zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Podle meteorologů ale podzim začal už 1. září a skončí 30. listopadu.
2: Počasí.
3: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat a částečně bude ubývat i oblačnost. Teploty 12 až 15 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehodu máme hlášenou ze Sezemic. Pardubická ulice, nehoda dvou osobních aut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krátce po 14. je tu středeční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. To dnešní má datum 23. září a rovnou doplním, že v kalendáři máme jména Berta a také Lina, tak přejeme všechno nejlepší. A ještě se tam píše, a to už zaznělo i ve zprávách, že dneska máme první podzimní den. Tak jak to vypadá venku, sami vidíte, úplný podzim to není, co nás čeká v dalších dnech za počasí, tak tomu se budeme v dobrém odpoledni věnovat, ale až za několik desítek minut ještě před tím nás čeká další díl naší řidičské abecedy. Tentokrát to nebude o pravidlech silničního provozu, ale o vozovém parku policie proti silničním pirátům, takže určitě zajímavé informace. No a pak se zaměříme na to, co trápí asi všechny motoristy. Nafta nad 50 korunami za litr přiměla vládu Andreje Babiše znovu zavést regulaci cen. Chystá něco takového i pro elektřinu, to je otazník. No a změní se něco v systému evropských emisních povolenek, který Babiš kritizuje. I to probereme už za pár minut. Z muziky Věra Martinová, Michal Tučný a nebo Petr Muk. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne s Miro.

0: Během celého září si s námi můžete osvěžovat pravidla silničního provozu v dnešním vydání řidičské abecedy, ale uděláme takovou malou odbočku a povíme si, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie. Opět má slovo Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
3: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, bavoráky, nejrychlejší Ferrari. Zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
2: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
3: Je tam

0: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Tak to byl takový malý pohled do zákulisí boje s piráty silnic a naše řidičská abeceda. Zítra si ve stejném čase povíme o tom, jestli na parkovištích platí pravidlo pravé ruky. Takže opět se vrátíme k osvěžování našich řidičských znalostí a dovedností. No a teď už další muzika, kterou tu pro vás máme. Věra Martinová za chvilku a tohle jsou Culture Club. Hezké odpoledne.

0: O pane náš, to byla Věra Martinová, s vámi je středeční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. Od příštího čtvrtka bude vláda znovu regulovat ceny pohonných hmot, sníží spotřební daň z nafty a zastropuje marži prodejců na 2,50 Kč na litr. Vláda rozhodla taky o uvalení mimořádné daně na rafinérie. Chystá kabinet Andreje Babiše i další opatření, aby brzdil růst cen elektřiny a plynu. To všechno nám poví redaktor Ondřej Wolf. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Proč vláda doplnila zastropování marží mimořádnou daní na rafinérie?
1: Protože se letos marže zpracovatelů ropy zvýšily o desítky procent. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dokonce mluvil o stovkách procent. Obě tuzemské rafinérie vlastní polský Orlen. Mimochodem, mimořádnou daň na rafinérie zavedla minulý týden taky polská vláda. Na krok české vlády reaguje Orlen Unipetrol tím, že se v rafinérském biznesu střídají období zisků a ztrát. Loni firma prodělala skoro 6 miliard korun, předloni 16 miliard, upozorňuje mluvčí Petr Kajdl.
2: Jsme proto toho názoru, že aktuální krátkodobé období vyšších rafinerských marží tedy nelze vytrhávat z dlouhodobého kontextu, kdy se petrochemický sektor potýká s obdobími s výrazně nižší rentabilitou.
1: Mimořádná daň má letos do rozpočtu přinést zhruba 5,5 miliardy korun a platit má i příští rok.
0: Minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček nedávno mluvil taky o možnosti zastropovat ceny elektřiny. Víme o tom něco bližšího?
1: Podle ministra Havlíčka se vysoké ceny na burzách propisují do kontraktů na dodávky elektřiny pro příští měsíce i příští rok. Vláda podle něj připravuje sadu opatření.
3: Máme připraveny scénáře, které se aplikovaly i v jiných zemích v Evropě, které vytvoří takový systém, kdy se na nezbytně nutnou dobu bude muset zastropovat u všech článků.
1: To znamená omezení cen u výrobců, obchodníků i dodavatelů. Už letos dostanou energeticky náročné podniky od vlády podporu 7 až 8 miliard korun.
0: Premiér Andrej Babiš chce snížit náklady na energie také změnou emisních povolenek. Jak konkrétně?
1: Premiér chce pozastavit současný systém ETS 1, který se vztahuje na spalování uhlí, plynu a ropy a platí za to elektrárny a firmy. Zároveň chce odložit ETS 2, které zdraží domácnostem pohonné hmoty a topení uhlím nebo plynem. Podle europoslanky za STAN Danuše Nerudové, ale pro pozastavení nebo rušení povolenek není mezi státy Evropské unie dost vůle. Jedná se ale o změnách.
4: Pro co existuje určitě vůle, je dál ten systém ETS 2 vlastně změkčovat. V radě jsou státy, jako je třeba Polsko, nebo Maďarsko, nebo Španělsko, které chtějí dále vlastně změkčovat ta jednotlivá opatření, které ten systém ETS 2 přináší.
1: Klíčová bude cena povolenky. Průměrné domácnosti podle odhadů zdraží měsíční energie či pohonné hmoty celkem asi o 500 korun.
0: Více k tématu se dozvíte v pořadu Peníze a vliv, který najdete na webu i rozhlas, anebo v aplikaci Můj rozhlas. A informace přinesl Ondřej Wolf. Díky.
1: Naslyšenou.
5: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

Německé léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Zápasy, výsledky, analýzy, pohled do zákulisí pardubického hokejového týmu. To vše nabízí magazín Hokej Speciál. Poslouchejte každý čtvrtek po 15:30 odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: středeční odpoledne trávíte s Českým rozhlasem Pardubice. Před malou chvílí k nám dorazila jedna důležitá informace z Východočeského divadla. Není úplně pozitivní. Z důvodu úrazu v sobotu Východočeské divadlo neuvede muzikál Malý Frankenstein, tedy sobotního úrazu. Tenhle kousek byl v plánu v pátek 25. a v sobotu 26. září. To znamená, že představení je zrušené. Divadlo hru uvede v náhradních termínech, o kterých se teď jedná. Jinak samozřejmě zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a dorazila z divadla omluva a také poděkování za pochopení. Tak to bylo něco pro ty, kteří už mají zakoupené vstupenky na tato představení, ale teď už se budeme bavit o knihách. Spisovatelé detektivek mají často svého hrdinu, například Agáta Christie slečnu Marplovou, no a tak podle jejího vzoru i orlicko-ústecká spisovatelka Marie Macková uvedla do světa detektivních románů hrdinu, tentokrát muže. Její inspektor Eduard Plíšek imaginárně přišel už po sedmé do městské knihovny v Ústí nad Orlicí na autorské čtení a právě tam si se spisovatelkou povídala i redaktorka Víta Balcarová.
1: Máte to ráda?
2: Myslíte autorské čtení?
1: Ano.
2: No to je báječná věc, protože se potkávám se svými čtenáři a musím říct, že si to moc užívám a tentokrát také.
1: Vy jste představila svoji sedmou detektivku i se svým tradičním hrdinou, inspektorem finanční stráže Plíškem. Jak se mu u vás daří?
2: Skvěle. Dělám, co mohu, aby se mu líbilo v jeho roli velkého detektiva a aby bavil čtenáře.
1: Vraťme se tedy k vašim literárním začátkům. Psala jste někdy básně?
2: Ne, to opravdu ne. Pokud si vzpomínám, kdysi dávno, dávno, jeden písňový text a to možná byla sázka. Já jsem prozaik.
1: Paní doktorko, vaše knihy se odehrávají v 19. století. Co na něm vy máte ráda?
2: 19. století ve střední Evropě je mým dlouhodobým odborným výzkumným tématem. Myslím, že o tom dost vím. Je neobyčejně zábavné tohleto nějakým způsobem zařazovat do beletrie.
1: Že mají vaše knihy úspěchy, zaručuje i to, že vyšly jako audioknihy.
2: Audioknihy jsou záležitost letošního roku. Musím říct, že to, co jsem si poslechla, tak bylo opravdu velmi příjemně načtené a zdá se mi, že to mají poměrně dobrý ohlas. Takže ať se jim daří.
1: Má váš inspektor také nějaký osobní vývoj třeba? Byl ženatý nebo se oženil, se rozvedl.
2: Inspektor Plíšek je koncipován po vzoru těch velkých detektivů. On jako charakterově a typologicky vlastně musí zůstat do jisté míry konstantně, protože on je tím velkým detektivem. Já mu občas připletu do cesty nějakou zajímavou dámu. Pak mu zase musím sebrat, což bývá většinou podstatně složitější a neobyčejně mě to baví.
1: No a my jsme sem přišli hlavně za tím vaším příběhem Kočky a dýmky. Povězte mi, můžete prozradit něco?
2: Těžko, protože bych čtenáře okradla, ale mohla bych třeba pohovořit o tom, že Kočka se vlastně v mých detektivkách po boku Eduarda Plíška vyskytuje od prvního dílu. Vždycky tam nějaká kočka je. A když jsem se konečně teď dopracovala k tomu, že ta kočka se dostala až do názvu, tedy byla povýšena, tak jsem zároveň dospěla k tomu, že jsem opustila ten typ té středoevropské obecné kočky, takové té polní stodolové a uvedla jsem do děje vzácnou cizokrajnou kočku, tureckou van.
0: Se spisovatelkou Marií Mackovou si povídala redaktorka Víta Balcarová. Teď už Václav Neckář, také Radek Tomášek, tedy další písničky, které nestárnou, přejeme pohodové středeční odpoledne.

0: Hudebníka Radka Tomáška budou pamětníci znát ze skupiny Rangers. Během posledních let ale naspíval i několik dalších hitů, například zpívali na rock'n'roll právě Boxer, který teď doznívá, anebo ještě můžeme zmínit duet s Helenou Maršálkovou Jeanová láska, mnohé, mnohé další. No a i když bydlí v Praze na Vinohradech, tak a to se mi na ně moc líbí, je to pravý Čech, to znamená, že chalupář na Vysočině, na Pelhřimovsku má chalupu, které se říkalo U dubů, no a tam moc rád tráví svůj volný čas. Tak to jsme koukli malinko do zákulisí, ale teď už se budeme opět vzdělávat. Před námi rubrika Co v učebnicích nebylo, samozřejmě i Martin Písařík je připraven a dneska si povíme, jak velké mohou být bouřkové mraky.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. O čem se mluví?
2: Pardubice čekají tento víkend krajské dožínky. Jak budou na letošní sezónu vzpomínat zemědělci? Našli by v historii nějakou horší? Jaké dopady ještě bude mít dlouhotrvající sucho? Co pro ně znamenají vysoké ceny nafty? A nemůžou někdy v očích veřejnosti působit jako věční stěžovatelé? Zeptáme se ředitelky regionální agrární komory Pardubického kraje Vandy Rektorisové. Tento čtvrtek v 17.30.
1: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem. Český rozhlas Pardubice.

Jak se pomalu blíží víkend, mnozí z vás už určitě začínají plánovat, jak s ním naložit a pohlíží se, kam se dá vyrazit. My tu pro vás máme tip na výlet. Prosič na Chrudimsku, totiž na tento víkend, konkrétně na sobotu, plánuje akci, která by se mohla mnohým líbit. Bude to Den řemesel, jehož hlavní program potrvá od 9.30 do 17 hodin. No a koukám, že to je opravdu hodně nabité. Dopolední program zahájí ženský pěvecký sbor Duha. Následovat bude vystoupení dětí z mateřské školy Prosič. Také pohádka Týbrďo divadla o pejskovi a kočičce. Na pódiu se pak představí folklorní soubor Prosečský dřeváček, krojované páry z Proseče a Příluky nebo pěvecký sbor Červánek. O hudební část programu se postarají muzika Krakela a cymbálová muzika Jana Dostála. Zajímavostí bude i povídání Stanislavy Češkové z muzea Dýmek o sklářství na Prosečsku. No a řemesla tradiční tvorba nebudou jen součástí hlavního programu, třeba na dvorku muzea Dýmek budou od 10 do 16 hodin připravené výtvarné dílničky, kde si návštěvníci můžou ozdobit trička, tašky nebo vyrobit třeba slaměné ozdoby a věnce. V parku pod sochou Nejsvětější Trojice bude od 10.30 do 13 hodin připravené svezení na koních. Děti si můžou vyzkoušet také skautský lanový park v parku s kašnou nebo zábavně naučnou stezku. Součástí bude také místní výstava drůbeže, králíků a holubů v Richtářových sadech. K tomu všemu třeba ještě tombola. Koukám, že i v Sokolovně, tam si přijdu na své příznivci modelářství, do 16 hodin se tam uskuteční modelářská show. No a jak říkám, ten program je opravdu, opravdu napěchovaný. Ještě můžu doplnit, že Den řemesel doplní také Den otevřených dveří v rodinné dílně Dýmky Baťa. No a ten hlavní program v Proseči skončí v 17 hodin. Takže ať už jste odtamtud nebo někde z okolí, určitě vyražte do Proseče. Myslím si, že ta sobota tam 100% bude stát za to. My přejeme, ať se povede.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: Elektrárny Opatovice obnovují dodávky tepla. Královéhradecký kraj sbírá data do pocitové mapy. Trestní odpovědnost by se mohla u nejzávažnějších případů snížit na 13 let. A zítřek bude oblačný až zatažený s deštěm, teploty do 15 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. 60 tisícům domácností na Pardubicku, Chrudimsku a Královéhradecku začínají ode dneška hřát radiátory. Elektrárny Opatovice obnovují dodávky tepla. Rozhodující je, pokud průměrná denní teplota klesne dva dny jdoucí po sobě pod 13 stupňů Celsia, dodává mluvčí Opatovické elektrárny Hana Počtová.
5: Termín zahájení vytápění se vždy odvíjí od vývoje počasí a jakmile průměrná denní teplota dva dny po sobě klesne pod 13 stupňů a nečeká se její opětovný růst, je čas začít vytápět. A kdyby se na přelomu září a října ještě výrazně otablilo, můžeme dodávky tepla dočasně omezit.
4: Kaple svatého Jana Křtitele v Černé Zabory v Pardubicích je opravená. Řemeslníci vyměnili krov a střešní krytinu. Opravili fasádu, omítky i podlahu. Stavbu taky zabezpečili proti vlhkosti. Práce stály víc než 860 tisíc korun. Původně na ně město vyčlenilo 1,5 milionu. Obyvatelé Královéhradeckého kraje můžou ovlivnit, jak se bude v budoucnu posuzovat zdejší krajina. Kraj připravuje studii, která má prověřit možnosti rozvoje obnovitelných zdrojů energie, například větrných a fotovoltaických elektráren. Jedním z podkladů bude i pocitová mapa, do které můžou lidé označit cenná místa v krajině.
6: Do mapy můžou lidé vyznačit například oblíbené výhledy, přírodní nebo kulturní dominanty, aleje, údolí, rybníky nebo místa, která mají pro ně osobní význam. Označit můžou také jedno až tři místa, odkud jsou podle nich nejcennější výhledy do krajiny. Každému místu je možné přidat krátký komentář. Průzkum je dostupný online a podněty sbírá kraj do konce listopadu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: U nejzávažnějších trestných činů by se hranice trestní odpovědnosti mohla snížit z 15 na 13 let. Zvažuje to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste agresivita a brutalita i u lidí mladších 15 let. Tejc by chtěl návrh předložit nejdřív v létě příštího roku. Výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva kabinet vyzval, aby hranici neměnil. Místo toho je podle nich potřeba zaměřit se na prevenci. V Česku dnes od rána zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. První podzimní den je tak spolu se 27. červencem nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Lidé dnes přišli o život při nehodách na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku. Vyplývá to z dostupných policejních statistik a informací policie.
3: Počasí.
4: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, později odpoledne a večer budou srážky ubývat a ubyde i oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10. Povane mírný během dne, přechodně čerstvý severozápadní vítr. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Pozor na dopravní nehody. Jedna je mezi Letohradem a Verměřovicemi, další nehoda 3 osobních aut na silnici 315. Na úrovni Kerhartic a nehodu máme hlášenou taky z dálnice D35. Vyprošťují tam havarované vozidlo, objízdná trasa vede přes Dolní Roveň a Vysokou Uholic, je to nedaleko Dašic.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Od pravěkých jeskyních maleb až po současné umění Gočárova galerie v Pardubicích zve do domu u Jonáše na výstavu Za obrazem od žluté k červené a zase zpět. Zaměřuje se na okr, jeden z nejstarších přírodních pigmentů. Podrobnosti o výstavě řekneme v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice už za malou chvíli. No a budeme slavit s Miloněm Čepelkou, který má dnes kulaté 90. Samozřejmě ani písničky, které nestárnou, nebudou chybět. Těšte se na Dalibora Jandu, na Věru Špěnu Janarovou a nebo na skupinu Elán. Je středa 23. září a všechno nejlepší dnes přejeme Bertám.
3: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Jak s oblibou říkám, malá zpěvačka s velkým hlasem Věra Špinarová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice na hodinách 15.12. Nejvyšší čas kouknout na oblohu.
1: Počasí.
0: A koukat na ní budeme také s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové Jaroslavem Tučkem. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Dneska to máme zase takové divoké to počasí, chvíli sluníčko, chvíli mraky, nějaké změny do konce dnešního dne, nebo to takhle bude dál?
2: Žádné změny, nějaké výrazné nebudou, té oblačnosti trošičku ubude, takže bude většinově spíš polojasno, v noci až skoro jasno. A ty teploty noční 8 až 5 stupňů Celsia, potom v té druhé polovině noci bude přibývat oblačnost, bude se jednat o frontální oblačnost, o studenou frontu, která potom ráno nás začne ovlivňovat i dešťovými kapkami, že zítra pak bude oblačno a zataženo s tím, že na většině území s deštěm nebo s přeháňkami až později odpoledne a večer ty srážky budou ubývat a částečně bude ubývat i oblačnost. Zítřejší teploty nic moc, 12 až 15 stupňů Celsia, na horách 7 až 10, no a ještě nám do toho začne foukat trošku vítr, takže pocitově budeme hodně nízko. Ten vítr bude po celý den mírný, ale v průběhu dne potom bude přechodně i čerstvý a od severozápadu rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu a místy budou i nárazy do 15 metrů za sekundu, což je do 55 km za hodinu.
0: Takže deštivý čtvrtek, vyprší se to během čtvrtka nebo i v pátek máme mít připravené deštníky?
2: Pátek možná v pohotovostní poloze někde daleko, protože ty srážky se objeví nějaké i v pátek, ale budou pouze výjimečné, pravděpodobnost je docela malá, takže natrefit na ně bude docela umění. Sice bude hodně oblačnosti, oblačno je zataženo a jak jsem říkal, pouze výjimečně ty přeháňky. Ke konci dne pak ta oblačnost bude ubývat. Páteční teploty ráno 9-5, odpoledne 12-16. Ale vítr ten už bude pouze slabý, proměnlivý nebo od severozápadu rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: No a ještě v rychlosti víkend povede se?
2: Povede se. Slunečnej, v sobotu teploty do 21 stupňů, v neděli do 22 a stále slunečno a jenom slabý vítr.
0: A on pokud se nepletu má být prodloužený, ano, v pondělí svátek, tak ještě koukneme teda na pondělek, jestli můžu.
2: Určitě můžeme. Pondělí tam očekáváme zase ranní teploty o něco vyšší, tam se budeme pohybovat od 10 do 6 stupňů, na obloze oblačno, polojasno až skoro jasno, s tím, že maximální teploty nám povyskočí až na 24 stupňů v maximech.
0: A to

0: Dalibor Janda zpívá Pojď dáme řeč, já bych mohl přidat Pojď jdeme za kulturou, od pravěkých jeskyních maleb až k současnému umění. Pardubická Gočárova galerie zkrátka otevřela v domě u Jonáše výstavu s názvem Za obrazem od žluté k červené a zase zpět. Ukazuje, jak se okrová barva jako jeden z nejstarších přírodních pigmentů používá v umění napříč staletími. A kdo chce barvy nejen vidět, ale také si na ně sáhnout, může si v galerijní dílně namíchat vlastní zemité odstíny. Zjistila to reportérka Českého rozhlasu Pardubice Naďa Kubínková přímo ve výstavním sále, který slouží i jako umělecká dílna.
1: Jsme se zaoberali myšlenkou, ako sprístupniť výstavu diela širšímu publiku, hlavně rodinám s dětmi, ako vysvětlit různé fenomény, které se skrývají za obrazmi, a ako ich přiblížit a navnímat aj inými zmyslami, ako je zrak.
2: Vysvětluje smysl výstavy kurátor Adam Galko z Turčanské galerie v Martině, která na tomto projektu s Gočárovou galerií spolupracuje. Teď společně stojíme nad stolem nepravidelného tvaru, kde v jeho středu je vysypaný písek okrové barvy.
1: Tak to, na co se pozeráme, je oker alebo okrový pigment, ktorý je vyťažený priamo zo zeme a z ktorý vlastne bol takou a je témou celej výstavy. A vlastne ten okrový pigment nás prevádza celou výstavou v jednotlivých dielach, či už slovenskej výtvarnej moderny, alebo v dielach zo zbierok Gočárovej galerii.
2: Jaká díla ze zbírek Gočárovej galerie sa tady objevují, řekne kurátorka Tamara Kubečková.
3: Uvidíte určite Jana Zrzavého, pak tam máme zařazení těch abstraktních diel, protože ta vlastně původní verze té výstavy a samozřejmě i ta díla, která se sem dostala Slovenska, tak spíš teda krajinného námětu, ale ta abstrakce z těch 60. let, která je tady zde zastoupena Vladimírem Boudníkem nebo Janem Steklíkem, která nám zase otevírá nějaké možnosti, jak se na ten pigment toho okru dívat z hlediska struktury nebo práce vlastně s tím materiálem, tak mi přijde vlastně velmi zajímavá.
2: A pak tady najdete dílo současného slovenského autora Šimona Chovana. Pokračuje Adam Galko.
1: Je to autor, který pochází ze Slovenska z Banskej Štiavnice, kde našel ložiska právě tohto pigmentu, který si sám začal postupně ťažiť a využívať vo svojich prácach. Mnohé diela teda pokrýva tým surovým okrovým minerálom a vytvára také organické štruktúry, ktoré v niečom pripomínajú niečo dávne, niečo minulé, nejaké staré skamenelé organizmy.
2: Výstava má i speciální instalaci. Díla najdete v černých boxech, ke kterým se dostanete po černé podlaze.
1: Po zhasnutí všetkých svetiel, kde vlastne tá výstava začína práve tou tmou, v ktorej je ponorená a rozsvecuje sa príchodom prvého návštevníka a jeho pohybom, tak nás by mala, snažili sme sa ako keby docieliť nejaký priestor podobný jaskyni, ktorej vlastne ako keby nachádzame vôbec prvé známky malie, kde sa používal oker ako také najstaršie farbivo.
2: Takže je to proto, aby tá okrová barva daleko víc vynikla v tom prostoru, v té černé.
1: Áno, a takisto sa to prepojilo práve s tou prahistóriou tej farby, ktorá má počiatky práve v tých nástenných malbách.
2: Novou výstavu si môžete prohlédnout až do 14. února. Z Pardubického domu u Jonáše Naďa Kubínková, Český rozhlas.
4: Sme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Dvě hodiny a pět minut po půlnoci začal podzim. První podzimní středa je tu 23. září. Do konce roku zbývá jen 99 dní a svátek slaví zářící a skvělá Berta. Tady je Petr Jungmann. Osmou od slunce nejvzdálenější planetu Neptun objevil před 180 lety v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. Neptun byl jako jediná planeta objeven na základě matematických výpočtů. Ty provedl francouzský astronom Urbain Le Verrier. O svých výsledcích informoval německého kolegu. Galle ještě týden z berlínské observatoře planetu Neptun přesně našel a identifikoval. Slavný rodák z Boskovic, archeolog a speleolog Karel Absolon se slanil na dno propasti Macocha před 125 lety v roce 1901. Vědec tak vyřešil i záhadu mizející říčky Punkvy a Macochu otevřel všem. Všeobecná mobilizace československé branné moci byla vyhlášena v roce 1938.
2: Volám vás všetci bez výjimky. Od leva do prava, od poslední blízky až k tomuto hlavnímu městu, od Aše až k Jasině, všetci bez rozdílu volám vás.
1: O 7 dní později ukončila odhodlání bránit se Mnichovská dohoda. Nejúspěšnější český veslař historie, pětinásobný mistr světa na skifu, Ondřej Synek ukončil před 5 lety v 38 aktivní kariéru. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations při Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava byl před rokem slavnostně spuštěn první kvantový počítač u nás. Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu se narodil před 125 lety v roce 1901 v Praze na Žižkově.
3: Všechny krásy světa.
1: Básník, spisovatel, novinář Jaroslav Seifert. Před 110 lety se ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu narodil nejúspěšnější český pilot v řadách RAF, brigádní generál Karel Kutlvašer. 90 má herec, moderátor, spisovatel a cimrmanolog.
4: Kdo to sakra je?
1: Rodák z Pohoří u Opočna, Miloň Čepelka.
5: Jsem princ Jasoň.
1: 75 je fenomenálnímu hokejovému střelci z Kladna, Milanovi Novému. A já přeju krásný první podzimní den.

0: Přestože se na jevišti ostýchal, už skoro 60 let je miláčkem publika divadla Járy Cimrmana. Miloň Čepelka patří k zakládajícím členům tohoto souboru. Není ale jenom hercem, celý život se cítí být především básníkem. Rodák z Pohoří u Opočna dnes slaví 90. narozeniny.
1: Ukažte mě jeviště, už je nejvyšší čas. Je to svým způsobem zázrak, je to taky možná trochu naše vůle, není to úplně běžné, aby přes osmdesátníci prostě lezli na jeviště, ale když nás to baví.
2: Že Miloně Čepelku cimrmanovské jeviště ani po 59 letech neomrzelo, dokazují nekonečné divácké potlesky ve stoje, ať už hraje šikovatele Fougltance v Záskoku nebo legendární mamku Žílovou ve hře Akt.
3: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
4: Čím vzdálenější je ta role jeho charakteru, tím ji udělá líp. A nejvzdálenějšího povaze je ženská a on ji dokáže zahrát.
2: Myslí si Zdeněk Svěrák, se kterým Miloně Čepelku pojí přátelství už z Vysoké školy pedagogické. Dva spolužáci, vystudovaní učitelé, se znovu potkali v 60. letech ve vile v tehdejší Hvězdoslavově ulici na Pražských Vinohradech, kde sídlila armádní redakce Československého rozhlasu. Čepelka byl v srpnu 1968 jedním z redaktorů, kteří v náročných podmínkách tvořili protiokupační vysílání.
1: Cítil jsem se nikoli jako hrdina, ale pěkně vyplašený, ale tenkrát jsem si představoval, že skutečně třeba přijedou a kdo ví, jestli přímo nepostřelí naši krásnou vilu, při nejmenším, že mě někam odvezou.
2: Z rozhlasu v roce 1969 spolu se Svěrákem odešel, začal se víc věnovat práci v divadle a jako zakázaný autor psal pod pseudonymy písňové texty, prózu i básně. Poezii tvoří dodnes, a to nejraději v leže, na pohovce nebo na koberci na levém boku.
1: Takový mír a pohoda tu vane, co bylo, bylo, co se stalo, stalo, hlína to srovnala a všude plno květů.
2: Jako básník rozvíjí Miloň Čepelka i starojaponskou formu haiku a jeho texty se v posledních letech dočkaly zhudebnění.

Hrdý východočech s přezdívkou Zlatý slavík divadla Járy Cimrmana dnes oslaví své kulatiny slavnostním večerem v domovském Žižkovském divadle. Na Českém rozhlase je s ním oslavíme v neděli. V rámci programu k 60. sezóně souboru v Příchovicích u Tanvaldu bude po 13. hodině hostem radiožurnálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: 9 minut a bude tady 16. hodina odpolední. Jedno rychlé upozornění pro posluchače, kteří naše vysílání ladí prostřednictvím vysílače Svitavy Kamenná Horka, to znamená na frekvenci 102,4, že zítra od 10 do 15 vás čeká výluka tohoto vysílače. Nepůjde ani VKV pásmo, ani DAB+, takže v tuto dobu si nás zkuste naladit například přes náš hlavní vysílač Pardubice Krásné, to je 104,7 FM, anebo na internetu. A děkujeme za pochopení. Tak, a jak jsem říkal, 16. hodina odpolední za dveřmi, to znamená, že se blíží i dnešní humoriáda. Těšit se můžete na Kateřinu Macháčkovou a Pavla Kučeru, ale ještě předtím i dnešní dobrá rada našeho spotřebitelského odborníka Josefa Černého, který je tentokrát odpoví na další e-mail od vás. No a koukám, téma taková klasika. Opět se ptáte na reklamaci obuvi, která bývá velmi často problémovou záležitostí. Tak tady je jeho odpověď.
1: Dnešní dotaz je od prodejce obuvi, který píše. Minulý týden nám jakýsi mladík přinesl k reklamaci boty, které byly značně znečištěné. Prodavačka je v tomto stavu odmítla převzít, ale dočkala se nadávek a vyhrožování Českou obchodní inspekcí. Jsme povinni takovou obuv převzít? Paní posluchačko, netvrdím, že by boty měly být čerstvě vyleštěné, ale zákazník by měl dodržovat základní pravidla hygieny a přinést boty přiměřeně vyčištěné. Prodavačka tedy postupovala správně a obchodní inspekce se v tomto případě bát nemusíte.
2: Český rozhlas Pardubice,

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Moravské Třebové řeší problém s nedostatkem stomatologů. Některé energetické společnosti zvyšují ceny elektřiny a plynu. Týká se to nových zákazníků. Polský vzdušný prostor narušil vojenský vrtulník z Ruska. A zítřek bude oblačný až zatažený s deštěm. Teploty do 15 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Moravská Třebová částečně řeší nedostatek zubních lékařů. Lidé z města a okolí za ošetřením často dojíždějí až do Brna nebo do Olomouce. Po 4 letech hledání se radnici ve spolupráci s nemocnicí následné péče podařilo dohodnout na spolupráci s novou zubařkou. Podrobnosti přidává mluvčí města Lucie Krčmářová.
3: Nová ordinace zahájí svůj provoz již počátkem nadcházejícího roku v budově ředitelství nemocnice. Ordinace bude hned od počátku přijímat nové pacienty a s rozšiřováním kapacity se počítá i do budoucna. V plánu je také přibírat nové pacienty v pravidelných přibližně 6měsíčních intervalech.
2: Zítra bude od 9 do 11 hodin uzavřený předprodej jízdenek MHD na pardubickém hlavním nádraží. Důvodem je přerušení dodávky elektřiny kvůli rekonstrukci haly. Ve stejnou dobu nebudou fungovat ani jízdenkové automaty v nádražní hale. Jízdné mohou lidé zaplatit přímo ve vozech, pro nákup časových kuponů můžou využít zákaznické centrum v Pernerově ulici. Pardubice připravují modernizaci dalších stájí na dostihovém závodišti. Město dosud opravilo pouze 1 ze 6, teď mají přijít na řadu další 2. Práce by mohly začít letos anebo příští rok, podle toho, kdy se město podaří vybrat stavební firmu.
4: Náklady na rekonstrukci 2 stájí město odhaduje na necelých 7 milionů korun. Zhruba 3 miliony z této částky zajistí samodostihové závodiště. Vrátí je z dřívějšího dobrovolného příplatku mimo základní kapitál. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu vzrostly ceny elektřiny v průměru zhruba o 200, u Pražské plynárenské až o 600. Ceny plynu rostly výrazně méně, za megawatt hodinu si lidé připlatí od 50 do 160 korun. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. V minulých měsících zdražovali i další dodavatelé. Do polského vzdušného prostoru vletěl z Kaliningradské oblasti ruský vojenský vrtulník, oznámila to polská armáda. Nad územím členské země NATO letoun zůstal několik desítek sekund. Polsko v reakci aktivovalo stíhačky a uvedlo pozemní síly do pohotovosti. Země udržuje zvýšenou ostražitost kvůli případnému narušení svého vzdušného prostoru v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině.
1: Počasí.
2: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat, ubyde i oblačnost. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pozor na nehodu na silnici 324 v Mikulovicích, nehoda nákladního a osobního auta, nehoda ve Svitavách, ulice U Tří mostů a pozor na zavřenou dálnici D35 nedaleko Dašic, počítejte s komplikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne, vítej Pavle a vítám všechny.
5: I dnes je tu s námi lady, se kterou se chcete smát co nejdýl.
1: Humoriáda.

0: Kateřina Macháčková je naším dnešním hostem. Ještě jednou připomínám, usrkla lahodnou kávu, věřím, že je lahodná.
1: Ano,
0: jinou neděláme, nemáme.
1: Ne, to už je tady takový rituál a já, i kdybych už za den vypila 10 káv, tady musím s tebou nebo s Patrikem popít kávu.
0: A připravuje posluchači. Kateřina, naše baristka, děkujeme. Tak a teď se tě zeptám, dozvěděl jsem se, že trénuješ baletky.
1: Ano, zkoušíme hru baletky, kde jsme trénovány jako nějaký drobný mikrovýstupy, trénujeme Labotí jezero a tak. No a je tam pestrá sestava, zkoušíme v divadle u hasičů, já hraju takovou jako postarší baletku, která už to moc nemusí umět, za to by to mohlo být vtipné.
0: Mně to
1: ku podivu docela jde.
0: Odhalila si v sobě svou skrytou stránku?
1: Ne, já jsem
0: nebo zapomenutou?
1: Já jsem vyrůstala v Budějovicích a tam jsme bydleli v hereckých domech u divadla, tam byl baletní soubor a já jsem tam jednou v popelnici našla jednu špičku. A jako já jsem si ji vylovila a bohužel druhou jsem neměla a měla jsem takovou bačkůrku s gumovou špičkou a já jsem tam na besíce tančila a já jsem to milovala, pak jsem bohužel strašně stloustla ve třetí třídě, tak jsem se tomu nemohla už věnovat. No a já jsem tehdy byla, já nevím, takový sovětský balet, takový, že to teď teda říkám, Kalina Ulanovová, takový úžasný a filmy byly, já jsem to milovala, takže já jsem jako tančila.
0: Ty jsem vlastně původně skoro baletka,
1: já jsem
0: když
1: skoro
0: jednou
1: baletka.
0: Špičkou a teď se ano, k tomu vrátila a jde ti to zas.
1: Ano, ne, na damu jsem neudělala kotou dozadu, vždycky jsem
0: dopředu,
1: zůstala stát před kozou, já nevím, jestli to znáš, jednou v životě jsem vyšplála do tří čtvrtiny tyče, na provaz jsem se vůbec netroufla, takhle. No
0: prostě pohybově nadaná.
1: No já jsem velmi nadaná, ale já to dovedu maskovat.
0: Ještě napovězme, kdy ty baletky uvidíme?
1: Baletky budou jezdit po Vlastech českých. Je to jako takový tým, který se jmenuje Nejlepší komedie a premiéru budeme mít 20. října v divadle u hasičů.
0: A kdo dělá teda choreografa?
1: Choreografa máme takového slavného.
0: A Hugo se jmenuje, já ho viděl v Básnicích, ne?
1: Ne, to je úplně jiný.
0: Grand Prix.
1: Režíruje to Pavel Šimák a hraje tam Vanda Hibnerová, její dcera tam hraje Antonie, Jana Holcová, se mnou to hraje Zuzana Slavíková, kdybych jako dokonala, abych jako to mohli hrát dál. No a tak jako Míša Tomešová, Míša Dittrichová, jakoby zajímavý perfektní jako složení.
0: Ano, no. Těšíme se na baletky a teď se těšíme na to, co nám vybereš z našeho archivu.
1: No já bych vybrala Miroslava Horníčka. On měl různé stupně v různých etapách hovorů, tak tady jsou hovory přes rampu, o víně a Voskovcovi.
2: Ptejte se na cokoliv, co by vás zajímalo na herecké práci. Na divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, v kinoautomatu, ve všem, co mohu, nechci říct, umím dělat. Ptejte se opravdu na cokoliv, já vím všecko. No ne, co nevím, tak si vymyslím. A protože první otázka dává na sebe čekat, tak já si dovolím tedy před ní sednu, protože křeslo je krásný, stoleček mi sem dali krásný, ale takovej zbytečně prázdnej, bych řekl. Jo, tam se klidně vešla ještě láhev i ze skleničkou. No, ale jsme chudé divadlo na zájezdu, musíme to dělat při svíčce. Tak prosím vás, první dotaz, opravdu zeptejte se na cokoliv, ať se to rozjede. Já vím, že vždycky první dotaz dá na sebe čekat. Takže... děkuji. Jaké víno mám nejraději? Châteauneuf du Pape. To je z Avignonu, papežské a není nejlepší francouzský. Ono prý nepatří mezi takzvaná velká vína, ale člověk nemůže mít rád jenom nejlepší věci. Tak jsem se smířil s tím šatonevským, tohle to není. Takže já jezdím s lacinějším vínem. A taky neříkám ty nejlepší věci, víte, to já... Tak prosím, ať to nemusí prostřihávat. Ano, sešel jsem se s Voskovcem. Já jsem dokonce kvůli němu podnikl takovou zajížďku do New Yorku, protože New York neležel ani v mém plánu, ani v mém příkazu. Takže jsem odbočil a přistáli jsme v New Yorku hlavně proto, abychom viděli Voskovce. A byl to skutečně vrcholný zážitek z toho New Yorku, protože samo město za ty 3 dny, co jsem tam byl, na mě leželo jak horečka, jako mrak, jak podivný těžký sen. Je to deprimující město, ale patrně je-li tam člověk díl, tak si zvykne nebo dokonce ho shledá krásným. Ale musí tam být díl. A Voskovce jsem volal hned z hotelu, těšil jsem se moc na to setkání, pochopitelně, protože tím, že jsem hrál jeho role a tím, že jsme si potom psali a tak, tak je mezi námi takové nějaké, bych řekl, jako spojenectví, nechci říct si kamarádství nebo přátelství. A těšil jsem se na ně. Já byl jsem v Londýně upozorněn českou herečkou Silvou Langovou, která tam žije léta. Je to ještě ke všemu moje kamarádka z doby našich 6, no, mých 6 2 let, asi tak. Nebo jsme byli starší. Tak tam mi říkala, že když v New Yorku zavolám Voskovce a zvedne to paní Voskovcová, že už má domluvenou takovou hru s Voskovcem, když zaslechne československé volání Here is ten a ten, takže volá do bytu George, Here is ten a ten, pa, pa, pa, to je taková speciální fanfára, přijel někdo z Československa. A tak tuto zbraň se mi vyrazil z ruky tím, že jsem do telefonu řekl Here is Horníček, pa, pa, pa, už jsem to za ní odtroubil. Tak

0: na vaše přání.
1: Tak my budeme se snažit také artikulovat.
2: Ano, nebudeme se přirozeně. Smát.
1: Budeme Vesele. Se smát, ale ještě nevíme, čemu Smutně. Se budeme smát. Miroslav Horníček, Ačko, Bčko, Karel Gott a spol.
2: Ano.
1: Pozor, scénka Bezdomovci, korektně řečeno Lidé bez domova, ze Silvestra televize Nova 2003. Vyberte si SMS-kou Humor mezera
2: A. Bezdomovci, Gott a ne.
1: No počkej, tebe to tak zaujalo, že nedopovím ty SMSky?
2: To by mě taky zajímalo.
1: No, jak vypadají bezdomovci Karel Gott a Petr Novotný a popřípadě i Helena Vondráčková? Bude to určitě hezké, ale ještě nevíme, koho zvolí Horníček. Posluchači. Humor mezera A, pan Horníček, humor mezera B, pan Gott a spol. 90 01 04, to je číslo pro SMS. Telefon ano. Máme 731 800 900. A teď je tu písnička o Kateřině Macháčkové. Děvče z krásných začátků.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: A speciálně pro vás je tu Kateřina Macháčková v dnešní Humor.
3: Ráda by.
2: Možná tě posluchači zahlédli v seriálu Ve znamení Merkura, jede repríza jako novou mladou pilnou
3: začínající celnici.
2: A slušela ti ta uniforma?
3: Jo, no, měla jsem takový čerstvý, nakrátko jako účes.

0: Navíc byla úspěšná v odhalování pašeráků.
1: Ano, pán pašoval, ve švestkách,
0: ano, v datých a veřících prsteny. No. A ty jsi to potěžkala a odhalila si
1: ano, ano, a Jan Skopeček tam zase v pneumatikách odhalil kalkulačky.
0: No tak, co se tehdy všechno nepašovalo,
1: že? Teď je na to jenom aplikace a tam jsme měli 10-kilový jako přístroje.
0: No, ale hezké vzpomínky máš na ten seriál.
1: Mám.
0: Začátek 80. let, tuším, to byl.
1: No, já si myslím, že to byl tak rok 78,
0: ještě
1: možná.
0: Ještě dál.
1: A s Vencou Postráneckým a s Rudolfem Rušickým, jako ten byl báječný. Jako na jakýkoliv jako roli opravdu nesmyslný, on zářil. Nebo on si vymyslel, on tak najednou tam začal vytáčet jako na starých telefonech takhle tuškou. A takový jako
0: není
1: kravinky.
0: Není malých rolí.
1: Není to by byla docela velká role, no. Ale není blbých rolí.
0: Jo, tak. Tak, kdo bude v naší roli teď? V roli hlasujících posluchačů. Dobré odpoledne, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás oba dva, hlavně paní Kateřinu.
1: Ano, dobrý
2: a
1: den.
2: A přeji hodně úspěchů a hodně zdraví a ať ještě dlouho vydáme na obrazovkách.
0: Výborně.
1: Děkuji moc, děkujeme.
0: A vybrala jste si A nebo B?
2: Ano, Kaju Gota.
0: Kaju Gota, děkuji.
1: Karla Gota, že jo, bezdomovce.
0: Děkuji. Ano, děkujeme. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
0: Ano.
3: Zdravím srdečně vašeho dnešního hosta, paní Bacháčkovou.
1: Děkuji moc.
3: Taky vás, pane Kučera.
0: Zdravíme.
3: A chtěl bych pokračování.
0: Máme zapsáno. A díky. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Zemník vás, Pavle, zdraví.
0: Já vás.
4: Zdravím, vynikající baletku, paní Macháčková.
1: Ano, no to teprve se musíte
0: to
1: přijít
0: se
1: podívat.
0: Hinca ukáže.
1: Hinca ukáže.
4: Jo.
0: Ano.
4: A chtěl bych taky pokračování.
0: Ano.
4: Pokračování s Ačkem, s panem Horníčkem.
1: Ano, dobře, děkujeme.
0: Máme zapsáno.
4: Zdravím vás oba dva ještě jednou.
0: Díky moc.
1: Děkujeme moc.
0: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady je Líba, já bych chtěla pana Gota.
0: Máme zapsáno,
1: ano, děkujeme. Ano, děkujeme, paní
5: Líba. Nashledanou.
0: Děkujeme nashledanou. Za váš hlas a ptáme se dalšího, kdo pak to bude. Dobrý den. Halo. Halo.
6: Podne, dáme pana.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
6: A je vás Petr Zoloty. A já bych si psal též božskýho Káju.
0: Ano, zapsáno. Mějte
1: jako
0: si.
1: Bezdomovce.
0: No, tak se jmenuje ta Stenka, ano.
1: Ano.
0: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
7: Krásné odpoledne, přátelé, moc vás zdraví, Jirka Strutkovská. No, tak já bych si taky poprosil Zlatýho Káju. Tuhle tu Stenku, jak se právě teďka říkala, bezdomovec, to už jsem hrozně dlouho neslyšel a člověk se aspoň zase dobře zasměje a pobaví.
0: Tak jste tomu udělal pěknou reklamu.
1: Ano, děkujeme, já jsem to neslyšel nikdy.
0: Jirko, mějte se.
7: Mějte se krásně, děkuji za vaše pořady. A co vám daří, nashledanou.
0: Vládo se stalo, bezdomovci nastupují. Silvestr 2003 na televizi Nova.
8: Díky. No víte, mám spoustu dětí, mají hlad a... Já sám jsem týden už nejet.
9: Tak se musíš nutit, hele, no. Hele, vypadni odsud, hele. Tohle je můj rajon, tyhle kavky jsou moje. To je god, je to god? Hele, ty musíš mít vždycky něco extra, vole.
8: A nejseš ty Novotný? Bezdomovecká mafie.
9: Co kecáš? Jaká mafie?
8: Nedělej se, nedělej se. Ten tvůj nejstarší včera na mě naběh a ukradl mi boty.
9: Jestli si mu vlez do rajonu jako mě, tak se nedivím.
8: A to bylo na Vilzoňáku. Jsem se tam šel jen projít.
9: Projít se šel, jo? Jsi tam byl somrovat, já tě znám.
8: Podlej, zbohřát. No, pravda, trošku pokecat s Bobkem.
9: Máš chodit do Brlohu. Tam je taky teplo a nekrade se tam.
8: Kde to je, to neznám.
9: A znáš, to je ten vybydlený barák, jak se tam teď nastěhovali nedvědi do něj.
8: Prosím tě, tam to nejde. Tam už se jim naspali Maxim Turbulence, není tam hnutí.
9: Taky tam nezavadíš o volný jídlo, kamaráde.
8: Jo, takový to byly bagančata, až z Vídně.
9: Ty seš blbej a chodíš v nových botech po nádraží. Co, Iva, ještě žije?
8: Šla do supermarketu se povohlídnout po nějakých nových krabicích. těch starých už se nedá spát. Člověče, člověk se tam trošičku jen tak víc zavrtí a rozpadnou se, no znáš to, ne?
9: Já jsem v pořádný krabici nespal ani nepamatuju. Já mám lavičku v rigráku, víš? Vystuženou, víš?
8: Na tebe vyrobit papírovou krabici, to by přišel Schwarzenberg vo všechny lesy. Stejně ti řeknu, jsou to věci, co? Hmm. Jeden den seš slavnej a druhý den tě vyhazuju z baráku. Víš, co na mě křičeli, když mě vyrazili?
9: No co asi? Hledej si ptáčku nový hnízdo.
8: Ne. Táhni včelko májo.
9: Víš, co žvala ta lůza na mě? Když mě vynášeli z baráku.
8: Uf, uf, to je tíha.
9: Prej, dneska letíš bez gumy, srandisto.
8: Stejně jsou to mizerný časy, člověče.
9: Ti řeknu, nikdo nás už nechce. Si vem takového Michala Davida, hele. Se dal na drogy.
8: Ale kde na to bere?
9: Nikde. Čuchá výfukový plyny. A... do toho zatáh málem i tuhle, jak se jmenovala? Lucku Bílou. Že ona trubka si léla pod autobus, který byl předělaný na plyn.
8: Ona potom lítala po Václaváku polonaha a každý mu zpívala plyn usyčí z trouby ven.
9: Čověče, tobě to ještě zpívá pěkně, viď?
8: No, tobě to taky kecá dobře.
9: Já kecám furt, ale se tomu nikdo nesměje.
8: Ani ty sám ne?
9: Já jo, já furt ještě.
8: Ty tvoje historky o té tvojí ledničce plný žrádla. No na to ti řeknu, musíš mít taky dneska dobrou paměť na dobu, kdy ty si měl lednici plnou jídla. Hele, a ještě tě baví ty tvoje veselý příhody?
9: Nebaví.
8: Mě zas nebaví ty moje mozkový příhody. Jinak jsem zdravý.
9: Jo.
8: Až na tu kyčel, klouby, ty kolena, bolesti hlavy, krční páteř, chronická bronchitída. Hele, jak 20 let. A co ty? Svoje zuby pořád?
9: Teď mám šípovi. On si u mě skoval, pač se bojí, aby o ně nepřišel u rozvodového soudu. Taky jsem měl 2 dny zuby na Álovskýho, ale nevešli se mi do huby.
8: Co dělají?
9: Co by dělali, tak jsou zpátky u Náhlovskýho a koušou, ne?
8: Ne, já myslím, co dělají Šíp a Náhlovský.
9: Ty já jsem neviděl od Náhlovskýho pohřbu.
8: Ale to já vůbec nevím, že Pepa už to má za sebou.
9: Ale nemá, prosím tě, teď simuloval jako vždycky. Ten nás všecky přežije, ale to ti říkám.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zajímavou nabídku v tuto chvíli máme pro naše posluchače. Za A bezdomovci, za B slepičí salon krásy. Tak si vyberte.
1: Ano, Josef Skupa.
0: Ano, s Hurvínkem samozřejmě, že jo?
1: Ano.
0: No, tak Ačko nebo Bčko, zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu máme jednu hudební vzpomínku na vaša patejdla. Spolu s Heidi Jankou naspívali Ztracený ráj.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, aktuální souboj Karel Gott a spol., tedy Petr Novotný, možná i Helena Vondráčková přijde do jejich společnosti bezdomovců, anebo Josef Skupa se slepčím salonem krásy. Kateřina Macháčková je zvědavá, jak
2: ano,
1: to dopadne.
2: Já totiž Josefa Skupu a jeho Hurvínka a Špejbla jsem milovala, mám první desky, opravdu to bylo jako, to bylo něco.
1: No. Jo, takže tě nezajímají ti
2: jako masáci? Bezdomovci. No, no tak jako Helena Vondráčková by mě zajímala jako bezdomovkyně.
1: Abychom to chtěli vidět, ale v rozhlase to bohužel nejde.
2: To poznáme.
1: Tak si to aspoň možná poslechneme. Ano. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý
3: já
1: den.
3: Pro bezdomovce.
1: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Zdravíme do Karviné. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady moc vám zdravím, tady Zdena ze Sadské. Kačenko, já jsem vás obdivovala mohutně při čtení vaší knížky. Mě by hodně zajímalo, jestli jste někdy ještě udělala takovou odvážnou, dobrodružnou věc a vydala se takhle sama někam takhle nebezpečně daleko. Děkuju a bezdomovce, prosím.
1: Dobře.
2: Ano, děkujeme.
1: Odpovíme?
2: Ano, byla jsem na Bora Bora. Sama neumím žádnou řeč, bojím se létat. Letěla jsem ve Vichřici, prošli věci jsme letadlo a byla bouře Kyril.
1: No dokonce, tak ano, a celá je tady
2: úžasný.
1: S námi po tom všem, Kateřina Macháčková.
2: Bylo to úžasný, protože jsem si uvědomila, že nechodíme po parketách a po linu, ale že chodíme po živý zemi.
1: No paráda. No. A já jsem si teď uvědomil, že ti bezdomovci jsou scénka ze Silvestra a
2: ano.
1: Ty jsi v Silvestrech účinkovala jako divačka, jak tam
2: ano.
1: Seděli všechny významné naše hvězdy slavné, tleskali a bavili se. Jaké to bylo?
2: No nejlepší byl první Menšíkův Silvestr, ten byl tuším v roce 77, možná se o rok tak mýlím, a to jsme byli všichni nadšení, protože tam jsme byli pozvaní jako všichni herci, jako publikum a nevěděli jsme, co nás čeká a to bylo jako úchvatný. A byli jsme tam další rok a to už všichni byli natěšení, jako že to bude slavný, ale tam se potom všichni předháněli, kdo bude vtipnější. Neměl to ten takovej ten pel toho.
1: No,
2: toho
1: ale
2: prvního.
1: Ty jsi seděla i s panem Gottem.
2: Ano, seděla jsem v roce 88 Silvestru. Mezi Bartoškou a Gottem.
1: No, kdo no. To měl? Jak jsi to vydobila, tohle místo?
2: Já nevím, tak nevím.
1: Tě tam chtěli oni dva.
2: No,
1: sebou.
2: Oni dva mě vůbec ignorovali, jo.
1: A teď Bartoška byl tvůj manžel ve filmu Katapult,
2: no,
1: pana Pára.
2: No, ten měl manželek a milenek v různých, jako, no a partnerek v různých seriálech, ale Jirka Bartoška byl báječný.
1: Ano.
2: Jo, prýma. No.
1: V tom Katapultu ti měl přivést ten bílý plyš, ale vždycky ano. Díky jiným, že nám zapomněl.
2: Ne, ne, ano, právě, nedostala jsem a pak jsem ve výsledku vystupovala v takovým béžovým. Po smetanovým, no, nebyl bílej.
1: Jo, já myslím, že to bylo jako potah na pohovku a to, z toho měl být obleček, z toho plyše.
2: Já jsem z toho měla vestičku takovou.
1: Výborně,
2: tak. Při té večeři, hám mňam.
1: A už víme všechno. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honzo Klkavín. Vás, Pavle, i paní Kateřinu.
2: Ano, děkuju moc.
5: A já bych tež pokračoval s panem Gottem Novotným a paní Vondráčkovou.
1: Děkujeme
2: ano,
1: krásně.
2: Ano, to bude napínavý.
1: No, ještě budeme napínat chvilku. Dobré
2: ano.
1: Odpoledne.
6: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych bezdomovce.
1: Děkujeme.
2: Bezdomovce, to by jednomyslný.
1: Naslyšenou. Tak jo, krásně jsme odhlasovali, sečítáme. Doslova jednoznačně nám vyhrál Karel Gott, Petr Novotný. A možná, že přijde i Helena Vondráčková.
7: Počkej, co tě to tam cinká?
8: No co mi to tam asi cinká, no. Karle? Prázdný láve, ne? Vracím. Jsem našel dobrý zdroj, člověče, popelnice před sněmovnou. Co tam máš ty, že ti to tam necinká?
7: Ale prosím tě, já tady mám nějaký ptákoviny, tadyhle to se snažím prodat. No.
8: Zlatý slavík? To je fakt zlatý, jo? Ty vole, a máš toho víc?
7: Mám toho plnou tašku.
8: Já jsem ty svoje zrcátka už taky prodal. Víš, že ty nejsou zlatý? Jsem si myslel, že si za to koupím nový život a koupil jsem si za ně akorát housku a páry.
7: Kámo, ty jsi nějaký roztrpčený.
8: Ty bys nebyl, ale víš, já jsem jedna naposled před týdnem. Sunar, co vypadl jednomu kojenci na můstku z kočárku. Mimochodem, ten tvůj pes nevypadá špatně, Karle. No ale, kdybys měl rohlík, bychom měli dobrý hot dog.
7: Podívej se, já si myslím, že my bychom to měli zlomit.
8: Co jako zlomit? Myslíš zámek uspořitelný, nebo co chceš zlomit?
7: Zlomit osud, změnit život a hned...
8: Opustit to tady, jo? Přesunout se do Vršovic?
7: My máme navíc.
8: Hele, na Bertramku s tebou nejdu, ale... Tam nám nic nedaj, tam už máš provařený ksicht, kamaráde.
7: To jsem nemyslel. Bude konec roku, lidi by si měli dávat na nový rok předsevzetí.
8: Víš co? Lidi by si měli na nový rok dávat všecko. Dej mi korunu. Dej mi korunu. Ukážu ti kota na mizině.
7: Ne, těl, pojď sem. Já si myslím, že my dva bysme měli začít úplně od začátku.
8: Jo? To jako půjdeš zpátky do ČKD, jo?
7: To ČKD už tam není. Tam teďko staví stadion a má být větší než Strahov. Tam uděláme super show a ta nás znovu vynese na výsluní.
8: Že bychom vystupovali spolu, Karle? Jak se budeme jmenovat?
7: Slavík a Tajterlík.
8: Hele, to by chtělo nějakou mladou babu, ne?
7: Korunu, na housku. Heleno, Heleno, pojď sem.
9: Co chcete? Vokenu nedám. To mám na novoroční přípitek.
8: Pojď sem, on má výborný nápad, Karel.
9: Já vás znám.
8: Ne, Karel vymyslel, člověče, co bychom mohli dělat spolu. Ve třech.
9: Vy sprostuci dva. Já vám dám ve třech, že jste to v životě neviděli.
7: Tak dobře, jak můžeme ve čtyřech, no.
9: Ty šupáku! Kdybych včera neprodala Leošovi Marešovi svoje lodičky, tak tě tou špičkou ostrou kopnu do...
8: Hele, pobočte!
7: Zadrž, já už takhle zpívám dost vysoko.
8: Show ve třech, Heleno. Znova začít. První by byla Praha. A potom Heleno Berlin.
7: A možná i zas staré, dobré Las Vegas.
9: No to je úžasný. Pojďte si o tom pokecat ke mně domů.
7: No počkej, nevykládej nám, že máš střechu nad hlavou.
8: Karle, kam nás to vezou? Já už to vím! Do Las Vegas, Karle!
7: Hurá! Ukážu ti cestu ráje!
9: Teď a tady bude patřit jenom mě.
0: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A Humoriáda, pořad, který vzniká ve spolupráci s Kateřinou Macháčkovou, pokračuje jejím výběrem. Co to bude?
2: Já mám moc ráda Bolka Polívku, měla jsem moc ráda jeho kolegu Pechu a on nám tady v té scénce bude vyprávět o Pechových problémech s textem.
3: Já mám kamaráda celoživotního, že vy ho znáte všichni, Jirku Pechu, a on má někdy problém s textem. Já říkám, že má někdy v sobě až 1,8 kodeta. Je to nádherný, pač. On má říct takovou normální větu s zapomenutým světlem, on má říct: dobrý den, pane náměstku, tam je v Plískanice, obrovský zima prostě v závěji a tady a teď jede prostě jeep a tam je ten náměstek a jo, ten vede toho mě jako toho faráře a má říct: dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výstavy, protože tam hraje výtvarníka, protože dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výpravy. A já říkám: polární? Prostě, Bogu, fakt to mě, ty vždycky mě tak pleteš, ty jsi kamoš na hovno. Teď v tom poslední filmu hraje nádherně souseda Šimáčka, jako. A pojde po válce a on mluví o té pojemné postavě, tam se kapitán nějaký jako osvoboditel se ptá, nebo revolucionář se ptá: znáte toho muže? A on má říct: samozřejmě, pane kapitáne, spolupracoval s kolaboranty, rekvíroval židovský majetek a teď to s něho lezlo. Znáte toho muže? Samozřejmě, soudruhu kapitáne. Ne, soudruhu, pane, já jsem řekl pane, ne, ty jsi řekl soudruhu, já jsem řekl soudruhu, tak soudruhu. Ne, musí říct pane, jo, tak dobře. Akce, ano, pane, nebo soudruhu? Pane, můžeme, můžeme. Akce, ano, pane kapitáne, přáteli se s těma svěma. Jirko, s kolaborantama, vy to byli svině, ne? No jo, vy jste s kolaborantama, no tak jo, ježi, mají úplně nadělat. Ano, pane kapitáne, přátelé se s kolaboranty, ale byli to fakt svině. Potom ještě rekvíroval židovský majetek, Bolku, nedívej se tak na mě. Akce, ano, pane kapitáne, přátelé se s kolaboranty, rekvíroval židovský nábytek. Jirko, už to skoro bylo, ty jsi řekl nábytek. No co jsem měl říct? No majetek. Ježíšmarja, suhňup, no nic dobrý. Majetek, to je jasné. Ano, pane kapitáne, přátel s kolaboranty, režíroval židovský majetek. Teda nábytek, ne, majetek. Říká, zrežíroval. Ne, to nemá. Ty mu dají ty sluha, jasně. A potom to skočilo tak, že on říká: ano, pane kapitáne, přátelé se s kolaboranty, režíroval Žižkovský dobytek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No jo, problémy s textem a přebrepty, to je věčné téma. Máš
2: ne,
1: něco?
2: Ne, ano, ne, já jich mám moc. A mám dva takový, jako od mého kolegy Rostu Čtvrtlíka, který s námi už mnoho let není. A jedna byla v Králi Oidipovi, přijde za králem Oidipem a řekl mu, Rostě mu řekl, a přepadla nás lupa tlumičů. Místo, jo, takže to bylo strašný. Ano. Langoš úplně zmrtvil. Ale hlavně na premiéře Gazdiny Roby, on měl jako opravdu zásadní odchod a on řekl s pádem Bobem. A zůstali jsme tam, Jitka Čvančarová a tak, a dusili jsme se jako takovým jako pláčosmíchem. Jo. Ale představ si na premiéře s pádem Bobem.
1: Režisér asi skameněl
2: no ne,
1: někde
2: to
1: vzadu.
2: To všichni. Aha.
1: Dobře, tak hlavně, že jste tady, že jste to dohráli. Hrajte, stvárňujte dál. Tak co my budeme dělat dál? Tady, přátelé, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová? Otázka na vás. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04 731 800 900 náš telefon.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Kohn to má málem hotový, my taky v dnešní humoriádě, ale ještě nevíme, jaká bude závěrečná scénka. Ptáme se vás, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová, hlasujte i teď na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
2: Dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
3: Moc dobrý děkuji.
2: Den, Katko.
3: Ano, vám také dobrý den.
2: Přeju vám pěkný podzim, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju první krásný podzimní večer či příjemné čtvrteční ráno a pohodový celý den. Posluchačka Růža z Rychnovska, nashledanou.
3: No to jste nám to krásně řekla, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Haló, my vás slyšíme, jste tam?
3: Slyšíte nás?
1: Tak měl by tam být posluchač nebo posluchačka, ale nehlásí se. Pojďte vy dál, dobrý den.
4: Dobrý den, Míla z Prahy, pardon, ze Přerovozdí, volám kousek od Nymburka, to paní Macháčková bude
3: je,
4: znát.
3: Ano, to znám, to znám.
4: Teď jsem tam dělal také opravdu, že jo, dávno. A tím pádem bych byl asi pro pokračování.
1: Ano.
4: Člověk má doposlout to, co načal, že? Tak jo, a
1: pospomovku,
4: taky jsme se vyjídali, to už jste chtěli s kamerou. Já. Mějte se nádherně oba.
1: I vy,
3: děkujeme moc, vy se mějte taky nádherně.
1: Dobrý den, kdo je s námi?
5: Vladislav Kurtej Šumperk.
1: Vladislave, koho jste si vybral?
5: No, já si vybírám vždycky toho, který vyhrává.
1: Takže Ačko.
5: Ačko.
1: Dobře,
3: dobře,
1: děkujeme za váš hlas.
5: Mějte se hezky. Mohl by přidat přáníčko?
1: No, ano. Když to bude rychlé.
5: Ano, nejkrásnější kadeřnici z Kyjova.
1: Aha.
5: Jmenuje se Simonka.
1: Aha, já myslím, ano. Že nám dáte nějaký přáníčko nebo ne, posluchačům, ne. Tak Simonka
3: tak,
1: má
3: ano.
1: Vaše slova i určitě
3: ano, v závěru humoriády
1: dnešku. Ano.
3: Ano.
1: Náš dům je jedna rodina.
3: Ano.
1: To je téma, které si dáme s Jitkou Molavcovou, protože SMS-káři a další přehlasovali.
3: Opravdu?
1: Ačko, no jistě.
3: No to jistě. Tleskám,
6: Náš dům je jedna rodina. Zrovna tady soused pan Lébr hrává na čelo. Hraje krásně. Dovede prý na čelo plakat. I jásat, vyprávět i zpívat. No on dovede dokonce i líbat na čelo. Jenže to si dovolil jenom jednou. Ale docela ráda ho poslouchám. Hraje vždycky, když manželka odejde večer trhat lístky do biografu. Ona totiž nesnáší hudbu. Pan Lébr hraje jenom tajně od té doby, co ho manželka udeřila čelem vzad. A stejně si myslím, že čelo je nakonec příjemnější než ten vysavač paní Laubové. Je to přístroj z roku Fimf. Její babička už ho kdysi chtěla dát zmodernizovat, ale už tenkrát jí to Křižík rozmluvil, že to nestojí za to. A tak paní Laubová obden víří prach svých peršanů s pocitem, že luxuje. A každý rok 12. září ve 4 hodiny ráno zapíná ten aparát, protože toho dne má pan Laube schůzku s kamarádama z vojny a domů se vrací právě po zvuku. Takže Laubovi, takže Laubovi mají nejen lux, ale i maják. No a další zvuky, na které jsme si v našem domě museli zvyknout, vyluzuje Helenka na piano. Když něco provede, musí za trest cvičit. A proto my nájemníci stále apelujeme na Helenku, aby byla hodná. Helenka se mi nedávno svěřila. Když bude zlobit, bude z ní klavírní virtuos. Ale když bude hodná, bude z ní ficka. No její tetička je právě ficka a nosí domů moučníky. Ptala jsem se Helenky, co má radši, jestli hudbu, anebo moučníky. Řekla mi, že má nejradši, když jí moučník a někdo k tomu hraje. No a to, že má právě ta tetička ficka, jí moučník a slyší z dálky dámskou kapelu. Jednou za čas volává paní Millerová o pomoc. Manželí totiž škrtívá skrz nevěru. A paní Millerová potom chodí a ukazuje na krku 9 modřin, protože panu Millerovi chybí prst. Teda, kdybych měla víc času, sepsala bych paměti holky z paneláku. A to by měla být povinná četba budoucích architektů.
0: Víc
1: času bohužel nemáme, je tu čas loučení. Kateřina ano. Macháčková byla s námi.
3: Ano.
1: Stylově se loučíme.
3: S pádem bobem.
1: Ano, už jsme to tu vysvětlovali, takže se mějte krásně. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů.
3: Mějte se moc krásně.
1: Pa, pa, pa, pa, pa.

0: se.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Sedmnáct hodin.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Ústí nad ulicí dostaví pavilon domova pro seniory za skoro 129 milionů korun. Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou, schválili to poslanci. Dnešek je na českých silnicích nejtragičtějším dnem letoška. Při dopravních nehodách zemřelo už 6 lidí. A zítra bude oblačno a zataženo s deštěm. Teploty do 15 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Stavba nového pavilonu domova pro seniory v Ústí nad Orlicí bude pokračovat letos na podzim. Práce se zastavily loni v červnu kvůli problémům s původními dodavateli. Radnice teď vybrala novou stavební firmu, která pavilon dostaví za skoro 129 milionů korun.
5: Pavilon bude mít 4 podlaží a kapacitu až 38 lůžek. Původně město počítalo s 50 místy, po ukončení smlouvy s prvními dodavateli ale projekt zmenšilo. Podle radnice firmy nedodržovaly termíny ani dohodnutý postup prací. Město kvůli zastavení stavby přišlo taky o dotaci 80 milionů korun. Dostavbu zaplatí z úvěru. Hotovo má být nejpozději v září roku 2028. Z Ústí nad Orlicí Anna Svobodová, Český rozhlas.
3: Základní waldorfská škola v Pardubicích bude od příštího školního roku provozovat novou mateřskou školu stejného alternativního zaměření. Zařízení bude využívat volné prostory přímo v areálu školy a bude s ní mít i společné vedení. Tento týden o tom rozhodli pardubičtí zastupitelé.
6: Město zřídí novou waldorfskou školku v budově, kterou nyní používá mateřská škola Benešovo náměstí jako odloučené pracoviště. Změna přinese rodičům a dětem možnost alternativního navazujícího vzdělávání od předškolních ročníků až po 9. třídu Waldorfu. Na nové uspořádání už také připravují stravovací provoz školy. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Hlasy vládní koalice to schválili poslanci. Opozice návrh kritizuje. Podle nich jde o populismus a ve Státním fondu dopravní infrastruktury kvůli tomu budou chybět peníze. Známka by podle vládní novely taky měla platit 24 hodin od jejího zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Novelu teď dostane k posouzení Senát. V Česku od rána při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Spolu se 27. červencem je tak dnešek nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Vyplývá to z dat policie. Oběti měly dnešní nehody na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku. Tragické byly na českých silnicích i prázdniny. V červenci a srpnu zemřelo při nehodách celkem 100 lidí. To je o 12 víc než loni. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021.
4: Počasí.
3: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat, částečně bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10. Povane mírný, během dne přechodně čerstvý, severozápadní místy nárazový vítr. Tlak slabě stoupne, biopředpověď ta bude na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Stále ještě pozor na možnou uzavírku dálnice D35 mezi Dašicemi a odbočkou na Ostrov. Byla tam nehoda nákladního auta.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. D35. Den v kraji.
0: Je středa 23. září a právě dnes, tedy o den dřív než loni, zahájili elektrárny Opatovice topnou sezónu. Tisícovkám domácností v Pardubicko-Královéhradecké aglomeraci by tak měly začít hřát radiátory a s reportérkou Anou Svobodovou to zkontrolujeme už za malou chvíli. Novinky z Pardubické knihovny přineseme s její ředitelkou Radomírou Kodetovou a taky pozveme na novou výstavu v Domě u Jonáše. Začíná středeční den v kraji Českého rozhlasu Pardubice.
4: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji s Petrem Seidlem.

0: Je 7 minut po 17. hodině a co přinesla středa 23. září, ví Otaku Tvirt.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: 60 tisícům domácností na Pardubicku, Chrudimsku a Královéhradecku začínají ode dneška hřát radiátory. Elektrárny Opatovice obnovují dodávky tepla. Rozhodující je, pokud průměrná denní teplota klesne 2 dny po sobě pod 13 stupňů Celsia, dodává mluvčí Opatovické elektrárny Hana Počtová.
3: Termín zahájení vytápění se vždy odvíjí od vývoje počasí a jakmile průměrná denní teplota 2 dny po sobě klesne pod 13 stupňů a nečeká se její opětovný růst, je čas začít vytápět. A kdyby se na přelomu září a října ještě výrazně otablilo, můžeme dodávky tepla dočasně omezit.
2: Víc uslyšíte v našem vysílání už za chvíli. Moravská Třebová částečně řeší nedostatek zubních lékařů. Lidé z města a okolí za ošetřením často dojíždějí až do Brna nebo Olomouce. Po 4 letech hledání se radnici ve spolupráci s nemocnicí následné péče podařilo dohodnout na spolupráci s novou zubařkou. Stavba nového pavilonu domova pro seniory v Ústí nad Orlicí bude pokračovat, a to letos na podzim. Práce se zastavily loni v červnu kvůli problémům s původními dodavateli. Radnice teď vybrala novou stavební firmu a ta pavilon dostaví za necelých 130 milionů korun. Nový volnočasový park dokončila Skuteč na Chrudimsku v areálu koupaliště. Je tam dětské hřiště, pumptracková dráha nebo místo pro piknik. Úpravy stály přes 7 milionů, téměř polovinu nákladů pokryly dotace.
4: Součástí nového parku je taky místo pro obytné vozy. Lidé tam můžou doplnit pitnou vodu nebo se zbavit odpadní vody. Město zároveň připravuje obnovu sousedního koupaliště, které je už 2 roky zavřené. Teď čeká na stavební povolení. O dalším postupu rozhodne po volbách nové zastupitelstvo. Ze Skutče Anna Svobodová, Český rozhlas.
2: Pardubice připravují modernizaci dalších stájí na dostihovém závodišti. Město dosud opravilo pouze 1 ze 6 stájí. Teď mají přijít na řadu další 2. Práce by mohly začít letos nebo příští rok, podle toho, kdy se městu povede vybrat stavební firmu. Národní hřebčín Kladruby nad Labem dnes otevřel ve Slatiňanech na Chrudimsku nový stájový dvůr pro chov starokladrubských vraňků. Vybudoval ho na místě bývalé centrální stanice testace vraňků. Objekt s uzavřeným vnitřním dvorem stál téměř 136 milionů korun.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: prvními chladnějšími dny přijde celkem vhod si doma přitopit a ohřát se třeba u ústředního topení. A tak ode dneška mají tuhle možnost i tisíce odběratelů tepla na Pardubicku, Chrudimsku a Královéhradecku. Elektrárny Opatovice totiž právě dnes v polední pauze znovu obnovují dodávky a zahajují novou topnou sezónu. Víc už nám teď se středečním dní v kraji řekne reportérka Anna Svobodová. Pěkné odpoledne.
1: Hezký den.
0: Za jakých okolností začíná elektrárna posílat teplo do trubek?
1: Musí proto nastat vhodné klimatické podmínky. Pokud průměrné teploty po dvou po sobě jdoucích dnech klesnou pod 13 stupňů Celsia, je výrobce tepla povinen ze zákona začít s dodávkami. A právě taková situace nastává teď, potvrzuje mluvčí Opatovické elektrárny Hana Počtová.
2: Ten termín zahájení vytápění se vždy odvíjí od vývoje počasí. My ho sledujeme nejen aktuální teploty, ale také předpověď na další dny. A jakmile průměrná denní teplota dva dny po sobě klesne pod 13 stupňů a nečeká se její opětovný růst, je čas začít vytápět. A kdyby se na přelomu září a října ještě výrazně otavlilo, můžeme dodávky tepla dočasně omezit.
1: Jen pro zajímavost doplním, že společnost elektrárny Opatovice zahajují letos topnou sezónu o den dřív než v loni.
0: Je vůbec běžné, že teplárny začínají s dodávkami už v září?
1: Je to standard. Třeba v loni začaly Opatovice vytápět 24. září. Předloni to bylo už 13. září. Naopak výkyv nastal v teplém roce 2023, kdy dodávky výrobce obnovil až v říjnu. Ale jinak statisticky je klíčové září, což ukazují i data teplárenského sdružení, podle kterých od roku 2010 začínají radiátory v průměru hřát po 20. září.
0: Pojďme ještě na závěr připomenout, kolik odběratelů Opatovice zásobují teplo.
1: Dodávají ho asi 63 tisícům domácností a stovkám škol, nemocnic, úřadů a firem. Teplárenskou soustavu tvoří 320 kilometrů potrubí a zásobuje oblast Pardubická, Chrudimska a Královéhradecka. Do rekonstrukce a údržby sítě společnost elektrárny Opatovice investuje každoročně asi 100 milionů korun.
0: Tolik reportérka Anna Svobodová, děkujeme za aktuální informace a naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. O čem se mluví?
2: Pardubice čekají tento víkend krajské dožínky. Jak budou na letošní sezónu vzpomínat zemědělci? Našli by v historii nějakou horší? Jaké dopady ještě bude mít dlouhotrvající sucho? Co pro ně znamenají vysoké ceny nafty? A nemůžou někdy v očích veřejnosti působit jako věční stěžovatelé? Zeptáme se ředitelky regionální agrární komory Pardubického kraje Vandy Rektorisové. Tento čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem.

0: počas.
1: Za 7 minut bude půl šesté. Teď už jsme ve spojení s Jaroslavem Tučkem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Takové trochu aprílové počasí venku stále vládne. I dnes bylo chvíli pod mrakem, chvíli sluníčko. Bude na houpačce i po zbytek dnešního dne.
2: Té oblačnosti trošičku ubude, takže bude většinově spíš polojasno, v noci až skoro jasno. Ty teploty noční 8 až 5 stupňů Celsia, potom v té druhé polovině noci bude přibývat oblačnost, bude se jednat o frontální oblačnost, o studenou frontu, která potom ráno nás začne ovlivňovat i dešťovými kapkami. Ze zítra pak bude oblačno i zataženo s tím, že na většině území s deštěm nebo s přeháňkami. Až později odpoledne a večer ty srážky budou ubývat a částečně bude ubývat i oblačnost. Zítřejší teploty nic moc, 12 až 15 stupňů Celsia, na horách 7 až 10, no a ještě nám do toho začne foukat trošku vítr, takže pocitově budeme hodně nízko. Ten vítr bude po celý den mírný, ale v průběhu dne potom bude přechodně i čerstvý a od severozápadu o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu a místy budou i nárazy do 15 metrů za sekundu, což je do 55 km za hodinu.
1: Zítřek tedy podle všeho proprší, a co pátek?
2: Ty srážky se objeví nějaké i v pátek, ale budou pouze výjimečné, pravděpodobnost je docela malá, takže natrefit na ně bude docela umění. Sice bude hodně oblačnosti, oblačno je zataženo a jak jsem říkal, pouze výjimečně ty přeháňky. Ke konci dne pak ta oblačnost bude ubývat. Páteční teploty ráno 9-5, odpoledne 12-16, ale vítr ten už bude pouze slabý, proměnlivý nebo od severozápadu rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
1: No a víkend?
2: Povede se slunečnej, v sobotu teploty do 21 stupňů, v neděli do 22 a stále slunečnou a jenom slabý vítr. V pondělí tam očekáváme zase ranní teploty o něco vyšší, tam se budeme pohybovat od 10 do 6 stupňů, na obloze polojasno až skoro jasno, s tím, že maximální teploty nám povyskočí až na 24 stupňů v maximech.

0: Krajská knihovna v Pardubicích otevře příští týden takzvaný multimediální obývák. Co si pod tím představit, vysvětlovala v dnešním ranním vysílání moderátorovi Jakubovi Malému ředitelka knihovny Radomíra Kodetová a záznam najdete na našem webu pardubice.rozhlas.cz. No a od 5. října taky obnoví seniorský klub Sen, tedy místo pro pravidelná setkání, sdílení zkušeností a nová přátelství. A tak jsme se zeptali, jestli je potřeba se předem registrovat.
1: Nemusí se registrovat, kdokoliv bude mít zájem, prostě toho 5. října v 10 hodin přijďte do knihovny, budou tam navigační cedulky, bude to vlastně první schůzka, kdy my vám představíme, jak si myslíme, že by ten klub mohl fungovat, budete se moct přihlásit přímo na místě a budeme moc rádi s tím, že si nastavíme nějaká pravidla, budeme se domlouvat teprve o tom, co vy byste si představovali, jakým způsobem by to mohlo fungovat, bude to prostě na nějakém konsenzu a uvidíme, co bude dál, ale moc se těšíme.
2: Asi ten program není pevně daný, bude to všechno vznikat spontánně.
1: Já si myslím, že není daný. My bychom chtěli, aby právě ti členové, kteří tam budou, aby se na něm aktivně podíleli. To znamená, že my jim nebudeme direktivně říkat, co mají dělat, ale principiálně budeme spíš takovými průvodci a jakousi záchranou sítí, která bude dělat ten support pro to, aby se měli kde sejít, aby měli někoho, na koho se můžou obrátit, pokud je něco trápí. A potom vlastně bychom chtěli, aby oni mezi sebou participovali na tom. Prostě jestliže někdo umí háčkovat, může háčkovat a učit to ty další. Jestli někdo umí technologie, může to učit taky jinak. Samozřejmě my jim ve všem pomůžeme. Jestli budou chtět jít na výlet, měli by se dohodnout, kam chtějí jet. My jim chceme ukázat, jak případně na to můžou sehnat dotaci, kde si oni požádat. Takže tohle všechno my už jsme dělali, my víme, jak na to a budeme moc rádi, pokud o tu pomoc bude někdo stát a pojede v tom s námi, protože ten vlak si myslím, že jede docela do dobrý stanice.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Regionální stopař.
1: V našem vysílání jsme se dnes vypravili do Proseče, která tuto sobotu bude žít řemesly. Město totiž pořádá tradiční akci Den řemesel. V rámci něj se můžete také vypravit do dílně Stanislava Bati v Záboří místní části Proseče, který je pokračovatelem zdejší slavné tradice ruční výroby dýmek. No a přímo v Díněle byl i náš regionální stopař Tereza Brázdová. Jitku Slezákovou nejdříve zajímalo, jak Den řemesel bude vypadat.
2: To bude 16. ročník. V Proseči můžete navštívit muzeum dýmek s workshopy, komentované prohlídky, přednášku o sklářství, modelářský den ve společenském centru Sokolovna. K tomu taky bude výstava králíků a holubů v městském parku. Nebudou chybět dětská představení, hudba. No a jak už si zmínila svou dílnu veřejnosti, otevře Stanislav Baťa. Pane Baťo, jak ty návštěvy tady budou probíhat? Budete jen vyprávět o svém řemesle nebo i přímo ukázkově vyrábět dýmky?
3: Tak já si myslím, že nejvíc budeme mluvit, ale samozřejmě něco i ukážeme, něco předvedeme. Záleží na tom, na co budou mít lidi dotazy.
2: Tak řada lidí o mladé generaci ani nemluví, vůbec neví, z čeho se vlastně dýmky vyrábějí, jaké druhy dřeva používáte.
3: Tak já používám převážně briér, to je kořen v řesovce, dováží se kolem Středozemního moře. To je taková nejlepší materiál, ale nechají se dělat ty dýmky z našich materiálů, ale nejsou tak zdobný, i když jsou funkční, ale přece jenom ten briér je briér.
2: Používáte pořád ty tradiční postupy výroby dýmek, nebo se to taky proměňuje, technika, laky a tak dále?
3: Tak snažím se dodržovat to, jak se tady ty dýmky dělaly před těma 100 lety, akorát, že už nemám šlapací soustruh, ale elektrický, a ty třeba nátěry a povrchová úprava, sám snažím se dodržovat i ten šelak, který se tady dělal vždycky.
2: Teď mě napadá, jak je to vlastně s kuřáky dýmek? Ubývá jich? Tak podle mého soudu, ale možná to tak není, možná se pletu.
3: Tak kuřáci dýmek rozhodně ubyli, ale zase někdy přibývají, zase jak dorůstají nový generace a vzpomínají si, jak ten dědeček seděl doma a zapálil si tu fajfku, tak třeba se snaží k tomu i přiblížit.
2: Mně se líbí takové jedno krásné vaše motto, že píle se pozná podle hromady pilin pod nohama.
3: No jo, tak to je, ale to neplatí jenom u fajfek, to myslím, že platí u každého řemesla, že tam je nejdůležitější vytrvalost.
2: Tak na závěr ještě připomeňme, od kolika hodin do kolika bude vaše dílna s krásnou adresou na Ručičce 7 Záboří Proseč otevřená. Ale na to se zeptám už manželky Jany Baťové, která to tady bude mít všechno pod palcem.
4: Dobrý den, naše dveře otevřeme od 9 hodin ráno a kromě dveří otevřeme i vrata. Otevřeme vrata všem fajn pohodovým lidem, budeme se na vás moc těšit, probereme fajfky i život a budeme tady až do 17. a 18. hodiny, prostě budeme tady, dokud nám bude fajn a budu se na vás moc těšit.
0: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Zálety Aleny Záhrybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude biatlonistka Lucie Charvátová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Od pravěkých jeskyních maleb až k současnému umění. Pardubická Gočárova galerie otevřela v Domě u Jonáše výstavu s názvem Za obrazem, od žluté k červené a zase zpět, která ukazuje, jak se okrová barva jako jeden z nejstarších přírodních pigmentů používá v umění napříč staletími. A kdo chce barvy nejenom vidět, ale také si na ně sáhnout, tak si může v galerijní dílně namíchat vlastní zemité odstíny. Zjistila to reportérka Naďa Kubínková přímo ve výstavním sále, který slouží i jako umělecká dílna.
1: Sme sa zaoberali myšlienkou, ako sprístupniť výstavu diela širšiemu publiku, hlavne rodinám s deťmi, ako vysvetliť rôzne fenomény, ktoré sa skrývajú za obrazmi, a ako ich priblížiť a navnímať aj inými zmyslami, ako je zrak.
2: Vysvetľuje smysl výstavy kurátor Adam Galko z Turčanské galerie v Martině, ktorá na tomto projektu s Gočárovou galerií spolupracuje. Teď spoločne stojíme nad stolem nepravidelného tvaru, kde v jeho středu je vysypaný písek okrové barvy.
1: Tak to, na čo sa pozeráme, je oker alebo okrový pigment, ktorý je vyťažený priamo zo zeme a ktorý vlastne bol takou aj témou celej výstavy. A vlastne ten okrový pigment nás prevádza celou výstavou v jednotlivých dielach, či už slovenskej výtvarnej moderny alebo v dielach zo zbierok Gočárovej galerii.
2: Jaká díla ze zbírek Gočárovej galerie sa tady objevují, řekne kurátorka Tamara Kubečková.
3: Uvidíte určite Jana Zrzavého, pak tam máme zařazení těch abstraktních diel, protože ta vlastně původní verze té výstavy a samozřejmě i ta díla, která se sem dostala Slovenska, tak spíš teda krajinného námětu, ale ta abstrakce z těch 60. let, která je tady zde zastoupena Vladimírem Boudníkem nebo Janem Steklíkem, která nám zase otevírá nějaké možnosti, jak se na ten pigment toho okru dívat z hlediska struktury nebo práce vlastně s tím materiálem, tak mi přijde vlastně velmi zajímavá.
2: A pak tady najdete dílo současného slovenského autora Šimona Chovana, pokračuje Adam Galko.
1: Je to autor, který pochází ze Slovenska z Banskej Štiavnice, kde našel ložiska právě tohto pigmentu, který si sám začal postupně ťažit a využívať vo svojich prácach. Mnohé diela teda pokrýva tým surovým okrovým minerálom a vytvára také organické štruktúry, ktoré v niečom pripomínajú niečo dávne, niečo minulé, nejaké staré skamenelé organizmy.
2: Výstava má i speciální instalaci. Díla najdete v černých boxech, ke kterým se dostanete po černé podlaze.
1: Po zhasnutí všetkých svetiel, kde vlastne tá výstava začína práve tou tmou, v ktorej je ponorená a rozsvecuje sa príchodom prvého návštevníka a jeho pohybom, tak nás by mala, snažili sme sa ako keby docieliť nejaký priestor podobný jaskyni, ktorej vlastne ako keby nachádzame vôbec prvé známky malie, kde sa používal oker ako také najstaršie farbivo.
3: Takže je to proto, aby tá okrová barva daleko víc vynikla v tom prostoru, v té černé.
1: Áno, a takisto sa to prepojilo práve s tou prahistóriou tej farby, ktorá má počiatky práve v tých nástenných malbách.
2: Novou výstavu si môžete prohlédnout až do 14. února. Z Pardubického domu u Jonáše Naďa Kubínková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Pardubice,

0: Taková byla středa v Pardubickém kraji a zítra vám 5 minut po 9:30 ráno představíme Pardubické hřebce, což je skupina 15 mužů s věkovým průměrem 48 až 50 let, kteří se věnují aerobiku. V radioporadně přivítáme mámu na cestách, která vám zase poradí, jak i s malými dětmi zvládnout cestování s daleko větším přehledem. No a zjistíme, jak se v Rybitví na Pardubicku připravují na oslavy 200. výročí vynálezu ruchadla bratranci Veverkovými. To jsou hlavní témata do vysílání Českého rozhlasu Pardubice, které ale někteří z vás na Svitavsku v čase mezi 10. a 15. hodinou neuslyší, protože kvůli pravidelné údržbě se v tomto časovém rozmezí odmlčí vysílač Svitavy Kamenná Horka na frekvenci 102,4. Tak nás zkuste přeladit na náš hlavní vysílač Krásné 104,7, případně internet. No a pokud si nás zapnete opět po 17. hodině, kdy už bude svitavský vysílač v provozu, tak se ke zmiňovaným tématům společně ve Dni v kraji vrátíme.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Pardubice opraví další dvě stáje na dostihovém závodišti. Královéhradecký kraj sbírá data do pocitové mapy. Některé energetické společnosti zvyšují ceny elektřiny a plynu. Týká se to nových zákazníků. A zítřek bude oblačný až zatažený, objeví se déšť, teploty do 15 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubice připravují modernizaci dalších stájí na dostihovém závodišti. Město dosud opravilo pouze jednu ze šesti. Teď mají přijít na řadu další dvě. Práce by mohly začít letos nebo příští rok, podle toho, kdy se městu podaří vybrat stavební firmu.
4: Náklady na rekonstrukci dvou stájí město odhaduje na necelých 7 milionů korun. Zhruba 3 miliony z této částky zajistí samodostihové závodiště. Vrátí je z dřívějšího dobrovolného příplatku mimo základní kapitál. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
3: Obyvatelé Královéhradeckého kraje můžou ovlivnit, jak se bude v budoucnu posuzovat zdejší krajina. Kraj připravuje studii, která má prověřit možnosti rozvoje obnovitelných zdrojů energie, například větrných a fotovoltaických elektráren. Jedním z podkladů bude i pocitová mapa, do které můžou lidé označit cenná místa v krajině.
5: Do mapy můžou lidé vyznačit například oblíbené výhledy, přírodní nebo kulturní dominanty, aleje, údolí, rybníky nebo místa, která mají pro ně osobní význam. Označit můžou také jedno až tři místa, odkud jsou podle nich nejcennější výhledy do krajiny. Ke každému místu je možné přidat krátký komentář. Průzkum je dostupný online a podněty sbírá kraj do konce listopadu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu vzrostly ceny elektřiny v průměru zhruba o 200, u Pražské plynárenské až o 600. Ceny plynu rostly výrazně méně. Za megawatt hodinu si lidé připlatí od 50 do 160 korun. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. V minulých měsících zdražovali i jiní dodavatelé. Města a obce by nově mohly od řidičů taxislužeb požadovat zkoušku z češtiny a místopisu. Schválila to sněmovna. Každá obec si rozsah znalostí bude moct stanovit sama. Podle předkladatelů změny můžou být dnes cesty s taxislužbou nebezpečné, protože někteří cizinci neznají pravidla na českých silnicích. Změnu podpořili kromě vládních stran taky Piráti. Společnost Škoda JS ze skupiny ČES uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR na dodávky pohonů pro malé modulární reaktory. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Smlouva zajišťuje, že plzeňská společnost Škoda JS bude výhradním projektantem a dodavatelem pohonů pro reaktory.
2: Počasí.
3: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami, odpoledne večer budou srážky ubývat. Teploty 12 až 15 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehoda na silnici číslo 35 v Jaroslavi, nehoda dvou osobních aut a nehoda je hlášená taky schodně, dvě osobní auta, ulice Vysokomícká.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A jedeme.
0: zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
7: Hudebně soutěžní hodina, Karel Sladký přeje krásný podvečer s kvízovkou a Českým rozhlasem. Je tady soutěž pro celou rodinu. Masážní šál Spiritual, 3 úrovně intenzity masáže, vyhřívání, možnost volby směru masáže, masáž zad, šíje, ramen, lítek, 2 výkony masážní hlavice. Masážní šál Spiritual můžete dnes vyhrát v kvízovce Českého rozhlasu a to je motivace k tomu, abyste zatelefonovali, abyste s námi zkusili štěstí. Už teď držíme někomu z vás pěsti. Jakub Klášovský lovec je na vás dnes také nachystán, sázka na Jakuba připravena, někde pod čísly od jedničky do 25. No a šťastné číslo, to už je na webu Českého rozhlasu, podívali jste se do kvízovky? Jestli ne, ještě máte chvíli, tak to určitě udělejte, protože když se dovoláte a povíte nám šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování před 19. hodinou a masážní šál Spiritual za to určitě stojí. Právě na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka je seznam 25 písniček, můžete se inspirovat. Malou hudební ochutnávku si dáme také za chvíli. Je 5 minut po 18. hodině, z Českého rozhlasu vás zdravíme z Kvízovky. Přejeme krásný středeční podvečer s datem 23. září. Kvízovka Českého rozhlasu. No a hodně štěstí vám přeje Karel Sladký.

0: Gotta i Marcelu Holanovou máme dokonce samostatně v nabídce kvízovky Českého rozhlasu. Za chvíli vám dáme hudební ochutnávku. 18 hodin 9 minut, 23. zářijový podvečer, masážní šal Spiritual je dnes ve hře. Parádní výhra dnešní zářijové kvízovky, zkusíte ji s námi.
1: Posloucháte kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: A jak na to? Zatelefonujte k nám do Českého rozhlasu, vyberte si číslo od jedničky do 25. Pod každým je soutěžní otázka. Pokud na otázku správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování, kdy před 19. někoho z vás odměníme právě hlavní hodnotnou vírou, masážním šálem Spiritual, který má 3 úrovně intenzity masáže. Pod každým číslem je i písnička, jejich seznam najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Můžete se podívat. A je tam i šťastné číslo pro dnešní hru, pro dnešní podvečer. Najděte si úplně nahoře, když se dovoláte, povíte šťastné číslo, automaticky si zajistíte postup do slosování o dnešní hlavní výhru Kvízovky a ta za to určitě stojí. Jakub Kvášovský, lovec, je na vás také připraven, nachystán. Jen si najděte to správné číslo, které pro vás bude šťastný v dnešní hře a bude se vám dařit ve středu 23. září. Máme pro vás i písničky, jejich seznam také na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Já jsem říkal, že si dáme malou hudební ochutnávku, tak si dáme. Tady je a můžete ji brát i jako možnou nápovědu dnešní hry. Hezký podvečer. Pod jedničkou Karel Gott V září. To je hned jednička, číslo 1, že by to bylo šťastné číslo pro dnešek. Pod šestkou Phil Collins. Číslo 6. A to je 9. Celine Dion. Marcela Holanová solově pod 13. Ráno. Číslo 13. Creedence Clearwater Revival pod číslem 15. V nabídce Petr Muk, Věra Špinarová, Jana Kirchner, Beatles, Turbo, Lenka Filipová, Olympic, Anna Julie Slováčková, další a další. Záleží, jaké číslo si vyberete v této hodině vysílání kvízovky Českého rozhlasu. Vám, kteří jste přišli třeba později, připomínám, že hlavní výhrou je dnes masážní šál Spiritual a to stojí za to zkusit s námi štěstí. Jste na kvízovku s datem 23. září připraveni? My na vás ano, tak to můžeme spustit.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A nemusíte jen poslouchat, můžete se zapojit, můžete zatelefonovat do Českého rozhlasu a zkusit štěstí, protože dnešní hlavní výhra za to opět stojí, je to masážní šál Spiritual, 3 úrovně intenzity masáže. Tak by mě zajímalo, jestli pan Jirka by se třeba rád nechal masírovat právě Spiritualem. Pane Jirko, zdravím vás, hezký podvečer. Vítejte.

0: Haló?
1: Ano, posloucháme.
0: Pak si dáme něco ze sportu, no a tak to jde pořád do kola.
1: Hezky to máte rozdělené. Kvízovka, pak něco ze sportu, pak možná něco dobrého na zub. Tak. 18 hodin 17 minut. Pane Jirka se k nám dovolal jako první dnes do kvízovky Českého rozhlasu. Tak má šanci, i co se týká toho šťastného čísla. Tak jsem zvědavý, určitě i posluchači, jestli té šance, té možnosti využijete. Pokud jste se tady, pane Jirko, podíval na internetovou stránku Českého rozhlasu do pořadu kvízovka.
0: Ano.
1: Podíval, ano.
0: Tak
1: ještě to šťastné číslo, které jste našel na naší internetové stránce.
0: 25.
2: Šťastné číslo.
1: Je to tak, cinklo vám to, pane Jirko, tak ať to cinknej před tou 19. hodinou, protože postupujete automaticky do slosování o masážní šal Spirituál.
0: Výborně.
1: Krásná
0: výborně.
1: Práce. Ano, pochvalte se, výborně.
0: Tak.
1: A ať to vyjde před tou 19. hodinou. Mějte se moc hezky, pane Jirko, hezký zbytek dne. Naslyšenou. Pane Jirka se šťastným číslem 25 si zajistil postup do slosování o masážní šál Spirituál. Ovšem nic není ztraceno pro vás ostatní, protože těch čísel tady ještě je a možností zahrát si s námi. Ale ta 25 už to nebude. Pod 25 je taky nádherná písnička, tak tu si teď dáme a vy zatím vytáčejte telefonní číslo kvízovky.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: První podzimní kvízovka Českého rozhlasu, také na podzim ve středu mezi 18. a 19. hodinou vám budeme zpříjemňovat tento čas ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: No, řeknu vám, pomalu jste nám strhli telefonní ústřednu, jaký je zájem. Nejrychlejší teď byla paní Jiřina, kterou zdravím. Hezký podvečer, paní Jiřino.
2: Taky vás zdravím, taky přeji hezký podvečer.
0: A jak se máte vy, jak se daří, co vás dnes potěšilo, co vám udělalo radost?
2: Ale no, tak když na mě tady vykouklo trošku sluníčko, tak to mě potěšilo, no ten podzim zatím to ještě jde, ještě to pořád jde, ale kdyby začalo jaro, bylo by to lepší.
0: Rovnou byste skočila do jara, z léta do jara. No, babí léto nás snad čeká ještě o víkendu, kdy mají zase být teploty velmi příjemné, mají jít nahoru, i toho sluníčka bychom si měli užívat, tak si toho važme. Určitě ano. Je 23. září, 18 hodin, 24 minut, vysíláme kvízovku, zdravíme kvízovkáře do celé republiky, ale teď zdravíme speciálně paní Jiřinu, protože ta je ve hře o masážní šál Spiritual. Na co byste využila vy? Před chvíli pan Jiří říkal na kolínko.
2: No to já bych ho využila. Na obědy je kolínka a na ramínka a na krk a na
0: všechno. Univerzálně, je mi to jasné. Ano. Tak ta 25, to šťastné číslo už bylo v kvízovce. Pan Jiří díky tomu hladce postoupil do slosování před 19. A jaké číslo jste si, paní Jiřino, vybrala vy?
2: A já jsem si vzala jedničku.
0: Cože jedničku hned?
2: To je tam jaká jako, když nebudu mít štěstí jiný, tak aspoň na to písničku.
0: Tak schválně, na co máte nebo na koho máte štěstí pod jedničkou?
1: Sázka na Jakuba.
2: Aj.
0: Co pak?
2: No, měla se u něj štěstí i neštěstí.
0: Tak nejenom Karel Gott, ale Jakub Kvášovský, který je také v té šarmantní desítce. My jsme velmi zvědaví, už se nám to také blíží. Gala večer šarmantní osobnosti roku. Na internetové stránce šarmantniosobnost.cz jsou podrobnosti, vstupenky přes hkpoint.cz. Bude to opět parádní gala večer, protože mnohé osobnosti i z let minulých už přislíbili účast na říjnovém gala večeru. Tak Jakub Kvášovský, co si na vás, paní Jiřino, nachystal, připravil? Všichni teď budeme poslouchat napjatě. Jestli jste připravena, dejte pokyn a Jakub Kvášovský vám položí otázku. Ano, jste připravena.
2: Teď mě to čeká, tak mě to nemine. Tak
0: to nebudeme zdržovat. Rovnou chcete otázku. Dobře. Jakube Kvášovský, prosím otázku pro paní Hřinu pod číslem 1.
3: Pištec černohlavý je zpěvný pták, který je zajímavý tím, že je jedovatý.
0: Pištec černohlavý. Co vy na to, paní Jiřino? Ano, nebo ne?
2: Já jsem špatně rozuměla, jaký pták.
0: Pištec černohlavý, že je známý a že je jedovatý. Ano, nebo ne?
2: A ne.
3: Ano, jeho peří a kůže obsahují jed stejný jako žáby pralesničky a slouží k ochraně před predátory.
0: No, je to tak. Pištec černohlavý. Tak jsme si ho připomněli takto v kvízovce. Písničku máte jistou. Karla vám nikdo nevezme, toho si teď dáme. Píseň v září, ostatně to září tady stále je. Tak ať vám září, ať ještě vyjde to počasí. Hodně sluníčka, paní Jiřino, a mějte se pěkně. Naslyšenou.
2: Taky, naslyšenou.
0: No a vy už se chystejte, vytáčejte naše číslo, kvízovkáři.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
0: 23. září s Karlem Gottem.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A my jsme rádi, že jste si na ně opět udělali čas ve středu 23. září. Kvízovka je tady každou středu mezi 18. a 19. hodinou a to je příležitost pro vás zatelefonovat, zkusit štěstí, zahrát si o nějakou hlavní cenu. Dnes je to masážní šál Spiritual. Zdravím pana Tomáše, který měl štěstí jako další a dovolal se. Pane Tomáši, hezký podvečer.
2: Vám taky krásný podvečer. Do rádia, přeju.
1: Začal podzim, je to vaše oblíbené období?
2: Tak léto bylo lepší teda,
1: jo?
2: Já vám řeknu.
1: No tak, a ještě bude to babí snad o víkendu.
2: A jo, snad jo, a tak rostou houby aspoň.
1: Rostou houby, to je pravda. Tak, pane Tomáši, jaké číslo jste si vybral vy?
2: Sedmičku, Vláďu Mišíka.
1: Mišíka, jednohubky, je mi to jasné, Vladimír Mišík, šel jste podle písničky a pod sedmičkou je filmový kvíz, tak si něco pustíme.
3: Pánové, já nežertuji.
1: Tak, komu patřil tento smích? Patřil Fantomasovi, Fantomas, ukázka z filmu. A znáte určitě Fantomase, Tomáši?
2: No, jo, viděl jsem to. No.
1: A my se vás ptáme, jaký český herec mu propůjčil hlas? Kdo ho daboval? Fantomase. Držitel ceny dabingu v Přelouči také, no. Velmi známá osobnost, herec, daber. Velmi často obsazovaný do dabingu. Tak, kdo?
2: Byly by možnosti, ale myslím, že teda už mám tip. Už to mám v hlavě asi.
1: Co máte v hlavě? Koho máte v hlavě?
2: Pana Moravce.
1: Pana Moravce máte v hlavě. A to je moc dobře, protože je to tak. Miroslav Moravec.
2: Výborně.
1: Ano, výborně. Držíme pěstě, ať to vyjde před tou 19. hodinou. Vy jste zmínil ty houby. Chystáte si ještě na houby? Nebo už máte dost?
2: No, mě teďka nějak poslední dobou moc nohy neslouží, takže, ale něco už nazbírá, no, máme a ještě se asi podíváme, sice si musím vzít hůlku, ale...
1: Mm-hmm. Říkal jste, nohy neslouží, takže ten masážní šál by se hodil.
2: Tři no to určitě, intenzivny. Jo.
1: Ano, je to na všechno, vidím to tady, lítka taky, dvě výkonné masážní hlavice, napájení přes kabel ze sítě, paráda. Tak držíme moc pěsti, pane Tomáši, jo, ať to vyjde vám před 19. hodinou. Děkujeme za zavolání, za hru v kvízovce.
2: Taky.
1: A posíláme ty jednohubky, mějte se pěkně.
2: Jo.
1: Hezký večer.
2: Hezký zbytek nepřeji.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Kvízovka teď zdraví do středních Čech pana Ondřeje v 18 hodin téměř 37 minut. Pane Ondřeji, hezký podvečer, vítejte.
2: Jsem rád, že jsem se dovolal.
1: Mnozí to zkouší, v Kvízovce je možné vyhrát jednou za měsíc. Ten tedy, kdo ještě neměl možnost získat hlavní cenu, má stále možnost zkoušet to v Kvízovce Českého rozhlasu. Ono to jednou přeci vyjít musí, že jednou se to štěstí musí usmát.
2: Jako hlavně ten masážní šál, to je taková kavácen, že to chcel si vyhrát každý. Škoda, že ho může vyhrát jenom jeden člověk.
1: To chce každý, to je pravda. Masážní šál, někde si sednout do křesla, že? Dát si masážní šál, nechat se opečovávat. Tak. Pane Ondřej, doufám, že se máte dobře. Pohoda?
2: No, tak momentálně trošku majorně, ale tak jako doufám, že to přejde.
1: Ale přechod z léta do podzimu?
2: Nevím, nějaká menší výroza.
1: Menší výroza. Tak, důležité je, že teď jste v kondici a že jste připraven zahrát si s námi v dnešní kvízovce právě o masážní šál Spiritual. Držíme pěstí vám. Pane Ondřeji, jaké číslo jste si vybral vy od jedničky do 25?
2: 15.
1: Creedence Clearwater Revival, písnička, která tam je pod tou 15. A pod 15. je slovenština. Jak jste na tom se slovenštinou, pane Ondřeji?
2: No tak jako něco málo, ještě bych tam dal dohromady. Jsem ročník, který taky Československu zažil, že jo, když jsem byl v jeden stát, takže pak jsem koukal i na slovenský filmy, že jo, tak snad něco dám dohromady.
1: Tak to teď ověříme, zkusíme to. Pane Ondřeji, co je čučorietka? Co je čučorietka?
2: To vím je v možnosti borůvka, pane sladký.
1: Borůvka?
2: Mm-hmm.
1: Máte rád čučorietky?
2: Ano.
1: Je to tak. Čučorietka, borůvka, slovensky velmi oblíbené slovo, které máme rádi i my tady v Česku. A taky máme rádi čučorietky, to je pravda, borůvky. Tak ať vám borůvka přinese štěstí dnes před 19. hodinou, pane Ondřej.
2: Díky, pane sladký.
1: Díky za zavolání. Hezký večer, mějte se pěkně. Naslyšenou. Creedence Clearwater Revival, stále ještě hrajeme kvízovku, ještě stále máte možnost dovolat se, zkusit štěstí. Masážní šál Spiritual ve hře, 3 úrovně intenzity masáže, vyhřívání, možnost volby směru masáže, masáž zad, šíje, ramen, lítek, 2 výkonné masážní hlavice, napájení přes kabel ze sítě. Parádní výhra.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Paní Růžena se dovolala, zkusí s námi štěstí v kvízovce. Paní Růženo, krásný středeční podvečer, vítejte.
2: Děkuji i vám, krásný podvečer všem.
1: Děkujeme pěkně za přání, jak se máte, vy, jak se daří?
2: Docela dobře, i když dneska jsem taková roztržitá.
1: Roztržitá?
2: Mám se dobře, ale svojí neschopností všechno klím.
1: Ta roztržitost někdy je, no chce to uklidnit se, zkrátka sednout si, co se dá, tak nechat být a být v té pohodě hlavně především. A teď se soustředit na kvízovku, protože i vy hrajete o masážní šál Spiritual. Jaké číslo jste si vybrala vy v té naší kvízovce?
2: Já jsem si vybrala číslo 14.
1: Číslo 14, tam je píseň Václava Neckáře. Píseň pro mne, tak tu si dáme pod 14, ale pod 14 jsou také rychlé šípy. Rychlé šípy, kluci měli psa. Jak se jmenoval jejich pes, paní Růženo, rychlých šípů? Nápověda, jestli by byla nějaká. Jak se jmenoval pes rychlých šípů? Špekáček, Snížek, Bublina, anebo Haf? Jak se jmenoval?
2: Bublina byl.
1: Pomohly nápovědy?
2: No, jestli jsem se trefila, tak pomohly.
1: Ne, to, co to řekla, tak sebejistě Bublina, takže se vám to zřejmě vybavilo hned.
2: Myslím si, že ano, už vidím ty kresby pana Fiše.
1: Je to tak, Bublina je správná odpověď, paní Růženo. A tou správnou odpovědí jste si i vy zajistila postup do slosování, které bude už za malou chvíli v kvízovce Českého rozhlasu. Všichni chválí masážní šál. Na co byste ho použila nejradši vy? Co by bylo potřeba promasírovat pořádně?
2: No, kolena, kyčle.
1: Kolena, kyčle. A bedra, ano, ano. Tak držíme pěsti, ať to vyjde v tom závěrečném finále, které bude už za několik málo minut v kvízovce Českého rozhlasu. Ale teď si všichni poslechněme píseň Václava Neckáře, píseň pro mne.
2: Děkuji za pomoc.
1: Mějte se hezky a pěkný večer. Naslyšenou.
2: Slyšenou.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: A poslední soutěžící před 19. hodinou, ten, kdo zkusí štěstí, pan Jirka, kterého zdravím. Hezký podvečer, pane Jirko.
2: Krásný podvečer, pane Káje, já vás zdravím.
1: Jaké číslo jste si vybral vy?
2: No, jelikož se mě moje oblíbená kanadská zpěvačka vrátila zpět na poslávy, tak devítku Celine Dion.
1: Celine Dion je tady a také je tady šarmantní osobnost. Pane Jirko, jestli pak se Simona Stašová někdy stala šarmantní osobností a získala tu hlavní cenu a zlaté keramické slunce?
3: Ježiš. No.
1: Ano nebo ne? Poprosím o odpověď, pane Jirko.
2: Simona Stašová, já si myslím, že... No, já dám ano.
1: No počkej.
2: Já dám ano.
1: Určitě?
2: Já nevím teďka, doopravdy nevím, jestli si můžete, ale já zkusím dát ano.
1: Že se stala šarmantní osobností v naší anketě, která má letos jubilum. Takže trváte na tom ano?
2: Ale já už jsem dal to ano, pane Kájo, prostě, budu si na tom trvat.
1: A dobře jste udělal, je to tak. Jo, je to také jedna ze šarmantních osobností. Teď se tak trochu znejistil, ale...
2: Ne, já jsem to opravdu nevěděl. Ono to bylo teďka tak hrozně rychlý, že si člověk nedokázal všechno prostě představit.
1: A to jsem po vás nechtěl všech 29 šarmantních osobností.
2: No, tak to bych nedal.
1: Letos jubilejní 30. ročník. Jsme zvědaví, jak to v říjnu dopadne. Opět v přímém přenosu Českého rozhlasu. A Simona Stašová také přislíbila účast, že přijede na gala večer, tak se na ní velmi těším a velmi rádi se s ní také setkáme. Stejně taky s rozhlasovým big bandem Gustava Broma, s Vládou Valovičem, solisty a mnohými hosty. Pane Jirko, Celine Dion, tu jste si vybral, tak vám ji posíláme a za chvíli se dozvíme, kdo získá masážní šál.
2: Tak jo. Já vám děkuju a kdyby to nebyla devítka, tak bych to přál hrozně sedmičce, protože pan byl velmi sympatický.
1: Dobře, jste hodný. Mějte se pěkně a Celine Dion pro
2: vás. Mějte se krásně, pane Kávě. Naschledanou. Děkuju.

to tady, kdo získá masážní šál, spirituál, je to číslo. Číslo, chvíle napětí. Výherce může být jenom jeden. Dnes je tím šťastným číslem nikoli 25, ale 15. Kdo si vybral 15 v dnešní kvízovce? Pan Ondřej, gratulujeme. Za chvíli vás budeme kontaktovat, budeme telefonovat z Českého rozhlasu, tak masáž si dopřeje pan Ondřej. Masážní šál spirituál vyhrál v dnešní kvízovce Českého rozhlasu. Další parádní výhru připravíme za týden ve středu po 18. hodině a nejpozději před začátkem kvízovky najdete na webu šťastné číslo, tak se do kvízovky podívejte, protože když se dovoláte, povíte šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování o hlavní výhru. Dnes se štěstí usmálo na střední Čechy, na pana Ondřeje, za chvíli ho budeme kontaktovat. Pěkný večer s Českým rozhlasem přeje a za týden se na vás v kvízovce těší Karel Sladký.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Ústí nad Orlicí dostaví pavilon domova pro seniory za skoro 129 milionů korun. Moravská Třebová řeší problém s nedostatkem stomatologů. Petr Pavel vystoupil na valném shromáždění OSN, vyzval Rusko a Čínu k větší odpovědnosti za mír. A zítřek bude oblačný až zatažený s deštěm, teploty do 15 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Ota Gutwirth. Stavba nového pavilonu domova pro seniory v Ústí nad Orlicí bude pokračovat letos na podzim. Práce se zastavily loni v červnu kvůli problémům s původními dodavateli. Radnice teď vybrala novou stavební firmu, která pavilon dostaví za skoro 129 milionů korun.
4: Pavilon bude mít 4 podlaží a kapacitu až 38 lůžek. Původně město počítalo s 50 místy. Po ukončení smlouvy s prvními dodavateli ale projekt zmenšilo. Podle radnice firmy nedodržovaly termíny ani dohodnutý postup prací. Město kvůli zastavení stavby přišlo taky o dotaci 80 milionů korun. Dostavbu zaplatí z úvěru. Hotovo má být nejpozději v září roku 2028. Z Ústí nad Orlicí a na Svoborová, Český rozhlas.
3: Kaple svatého Jana Křtitele Černé Zabory v Pardubicích je opravená. Řemeslníci vyměnili krov a střešní krytinu. Opravili fasádu, omítky i podlahu. Stavbu taky zabezpečili proti vlhkosti. Práce stály víc než 860 tisíc korun. Původně na ně město vyčlenilo 1,5 milionu. Moravská Třebová částečně řeší nedostatek zubních lékařů. Lidé z města a okolí za ošetřením často dojíždějí až do Brna nebo Olomouce. Po 4 letech hledání se radnici ve spolupráci s nemocnicí následné péče podařilo dohodnout na spolupráci s novou zubařkou. Podrobnosti přidává mluvčí města Lucie Krčmářová.
5: Nová ordinace zahájí svůj provoz již počátkem nadcházejícího roku v budově ředitelství nemocnice. Ordinace bude hned od počátku přijímat nové pacienty a s rozšiřováním kapacity se počítá i do budoucna. V plánu je také přibírat nové pacienty v pravidelných přibližně 6měsíčních intervalech.
3: U nejzávažnějších trestných činů by se hranice trestní odpovědnosti mohla snížit z 15 na 13 let. Zvažuje to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste agresivita i brutalita i u lidí mladší 15 let. Tejc by chtěl návrh předložit nejdřív v létě příštího roku. Výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva kabinet vyzval, aby hranici neměnil. Ruská agrese podle českého prezidenta Petra Pavla představuje přímou hrozbu pro bezpečnost celé Evropy a důsledky sahají i za evropské hranice. Řekl to v národním projevu na zasedání valného shromáždění OSN. Dodal, že rizika rostou každým dnem. Naléhavost situace podle Pavla ilustroval nedávný pokus o útok ruského dronu na letiště Lipsko-Halle v Německu, které leží v blízkosti českých hranic. Vyzval taky Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině.
2: Počasí.
3: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami, odpoledne by měly srážky slábnout. Nejvyšší teploty zítra 12 až 15 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Stále ještě pozor na možné došetřování dopravní nehody na silnici 1/35 v obci Jaroslav. Byla tam nehoda dvou osobních aut.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám posluchačka a zaujalo ji nedávno spojení kampaň na spodní prádlo. Vůbec jde o to, v jakých významech se slovo kampaň používá nebo používalo. No tak vzpomeneme si na takové to známé, to je kampaň, říká jeden politik, že je tu na jeho adresu kampaň. A vůbec ta politická kampaň, to je asi jako nejčastější význam, ne? Před volbami je prostě regulérní kampaň.
2: Tak, těch posledních 30 let se nejvíc řeší politická kampaň předvolební, protože volby jsou pořád vlastně, ale za našeho nebo za mého mládí to byla třeba řepná kampaň. Mm-hmm. Takže abychom to vzali po pořadě, co začít úplně nejstarším významem. Totiž úplně původně to slovo kampaň znamenalo válečné tažení. Protože jsme to slovo převzali z francouzštiny a tam kampaň původně znamenala pláň nebo pole, ale pak dostala právě tenhle význam podle toho, že vojska vlastně kromě zimy pořád byla někde v poli. Takže válečné tažení, kampaň podle latinského campus, pole. Pak se tenhle význam přestal užívat, zastaral. Dneska vlastně už to možná ani nikdo moc neví, kdo nečte starou literaturu s oblibou nebo Švejka, tam je to taky. No a hlavní význam, ten základní dnes je tedy úsilí, skoro bojové úsilí o něco zaměřené proti někomu nebo ve prospěch někoho, takže to může být buď ta volební kampaň, anebo třeba takové ty občanské kampaně, aktivistické.
1: A pak ty reklamní kampaně, to já znám, když nastavuju na sociálních sítích třeba reklamu na nějaký program, který chceme poslat posluchačům, aby se ho pustili, tak se říká, musím nastavit na tom Facebooku kampaň.
2: Aha, no a to spadá do tohohle významu vlastně úsilí něco prosadit.
1: Takže kampaň na spodní prádlo je v pořádku.
2: Tak pokud je to ta reklama, tak ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války jsem

horší. Mít ale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Na Chomutovsku začala topná sezóna. Další místa v kraji se přidají do konce září. Otrokovická radnice hledá vandaly, kteří zničili dvě autobusové zastávky. Počasí na zítra, oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. ČEZ Teplárenská včera zahájila topnou sezónu na Chomutovsku v Chomutově, Jirkově, Klášterci nad Ohří a Kadani. Dodávky tepla spustila kvůli poklesu venkovních teplot. V Ústí nad Labem začne ČEZ topit mezi 23. a 25. zářím. Podle vyhlášky mají teplárny začít topit tehdy, když průměrná denní teplota klesne dva dny po sobě pod 13 stupňů a není očekávané oteplení.
2: V Teplicích a Bíleně se zatím netopí právě proto, že teploty tuto podmínku nesplnily. Podle mluvčího ČEZu Oty Šnepa se letošní start topné sezóny na severu Čech prakticky shoduje s loňskem. Teplárna v Komořanech na Mostecku zahájila topnou sezónu pro Most, Litvínov a Meziboří na počátku tohoto týdne. Z Chomutovska Jakub Kalav, Český rozhlas.
1: Otrokovická radnice hledá svědky vandalského útoku. Ze soboty na neděli minulý týden neznámí pachatelé poničili zastávky MHD u Dřevnice. Jejich řádění odnesly přístřešky v obou směrech. Město se teď obrací na veřejnost se žádostí o spolupráci. Případem se zabývá policie České republiky, pokračuje mluvčí radnice Lenka Vaculová.
3: Skleněné výplně přístřešku někdo rozbil a doslova vymlátil na střepy, které pokryly prostor nástupišť. Řádění vandalů muselo být tedy slyšet, proto prosíme svědky, kteří by mohli pomoct s objasněním, ať se přihlásí na městské nebo státní policii.
1: Fakultní nemocnice v Plzni nabízí vyšetření rizik spojených s obezitou, a to v rámci preventivního projektu Zdraví začíná uvnitř. Jak uvedla nemocnice v tiskové zprávě, akce je určená pro muže i ženy od 18 do 65 let s indexem hmotnosti BMI 30 a výš. Kvůli navazujícímu výzkumu české populace se můžou zapojit pouze lidé narození v Česku.
4: Zájemce čeká jednoduché laboratorní vyšetření, které může odhalit riziko diabetu, rakoviny, ověří funkci ledvin, zjistí hladinu cholesterolu nebo například nedostatek vitamínu D. Vyšetření probíhá na Lačno ve všední den v areálu očkovacího centra Fakultní nemocnice na Borech, a to až do poloviny října. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. A počasí na zítra oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 na horách kolem 8 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D11C za exitem na Chlumec nad Cidlinou na 63. kilometru ve směru na Jaroměř narazilo osobní auto do dopravního značení. Průjezd je tam možný se zvýšenou opatrností. S komplikacemi počítejte i na D1 v Brně mezi exity na Brno Centrum a Brno Jih ve směru na Ostravu. Kvůli stavebním pracím je provoz převedený do protisměru, počítejte tam se zdržením do 10 minut. Zůstáváme v Jihomoravském kraji, v Hrušovanech u Brna nefunguje světelná signalizace přes železniční přejezd. Na místě je i hustý provoz. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
5: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Vídat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala, a když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jechnická, vítám vás, dobrý den.
6: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, v gala.
5: Děkuji, bude ještě na upřesnění a vůbec odhalení toho, co to vlastně v gala bude ve vašem podání znamenat, to prozradíte. Za malou chvíli.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásný, krásný v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole. Začnou už barvit se listy, to je prostě krásný, ale léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo? Protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
0: No, nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
1: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
0: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
1: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda. Tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhý jedu hezkou krajinou, za třetí pravděpodobně nechytnu nic v MHD. No, prostě nejedu na výkon, takže někdo může říct, že se spotíš, tak já nejedu na výkon. Já si jedu na takovou pohodu, takže se ani moc jako nezapotím. No, jezdím ráda, no.
0: No, o vás je známo, že se udržujete v kondici, že sport je vám blízký, obecně pohyb, tak máte dneska splněno, nebo ještě se budete
1: ještě hýbat? Budu možná po schodech pěšky do 6. patra domů.
0: Ale vy tak tam jinak máte.
1: Máme.
0: A využíváte ho někdy?
1: Já samozřejmě často. Já většinou jsem tak unavená, že se mi nechce jít po těch schodech, ale když tu energii mám a nemám čas prostě dělat jiný cvičení, jít někam do fitka nebo prostě jít běhat, tak si jdu aspoň ty schody, no. Aspoň to praktikuju i v metru teda.
0: A žádné eskalátory?
1: No já jdu po eskalátorech, ale já po těch eskalátorech ještě jdu. A jako ta Národní nebo Náměstí míru, kde jsou prostě dlouhý, tak to už na konci opravdu nemůžu dýchat a teď zase je mi trapný, když ty všichni lidi viděli, že jdu zastavit, tak nahoře se mi už úplně klepou nohy. Ale snažím se to prostě vyjít.
0: Tak jak jste říkala, léto byste si nejradši prodloužila, jako byste nechtěla, aby skončilo, ale ono už skončilo. Jaké bylo vlastně vaše léto? Aspoň zavzpomínejte.
1: Tak moje léto tentokrát bylo víc pracovní. Měla jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových. Pak jsem hrála na Kampě, letní scéna Kampa, představení Forman. No pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5 letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuli a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem si myslela, že bude, ale ve výsledku se tam naučila plavat skoro, potápět úplně, tak vlastně jsme si to hezky užili.
0: Tak vidíte, a dcera nebo syn, teď nevím, od které?
1: Od dcery.
0: Vnučka, tak vás pochválila, babička to zvládla, osvědčila se, pojede zase?
1: No, asi určitě, no. Já si myslím ale, že tentokrát spíš babička si vezme sebou tu dceru nebo alespoň manžela, protože ten další prvek, který by mi pomohl se zavazadlama, nebo měla jsem sebou i kočárek pro případ právě, že by usnula vnučka, tak jako mám jenom dvě ruce, jo. A když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
0: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
1: Úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem jí posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala, já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku. Takže já jsem s ní vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukince, v paruce. Vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už můžete prozradit, co
1: se chystá? Já myslím, že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže to byl
1: ještě
0: nebyla
1: film. Tisková, je to seriál, ale seriál. Ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozradit, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho. A tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala. V podstatě jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí. Tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že? A jak

0: je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb. Jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně, jede se to víckrát, že nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte na spaměť ten obrovský flák, a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova, no tak jako, kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho odrazit, jenom se to musíte naučit na spaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
1: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
0: No, možná nebude kouč, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu. Aha. Ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si můžete vzít kouče, který to s vámi tu scénu jako probírá, zkouší, říká vám, co funguje na tu kameru, co nefunguje. A to není věc toho, že byste byl začátečník herec, to mají i američtí herci, ale je to věc té přípravy na tu roli. A zrovna tak si myslím, že když se herec obává právě té nahoty a té intimity, coach intimity se to jmenuje, ne nahoty, ale intimity. A tam vlastně probíráte tu scénu, tu situaci, do jaký míry chcete, co může být odhaleno, co může být vidět, jestli máte mít dubla, jak může na vás ten kolega sahat a tohle všecko se tam vlastně jako upřesní.
1: Tak a to vy jste nezažila?
0: Ne, nezažila.
1: Zatím?
0: Nevím, jestli ještě někdy zažiju, pane bože, teď možná, když mě bude poslouchat nějaký režisér, tak si řekne, ha, možná bychom to mohli u té holky dospělý zkusit.
1: Pozveme kouče intimity a jdem na to. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Naším hostem je dabérka postavy Phoebe ze seriálu Přátelé Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio, u té audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas té Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký, propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale no, takže ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste měla dabingové příležitosti, tak co jste třeba dabovala?
1: Tak to byla taková dlouhá portugalská telenovela, ale musím říct, že slovo telenovela zní tak jako pejorativně. A já jsem nadabovala spoustu mexických a jihoamerických telenovel, tak to je úplně prostě z jiného soudku. Ta portugalská je vlastně taková jakoby natahovaný seriál o vztazích a ano, samozřejmě je to dramatický, vždycky někoho unesou, někdo umře, pak zase objeví, že vlastně obživne. Je to takový jako, je to taková pohádka, ale herci hráli dobře, a bylo to v podstatě v některých částech i uvěřitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
0: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
1: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
0: A dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
1: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba to prostě model, většinou to byly modelky, nebo prostě jak říkám neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Poznávají.
0: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální jenom stačí vidět?
1: Ku podivu i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo, my vás známe od někud, a nevědí. Tak když vědí i hlas, i jméno, já, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená. No.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: blízku.
1: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka, ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné je dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, kdy dabujete?
2: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekl, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do pusy, jakože mám něco v puse a mlasknu to a musí to prostě mluvit přes to, no.
1: Jde to.
2: Udělat tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
1: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nevnímá.
2: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat se, jestli jsou tam nějaký složitý slova a ty se naučit jakoby říkat, jako omluvit si je, nebo pomáhá, když je to dlouhý slovo, si vlastně vizuálně tam tuškou udělat čárky a rozdělit si to slovo třeba na 3 díly a pak to vlastně přečtete dohromady, ale opticky to oko vidí ty 3, takže jako kdyby to byly 3 slova a vy to přečtete v kuse. No to dneska nejde, protože dneska to máme všechno na iPadu, elektronicky, takže vy si tam žádný poznámky udělat nemůžete a text dostanete až v tu chvíli, no dostanete, vidíte ho prostě až v tu chvíli, kdy přijdete. Takže samozřejmě může se stát, že mi problém dělají právě jakoby cizí názvy, názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodnosti, já vím, že jsem nějaký Sturmbannführer, něco, nezvím, neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
1: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
2: Ano.
1: To se stalo?
2: To se stalo.
1: To mi jak nesedí.
2: No, mě taky ne, a to už je teda, to už je třeba 20, možná i 30 let, ale já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet, nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrýma očima, ani prostě žádná sexbomba. A ještě navíc ona tenkrát, to byla komedie Blondětá blondětější, nebo tak nějak se to jmenovalo, bylo to opravdu takový hodně nablblý. A ona tam pískala, má takový ten pisklavý vysoký americký hlas a já říkám, podívejte se, to já vlastně nedám, jako já, mě to nebaví, nejde mi to. No, nějak jsem to nadabovala, musím říct, že jsem to asi před 5 lety viděla a vlastně to nebylo tak jako úplně, a obsahově ano, ale jako můj dabing nebyl tak strašný, jak jsem si myslela. A teď jenom, že se vrátím ještě k té Pamele, vlastně jsem o ní nadabovala, no tak nadabovala, to už není dabing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Mm. Takže jsem se s ní setkala po druhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
1: A váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
2: No, tak určitě, určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba někdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
1: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru, tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie. Ono, ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách a o tom hereckém světě, o tom zákulisí, který vlastně si jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizujou účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže Urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu, tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a z přátel, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam vlastně širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ty dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být i s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystám v Praze v divadle v Řeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované Galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, který mu vlastně dala i to jméno Paul Éluard. A když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, jako dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodomyslností, svobodou a tím surrealismem. Jmenuje se to V gala, protože to má jakoby značit, že my se jakoby hodíme do gala, bude se to odhrávat jakoby na surrealistickém večírku, kde se promítne spousta ještě dalších postav a vlastně nějakým způsobem si chceme trošku jakoby v sobě najít něco z té gali a nějak se s ní konfrontovat a konfrontovat se s různýma tématama, jako je právě, jak jsem říkala, ta svoboda, svoboda toho, že my si teď můžeme vytvořit autorské představení, tím jsem vlastně měla začít. Autorské představení, což je jakoby specifický druh divadla, který já jsem vlastně nikdy, pokud si pamatuju, možná na škole, nedělala. Vždycky jsem v divadle měla pevně daný scénář a ten se prostě dodržoval. A teď najednou my scénář nemáme. Máme jakou kostru. Víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme. Sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábina Vermeliu a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně z velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost situaci. Všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože ona, jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme skonfrontovat, prostě jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. Hmm. A stárnutí je téma asi pro nás 50 plus všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím. Každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahu. Každý už jsme nějaký vztahy prožili. A téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
0: Tak a premiéra se, no ona je ještě blíží, ještě máte dost času.
1: Máme dost času, 30. listopadu.
0: 30. listopadu. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes dabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejenom herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky v Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníků. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestuju, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey, jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nejmem to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam pracuje? Ten se úplně blbá.
0: Říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film poved, mně se moc líbí a že se bude dokument líbit i lidem, no.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem?
1: Já jsem spolu s Vladimírem Čechem a Markem Žďánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost, zážitek s nimi?
1: Humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii. Oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že se na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co ještě?
1: Gala.
0: Gala, ano, v Gala.
1: Ano.
0: O Gale Dalí.
1: Ano, o Gale Dalí. Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos, teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy a to je moc dobře. A já děkuju, že jste tu byla. Stanislava Jachnická.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Některé jihočeské obce přišly kvůli integrovanému systému dopravy o přímé spoje. Aplikace Záchranka je nově napojená na dispečing zdravotnické záchranné služby ve Zlínském kraji. A počasí na zítra, oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Část jihočeských obcí se potýká se zhoršenou dostupností veřejné dopravy. Důvodem je nedávný přechod na nový systém integrované dopravy. Problémy se ve větší míře objevily se začátkem školního roku. Jihočeský koordinátor dopravy Jikort v posledních dnech zareagoval několika úpravami jízdních řádů.
3: Nemáme žádný přímý spoj do Budějovic. Valná většina trvá necelou hodinu. Zhoršila se nám dostupnost do Třeboně. Spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na železnici.
4: Popisuje situaci v Lomnici. Na Dlužnici na Jindřichohradecku nezávislý starosta Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle jednatele Jikordu Jiřího Kavky ještě nejsou změny jízdních řádů konečné.
5: Ty se samozřejmě dělají průběžně celoročně. Na základě těch podnětů od těch obcí, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy jízdních řádů.
4: Systém integrované dopravy začal na jihu Čech fungovat na začátku července. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Aplikace Záchranka je nově napojená s dispečingem zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Ten je 11. partnerským regionem aplikace. Obyvatelé tak mají k dispozici plný rozsah funkcí. Tísňové tlačítko při stisknutí odesílá na dispečing přesnou polohu uživatele i jeho zdravotní profil přímo z telefonu. Rozšířené fungování aplikace představuje také kampaň zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Máte nás v kapse. Pokračují přípravy výstavby základní školy Rohan v pražském Karlíně. Vedení Prahy 8 podalo projekt na stavební úřad. Budova za téměř 1 000 000 000 Kč by měla vzniknout v roce 2030.
6: Chystaná škola na Rohanském ostrově bude mít kapacitu přes 900 žáků, kteří budou moct využívat 27 kmenových tříd, 2 tělocvičny, multifunkční sál i venkovní sportoviště. Budova by zároveň měla sloužit pro místní obyvatele. Praha 8 také nechala připravit podrobný virtuální model, aby se školu mohli lidé prohlédnout ještě před začátkem stavby. Z Karlína, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu, zejména v severozápadní polovině Čech se místy vyskytne déšť. Teploty klesnou na 4 stupně. A počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se občas objeví déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat, místy se i vyjasní. Teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni, na horách kolem 8 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 50 z Brna do Uherského Hradiště je za Bučovicemi neprůjezdná. Srazilo se tam osobní auto s autobusem. Podle našeho zpravodaje na místě zasahoval vrtulník. Objíždíte to přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice. Na silnici číslo 16 na 89. kilometru na trase Mladá Boleslav Jičín se u obchodního domu Olympia srazilo osobní auto s nákladní. Na místě je policie. A na dálnici D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov uzavřeli pravý jízdní pruh na 8. kilometru. Omezení je v úseku asi 400 metrů kvůli údržbě a potrvá až do rána. Kolony se zatím netvoří. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Solo zápalky. Předmět denní potřeby, zprvu vzácný, postupně více a více všední, v poslední době zřídka používaný.
1: Říkala mě to značka Solo Sušice.
2: No to jsou sirky, ne?
3: Vím, sirky to byly.
4: To byly zápalky, že?
5: Tak vyráběly krbovky, všechny sirky a takový.
2: Ne, nevím, teď si nic neuvědomuji, jenom ty sirky.
1: Jak stará ta značka podle vás je?
2: Nevím, tak 50 let.
5: Já bych, jako co já si pamatuju, tak od narození, no.
1: Takže kolik let si myslíte, že ta značka už existuje? Dejte nějaký typ.
5: 100.
4: Já podle toho je mi 84 a Solo Sušice zašla jsem kořit 15 letech a to už bylo Solo Sušice zápalky. Ale to byly v takových dřevěných lepší to balení.
0: Nejprve malé okénko do dějin zápalky. Začneme u skotského lékárníka a chemika Johna Walkera. S obchodníkem jehož jméno nese slavná whisky, ale nemá nic společného. Nemůžeme ho nazývat vynálezcem zápalky, protože historie téhle šikovné věcičky sahá až do pravěku, ale rozhodně přispěl k jejímu vývoji. Svou roli u toho hrála, jak už to bývá, náhoda. John míchal ve své laboratoři dřívkem potaž s antimonem. Směs už byla skoro jednolitá, ale ať dělal, co dělal, nemohl se zbavit hroudy na konci dřívka. Ze vsteku hodil dřívko na kamennou podlahu a ouha, z podlahy vyšlehl vysoký plamen. Když John uhasil své boty a vzpamatoval se ze šoku, řekl si, že to bude skvělá atrakce pro přátele. A tak návštěvám hrdě předvádí svůj ohňostroj, až mu jeden kamarád poradí, že by z toho mohlo být něco víc. Po sérii pokusů tak přicházejí na svět zápalky jménem Lucifer's Matches, které se zažehují protažením mezi dvěma skelnými papíry. Nedá se ale říct, že byly bezpečné a navíc po zapálení strašlivě zapáchaly. Nicméně 7. dubna roku 1827 John Walker poprvé prodal krabičku zápalek. Za 100 sirek chtěl 1 šiling. Svůj vynález si nechal patentovat, ale moc úspěchů s ním neslavil. K zápalkám, jak je známe dnes, byla ještě dlouhá cesta. Sušice, město nad Otavou, kolébka českého sirkařství. Ve 30. letech předminulého století žilo v Sušici kolem 3000 obyvatel. V městě se svítilo petrolejovými lampami, za radnicí stála zapáchající jatka a masné krámy, na náměstí nebyly chodníky, jen hrbolaté dláždění a rozbahněný prostor před hotelem Koruna. Tak vypadala Sušice v době, kdy svůj chudý domov opustili synové Sládka Jana Šajnosty, Jan, Vojtěch, Josef a František. Všichni vyvandrovali do Vídně, aby se tam vyučili nějakému řemeslu a našli práci, která by je uživila. Vojtěch, ten nás z bratrů zajímá nejvíc, se narodil v roce 1814 a ve Vídni se učil truhlářem. Když už uměl dost, sehnal si práci u vídeňského lékárníka maďarského původu Štefana Rémra, majitele továrny na zápalky. Tam si počase našel i svou budoucí manželku, Marii Urbancovou, která byla u Rémrových sluštičkou a občas pomáhala vařit hmotu na hlavičky sirek. S její pomocí získal poznatky o chemické přípravě zápalné fosforové směsi. Když se vrátil z Vídně domů do Sušice, svou Mařenku vzal sebou samozřejmě, požádal si o povolení zahájit vlastní domácí ruční výrobu fosforových zápalek. Na sušickém magistrátu mu ho přiklepli na podzim roku 1839. S výrobou zápalek začali manželé Šajnostovi prakticky s holýma rukama v pustém a vyhořelém domě bez oken a stropů uprostřed náměstí za radnicí. Zpočátku pracovali až 20 hodin denně. Domácí výroba vypadala takto. Šajnost nakoupil několik prken. Z nich speciálním hoblíkem hobloval asi metr dlouhé dřevěné dráty, které svazoval do svazku asi po 200 kusech. Ze svazků nařezal dřívka v délce zápalky a jejich konce máčel do síry, která se tavila na kuchyňské plotně. Když síra zatuhla, špičku dřívka namočil ještě do připravené zápalné hmoty. Po částečném zaschnutí se dřívka dosoušela nad kamny. Hotové zápalky svazoval po 50-60 kusech a prodával je na okolních poutích a trzích, nebo je posílal po formanských vozech do Horních Rakous a do Prahy.

0: Výrobky šly dobře na odbyt a domácí výroba přestávala stačit poptávce. Bylo by škoda zůstat jen u malé dílny v domku na náměstí. V Sirkách je budoucnost, ty půjdou na dračku. To se dalo čekat, pomyslel si pan Šajnost. Jenže na rozšíření výroby by to chtělo nějaký ten kapitál do začátku. Šajnost byl zručným řemeslníkem, leč špatným obchodníkem. Dobře to o sobě věděl a tak se obrátil na bohatého židovského obchodníka Bernarda Firta. Šajnost měl nápad, Firt peníze na stavbu továrny. Dali to dohromady. Firt si ale sehnal od městského magistrátu vlastní oprávnění k výrobě zápalek, stal se majitelem továrny a Šajnost vzal za vděk funkcí ředitele a vedoucího výroby. Ruční výroba se brzy přeměnila na průmyslovou. Nakoupily se parní stroje, pronajal se objekt bývalé tuškárny v Krumlovském panství ve Zlaté koruně a sirky se začaly exportovat do mnoha zemí světa. Pár let na to postavil Firt další dva nové objekty sirkáren za Dolním předměstím v Sušici.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jak se dělá sirka, nebo dělala?
2: První sirky se vyráběly z takzvaného dřevěného drátu za pomoci speciálního hoblíku.
3: Poznamenává v rozhovoru se Světlanou Lavičkovou Zdeňka Řezníčková, ředitelka Muzea Šumavy.
1: To jsou takové jakoby tenčí špejle.
2: Ano, oni vypadali jako tenké špejle. Ten hoblík měl speciální olůvko, kterým, když ten truhlář jel po tom kmeni, tak za ním zůstávaly ty špejle. Ty špejle se tehdy používaly i na řadu jiných výrobků, například na žaluzie a různé rolety. A dalším produktem, který z těch špejlí vznikal, byly právě ty zápalky. A tehdy ty zápalky vlastně byly kulaté, jako je ta špejle, tak byly kulaté.
1: Kdy přestala být výroba zápalek ruční záležitostí a přece jenom se přidal nějaký ten stroj?
2: Tak první továrna na zápalky v Sušici byla postavena v roce 1844 a pomalu tam začínala nabíhat ta strojní výroba a začaly se dělat zápalky z takzvané dřevěné blány, kdy se vzal špalek osikového nebo jiného měkkého dřeva, pomocí strojů se odkornil a dával se na takový speciální stroj. Jako když si vezmete roli papíru a odvíjíte ten papír, tak on z toho dřevěného špalku odvíjel tu takzvanou dřevěnou blánu.
1: Máte tady ten stroj k vidění?
2: Máme ho tady vystavený. Máme ho tady vystavený v expozici a je na něm jako ukázka právě nasazený ten špalek.
1: Ono to trošku připomíná jakoby tiskařský lis.
2: To připomíná. Je to stroj z doby, kdy vlastně vznikly takové ty těžké litinové stroje, které byly pomocí nejrůznějších pásových převodů propojeny a fungovaly, takže i v tiskárnách to tak fungovalo, i v jiných továrnách. Ale tady vidíte tu blánu, která se pomocí speciálních nožů z toho špalku odvíjela. Ta dřevěná blána se potom pomocí dalších speciálních strojů sekala, takže už to nebylo kulaté, ale už to byla zápalka s tím čtvercovým průřezem.
1: Jak se tam pak dávala ta zápalková hmota? Zase ručně?
2: Ty zápalky se máčely ručně a potom se dávaly do takových zvláštních držáčků, kde ty zápalky schly. My tu máme malé držáčky pro tu ruční výrobu, ale pak už to bylo zase v rámci té tovární výroby, už na to byly speciální stroje, které dokázaly ty zápalky usadit do těch držáků a ve zvláštních vozících se to pak vozilo do sušárny, kde ta zápalná hmota proschla.
1: Také se nějak proměňovala ta, jak říkáte, zápalná hmota?
2: Přestal se používat nebezpečný bílý fosfor, tak myslím, že jinak to složení zápalné hmoty se víceméně neměnilo. A navíc to bylo vždycky důležité výrobní tajemství, aby ten poměr byl správný. Takže se tradovalo, že například, když v Sušici byla druhá továrna na zápalky, kterou si založil Vojtěch Šajnost, tak tu zápalnou hmotu mu míchali lidé, kteří byli třeba hluchoněmí, aby nemohli nikde, byť třeba jen náhodou, prozradit, jaké složky ta zápalná hmota obsahuje.
1: Jak dlouho tak asi ta zápalka mohla schnout?
2: Myslím si, že tak těch 24 hodin, že bylo dostačující.
1: No, zápalka vyschla, dala se do krabičky a putovala do celého světa.
4: Všechno klapalo až do chvíle, kdy se Firt stal obětí epidemie cholery, která v Sušici vypukla. Po Firtově smrti se Šajnost dostal do sporu s jeho dědici. V dobré víře totiž kdysi na počátku uzavřel s Firtem smlouvu, že kromě něj nikdo jiný z rodiny nesmí v továrně pracovat. Před lety tato podmínka postihla Šajnostovu manželku Marii, která přinesla do Čech tajemství výroby zápalné směsi. Nyní chtěl Vojtěch začlenit do výrobního procesu svého 20-letého syna a doufal, že po tolika letech jeho věrných služeb by bylo možno nad tímto bodem smlouvy přivřít oko. Narazil ale na tvrdý odpor Firtovy rodiny. To Vojtěcha Šajnosta dohřálo natolik, že si sehnal potřebný kapitál, koupil objekty bývalé hospody v Ráji a založil vlastní výrobu zápalek, takzvanou hořejší továrnu. Začalo se mu dařit, sbíral ocenění na výstavách a našel odbytiště u nás i v cizině. Vyvážel dokonce i do Ameriky. Po jeho smrti v roce 1894 pokračovali ve výrobě jeho synové Ferdinand a František.

0: postupu a složení vlastní zápalné hmoty se v obou sušických sirkárnách předávalo z otce na syna a hmotu míchal vždy sám majitel továrny. Výroba sirek nebyla lehká práce. Až do přelomu 19. a 20. století se pracovalo s bílým, velmi jedovatým fosforem, jehož škodlivé účinky byly kruté. Dělníci, máčeči dřívek a ti, kteří pracovali v sušárnách, trpěli obtížemi dýchacího ústrojí, kazily se jim zuby, hnisali dásně a měli příznaky zákeřné fosforové nekrózy. Snadná vznětlivost fosforu způsobovala časté požáry. Docházelo nejen ke škodám na majetku, ale i k tragickým obětem.
1: Podívejme se teď na tu vaši sbírku těch krabiček, nálepek a podobně.
2: My máme zastoupeno, kromě těch klasických krabiček, které znají dnešní ne návštěvníci, ale vlastně dnešní společnost, tak my máme zastoupeny i jedny z prvních výrobků. A kromě zápalek máme tady například takzvané trny, speciální přípravek, který vypadá jako kytička. Ten se zapíchnul do doutníku a ta hlavička byla právě z té zápalné hmoty, takže se potom škrtla a pomáhala rozhořet tomu doutníku. Nebo tady máme takzvané fidibusy, smotky papíru, které opět byly namočeny v zápalné hmotě a pomocí těch se třeba rozhořívala dýmka. Ale jinak tady máme pak samozřejmě první zápalky. Vidíte, že se dávaly původně do lepených papírových krabiček, které mnohdy měly aspoň natištěný znak výrobce. Máme tady zápalky, které se dělají jednak v Sušici, anebo Semliková továrna nedaleko Kašperských hor a řada dalších. Když se přecházelo z papírových krabiček na krabičky jiné, tak to byly jednak lepené z kartonu, kulaté, které měly na horním víčku škrtátko, nebo to byly krabičky dřevěné, soustružené, které měly zpravidla zase na dně škrtátko, nebo to byly krabičky dělané z takzvaných loupků, to znamená ze dřeva a lepeno dohromady na karton. Pak to byly krabičky různých velikostí, standardní formáty, anebo velké takzvané domácnostní zápalky. Ale byly i hezké krabičky, například tady vidíte krásný kufříček. Dál v expozici máme třeba i domeček takzvaného toho volarského typu, což byla taky krabička na zápalky. Pirtové poměrně brzy zjistili, že i ta krabička je dobrým zdrojem reklamy.
1: Což pak krabičky, ale ty nálepky na těch krabičkách, no to jsou umělecká díla, historické postavy, dámy v kolobouku, dokonce i dámy v takových trochu lechtivých pózách.
2: To je známá série Solo Girls, velmi oblíbená, ale pak samozřejmě, protože firtové se orientovali dost na vývoz do Asie, tak tam jsou indičtí panovníci, postavy oblečené v národních krojích, ale měly třeba série evropských panovníků a řadu dalších.
1: Tady jsou různá razítka.
2: To jsou takzvané registrační štočky, protože vždycky, když se udělal nový motiv nálepky na krabičku, tak se ten motiv musel zaregistrovat, tak se dělal takzvaný registrační štoček, který pak byl základem pro tisk té nálepky a my je tady vystavujeme, máme jich v depozitáři ještě několik desítek.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na počátku minulého století se Firtova i Šajnostova továrna staly součástí rakousko-uherské akciové společnosti Solo se sídlem ve Vídni, ve které se spojilo 6 největších rakousko-uherských sirkáren. Se zrodem československého státu vzniká nová firma Solo, spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny. Hlavní závod měl sídlo v Praze. Vedení, v němž na čelních místech seděli bratři Bernard a Ernst Firtové, vnuci jednoho ze zakladatelů, postupně skupovalo akcie slovenských, polských, maďarských i jugoslávských sirkáren. A tak byl dán základ průmyslovému impériu Solo.

Kvůli nemocím z povolání zavedli Firtovi u sušické sirkárny snad první závodní lázně u nás. Dali vystavět na svou dobu velmi moderní objekt, sociální zařízení pro zaměstnance. Závodní kuchyně, velký společenský sál, ordinace závodních lékařů pro horní i dolní továrnu s rentgenovým přístrojem, fyzikální léčbou a vodoléčbou, vanové lázně sloužící i pro veřejnost, byt domovníka. Vzor si brali v Baťových závodech ve Zlíně. A ještě jedna nikde jinde nevídaná vymoženost tu byla. Ženy si totiž do té doby brávaly malé děti sebou do práce. Dítka si hrála pod pracovním stolem, zdržovala maminky, navíc to pro ně zrovna při tomhle druhu výroby bylo silně riskantní, požáry v sirkárně nebyly ničím mimořádným. Všechno vyřešilo otevření jeslí a mateřské školky. Matky mohly pracovat s vědomím, že o jejich potomky je dobře postaráno. Kojícím matkám, pracovnicím sola, bylo umožněno kojení nemluvňat i v průběhu pracovní doby. Obě sušické sirkárny po celé generace dávaly živobytí nejchudším vrstvám obyvatelstva Sušice a okolních vesnic. Syn Vojtěcha Šajnosta, František, byl ve 20. letech jmenován čestným občanem města Sušice. V zápise stojí, návrh přijat byl sympaticky, jež to dobře jest známa štědrost pana Františka Šajnosta vůči zdejší chudině a humánním ústavům místním. Obdobně bylo v roce 1938 uděleno čestné občanství vnukovi spoluzakladatele Ernstu Firtovi. Výpis z jednání městské rady praví: generální ředitel dr. Ernst Firt zasloužil se o rozvoj sušických sirkáren, jimž stál v čele. Sušický sirkařský průmysl jest za svůj výrobní primát a rozsah zavázán generálnímu řediteli doktoru Ernstu Firtovi, stejně tak za své uchování v místě, které bylo pramátí veškerého sirkařství v republice. Lokální láska k rodnému městu, vděčnost za osobní úspěch a radost z činů, které docílilo jeho rodiště. Všechny tyto okolnosti byly mu lidským příkazem, aby ve své funkci vedoucího činitele průmyslového koncernu československého sola působil k tomu, aby Sušici trvale byla zajištěna výroba sirek, již zde byl dán základ před 100 lety. Z čestného občanství města Sušice se netěšil dlouho. V roce 1940 mu bylo zrušeno. Důvod se v zápise z jednání obecního zastupitelstva neuvádí, ale je na snadě. Doktor Ernst Firt byl Žid. V té době už byl na útěku před nacisty. Neměl takové štěstí jako zbývající členové rodiny. Byl zatčen ve Francii a internován v nacistickém lágru. Zemřel v lednu 1943 v Paříži. Potomci rodiny Firtů dodnes žijí v USA.

0: Po druhé světové válce byl ustaven národní podnik Solo Sušice a začíná další éra sola. Název Solo se objevil ve výrobcích sololit, dřevovláknité desky, vyráběné mokrou cestou, přibyl další závod na povrchové úpravy, vznikl sololak, lakované desky, laminované desky solodur, voštinové desky. Továrna měla vlastní strojírnu, která zajišťovala velké opravy, vyráběla vlastní stroje. Zaměstnávala i s pobočnými závody přes 2000 lidí.
1: Vyšli jsme ze Sušického muzea Šumavy, rozhlížím se po náměstí a říkám si, kde pak tady najdu stopy právě po tom sirkařství, po třeba rodině Firtů.
2: Rodina Firtů žila na náměstí v domě číslo 135. My stojíme přímo proti němu, ale dnes už to není dům, ve kterém by žili lidé, ale je to dům, ve kterém sídlí centrum jednoty ZKD a je tam i prodejna.
1: A další památky nebo další místa, která pamatují to Solo Sušice?
2: Tady na náměstí je ještě jeden dům. Tam pro změnu žila rodina Vojtěcha Šajnosta v době, kdy Vojtěch Šajnost si založil a provozoval druhou sirkárnu v Sušici. Je to dům číslo 6 na náměstí a na tom domě je umístěna i pamětní deska na Vojtěcha Šajnosta.
1: No a teď bychom se asi měli vydat z toho malebného náměstí, hledat ty méně malebné pohledy a to jsou pohledy na vlastně už teď opuštěnou sirkárnu tady v Sušici. Tak jsme došli k tomu Solo Sušice a řeknu vám, není to radostný pohled.
2: Celý ten areál je z valné části už zdemolovaný. Nám se podařilo iniciovat alespoň prohlášení dvou objektů za kulturní památku. Památkově chráněný je objekt bývalého ředitelství, což je spíš symbolická záležitost, protože tam v těch místech stála ta úplně nejstarší první původní sirkárna. A na ní navazuje takový ten červený domeček, který stojí hned vedle, kde byly kanceláře a později byty. Jedině tyhle dva objekty jednou tady z celé sirkárny Solo zůstanou.
1: Abychom ale tu procházku Sušicí po stopách toho Sola zakončili přece jenom trochu radostněji, optimističtěji, dají se tady najít ještě další stavby, které naši předkové nezničili, které to Solo také pamatují?
2: Pokud se podíváme ještě nalevo od toho červeného domečku, tak tam vidíte takovou krásnou stavbu, kterou sušičtí nazývají pro ty kulaté věžičky Daliborkou. Tam byly byty úředníků ze Sola. Dodnes slouží jako byty pro obyvatele Sušice, kdysi dávno mezi Solem a tou Daliborkou byl poměrně hezký zelený park. Pokud se otočíme na druhou stranu, proti Solu je taková sice omšelá budova, nicméně také už je památkově chráněná a současný majitel má snahu ji udržovat. Je to dům zdravotní péče a ten byl postaven právě ve 30. letech, v době, kdy ředitelem Sola byl doktor Ernst Firt a byla ta budova, která sloužila zaměstnancům Sola, ale i ostatním lidem ze Sušice. Pro zaměstnance Sola tam byly jesle a mateřská školka, byly tam závodní lékaři, byla tam jídelna, ale byly tam i lázně, které sloužily jako veřejné lázně, takže je mohli využívat i další obyvatelé Sušice. Na tehdejší dobu to byl nebývale velkoryse postavený a vybavený objekt. Znamená to, že prostě to vedení Sola si velice dobře uvědomovalo, že ta péče o ty dělníky, která nebyla v té době vůbec obvyklá, takže to je velice důležitá věc a že spokojený dělník je dobrý dělník. To je taky taková památka na období, kdy to sirkařství v Sušici bylo v největším rozkvětu.
0: Po roce 1989 se podnik rozdělil na několik akciových společností a většina z nich zkrachovala. Sirkárna ještě v roce 2006 vyrobila 400 milionů krabiček zápalek, které z více než 3/4 exportovala, ale 2 roky na to byla nucena zastavit výrobu po 170 letech. Důvody? Zvyšující se cena práce, surovin a také klesající spotřeba sirek. Solo tak potkal smutný osud. V budovách sirkárny dnes nezbylo nic. Při rušení firmy majitelé vše převezli do Indie. Právě tam skončily stroje kdysi chrlící miliony malých krabiček s litografiemi, které sbírají filumenisté z celého světa. Město Sušice tak může na svou slávu výrobce zápalek už jen vzpomínat.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Vedení Olomouckého kraje přislíbilo pomoc obcím, které připravují žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Po výbuchu ve zbrojovce ve Vlašimi na Benešovsku jsou dva zranění a počasí na zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vedení několika obcí z Přerovska chystá žalobu na stát kvůli akceleračním zónám, které vláda vymezila v jejich katastru. Pomoc samosprávám přislíbilo vedení olomouckého hejtmanství. Chce vytvořit pracovní skupinu pro koordinaci postupu samospráv. Říká starosta Všechovic Radovan Mikuš, který v nastávajících komunálních volbách kandiduje za nezávislé.
2: Příslib hejtmana je takový, že vlastně bude utvořena pracovní skupina, která bude složena jak z právníků Olomouckého kraje, tak i z vedoucích odborů krajského úřadu a budeme hledat tedy cesty, jakým způsobem by se dalo v rámci Olomouckého kraje dále pokračovat.
0: Akcelerační zóny, tedy oblasti pro zrychlené povolování staveb fotovoltaických nebo větrných elektráren, vláda schválila na konci července. Na stipendijní programy pro vybrané středoškolské obory přidá Liberecký kraj letos ještě přes 4 miliony korun. Rozhodla o tom rada kraje. Peníze půjdou na 14 škol zapojených do projektu. Stipendia jsou pro studenty oborů, o které je mezi uchazeči malý zájem, ale na trhu práce je po nich poptávka.
3: Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze starostů pro Liberecký kraj jde především o technické a řemeslné obory, které je potřeba podpořit, například svářeč, elektrikář, lakýrník, ale také pekař, řezník nebo ošetřovatele ve zdravotnictví. Celkem je ve stipendijním programu 27 oborů. Studenti mohou přitom získat jak motivační, tak prospěchové stipendium. Ve tříletém učebním oboru to je 27 tisíc korun, v maturitním pak 40 tisíc za celou dobu studia. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Středočeští kriminalisté zasahovali ve Vlašimské zbrojovce na Benešovsku. Výbuch tam zranil jednoho člověka. Další pracovník má potíže se sluchem. Podle předběžných informací se jednalo o špatnou manipulaci se zápalkami, říká policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
4: Nehrozí tam žádná eskalace nebo další výbuch. Měly být zraněny dvě osoby, ty byly přivědomí a jsou v péči zdravotnické záchranné služby. My se samozřejmě budeme tímto případem zabývat a prověřovat jej jako pracovní úraz. Sport.
0: Česko má poprvé v historii vítěze profesionálního hodnoceného turnaje v šipkách. Karel Sedláček získal titul na jednom z podniků Players Championships v organizaci Professional Darts Corporation. Nad Američanem Scottem Williamsem vyhrál ve finále v nizozemském Hertogenbosch 8-7. Sedláček se triumfem posunul na 53. místo světového žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře.
1: Počasí.
0: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. Počasí na zítra oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni, na horách kolem 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na 177. kilometru před exitem na Ostrovačice ve směru na Brno dejte pozor, porouchalo se tam nákladní auto, počítejte tam se zdržením. V Praze ve Strahovském tunelu ve směru na Troju je hlášená nehoda, je tam uzavřený levý jízdní pruh, vypadá to, že i provoz v tunelu houstne. A stále dejte pozor v Hrušovanech u Brna, na železničním přejezdu nefunguje světelná signalizace. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Ano, já vím, že Miloni Čepelkovi jsme už kdysi dávno jedno naše divadlo věnovali, ale když on vám je, Miloň, taková muzická osobnost, herec, spisovatel, básník a textař, pokaždé je z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí, melodie Ivana Štědrého na text Miloně Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu hledal, jak vám Miloně Čepelku co nejlépe přiblížit nebo představit. A to byste nevěřili, co člověk při tom hledání najde. Píše se rok 1996 a tohle je sobotní pořad Přišel po večeři. No a je pravda, že se nám oběma ty hlasy po letech přece jenom trochu změnily.
2: Abeceda lásky, třetí a zatím poslední sbírka poezie Miloně Čepelky. Ta je, řekl bych, nejhravější.
3: Řekněte sbírečka.
2: Sbírečka.
3: Bude to pravdivější.
2: Co písmenko, to vyznání lásky od A až do Ž.
3: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
2: Kolik vám tehdy bylo?
3: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
2: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
3: Jenom vydána.
2: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
3: Jistě.
2: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
3: No, asi ne. Ačkoliv jako písničkové texty to myšleno samozřejmě nebylo.
2: Rytmus, melodie, cítím v nich tu svázanost?
3: Je tam jistá hudba, že?
2: Ano, daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
3: Je to možná proto, že jsem mezi tím, asi abych si nějak suploval tu poezii, která vznikala jenom sporadicky a vlastně jenom do zásuvky, tak abych s ní úplně nestratil kontakt, tak možná, že právě proto jsem napsal mezi tím, dá se říct, několik stovek písňových textů.
2: V jakých chvílích jste se v těch 70. a 80. letech vracel ke psaní básní?
3: Vždycky, když mě bylo nedobře.
2: Je to na tom znát? Já jsem si to myslel. Pomáhalo vám to nějakým způsobem?
3: Pomáhalo mi to vyrovnat se buď se situací, nebo sám se sebou. Určité věci si buď ujasnit, nebo aspoň pomenovat.
2: Ta doba velmi nepříjemná pro vztahy mezi lidmi, anebo naopak možná tyto vztahy utužující, přinesla vám hodně přátelství?
3: Ztratil jsem málo přátel, protože většina byla tak říkajíc na stejné lodi jako já a přítel je ten, kdo vám... Nechci říct, kdo vám rozumí, ale kdo vás pochopí, když potřebujete, aby vás někdo pochopil, kdo vás vyslechne, kdo vás neodsoudí, ale přitom vás může kritizovat.
2: Je asi krásné, můžete-li toto říci i po letech o své ženě?
3: To řeknu velice rád. Dokonce mám pocit, a není to jen pocit, je to vědomí, že... S lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
4: Jetelem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slze raní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna.

0: irská balada, zpívaná Martou Kubišovou. Nevím, ale osobně bych asi mohl říci, že tohle byl váš hit.
1: Ano, to byl můj největší hit, ovšem díky také Martě Kubišové.
0: A díky tomu, že ta deska tehdy...
1: A díky tomu, že to přišlo v tu pravou chvíli, kdy ona už na tom nebyla dobře v očích mocných. A proto se toho taky hodně prodalo.
0: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text? A
1: víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco takového, no vždycky.
0: Proč tahle poloha?
1: Nevím, v leže na boku, vyhovuje mi.
0: U stolu se vám nesedí dobře?
1: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
0: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
1: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost. Tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží vyžít v opeře, tak jsou zase lidé, které do opery nedostanete, a tu operu a výtečnou činohru nebo Shakespeareovu tragédii a všechno tohle i symfonii jim vlastně supluje nebo jim dává ta obyčejná písnička, třeba i zcela banální, třeba dokonce kýčovitá. Ale já si myslím, že i tihle lidé mají na svůj druh umění právo.
0: Myslíte, že je potřeba k této profesi trocha drzosti, když člověk má před sebou takové vzory jako třeba Voskovce a Wericha nebo Jiřího Suchého, má vůbec pak ještě chuť sednout a co si psát?
1: Asi by neměl, dá se říct, že? Možná, že někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holzknecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár a myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Blachem a tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas v životě Miloně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miloň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miloň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miloň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
2: To znamená pajtlovat?
3: Pajtlovat znamená klepat se.
2: Aha, krásné slovo.
3: Neznáte?
2: Ne.
3: To je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A už jsem řekl, měl jsem rád kabarety Vladimíra Dvořáka.
2: Proč jste se sám rozhodl, onoho proč už dnes večer padlo mnoho, proč jste se sám rozhodl psát rozhlasové hry? Je to určitý druh vám blízkého autorského vyjádření?
3: No, to nějak souvisí s tím, že jsem odjakživa měl rád divadlo a když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlasu

0: zase nekonečný. A tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit. Tuhle mě dokonce napadlo, že by možná rozhlas mohl mít nebo měl usilovat zase o svůj vlastní herecký soubor. A víte proč? Protože ta fantazie v tom rozhlase by byla, by měla ještě víc zelenou ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
1: To se mně stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
0: Ano.
1: Antonín Zíp.
0: Antonín Zíp.
1: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
0: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak kdysi v týdeníku Rozhlas byla otištěna fotografie. Bylo to nesmírné zklamání, dá se říct. Ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskl.
1: Asi ano.
0: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být. Protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
1: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her, kterou byste vybral teď pro dnešní večer.
0: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
1: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
0: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně. Koukl jsem se, co bych si tak vzal přečíst. Vytáhl jsem Karla Poláčka, jeho povídky. Podíval jsem se do obsahu, kterou bych si tak měl chuť přečíst. Napadlo mě Ze života dlužníkova, přečetl jsem si ji a v zápětí jsem šel do prvního patra k psacímu stroji a napsal jsem tu hru.
1: Co pak, vy jste nepsal Vleže na boku?
0: Ne, to pozor, Vleže na boku píšu jenom verše.
2: Co takhle jablko nedal bys jíst?
3: Co? Jo, a jablko. No, když není od Evy, proč ne? Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl z Třeboně.
2: Pasou se tam koně.
3: To byl tvrdý chlapík. Řekl jsem mu, štučku, nemohl byste mi půjčit nějaký peníze? Řekněme 500? A on, že ne. Proč? Ptám se ho. A on na to, že je chudý. A já zas, jaký chudý, dědil jste po tetě, to se o vás ví. Tak přece mě nenecháte v rejži, když jsem na dně. A myslíš, že půjčil?
4: Nepůjčil.
3: Nepůjčil, ani vindru. A místo toho mi dal jablko. Prý kousejte a dejte pokoj, já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. To je šampion?
2: Já nevím. A nač ty si, prosím tě, pořád půjčuješ peníze?
3: Já ti říkám, že trochu podnikám. Podnikám, koupím, prodám. A když neprodám, musím si půjčit, abych mohl koupit nějakou jinou sortu.
2: Ty se zdal na obchod bez počátečního kapitálu.
3: A já byl tak zvyklý už dřív. A na stará kolena se přece nebudu měnit.
2: Moc se v tom nevyznám, ale to bych řekl, že žít pořád na dluh, no to musí být hrozná fuška. Líp je asi věřiteli než dlužníkovi, ne?
3: Ale blázne. Dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pánbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
2: Ty jsi opravdu originál.
3: Ale jednou jsem prostě čet jeho povídku Ze života dlužníkova. A tam mi, nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
2: A co v ní bylo, prosím tě, tak senzační?
3: No, co figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
1: A vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá? Jedna je podepsaná vaším společným.
0: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel obnovených literárních novin, dá se říct, reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu, a pak jsme každý napsali svou verzi. Pak jsme je porovnali a dali dokupy.
1: Která byla lepší?
0: To se říct nedá.
1: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemaninský připomenout.
0: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
4: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
5: Pozor, to je on, to je náš velitel.
6: Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
5: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
4: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku, víte to?
6: O jaké sásce je řeč?
5: Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte.
4: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
7: Oč jste se vsadili, pánové?
4: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
8: Byla to moje lékařská povinnost.
4: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
8: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
4: Já taky, představte si, naděje na pěknou popravičku byla pomalu ta tam.
8: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
7: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
4: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se vsadili. Protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
7: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
8: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smlsne vítěz.
4: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemaninskému řekli, že se pro něj chystá milost.
7: Chystala se?
8: Ne.
4: Ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
8: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje jako lék.
7: A bylo to tak?
4: Jasně, měl jsem pravdu. Skoro ho to postavilo na nohy, začal se těšit domů. Blbeček, když jsem ho z vojny posílal, předtím bránil se. A najednou mu z toho pomyšlení skončily i horečky.
8: Jen klesli, pane plukovníku. Byla to v průběhu choroby jistě jen dočasná odlivová vlna.
4: Ale stačila k tomu, abychom ho dnes odbouchli. Hlavně, že došel ke zdi a že tam vydržel chvíli stát.
9: Promiňte, pánové. Promiňte. Vy jste mu o té milosti opravdu vysloveně lhali?
8: Stydím se za to.
4: Co jste zač?
9: Reportér Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
7: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
9: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
4: Doktor prohrál sásku, tak je na měko.
7: Kolik to dělá, doktore?
8: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovníku, tady je.
4: To je konečně řeč. Sáska je sáska. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, že tahle půlnoční uspávanka Luboše Sluky a Miloně Čepelky, to byl tedy pro mě další skutečný objev. Takhle jsem vlastně jako trampa Jiřího Grossmana nikdy neslyšel. Ale už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milon Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídla alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně Filatelis.

0: Říkal jste, že chcete fakta.
1: Jistě, jenže vaše já jsem v tom nevině není fakt, to už je postoj.
0: Míníte mě obhajovat nebo žalovat? To byste byl už teda druhej.
1: Míním se teprve rozhodnout, zda vaši obhajobu přijmu. Pokračujte, kde jste skončil. Jste filatelista.
0: Jo.
1: Od mládí?
0: Ne, začal jsem s tím, až když jsem musel z práce. O to víc jsem se do toho zažral.
1: Dobře, a jak došlo k vašemu incidentu v tom hostinci? Jak se to tam učertal?
0: Ne, učertá. U jelena, protože nájemce se jmenuje Smolíček. Není to k popukání?
1: Jak vás vůbec napadlo přisednout si k panu Dusbabovi? Znali jste se?
0: Ne. Neznali. Kam pak já bych se dral na profesora? Šel jsem k němu, protože patlal.
1: Co patlal?
0: No, patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte, tam mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěknej, pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho skrubnout. Pardon, pane, slyšel jsem vás, já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holc dobrý uši. Dovolíte, já jsem masařka.
2: Těší mě, i když, promiňte, moje hodina už uhodila, nejsem zvyklý vysedávat přes devátou.
0: Ano, tak pro jednou se to nepokadí, ne? Musím vědět, co máte společného s Venezuelou.
2: S Venezuelou nemám společného nic.
0: Ale teď jsem slyšel, jak to furt opakujete. Venezuela, Venezuela.
2: Vyloučeno. Na Venezuelu jsem pomyslel naposled snad kdysi ve škole při hodinách zeměpisu. Ale spočítav mi vrásky, uznáte jistě, že to už je hodně dávno.
0: No, tak takhle on mluvil, pitomec, spočítav mi vrásky. Já když si na to vzpomenu, vůbec nelituju, že jsem mu pak tu petardu ubalil.
1: Vy jste ho uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
0: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
1: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
0: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přece jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
2: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Venezuela. Venezuela, rozumíte?
0: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
2: Teď nerozumím já.
0: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
2: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
0: Pěkná, pěkná, k nakousnutí.
2: Spíše k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se, a pak by to chtěla napravovat odvoláním na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Venezuela, Venezuela. Nejdřív se doučte, co se zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o přezkoušení.
0: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Venezuela.
2: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte. Když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Dusbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Venezuela.
0: Aha, dobrá děvče, fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátký, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1970. Hajzl šizunk vávra jí má a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ducha kuchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žere tím víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk, budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
2: To ano. To bude několik tisíc jmen.
0: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele, nebo tam někde poblíž?
2: No ba, pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
0: No vidíte, napište jedný tý svý kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
2: Že potřebuji kapku čeho?
0: Potřebujete 7 centavos Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní, no pro mě. Co vám to udělá, profesorku?
2: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
0: No tak se poptejte, 1, 2 tam určitě někde budou. Víte vy, kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik bych chtěl v tvrdý valutě.
2: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratrana.
0: No vidíte, já nebudu škudlit, tomu napište rovno.
2: Ne, tomu psát nemůžu.
0: Ale tak poštovní vám uhradím.
2: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
0: Ano, tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vyptáte se.
2: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
0: A já byl taky pokřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy? Piješ do Kolumbie.
2: Kde pak? To víno si rád zaplatím.
0: Ale no tak, profesorku, nechcete mě přece našňuknout, že ne?
2: Nechci mít nic společného ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
0: Vy máte někoho v Ekvadoru?
2: Nikoho nemám nikde, nikde a s Bohem.
0: No, abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
2: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
1: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
0: Ale no
1: tak to... Už od začátku.
0: No, já...
1: No, potřebuji vědět celý průběh sporu co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyste, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
0: Smolíček, prosím.
1: Prosím?
0: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
1: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskynka.
0: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
1: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
0: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kde jakou pitomost okolo a já držel, doktore. Ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
2: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčinář mizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. O tom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
0: no,
2: ne?
0: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
2: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
0: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
2: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, dus baba, Ježí baba. Ale ujalo se to.
0: Nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout. Ani španělsky, stačí česky. Stolaři, studente můj bývalej, jeden můj přítel.
2: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
0: No tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
2: Nikdy nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
0: Ano, tak dobrá, tak teda. Vy, stolaři, rozhlídněte se, vy to máte k indiánům skok, vy na to můžete vydělat, napište si to prostě, jak chcete, ale pro boha vás prosím, napište mu. Kdypak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
2: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
0: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
2: No vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
0: To
2: je,
0: kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkat, to je věda. To je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutíte jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám. Pro boha,
2: mějte rozum. Jsme ve veřejné místnosti.
0: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
2: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
0: Masařka, jméno mé Masařka. A ty si to budeš pamatovat. To ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
2: Nehněvejte se, nenapíšu.
0: A ty chvíle před provazem. Ty, já už bych ti v base osladil. Na to vem jet. To jsem uměl. Na mě si jen tak někdo nevyskakoval.
1: Dobrá, pan Masařko. To stačí. Vznik a vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
0: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
1: Bude to těžké. Ono, zlomit někomu 3 žebra, ale... vyrazit několik zubů, no, nevím kolik zubů, ale... natrhnout, já to ani nebudu vypočítat.
0: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
1: Uniforma?
0: No jistě, uniforma. To právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně? Já byl bachař.
1: Proč jste to neřekl hned?
0: No, proč? Já měl za to, že to víte. O mě to ví každej.
1: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
0: No, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počestnej důchodce a smím si dělat, co chci.
1: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
0: Ale,
1: přitěžující.
0: Ale
1: promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
0: Cože? Co jsi to řekl? Ty, že tu kauzu nevemeš?
1: Ne.
0: Nevemeš?
1: Je prohraná předem.
0: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
1: Pane Masařko.
0: To ti říkám.
1: Pozor. Nesahejte na mě, no. Přece byste mě neuhodil. Pamatujte se, no tak to vám nestojí za to. Ne, do hlavy, ne, pomoc.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: A na úplný závěr dnes tedy mistr Jára Cimrman, tak trochu jinak, ale než jsme zvyklí, protože Miloň Čepelka po léta, jak sám říká, seděl na dvou cimrmanovských židlích zároveň. Jednu měl v divadle Járy Cimrmana a tu druhou v salonu Cimrman. Ten je zase neodmyslitelně spojen s někdejším zakládajícím členem divadla Járy Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloním Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
2: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.

Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na patrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen nech, Jožo, mávl rukou děda, vždyť jsou to děti. Jako by je neznal. Zaťal dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka, a v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. I ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek, zatímco Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem. A náhle ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Taky nás posloucháte po těch internetech, ať je to jakkoliv a poslechem kdekoliv. Přijměte pozvání pro nadcházející dvě hodiny, kdy pro vás bude vysílat z Prahy, z historické karnínské budovy Českého rozhlasu, Honza Macoun. Těšil jsem se na vás. Je to oddych, i když to je někdy náročné. Jo, mimochodem, děkuji za pozdravení, e-maily, pohledy i dopisy. Jsem sice lump někdy na odpovídání, ale odpovím, vážím si toho. Mimochodem, aktivní adresa, elektronická pošta jan.macoun@email.rozhlas.cz. Ještě jednou jan.macoun@rozhlas.cz. I tam můžete přidávat třeba své náměty, postřehy a možná tipy, co probrat v noční lince. Však dvě hodiny jsou dvě hodiny a jsme tu jedna velká rodina. Tak se těším, že probereme i téma podle vás. Už dávno přišlo, takové 4 měsíce. Zakazuje se.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A kdo čekal něco obsáhlejšího? Ne, kdyby bylo na vás. Zakazuje se teď hned, čím dřív, tím líp. Včera bylo pozdě. Máte nějaký žebříček toho, co vám leze úplně krkem, nebo co byste chtěli změnit nebo zrušit, zakázat? Zakazuje se.

0: 5 minut po 23. hodině posloucháte společné regionální vysílání. Tady je Honza Macon, tady je Praha, Praha, která nekouše. Rád bych s vámi probral téma, které jste si sami vybrali. Doufám, že se připojíte a že to vemete s nadhledem. Přece nebudeme si nadávat do vysílání, křičet nebo tak stěžovat, že vám z toho půjde až pot. Co byste okamžitě zakázali? Komu byste dali stopku? Vadí vám hloupí lidé nebo zatrhli byste hlasité telefony? Zakázali byste třeba nedělní sekačky, politické diskuze? Štve vás kouření? Lezou vám krkem reklamy? Co takové koloběžky? Vadí? Nevadí? Řidiči? Co cyklisté, kteří jsou také účastníky dopravního provozu? Vyloučit, že? Já jsem si to myslel. Zakazuje se, je to dnešní téma, budu rád, když se připojíte a nejen pasivně budete poslouchat. I když samozřejmě nepřemlouvám, ale nemusíte se bát. Když se dovoláte, já vás provedu, nestrapním. Víte co? Maximálně se strapním já. A to prakticky skoro nikdo neuslyší. A hlavně ten nejdůležitější, který by to potom ne roznesl dál, ale dával by mi to hezky jako přednost ještě o x měsíců, možná let později, Petr Kubala, můj milovaný technik tady z Českého rozhlasu, který má aktuálně volno. No to víte, no, chlapi jsou někdy zlí, oni vám to předhodí před obličej. Podívej se, takovej si. Ne, teď je zcela vážně. Zakazuje se. Co zakázat a proč?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tématem jsou zákazy, které by lidé zavedli, kdyby měli na chvíli tu moc rozhodovat. Ptám se, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku, nejdřív facku, potom stopku, a může jít opravdu o cokoliv. Může jít o věci vážné, úplně obyčejné, bezohlednost, hluk, kouření, šikanu, alkohol, reklamy, politické lži, parkování na chodníku, mobily ve škole, nepořádek po psech. Ať je to cokoliv, budu moc rád. Halo, halo, kdo pak nám volá a kdo otevírá noční linku dneska?
2: Ano, dobrý večer, přeji.
0: Ano, taky, tady Honza.
2: Tady u telefonu Jarka.
0: Jarko, tak ven s tím, co byste zakázala vy? A kde? A proč? A jak?
2: Já bych zakázala hlavně zakázaný.
0: Máte pocit, že těch zákazů je moc, takže zkrátka...
2: Ano, ano, ano. Zákazů je hodně a přijde mi, že vůbec rádi politici zakazujou. Aha. A vůbec se neberou na zřetel, na vědomí, že ty lidi umí taky přemýšlet.
0: Já bych politiky trochu dovolil si hájit, ne protože před volbami, ale protože vstupem do politiky politik ztrácí většinou soudnost. Většinou, neříkám, že každý.
2: Ano,
0: takže
2: ano.
0: Omluvte je, prosím. Oni to nemyslí zle.
2: No, já nevím, na to téma nebudeme rozumírat.
0: Dobře.
2: Do heteru, ale já bych hlavně bych zakázala tu hloupost nekouřit, že všechny restaurace, hospody, všechny podniky budou nekuřácky, že tam nebude kouřit. A to z toho důvodu, že když, hlavně když je to soukromník, tak ten si přeci rozmyslí, jestli chce kuřáckou restauraci nebo nekuřáckou.
0: Zeptám se jinak.
2: A nebo jestli tam udělá dvě místnosti a v jedný se bude kouřit a v druhý se nebude kouřit.
0: Tak to jo.
2: Protože se mi nelíbí, já to dopovím, můžu?
0: Ano, ano, ano.
2: Protože se mi nelíbí, že ty, co kouří, tak si vezmou pivo do ruky, jsou napití třeba, dejme tomu, a jdou kouřit před hospodu. A tam chodí lidi kolem. A chodí tam i děti. A stalo se dokonce i, že měli narážky na moji vnučku, když šla ze školy.
0: A proč?
2: V půl jedný. Takže jako to se mi nelíbí. Nevím, nevím, nevím. Ona jim nic neříkala, nedělala. Ona má za úkol nebo vysvětleno, jak se má chovat, že se nemá přijímat. Takže ona jenom tak prošla. A vlastně musela stoupnout na silnici A pak na chodník, protože ten chodník je úzký tam před toho hospodou u nás.
0: No, já jsem se chtěl doptat hned ze začátku, ale vy jste to hned taky rozvedla, protože na jednu stranu, i když jsem já velmi silný kuřák, i když já schvaluji zákaz kouření, přesto souhlasím s vámi v tom, že by si měl ten hostinský majitel rozhodovat ano. podle svého, ale ano. na druhou stranu bych ještě doplnil, asi se shodneme na tom, že kouření škodí zdraví.
2: A stejně určitě, tak, to je hodně věcí.
0: No to jo, ale stejně tak se shodneme i na tom, že kdyby zákazy nebyly, a ten hostinský si mohl rozhodovat úplně ovšem, tak vlastně touhle matematikou bych to potom viděl, že dobře, no tak tady mám krysy, to je přece moje věc, ne? Rozumíte mi?
2: No to ne, no já vím, teď vám rozumím, to ne, zase tak to už, to je důležitý tam, kde...
0: Řekla jste to správně, rozšířila, udělejte si to, jak chcete, ale prostě moderní je nekouřit, nebo normální je nekouřit,
2: ano.
0: tak jestli chcete, tamhle si je zavřete do kamrlíku, nebo do jiné místnosti,
2: ano.
0: dobře, no tak je vás ano. víc, budete ve velkém sále, ostatní budou minoritou, ale ano. že by si o tom měli rozhodovat sami, a já bych to možná ještě rozšířil, teda nevím jak vy, dobře, když už jsme u toho kouření, možná bych třeba i já jako majitel... Ty děti bych tam třeba taky jako ne, že jo, nebo tak. No, nebo ten hotel pro dospělí jenom, ne protože šmajchl kabinet, ale protože chci, aby tam byli jenom dospělí.
2: Taky, ale to je na volbě každého toho majitele,
0: no,
2: toho
0: není.
2: Provozovatele, bych
0: no,
2: řekla.
0: To že není.
2: Si to může udělat tak i tak. Jsou rodiny, které chtějí s dětma jít do hotelu a chtějí dokonce i animační programy, aby je pohlídali, ale jsou i lidé, kteří nechtějí, aby tam byly děti na tom hotelu.
0: No, to
2: nechtějí
0: fakt.
2: Poslouchat, jak tam děti křičí a lítají, běhají.
0: Takhle v ten moment, jistě, to je jasné, to je dovolená, ale u nás to možné, zákonné to není.
2: No, vidíte to.
0: No. Nevadí, máme 5 minut za sebou povídání. Myslím, že jsme zakázali poměrně dost.
2: Vážně, já bych ještě zakazovala.
0: Já si z toho jdu dát cigaretu.
2: Nakazovala.
0: Dobrou noc a děkuju a zdravím do Kralup. Nebo Rostok.
2: Dobře, já vám moc krát děkuju a já zdravím vás všechny při rádi, co posloucháte. Já taky ráda poslouchám. Mějte se všichni fajn, krásně, zdravě, šťastně
0: zdravě.
2: A spokojeně.
0: Dobře. Tak já vám posílám úsměv, nic víc, nic míň, to myslím, že
2: já
0: stačí.
2: Já teďko momentálně mám na obličeji ten
0: takhle.
2: Můj úsměv a já řeknu teda do rádia, že mám pusu úsměv od ucha k uchu, ale mám tam nahoře lišči zuby. Tak je
0: ano,
2: to zasmání na
0: děkujeme, ze středních Čech se loučíme, hezký den.
2: Mějte se krásně, naschledanou.

0: Tady Český rozhlas ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy, mateřské stanice. Pěknou noc a příjemný poslech přeje Honza Macoun. Dneska probíráme, a probírat doufám budeme až do jedné hodiny, zákazy. Jakékoliv. No, na zákazech obecně je zrádné, že vypadají jednoduše, hlavně ve chvíli, kdy se týkali těch druhých. Ono zakázat něco, co vadí nám, je snadné, horší je, když by někdo jiný chtěl zakázat něco, co máme rádi my. Společnost bez pravidel by nefungovala, ale společnost plná zákazů by byla k nevydržení. Každý zákaz tak něco prozrazuje i o člověku, který ho navrhuje. Co nesnáší, čeho se bojí, koho by nejraději umlčel a kde podle něj končí svoboda. Obecná pravda je nepříjemná. Všichni chceme svobodu pro sebe, ale pro ostatní máme často připravený takový nepatrně dlouhý seznam omezení. Jak zákazy vnímáte vy? Co chcete zakázat, kdyby bylo na vás, po vašem? Co by to bylo? A hned, nejlépe zákaz už včera, to mělo platit od vždycky. 731 800 900, volat můžete právě teď, psát linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů. Pište své příspěvky pod internetovou pozvánku na rozhlas.cz/linka. Tady já, pardon, tady Honza, zdravím, pěkný večer.
1: No, dobrý den, tady je Mirek a Valašská Mezříčí.
0: Zdravím, do Velmezu, povídejte, co zakázat?
1: No, já bych zakázal hlavně tráčenice.
0: Vůbec jsem vám nerozuměl ani slovo.
1: Já omlouvám se. A já bych zakázal tráčenice.
0: Opravdu nerozumím. Vysvětlete mi to, prosím. Co konkrétně to je?
1: No, otráčenice je, aby se lidi nekecali mezi dverma, v chodbičkách a s dětama.
0: Omlouvám se vám. Rozloučíme se. Já vám opravdu nerozumím. Děkuji pěkně, díky za zavolání, až se třeba lepší spojení vydaří, tak prosím, anebo napište, nebo jindy, to bude taky čas. Honza u telefonu, kdo nám volá teď?
2: Robert ze Zlína.
0: Zdravím vás, tady už je to takový srozumitelnější to spojení, skoro jako byste byl vedle mě. Tak pěkný večer, pěknou noc.

0: ale já bych teďka řekl tuhle tu věc.
1: Povídejte.
0: Já bych zakázal vodákům vůbec pít.
1: Důvod?
0: No, tak samozřejmě, můžou se utopit, jo, můžou se obrátit, jakkoliv.
1: Udělat.
0: Oni rádi zpívají.
1: Mm.
0: Jo.
1: Chápu. A myslíte, že to tak zásadní, jako to, jenom vodákům, proč jenom vodákům?
0: Je to zásadní, ano, zakazuje to i zákon a všechno.
1: No ne, já jenom, že jste zmínil jenom ty vodáky, jako, takže u cyklistů je to jedno.
0: Ano.
1: A proč? Proč, když u cyklistů je to možná, ne možná, u cyklistů jako účastníků provozu je to...
0: U cyklistů je to za pokutu.
1: No to je nejenom za pokutu, ale u vodáků je to vlastně, si myslím, jedno. Tam to není pod zákonem, nebo je, nevím to.
0: No já si myslím, ano, že to tak bude.
1: Řekněte mi, co máte s vodákama, v čem vás štvou? Vy máte řeku pod barákem.
0: Tak většinou my jsme jezdívali a pili jsme.
1: Ano, a nedopadlo to jednou dobře.
0: Dopadlo to dobře, ale pit by se nemělo, no, při tom rád.
1: No jo, ale proč? Jenom kvůli tomu, že se člověk může utopit. Teď podívejte se na aktuální průtoky řek, to jsou potůčky.
0: No, taková fázová jistí, to je třeba k Praze, tak to už je taková už dost divoká řeka.
1: Myslíte tu sázavu, která není sízná ve svém konci?
0: Teď není sízná, ale předtím byla sízná, jo, je to 20 let.
1: No to jo, to taky byla sázava smrdlavá a špinavá.
0: No, taky byla čistá taky.
1: No to je až teďka čistá, to si jako, já tam prožil mládí celé, takže vím, mám tam svůj oblíbený placák v Prosečnici. Vodáku teda pravda, tam bylo poměrně dost, ale když jsme u těch vodáků, tak já bych jim zakázal to ahoj, ale nevím, jestli by se něco stalo, jestli by se svět náhodou nezbořil, kdyby ten zákaz byl, jestli by to mělo nějaký vliv na vodáctví teda. Mně to bylo vždycky trapný jako vodák, ale já nejsem vodák vlastně, úplně na 100%.
0: Víte, takhle to řeknu. Já si myslím, že vodáci staví po 10, po 15 kilometrech někde, dají si nějaký odech, jo, tak jdou na pivečku a druhý den valí zase dál, jo, třeba o 15 kilometrů.
1: Víte, co znamená na řece Sázavě 10 nebo 15 kilometrů?
0: No dost.
1: No velmi. To je velmi, to se pomalu nedá stihnout ani za víkend. To je strašně daleko. No, tak odvážným přeje, ale já bych drhnul zcela. Určitě moje prostorová výraznost si to, o to přímo koleduje. Ale rozumím, děkuju za zákazy, přidáme i další. Dobrou noc.
0: Mějte se zatím, naschledanou.
1: A pro vás chvilka odpočinku a volná linka 731 800 900. A nabízím Hop Trop a Samsona Lenka.

0: Pěknou noc, tady Český rozhlas, noční linka, vysíláme jí mnoho let, jsme tady jedna velká rodina, pojďme si udělat radost vašimi příběhy, možná taky smutek, protože když je téma zakazuje se, a ještě navíc je to o vás, takže vy zakazujete něco někomu, společnosti, konkrétní osobě, no tak to nemusí úplně být zrovna v rámci úsměvu, ale bu. No, já se ptám, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku. A opravdu může jít o věci vážné i úplně obyčejné s prominutím, když to přeformuluji. Většinou se lidi přece hádají o blbostech. Souhlas, asi ano. A vůbec jim nedochází, že domluvit se je vlastně i taky možná cesta. A ne, nejde to se domluvit. Pojďme udělat to, když máte navrh, nebo můžete mít navrh, a zakázat to, co vám vadí. Tak co by to bylo? Jestli je to hlasité telefonování v autobuse nebo sousedovo vrtání v neděli ráno a klidně i o maličkosti, které jsou třeba tak nicotné, že rozhodně nebudou světovým problémem, ale vám osobně dokážou spolehlivě zvednout tlak. No tak jsem s tím, těším se na vás, volejte, pište, skoro i telegramujte, do jedné hodiny jsem tady s vámi, no a taky s provozním telefonním číslem 6 míst volajících vás je možno mít tady na počítači blikajíc oranžovou barvou, no a třeba to vyjde, budu se těšit na vaše plusy a mínusy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Koho vybrat? Obsazeno na všech linkách, třeba vás. Halo, halo, tady Český rozhlas, tady jsem já, tady Honza Macoun. Kdo je tam, odkud nám volá a co zakazuje? Halo, halo. Já vás poslouchám.
2: Dobrý, no já jsem nečul, prostě představuji to případ.
0: Povídejte.
2: Já jsem Janoš, Janek, nebo jak to chcete, takže Jenda.
0: Ano, Lumenovec. Děkuju, taky vás zdravím, Jendo.
2: A zakazovat je kravina. Zakázané ovoce nejvíc, no jak je to?
0: No chutná, ale víte co, když ho máte povolené, tak už nechutná. Teda aspoň je to v mém případě. Jakmile můžete, tak...
2: Obraz, jako jsou už v reportáži, nebo...
0: Jo, už jste ve vysílání, posloucháme vás všichni a všude.
2: Dobrý. Takže, když mě... To by bylo velké kecání, ale když mě tříletý syn žaloval, Maruška kůřila. Maminka taky za rožkem. Takže každý husí zdraví.
0: Jo takhle, to jsou ty malý
2: mormy. Poslední bylo.
0: Ano.
2: A nežaluj.
0: No.
2: A nežaluj, nebo dostaneš za prdel.
0: Jak já vám teďka dcera, rozumím, ano, ano.
2: Dcera nekůří a nikdo z děcek nekůří. No.
0: Takže ještě ulhánek to je.
2: No, žalovníček.
0: No, to je tak to samé, to je dobrá praktika na někoho žalovat.
2: Ale uhlánek byl taky trochu.
0: Tak. Co tím měl získat?
2: No nic.
0: Jen tak.
2: Už ani jedno moje dítě.
0: Takže ze srandy podědil.
2: Tak, když zlobili.
0: Ano.
2: Když děcka zlobili. A hlídal se mi, že já, maminka, a no. Byla válka?
0: Nám se hrozilo polepšovnou. U vás?
2: Ne. Nástup. Ohnout se před gauč.
0: Jo, takhle, fyzické tresty.
2: Ladečka prát a spát.
0: Ježišmarja. Fyzické tresty. No, tak já taky...
2: Ale jo.
0: Ne, že bych...
2: Někdo si zastěžoval, že dostal víc. Já jsem věděl, kdo zlobil.
0: No, takhle...
2: A ještě, tak dobře, ještě jsem přidal. Opakoval jsem to třikrát a najednou byl klid.
0: Takhle, je facka, je plácnutí a je plácnutí.
2: do facka učňovi. Po třech rokách na učňáku, jedna jediná, ale ta sedla, mě hodila, mě bolela ruka půl hodiny. A po 40 rokách mě ten kluk nezbyl, já jsem připomněl. A zrovna mě narozený, tak mě akorát trošku opil. Ale pozor, dneska se učí neplácat děti.
0: No.
2: Já už možná zdržuju časově. Ale jedna paní, učitelka s nejvyšším vzděláním, platí se její dcer. A ten od dvoma prstama takové tak. Takže jsem dostal vynadané, děti se nesmí ubyt. Za 10 nebo za 14 dní dojela znovu k babičce, moje přítelkyně tenkrát. A už to meldlinka začala znova zkoušet. Už věděla, že od maminky dostane podporu.
0: Já se vlastně k tomu ani nemůžu vyjadřovat. Fyzické tresty ve škole a v těch nápravných zařízeních, pardon, v těch družinách, do kterých jsem chodil, tak taky byly. Je pravda, že jsem si je kolikrát zasloužil, ale já vám nějak jako úplně nevím, jestli se mi v hlavě rozsvítilo, nebo jestli to bylo nutné. Já mám pocit, že ten učitel, učitelka, vychovatel, ochránce, hlídač, že tím nic nezískal.
2: No, máte pravdu, ale jednu za, to je potřeba, ale je přesně to je ta nám. A
0: to je otázka,
2: tu nelinku, prostě zase skládají se ty kostky, stavili hrady a najednou znova začala zlobit.
0: No, já to chápu, já tomu rozumím, člověku dojdou nervy, to... Já to chápu, umím si to i představit. Na druhou stranu nemám děti, tak nemůžu říct úplně na 100%, ale možná bych jako úplně, když jsem viděl, že mě táta zbyl třeba, tak jsem v jeho obličeji viděl a dneska to dokážu popsat, co to znamená, nebo co to asi bylo. Měl jsem pocit, že v jeho očích vidím jeho selhání.
2: No, tak ale... to máte pravdu, protože, ale u té nelinky, jako tam, tam to bylo bez dvěma L, ale tam to bylo, dostala třema prstama, už trošku větší plácanec, tak mrzkou prstem, asi je to slyšet v rádiu, a šla žalovat mamince. Maminka se dívala, seděla tak, jak před 10-14 dníma, zlobila se. A ti jedna přidá.
0: No jo. Je fakt, že u rodičů, jestli se dá od těch povolaných, kteří to mají vyštudováno, tak jestli se dá něco zásadního zmínit, co vždycky platilo tenkrát, platí dnes a platit bude i v budoucnu, je nedostatek důslednosti rodičů. Ale o tom zase příště. Děkuju a dobrou noc.
2: To krásně.
0: Ať se daří a skvělé sny. Posílám kapelu Černoch, Čechomor. A na vás je zavolat, napsat, kontaktovat Český rozhlas. Zakazuje se, co konkrétně je na vás, já si to rád poslechnu.

Už se dívám, co jste odeslali do našeho vzkazníku, do našich příspěvků v internetové pozvánce. Ano, dávám si tu F5, to znamená obnovit na těch počítacích strojích a píše se. Bedřich, dobrý večer, já bych zakázal letáky na akce nebo zákaz přesčasů v práci. Jana, mě štve náš soused, nasadil si kolem našeho plotu různé pnoucí rostliny. Pnou se nám už všude i na střechu, kterou ničí. Neustále ho na to upozorňuji, ale je to nějak marné. Měl by žít v pralese, tam by byl asi šťastný. Maruška, dobrý večer. Mělo by se zakázat hlasitě telefonovat v dopravních prostředcích. Tady bych jenom podotknul, že... Myslím, že v Praze je zákaz vůbec telefonování, ale rozhodně hlasité komunikace zcela určitě. Marie pokračuje, někdo má zapnutý reproduktor, takže hrůza poslouchat obě strany, ale dotyčným to nevadí. Moc ráda, hlavně vás poslouchám. Dobrou noc, Maruško, děkuju. Tady bych podotknul, že velmi dobře. Jako člověk, který stává od pondělí do pátku, pokud nemá noční linku ve 3 hodiny a 30 minut ráno, aby provedl posluchače regionálního vysílání okruhu střední Čechy, tak velmi dobře vím, co to je, když na sídlišti soused sedne do okna, do toho rámu s otevřeným oknem, telefonem v ruce, telefonem na hlasitý odposlech. Je úplně jedno, kterou řečí mluvil, ale bylo to huhlání ve výsledku, které původně bylo řečí, ovšem v místě, ve kterém byl a ve kterém byl reproduktor, ze kterého se linuly hlasy nejen jeho, ale i z toho reproduktoru, odrazem přes garáže, které byly v suterénu nebo jsou. No řeknu vám, takovéhle huhlání, které bylo... nebo je hodinu, dvě, tři, možná nějaká lahvinka k tomu. No, to je... Nedávejte mi nůž do ruky. Na druhou stranu není nic jednoduššího, než vejít, zazvonit a poprosit, anebo říct, vy to nevíte, ale... Ale je to marný, je to marný, je to marný. A víte co? Pojďme k zákazům dalším. Nabízí se... Ostatně od toho noční linka do jedné hodiny je teď Helena Vondráčková, Lásko má jastuň. Pěknou noc, tady Český rozhlas.

0: Když si uvědomím, že tahle písnička se natáčela tady u nás, přímo v Karlíně, ve studiu, které je nade mnou přímo, no to je, ani se to nedá popsat. Chvilka před 11:45 zakazuje se, řeknu vám s ohledem na to, co píšete, ať už do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání nebo do e-mailu. Já jsem, nemůžu si to vlastně asi ze své pozice dovolit, ale mohu tiše souhlasit nebo naznačit, třeba se to pozná. Mně sem dorazila jedna zpráva, kterou jsem nezveřejnil, protože a jelikož napsala jí paní posluchačka, která se podepisuje malými písmeny a jedním velkým, a každopádně já s váma tak soucítím a souhlasím, ale nic nezmůžete. To tak zkrátka je a nic s tím nenaděláme. Nic. Popůjdeme dál. Kdo nás čeká u telefonu, kdo nám volá? Pěknou noc.
1: Dobrý den, pěknou noc. Martin.
0: Martine, povězte. Zákazy ve vašem okolí, ve vašem životě, ve vaší mysli. Jak je vnímáte?
1: Tak jako vnímám je jakoby špatně, jako, protože zákaz, jako, jak říkal pan předtím, zakázaný ovoce nejvíc chutná, ale jako osobně bych asi nejvíce zakázal soukromé dopravce na železnici.
0: No tak důvod proč, zač, nač? Je...
1: Tak železniční síť v České republice je značně přehlcená a vzhledem k tomu, že tady třeba vstoupil L-Express, RegioJet, prostě podle mě železnice by měla být státní a soukromníci by k tomu neměli mít přístup.
0: Jaký důvod k tomu máte? Teď přece je jedno, jestli je to dopravce A, dopravce B. Pokud je zájem cestovat z bodu A do bodu B?
1: No, vzhledem k tomu, že prostě jakoby pak jsou zpoždění. Čím víc dopravců je, tím víc ten koridor je přehlcený. A
0: ale to není vina to, já tomu rozumím, ale to není vina dopravců přece.
1: To ano, ale kdyby tam ten soukromý sektor nebyl, tak státní dráhy fungují na 100% a není žádný zpoždění, lidi jsou spokojení, kvalita je nahoru a tak dále.
0: Víte, jak to vypadalo s linkou Praha-Ostrava ještě předtím, než vstoupili dopravci soukromí na tuhle tu trať?
1: To ano, ale když se na to pláte třeba nejmenovaný žlutý dopravce, jak vypadá teď, tak je ještě hůř na tom než České dráhy. Samozřejmě chápu, soukromý sektor ty České dráhy pozvedl o level výš, ale momentálně soukromý sektor je na tom daleko hůř, jak kritizující České dráhy.
0: Já nikdy nekritizuju České dráhy, ba naopak, ale vlastně nechci kritizovat ani ostatní dopravce. Ve své podstatě, jestli, a teď mě případně opravte, ale pokud se říká, že má být všechno s každým rovný, jestli se má soutěžit o to či ono, tak přece to je v úvaze státu, v tom, co požaduje, co chce, co potřebuje pro své občany zařídit, vyřídit, a o to všeho se to odvíjí. Takže v případě, že chce objednat dopravu tam či tam a uspořádá soutěž a přihlásí se do ní 5 nějakých subjektů a v případě, že ten subjekt není vyhovující, tak pak je to přece vina toho, kdo to objednává, ne?
1: To na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu zase v České republice funguje obálková metoda, asi tak bych to pojal.
0: Ne, obálková metoda nefunguje, ne, u dopravců určitě ne.
1: No tak vzhledem k tomu, že někdo navrhne nějakou cenu a někdo ji navrhne pomalu o 8x tak nižší, tak to nejsou ani provozní náklady.
0: No tak to potom na zvážení, samozřejmě, to je jasné, že jako pokud je něco pod cenou, no tak by to měl někdo vyřešit a to asi pravděpodobně vyřeší stát, ale já vám rozumím, co říkáte, kam směřujete. Na druhou stranu mně se to taky nelíbí, že jsou zpoždění u toho či onoho dopravce. Na druhou stranu je tady konkurence a to, jestli se ty vlaky na tu trať vejdou nebo nevejdou, to si musí rozhodnout ten, kdo za tu infrastrukturu zodpovídá, stát, potažmo firma, která je placena z našich daní anebo z poplatků dopravců jezdících po těch kolejích. Když řekne nevejdou se, tak to bude muset nějak vyřešit a vždycky někdo bude muset být druhý.
1: To chápu, ale říkám, podle mě by železnice měla být tak, jak to bylo prostě kdysi, měla by být státní, tak jako v určitých zemích stále je, a prostě železnice je součástí, i když to řeknu, obrany vůči válce, jo, jakoby je to docela sofistikovaná infrastruktura, ano, která prostě by měla fungovat pod státem, jako za mě.
0: Rozumím tomu, na druhou stranu se zeptám, u autobusových dopravců to nevadí?
1: Autobusový dopravce kdysi bylo jenom ČSAD a fungovalo to, je to tak samo. Jo, jakoby prostě mělo by to být prostě státní, jakoby vždycky to byl jakoby tok státních peněz, který prostě tady určitá nejmenovaná vláda určitých politiků zprivatizovala a rozkradla a tak tohle dopadlo, no, všechno.
0: No, dopadlo to úplně tak, jak to dopadlo, ale vlastně ve finále se vůbec nic nezměnilo ve smyslu toho, že vždycky tu dopravu musí objednat někdo, co požaduje, to se zaplatí, a tak to fungovalo dřív úplně stejně.
1: No, ale když zapátráme do historie, ano, tak jakoby před vznikem ČSAD autobusová doprava spadala pod ČSD. Spadala pod železnici.
0: Ale autobusová doprava by nejezdila podle sebe, ale podle toho, kdo ji objedná. Protože autobusový dopravce by sám nezvolil svoji trasu a nejezdil by jenom proto, že se mu tam líbí.
1: To ano, to chápu. Vždycky to objednává kraj a zadavatel, jako by to město nebo kraj.
0: Jako chápu, rozumím. Existuje to, co říkáte, existuje. Třeba úplně myslím, že takovou konkurenci na Slovensku nebo v Polsku, myslím, že není, nebo určitě není. Na druhou stranu, když se podívám na kvalitu obecně dopravy a dopravců v rámci těch států, které vlastně vstoupily do kapitalismu kolem roku 89, tak si myslím, že jsme zdaleka nejlepší.
1: To s váma jakoby dokážu souhlasit, protože i vlastně jakoby už kdysi stránka IDOS, tak jízdní řády a podobně, mám projektovou velkou část jakoby země vlakama a můžu říct, jakože jsou i země, kde si nenajdete na telefonu, kdy ten vlak jede. Ještě v dnešní
0: to
1: době.
0: To je fakt a dokonce taky země, kde vám tu jízdenku vypíčou ruce. V ruce.
1: Tak to jsem se ještě nesetkal s tím, ale třeba se setkám ještě.
0: Doporučuji cestovat mezi Sofií a Nišem, městem Niš, a pokud ještě jezdí Balkan Express, tak ze Sofie mi to vypisovali, není to ani tak dávno, v ruce, a bylo to vtipné. Ale děkuju za zavolání, povídáme dlouho, lec v čem myslím, budou s vámi i posluchači souhlasit. Na druhou stranu 95%, byť to může znít směšně, ale i to si myslím, že mi potvrdíte, protože jste kovaný v tom, že vlastně 95% zpoždění za ty dopravce fakt nemůže.
1: Ano, jelikož jsem strojvedoucí, opravdu za to může infrastruktura, která je přetížena a jakoby tak může za to zpráva SŽDC.
0: Super, shodli jsme se a je fakt, že něco by se s tím dělat mělo, protože ten stav je neudržitelný a jestli chceme být ekologičtí a přijmeme-li fakt, že by bylo dobré posílat zboží na železnici, tak aby bylo po které a hlavně, aby bylo kdy. Protože ta kapacita je opravdu vyčerpaná.
1: Přesně tak. A další věc jakoby je vyčerpaná pro osobní dopravu, nikoliv pro nákladní. Jsou firmy, které třeba ČD Cargo je v úpadku kvůli toho, že nemá co vozit. A to je další věc, proč máme na cestách tolik kamionů. Já chápu, že teď kamionáci se budou hřvát, nadávat, ale spoustu věcí by se dalo vést po železnici. Tím nemyslím pití, jídlo, ale myslím spoustu jakoby travers železných traktorů, aut by se dalo převést přes železnici.
0: Myslíte to ČD Cargo, které se, myslím, je to tak týden, kdy ukázali výsledky hospodaření za poslední rok, skončili v zisku?
1: Ano, ale tím, že propustili asi 1000 zaměstnanců a tak dále.
0: No tak byla to asi nutnost, aby skončili v zisku, když není práce.
1: Ano, ale museli tohle udělat kvůli toho, že ta práce nebyla.
0: No, tomu rozumím. Spoustu
1: lokomotiv skončilo ve šrotě, spoustu železničních vagonů skončilo ve šrotě, to, co tu budovali naši dědové, pradědové a tak dále.
0: Děkuju. Dobrou noc. Povídali bychom spolu dlouho a to by nám někteří neodpustili. Tak ať se daří a klid, pohodu.
1: Taky nápodobně. Hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já se omlouvám za dopravní šoto v suvku, ale když to tak vyšlo, náš Bůh tady vysílání noční linky zahlásil. Bude to o dopravě, o tom a o tom. Já se musel zapojit. A co vy? 731 800 900 za chvíli zas.
2: Noční linka.

0: Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Macoune, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Ne, to s tím vůbec nesouvisí. Já vůbec jsem neměl ani nejenom ponětí význam, ale já jsem zmiňoval, že mi to je vnitřně trapné neustále někomu říkat ahoj, a to jenom proto, že nejsem ten správný vodák. Tak se za to omlouvám, protože já vždycky dám tu hlavu dolů, takovou stydlivou hlavu, jako teď. Vlastně den v provozu Hlanovka z újezda na Petřín, taky se zastydí, hodí červenou, ale lidé jásají. Ne, je fakt, že ten význam a tu hloubku nevím, na druhou stranu chápu, a vandráky, čundráky, kohokoliv, kdo jezdí na lodích, vodáci, ať už takový ti profesionálnější, ti, kteří vedou tu partu, tu skupinu, je to krása, je to radost, ale bohužel skoro celý život nemám prakticky vedle sebe nikoho, kdo by mě tahal za ty nitky, protože já jsem velmi ovlivnitelný v těchto věcech. Pojď jedeme na vodu, pojď jedeme na liže, pojď jdeme bruslit, pojď jedeme na výlet, pojď jedeme na dovolenou, pojď jedeme k mamince, no to radši ne. Já se nechám strhnout, ale kolikrát radši upřednostním odpočinek, než sám vyjet někam, kde se mi sice líbí, ale kde neucítím tu vnitřní podporu. A to si nestěžuji na svoji drahou polovičku, se kterou žiju skoro 20 let. Snad jsem to vysvětlil správně. Tak půjdeme dál, před půlnocí ještě někdo z vás. 731 800 900, kdo bude poslední, kdo uzavře první hodinu povídání. Halo, halo, halo, kdo tam? Tady Honza.
1: Halo, halo, halo.
2: Dobrý den, dobrý večer.
0: Ano, cokoliv.
2: Prosím vás pěkně, já nevím, jaký máte téma, ale chtěla jsem se optat, jestli nevíte, kam by si měl člověk stěžovat, když soused u mě vysázel stromy ze tří stran na přístavbu, z kterých já platím.
0: No tak...
2: A vysázel to 60 cm od zdi.
0: Rovnou říkám, že asi s největší pravděpodobností bude nejlepší ozvat se na nějaký stavební úřad, protože ten by to měl mít přece v gesci. A když ne on, tak možná nějaký katastrální úřad. Co myslíte? Protože my to tady nevyřešíme, ale každopádně rozumím tomu, že to je nepříjemnost. Zkuste to. No je to hrozný.
2: Teďka máte sucho, ono to určitě poští kořeny mě pod baráček, pod tu přístavbu, jo? Mm. A prostě on není špatný člověk, ale ona.
0: No tak...
2: A on ji poslouchá jako pes.
0: No ale rozumíte tomu, že ty ženy mají na nás velmi silný vliv, tak to se snad dá omluvit, ne? Nějaká rozumná řeč s pánem by nebyla?
2: No... Já myslím, že ne, že se jí bojí, aby ji nepozdil nebo něco takového, tak takhle prostě to dopadá.
0: Vidíte to, co s náma dokážete.
2: My tam máme vodu, máme tam plyn, jo?
0: Hmm.
2: A tam na natopení a takhle prostě je to... Úplně, abych říkala, úplně schválně udělaný.
0: Víte co, jak říkám, myslím, že katastrální úřad, starosta určitě bude vědět, nebo nějaká sekretářka vaší obce, účetní nebo ekonomka, ta, které vás nasměruje třeba do nějaké poradny, která bude vědět. Rozhodně si myslím, že to by se řešit mělo. Na druhou stranu bych zkusil nejdřív popovídat si se sousedem, a aby to bylo tematické k tomu dnešnímu vysílání, tak zakazujeme vaše sousedy.
2: No tak já jsem si myslela, že se ptám, jestli nevíte.
0: Nevím, ale možnosti jsem vám nabídnul, jak bych to řešil já. Vyřešeno 20. Prosím pěkně, další volající po půlnoci, telefonní číslo znáte, prosím rádio vypnout, ať neslyšíme ozvěnu, ať se neslyšíme 500krát a když to bude k tématu, tak budu moc rád. Každopádně, kdo slaví, co slaví a jak náramně, líbezně a s úsměvem přivítat nový den, to už uslyšíte za chvíli. Tady je Český rozhlas.

0: Ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy do regionu a do stanice Pohoda zdraví a nový den vítá Honza Macoun.
1: Noční linka.
0: Je čtvrtek 24. září 2026. Dívám se do kalendářů, komu popřát, na koho nezapomenout. Koukněte i vy do kalendáře, koho tam máte. Nemáte kalendář, tak mobilní telefon, nějaká připomínka. Nedej bože, vy si vážně pamatujete, že dnes má narozeniny nebo svátek ten či onen, váš blízký soused, kamarád, kolega nebo švestičky, váš nadřízený. Tak já nevím. Podívám se, ano, čtvrtek, Jaromír Jaromíra. Tak zdraví, štěstí, spokojenost, stejně tak i těm, kdo jsou v příjmenáři, milí Šindelářovi. Ať si na vás vzpomene co nejvíc lidí, protože nemyslet na své blízké, i ne úplně tak blízké, ale to je milé, ne? Když si člověk vzpomene a napíše tu hloupou textovou zprávu. Nikdy nevíte, v jaké duševní pohodě, náladě se ten dotyčný nachází. Třeba to potřebuje. Zrovna. Tak pozvednout náladu. A taková malá blbost, textová zpráva, ta dokáže taky někdy zázraky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když se podívám taky do kalendáře, kde jsou různé světové dny, významné dny, tak otáčím na čtvrtek 24. Jo, no tak fajn. Aspoň vím, proč Petr Zkoumal naspíval onehdá písničku o gorilách. Světový den goril.

0: Zbaběle utečte.
1: Já jsem vlastně nedokončil zprávu od Václava, který napsal ohledně Ahoj, tak já to ještě připomenu jednou. Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Macune, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav Ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Slovo Ahoj bývalo dříve napsané na každé lodi a je zkratkou těchto slov. Ad honorem Jezus, tedy Ježíše. Tak vám přeji i všem posluchačům ahoj. Pochopitelně taky ahoj i vám, ať už jste kdekoliv.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A kdo nám otevírá další hodinu vysílání noční linky Českého rozhlasu? Na koho to padlo?
3: Je dobrý večer.
1: Ale dobrý večer, kdo pak tam je? Prosím vypnout rádio. Nerozumíme si, já vás neslyším dobře. Vy mě neslyšíte, posluchači vás neslyší.
3: Tak, je to dobrý.
1: Jo? No, teď je to dobrý. Tak kdo je tam?
3: Tichle v hrobě. Tady je Lička z Rakové.
1: Zdravím a povídejte, co zakázat, co vám pije krev?
3: Mám velké trápení a srdce bol, co nepřinesu přes srdce. Bydlím tady, dovezli mě prostě, jak by ten covid, víte, tak jsme se dostali oba dva do nemocnice, manžel bohužel za první zemřel, já s máma bohu přežila, byla jsem měsíc v komatu, když jsem se probrala z komatu, tak jsem se musela učit chodit, protože jsem byl na tam hodně prostě. Takže potom z té nemocnice se měla pro nás, jsme měli v manžele prvajací byt ve Zlíně.
1: Ano.
3: A jelikož jsem nemohla se vrátit zpátky do něho, tam bylo 40 schodů. Já jsem se to má pajdala tak po rovině. No tady, a mě řekla paní primářka, co mě postará.
1: Pojďme prosím k věci. Co zakázat?
3: No, ano, abych se vrátila zpátky na ubytovnu, což nešlo, tak potom, jelikož mě chtěli dát do domova důchodců a nebylo nikde místo,
1: ano.
3: Tak mě umístili tady v domě s pečovatelskou službou, která komunitě to mě dovezli přímo do nemocnice.
1: Ano.
3: Jedle tady bydli. Nebyli na mě nikdy stížnosti. Poctivě jsem platila jako nájem. No a teď už delší dobu jsem to užila po koťátku, protože jsem jako malá holka mývala ráda děti a kočky. To byla moje tlamota. Tak nakonec jsem slavila oni 75. narozeniny, tak jsem se zmínila kamarádovi, který mě přijel gratulovat, že zhání můj 3 roky koťátko, jestli by mě někdo dal. No, jenom měl nemeška, vlastně nás mě přivezl kotě. No, a pak já v pohodě jsem ho naučila chodit do krabičky.
1: Pojďme k věci, prosím. Co byste zakázala?
3: Nikde, však mu se tomu dostáváme. On se mě nikde nevyčurá, nevykadil, chodí do toho písku. A teď přišel pan předseda, tady teda pan starosta obce a řekl, že tady v tomto domě nesmí být žádné zvíře. No, že ho prostě mám pustit ven. Co já jsem zásadně tvrdila, že to nikdy neudělám, protože tady přijede tolik aut. A to je rok starý kocourek, jo? Já už jsem ho nechala naočkovat od červy, takže čistoty je v pořádku. Pan starosta tvrdí, že je to cítit prostě do mě od kocoura.
1: Chápu. A kde je ten zákaz? Co byste zakázala?
3: No, právě on řekl, že ten kocour tady nebude, že prostě neexistuje, v tomto domě nesmí být žádné zvířata.
1: No, tak to má asi nějaký důvod, proč tam nesmí být.
3: No to ten důvod je neuváděl, prostě, že on jako starosta obce má prostě takovou tu...
1: Nevím co, ale existuje určitě nějaký řád bydlení nebo domovní řád a pokud se tam píše, nesmí být zvířata, tak to musí mít nějaký důvod. A...
3: Mlouva, vyjádne takovém na internetu, kde to hledali. Nikde není zmínka o tom, že bych to mohla mít kotě. Já jsem se dozvěděla od jedné známé, její kamarádka je v domově s pečovatelskou službou, co je tady tento dům taky.
1: Ano.
3: A tam prý mají povolené zvířátka, tam budou mě, když mají králička třeba, jak to mají.
1: Dobře, mnoučata, já to chápu, ale evidentně tam je nějaký řád, protože to je jako sociální služba na druhou stranu. No na druhou stranu právě chci říct, že nový občanský zákoník, který je v platnosti x let, pár let, tak samozřejmě není možné do nájmu, do smluv uvádět to, že tam nechcete mít to či ono zvíře, že nemůžete kouřit a tak dále, tak to řeší občanský zákoník. Na druhou stranu, já nevím, jestli tam jsou nějaká další pravidla nebo něco podobného, to už zase jsem malý pán. Každopádně ten zákaz, evidentně budete chtít zrušit zákaz psů a koček ve vašem bydlení.
3: Kdyby něco bylo ve smlouvě anebo v domovním řádu, hledali jsme to na internet. Nikde není zmínka o tom, že bych nemohla mít tady do mě spečovat s tou službou nějaké zvířat. Mám říkal kamarádkem známu a tam to mají povolené. Víte, co mě na to řekl pan starosta? Tak buď půjde z toho domu ten kocour, anebo vám dám výpověď.
1: Pořešte to s panem vedoucím, zkuste to s panem starostou ještě probrat, třeba to půjde, a nebo nevíme úplně celou pravdu, ani já, ani vy. A samozřejmě pokud se lidi nedohodnou nebo nemají chuť dohodnout, no tak pak je to zbytečné a pak už jsou křiky a pak už je naštvanost, protože to, že to někde jde a někde nejde, musí to mít asi nějaký důvod a pokud nemá, nemyslím si, že by starosta byl ten, který by chtěl škodit těm, kteří tam bydlí přece. To nedává smysl.
3: Já se jenom ptám, jestli má pan starosta, jak on tvrdí, že on má na starosti vlastně celou obec, a co on řekne, to platí?
1: Ne, hlavně především, co platí, to je psáno v řádu domovním nebo tam, kde bydlíte. A druhá věc, asi za to zodpovídá ředitel toho domova. I když může být zřizovatelem obec, to je fakt, ale od toho ty ředitelé jsou a ne, že starosta dělá všechno. Musíme se rozloučit. Povídáme dlouho, ale vyřešte to.
3: No, jak to mám já vyřešit? Mě to řekl předevčírem pan starosta osobně byl tady, nastěhoval tady prostě jedno.
1: Rozumím. Zákaz mít domácí mazlíčky je fakt, ale že člověk by to taky měl probrat předem, ale to je zase pozdě bycha honiti. Samozřejmě ne všechno se dá ovlivnit hned. Tak moc děkuju za zavolání. Ludmilo, dobrou noc.

0: Od Františka mi přišel e-mail. Ahoj Jane, zdravím z Olomouce a jsem samé ucho, co bude v témě. V tématu zákazy, tak já jsem na to odpověděl jenom já taky. Já fakt mě to zajímá, co chce vaše duše, vaše přesvědčení zakázat. Takže mně se fakt nenabízela delší odpověď než dík a super odpověď. Já čekám vaše odpovědi ještě do jedné hodiny. Co zakázat? Proč zakázat? Co vám pije krkem? Já vás nebudu soudit ani omylem, hoďme kamenem, ale víc hlav, víc uší, víc hlasů. Samozřejmě budu rád, když zavoláte právě teď. Vyplatí se to. Já si vás hned přepojím do vysílání. Anebo můžete napsat. Písmenka se taky počítají. A to ať už v komentářích pod internetovou pozvánkou na rozhlas.cz/linka. Anebo klasicky e-mailem linka@rozhlas.cz. Tak, jak to máte třeba vy? Milí nebo milá, oranžová tady. Halo, halo, kdo tam je?
1: Dobrý večer, tady Honza.
0: Ano, Honzo, krásnou noc. Zdravím na jich Čech, kde jste na cestách?
1: Vám taky děkuju. A první řadě bych vám chtěl říct, že musíte mít ohromný nervy a za to vám asi děkujeme všichni.
0: To tak ne, úplně každý, taky já piju krev, hele, tolik lidí by taky, jo. Věděl bych minimálně o 10, kteří by Macouna zakázali úplně s přehledem.
1: Jo.
0: A to jenom ty, o kterých vím a ne, kteří jen tak poslouchají, ale teď zcela vážně, zákazy, co byste zakazovali?
1: Zákazy. Já bych měl jeden docela jako velký zákaz.
0: Mhm.
1: Vodní elektrárny v dnešní době.
0: A proč?
1: Protože to není voda.
0: No.
1: Je sucho. A když jste se bavili o těch vodákách, vodáci nemají po čem jezdit, že jo? Já třeba jsem rybář a dneska to funguje tak, že všichni víme, kdy se ryby vytírají, že jo? Na jaře většinou. Všechny druhy ryb.
0: Ano.
1: A ta ryba najede do břehu, najede do trav, vytře se s tím, že teda bude nějaká další populace, ale bohužel přijdou vodní elektrárny, pustí se voda, spadne voda a tady ten půd je prostě zahyne. Jo? A to si myslím, že jako v dnešní době ta voda docela jako důležitá věc pro všechny. Zvěř nemá vodu. Dneska si vemte, že má orlík, má 16 metrů podstav, už i slapy, už i pražáci, pozor, už i pražáci začínají být bez vody.
0: No, je to fakt. Něco jsem takového také slyšel a četl, ale dovolil bych si s vámi nesouhlasit, že mají vodní elektrárny přednost. Ba naopak, aspoň co jsem já zaznamenal a co byly reportáže ve vysílání, tak v rámci třeba vltavských kaskád, ano, elektřina důležitá, ale rozhodně elektrárna nejde ani na poloviční pomalu výkon. Ty, které tam jsou, protože přednost má průtok vody a ředění vody a dělání takového nadstavu vodního průtoku, aby jsme se neutopili ve splaškách. Takže přednost má vždycky průtok vody, ne elektřina.
1: Zaplať pánbůh, že to tak je. Jo? Protože jinak by byly přehrady úplně prázdné. A vemte si, naši dědové, který to stavěli, ty se musí obracet v hrobě, protože přehrady se stavěly proč? Aby zadržovali vodu. A ne, aby vyráběli elektrárnu.
0: Ne, právě že obráceně. Přehrady se stavěly proto,

0: No, je to takový poslední 3 roky, ale vemte si, že třeba já jsem z Budic, takže tady máte vlastně Lipno, Hněvko, vyrovnávačka ve Vyšáku, pak tam máte Hněvkovice, Kozensko, Orlík a všichni jsou bez vody, ale Slapy byly furt plný, no, Kamík byl plný.
1: No, ten je.
0: Je to takový zajímavý.
1: Ten je. A právě proto je to ta Vltavská kaskáda, protože každá ta přehrada má tu svoji funkci. Znovu říkám, ředit vodu, posílat vodu, ta přehrada, která už nemůže být míň, tak to přichází na Slapy a takhle to jde dál. Proto je Vranská přehrada plná. Ale každopádně chápu, rozumím, ty změny v té přírodě jsou obrovské. Za poslední 3, 4, 5 let. Já si ze svého mládí samozřejmě pamatuju, že bylo léto, které bylo propršené a přitom bylo normální a průměrné v té době. Dneska pařáky, pařáky a pařáky.
0: Pařáky. A ještě bych měl jednu věc.
1: Ven s tím.
0: Vy jste z těch Prahy, že jo?
1: Já jsem z těch jich, z toho jihu, od těch Budějc, tam, co mají ten Picador.
0: Jo. Odsad jsou dobrý lidi.
1: Jo, jo, jo.
0: Hejte, já jezdím jakoby noční linku, jo.
1: Ano.
0: Budějce Brandejs, každý den. A teďka asi všichni jsme si všimli, kolik stojí dneska litr nafty, jo. A
1: ano.
0: Když vidím na těch dálnicích, na dálnicích a v Praze za litr nafty 51, už i 51, 50, takže 52.
1: Musíte jezdit na lednější pumpy.
0: No, to chci právě říct. A teď vidím třeba v té Praze, že je tam za 52 korun litr nafty a Pražáci si tam jedou natankovat, místo aby se jim vyprdli a dojeli si, já nevím, kdyby o 30 kilometrů dál.
1: Ani o 30, ani o 30 kilometrů, kdo chce, ten si najde.
0: Říkám, kdyby, ano, přesně tak, jak říkáte. No. A to by mi, jako, to mi vždycky vylítlo tak tlak, protože vlastně dneska nemáme jednu benzínu, která je česká, jo? Poláci, Maďaři, já nevím, kdo všechno to tady vlastně.
1: Máte, třeba tam, jejej, to zase říkáte nepravdu, to, jako máte tady síť třeba čerpacích stanic tanku, ono to je česká společnost třeba.
0: No jo, jenomže ono to je, já bych si tam teda nenatankoval. No,
1: a proč ne, když všichni kupují úplně stejný a od stejného distributora, od stejného výrobce, všichni kupují stejné.
0: No. No, nemáte pravdu. Konkrétně ono, já mám kamarádku, asi koupila úplně novou škodovku, funglnovou, jeli jsme někam tenkrát na výlet, a že teda se natankuje, tak jsme se natankovali, ona. A přijeli jsme, prošli jsme se, sedneme do auta, nastartovala a začali lítat otáčky. Zničilo nic, to i začali líte otáčky. A teď na mě koukala a povídala, co to je. A pravno blbá nafta. No.
1: Jo. Hejte, tomuhle já rozumím, ale na druhou stranu nejsem odborník a ani vůbec auta jako taková, zase chápu, jak to myslíte. Podvody byly, jsou, budou, ale úplně bych neobvinoval jednu firmu, možná spíš, jak říká Jarda Samson Lenk, nevím, od koho to převzal, to není v sedince, řeknou líbivými slovy, ale to je v lidech. A nemyslím si úplně za to, že je to tak nějak jakože centrální, vždycky zatím hledejme někoho konkrétního, ale to není asi předmětem noční linky. Můžeme se rozloučit nějakým zákazem?
0: No, mě stačí ty vodní elektrárny. To bych asi zůstal.
1: Tak šťastné kilometry, klid, pohodu, ať se vám dobře jede, bez nehod a bez pozdravů zvěře v okolí silnice.
0: Tady je to v pohodě. Děkuju moc a přeju vám krásný večer a pevný nervy.
1: Děkuju vám, klidnou cestu a hlavně hodné další účastníky silničního provozu. Ať vás nemusím ráno hlásit tady v okruhu Český rozhlas Střední Čechy v rámci Zelené vlny. To říkám každému, opatrně, bezpečně a žádné kaskadérské kousky, což pomuchlané plechy, ale kdo to zase bude zadávat do opravy, že?

0: se skupinou Olympik nějak se vytrácíš, má lásko. Máme tady zákazy v noční lince, co zakázat okamžitě, pokud možno už včera bylo pozdě, pojďte ještě zavolat vy. Nejsme dnes knihou přání a stížností, ale jsme na téma zákazy a odlehčeně, takže dobře, můžete mi klidně říct paragrafové znění, na druhou stranu to asi úplně neprotáhneme. Byť si můžeme odhlasovat, že můžeme vést rozpravu i dál po jedné hodině, ale to už bude po sociálních sítích, třeba na Facebooku mém, klidně napište, taky si mě tam určitě někde najdete, anebo na stránkách Noční linky. Mám tady další, třeba Rostě, ten napsal, zdravím vás, pane moderátore Honzo Macoune, i posluchače Noční linky. Zakázal bych, sekačky. No to známe každý, předpokládám. Já bych zakázal pokusy o nastartování svého vozítka, tak jako v tomto případě nejde nahodit sekačka. Nemám rád zvuky v pravidelných intervalech. Ne jako časové znamení, ale jako když někdo se snaží nastartovat v zimě auto, tak to nechá chvilku odpočinu a pak znovu. Zase odpočinu a pak znovu. Já vím, že to je správný postup, ale je dost pravděpodobné, že to nevíde. A jedem. No prosím, máme víkend, neděli, úplně si to umím představit. Ale rozumím, Rostě, taky bych to zakázal. A některé obce to vyhláškou zakazují nebo doporučují, protože ohleduplnost je přeci jen vítanější než zákazy samotné. Možná klepnout do hlavy a říct, hele sousede, jako zakázat to, či ono nemůžem, ale bylo by dobré v rámci uchování dobrých sousedských vztahů, abyste se nechovali jako jinak a bral i třeba ohled na to, že bohatě stačí ten kohout, který nás budí od 4. ráno, a to proti něm nic nemám samozřejmě. Píše ještě dál Rostě, že nejen sekačky by zakázal, ale zakázal by i v ruce mobilní telefon, na přechodu sluchátka v Polsku, je tady nápis, u přechodu zahoď mobil. A to vůbec není špatné. Nejen proto, že člověk má potom problémy s krční páteří, neustále má takový hrb skoro až na tom krku, kouká stále dolů. V posledních letech je to vypozorovatelné, děti se přestávají mezi sebou bavit, vlastně neumí ani pořádně komunikovat, sourozenci, no to je jak bysmet, ty si raději pošlou textovou zprávu mezi sebou nebo nějakou zprávu na sociální síti, než aby si to řekli osobně tváří v tvář, to už je nadlidský výkon. Kam to spěje, netuším, ale každá doba, každý období má své a nám nezbývá nic jiného, než neprudit a říkat za našeho mládí, ale možná ukázat nějakou náhradní cestu, než zákaz jako takový, který by sice něco vyřešil, na druhou stranu, jak moc, že? Protože už to tady zaznělo, zakázané ovoce nejvíc chutná, a já doplňuji, to povolené chutná jenom chvíli. Dana napsala, zakázala bych bezohlednost, hluk, šílenství, dnešní hektické doby, spěch a křik, to já taky teda, zběsilá doba a honba za majetky, kriminalitu a nelidské chování roste bohužel z auty, je peklo na zemi i ovzduší. Navzdory místu k parkování se lidé řidiči stávají dravou zvěří, ničí přírodu, tunami odpadu. Tato doba mě vyloženě štve, lidé bezcitní, s mobily v rukou, odpadky všude kolem. No, přiznám se, že odpadky kolem, tak řekněme si, že ten, kdo má popelnici a neuklízí kolem, jenom protože si po 57. zapomněl doma klíč od klece, která je zamčena a uvnitř je ta popelnice. Mám pocit, že když nebyly klece, bylo čistěji, to je fakt. Ale zase zároveň nesouhlasím v té věci, že by člověk měl být zděšený z té doby, která je, protože myslím, že stejně zděšení byli vaši rodiče, když vy jste byli ve věku těch, kteří vás děsí. Rozumíme si.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je fakt, že na té lidskosti a na ohleduplnosti můžeme zapracovat. To myslím, že platí pro každou dobu. 731 800 900, kdo nám volá dál? Hned se podívám. No co podívám? Přepojím. Někoho přepojím. Nevím koho, kdo tam je. Tady je Honza, kdo je na druhé straně.
2: Dobrý den, tady Ota z Moravy.
0: Zdravím na Moravu. Oto, povídejte, co zakázat?
2: Já bych v první řadě chtěl říct, že mám zkušenosti se závislostí. Mm-hmm. A když vidím dnešní děti s těma telefonama, tak ty skončí na psychiatrii. V Kroměříži, nebo já nevím, kdekoliv jinde.
0: Mm-hmm. No, teď jsem to říkal, jakmile prostě, je to ale v té době, nebylo by lepší těm dětem ukázat jinou cestu?
2: Teď jsem slyšel, v Pardubicích zakázali ve školách telefony. Konečně.
0: A myslíte, že ten zákaz něco vyřeší?
2: No určitě je aspoň ty 4-5 hodin, co mají vyučování, aspoň je od toho oddělá.
0: Je fakt, že teď, když tedy mají zákaz v té škole, tak se baví mezi sebou. To je jasné, to je konstatování.
2: Oni sousedé si telefonovali, nepřišli na návštěvu.
0: Co sousedé, ale moje neteře si psali jedna druhé jenom proto, že si nedokázali mezi sebou říct nějakou věc a to byly ve stejném pokoji.
2: No, to je ono.
0: Ale to je tou dobou.
2: To je závislost. Já když vidím ty mladé, když ráno čekám na vlak, že si dá do kapsy telefon a za půl minuty ho vytahuje znovu, podívá se na 3 obrázky, dá ho znovu do kapsy a znovu vytáhne, to je strašné.
0: Je to strašné, ale přesně to samé jsem já říkal u těch starších, že je strašné, jak vytahují Rudé právo a čtou si každou cestu v prostředku hromadné dopravy, když jsem jezdil jako malý kluk. Přišlo mi to stejný.
2: Jasně.
0: Přišlo mi to divný. Hrozně rozčilující.
2: Ano, to je divné, opravdu divné.
0: No to v té době, a tak každá doba má své, proto se ptám i vás, jestli není lepší těm dětem ukázat jinou cestu, než ukázat tu, která je pro ně jednodušší. To znamená, dej jim do ruky mobil, tablet a nevšímej si jich. Není to chyba v nás?
2: Já nevím. To je velice těžké téma tady tohle, ale já si myslím, že někteří už to tak přehánějí, že z té závislosti prostě neodejdou. Zůstanou závislí na tom telefonu.
0: Jo, je to závislost. Zcela určitě je to příjemná cesta. Vím, že na neteře fungovalo jedno jediné. Zakázat Wi-Fi, ale ve své podstatě člověk musel stejně najít. Ne, stejně musel. Když jste jim zakázali Wi-Fi, tak jste musel mít plán B, protože jinak by se mezi sebou zabili a kdybych to pominul, tak když nemají plán a nedokáží si ho vymyslet, tak musí rodiče anebo strejda zařídit, protože třeba na to oni tu hlavu nemají, no. Ale chápu i vás, protože je to protivné v současné době. Nebezpečné především.
2: Ono to není jenom o školách, ono je to taky o rodičích, že dají děcku do ruky telefon nebo tablet.
0: Teď jsem to řekl. Jestli to není chyba spíš v nás, v rodičích, v nás těch, kteří vedou tu jednodušší cestu, než vysvětlit, připravit nějaký plán, přemýšlet. Já vím, že je hodně práce, že bez práce nejsou koláče a zase na tím, ale na druhou stranu mám takový pocit, že to je ta jednodušší cesta. Dát do ruky mobil a nazdar.
2: To nevím, to jako závislost, zbavit se tady tohoto, to je něco, to oni to nedokáží, to je těžko, to nejde.
0: Takže musíme začít u sebe.
2: začít u sebe rodiče a školy.
0: Ano, to je fakt.
2: Rodiče a školy souběžně.
0: Ale ono to kdysi tak bývávalo, vlastně ve své podstatě ten trojlístek škola, rodič, dítě, škola, rodič, dítě. A dneska je to takové rozpadlé, protože většinou, když školák řekne, že škola něco, tak ten rodič volá do školy, proč a zač a proč ubližujete, takhle to není. Moje dítě řeklo, že už tam není ta podpora, ano. Ten společný cíl, ta společná cesta vychovávat, učit, vzdělávat. Dneska je to rozpadlo. Jako,
2: mě učili ještě ti staří kantoři a mohli jsme si vybrat. Buď jsme dostali přes hubu liskanec, anebo jsme dostali do žákovské knížky poznámku.
0: No tak to bylo ve výsledku stejný, ne? Domů přijít a stejně jste dostal doma.
2: Radši jsem dostal ve škole, protože doma byly ještě potom zákazy. Týden domácí vězení.
0: Ano, taky si pamatuju velmi dobře. Ale myslíte si, že to je moudré v současné době? Jestli myslíte si, že to ještě něco řeší v roce 2026 plácnout dítě? Já neříkám, že to je dobře nebo špatně, ale jenom se ptám. Tenkrát byla taky jiná doba.
2: Byla jiná doba, samozřejmě. My bychom asi nebyli lepší než ty děcka teďka, to je jasné. Jako ti rodiče by mohli trochu tvrději jít na děti.
0: Ono, já mám takový pocit, jestli to není náhodou spíš o samozřejmě v chybách nebo nepatrných mezerách ve výchově svých dětí, nejen o tom, že si na ně nedokážeme udělat čas, ale taky především proto, že nejsme důslední.
2: To je ono, to jste řekl výborně.
0: Hlavně, ale my to nevyřešíme. Nevyřešíme, ale řekli jsme to. Řekli jsme to, zakázat mobily a konečno.
2: Už pokrok je, když to nebude ve školách.
0: A já myslím, že je to správně. Na druhou stranu je tam ještě právě to pojítko, ještě ten rodič by na tom mohl spolupracovat a mohl by v tom...
2: Rodiče, v tom
0: pokračovat. No, cesty vedou k nám, k rodičům. Děkuju, na Moravu zdravím, ať se vám daří a třeba se to vyřeší.
2: Děkuju za rozhovor.
0: Já taky.
2: Zdravím všechny, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Řeknu vám, že tahle písnička mi vnukla myšlenku mít v průběhu nadcházejícího měsíce i tohle téma. Nejde zapomenout, na co nebo na koho nelze ve vaši duši zapomenout po zbytek života, myšlenky, ať už v dobrém či zlém. Co vy na to? Nebo máte jiná témata, lepší? Napište nám, nebo napište mi jan.macoun@rozhlas.cz. Rád bych doprobral dnešní téma do jedné hodiny. Zakazuje se. Tak co kdo bude zakazovat jako další? Tedy jestli máte vůbec něco na mysli, nebo jestli jste takový tolerantní ke všem. A co vy, jak to máte? Pěknou noc přeji, kdo nám volá? Honza?
1: Hello.
0: Hello.
1: Tady Vláďa.
0: Ano, Vláďo.
1: Vláďa tady.
0: Ano, tady Honza.
1: Musím vám, nemůžu si zakázat nezavolat, je to už na poslední chvíli. U vás už je nový den, ale tady ještě pořád odpoledne, to nevadí. Ale já musím vám říct, že jsem se velice pobavil,
0: ano.
1: Protože kromě těch hovorů některých, jak jste mluvil s tím mladým člověkem ohledně dopravy, jo?
0: Ano.
1: Dále tam byli ještě jiní někteří, no úžasné, úžasné, ale potom tam bylo veliké pobavení zase s jinýma, jo.
0: Ale to, co bylo, bylo, ten, kdo se připojil k vysílání později, neví vůbec, o čem hovoříme, ale je fakt, že mě to dneska připadá spíše k nějaké přání a stížnosti, ale vlastně ve své podstatě ano. Dokážu to pochopit i z tohoto směru, ale Láďo, povězte, co zakázat, ať máme i pohled tam, kde nás posloucháte.
1: Já volám teď, já tady žiju už v Kanadě, jo, mm-hmm. Ale já poslouchám noční linku velice často a jsem rád. Moderátoři jako vy, dále ty ženy, jo, a já si nemůžu spojovat ty jména, no, paní Barboříková, pan kapitán, jo, a takový, já se nemůžu vzpomínat na ty jména, ale stejně. Jsem Čech a jsem s váma.
0: Mm.
1: A pořád je to výborné, že jsou lidi, co slyším, jak třeba dneska, že mají... Vy byste měl otevřít nějaký vedle další linky, nějaký pořad, kde by lidi mohli být, se tak víc rozmluvit.
0: Helejte, není to tak dávno, co jsem měl vlastně v rámci noční linky téma kniha přání a stížností. No, řeknu vám, že ty příspěvky jsem si četl ještě třetí den potom, protože opravdu na všechny nedostalo se. Ale na druhou stranu, já jsem tak nějak jako člověk chápající, myslím si, že jsem, byť si to třeba i část lidí nemyslí, já jsem empatický, dokážu vnímat ty lidi, ale je fakt, že jakmile je člověk sám, třeba žije sám, celý život byl s někým zvyklý žít, tak najednou sám a teď ten člověk začne přemýšlet jinak, mluvit jinak, nedej bože, vlastně zapomíná mluvit, takže se začne omezovat v těch slovech, které má, a ta samota je někdy fakt protivná teda.
1: A to je vynikající od vás, že se snažíte to vyřešit za to krátkou dvouhodinovou dobu, jo? A to je prostě nekonečné. Nejde to zvládnout prostě.
0: Takže jestli můžu zhodnotit aspoň váš telefon, ať to přispějeme k tomu dnešnímu tématu, vy si zakazujete našemu vedení zakazovat případně noční linku, kdyby na to mělo dojít?
1: Ne.
0: No, asi jo,
1: to
0: když vás baví.
1: Ne.
0: No, když vás baví, tak zakazujete šéfům případně, kdyby k tomu mělo dojít, třeba ke zrušení noční linky, tak to zakazujete.
1: Ne.
0: Chcete jít dál?
1: Ne, to já bych absolutně, já jsem rád, že to slyším, já jsem rád, když slyším české hovory.
0: Kdy to říkám. Kdybyste měl tu možnost zakázat šéfům jejich zákaz, zakázat noční linku, no tak protože ji rád posloucháte, no tak pak je to fajn. Takhle aspoň si to já odvozuji, tedy je všechno v pořádku a doufáme, že taky noční linka zůstane. Ve vašem případě asi denní linka.
1: No, ano. Vy jste 8 hodin předu. Ne, já teď jsem na rozpaci, protože nevím, co vám odpovědět.
0: Vůbec v pořádku, naprosto. Naprosto, já jsem rád, že jste zavolal. Hlavně, že se dovolal, protože aspoň je důkaz, že poslouchá posluchačstvo, obecenstvo nejen u nás v Česku nebo v České republice, ale i různě po světě. Ano. A o to ty internety jsou, nemůžeme na ně neustále nadávat. Jako paní Věra Pólová, která před 27 lety řekla, já bych všechny ty internety nejradši zakázala.
1: No tak to jsou zase...
0: Bejvávalo.
1: To by, jo, prosím vás. K čemu to spěje, digitální systém jde na nás a to všechno. No to jsou věci, kterým já vůbec nechci ani domýšlet. No ta nová generace se na to se s tím zžije, to je jasné. Ale ne, já bych nerad skončil tady ten tyto minuty, abyste si myslel, že něco zakazují. Ne. Já jsem strašně rád. Já jsem řekl, že jsem se pobavil, když jsem slyšel některé ty hovory, jo, jak se, vy a ta paní třeba, jo, a ne, prostě, ale už se to prvé řekl, že ti lidi potřebují se jako vymluvit a svěřit, no, takže tak je to.
0: Já jsem taky za to rád. Jsem hlavně přesvědčený o tom, že vlastně rádio je společníkem nejenom pro věkovou kategorii 50+, nebo 60+, ale jak jste sám slyšel, tak i mladší ročníky se najdou a mě to moc těší, protože sám předpokládám, že ne každý v noci spí, nedej bože, když poslouchá na těch internetech někde v Americe, v Kanadě, tak i pro ně to má smysl.
1: Ano.
0: A jsme rádi, že jsme takovou vlastně školou českého jazyka, kde si dáváte takové opáčko z českého jazyka a slyšíte příběhy, názory, prožitky a hlavně ten svůj jazyk rodný.
1: Přesně tak, protože já jedině čeština, jiné ruština, slovenština, všechno to mám, angličtina, no tak je to prostě, není problém jako tak, ale jde pak nějaké detaily v angličtině, to já se na to k tomu nerozpěl. Ale tak to je jedno. Ale ne, tam nejenom, že starší lidi, ale ti mladí lidi, co volají, to je to důležité, protože mají názory, jak něco řešit. Teď je tolik toho všeho teď, co nás čeká, jo, řešit tyto věci. No?
0: Já to naprosto chápu a taky jsem to zmiňoval, že jsem právě proto rád, že noční linka není jenom pro lidi 50+, ale i pro ty mladší, což je vlastně slyšet i v noční lince. Ale musíme se rozloučit a povídáme spolu dlouho a za druhé, tady budeme muset to naše povídání a písničky uzavřít, protože se blíží další pořady Českého rozhlasu a zase bude někdy jindy čas na povídání, tak nezlobte se, musím udělat goodbye.
1: Přesně tak. Zdravím ještě jednou a světu mír.
0: Jo.
1: Na monitoru mi to tady na tom mi ukazuje Čechy, ano, tak to se mi nelíbí, protože Československo, Česko, Bulharsko, Polsko, to je OK, jo? Takže světu mír.
0: A
1: nashledanou
0: a vlastně ve své podstatě, když se vám nelíbí Čechy, tak zakazujeme název Čechy a je to vyřešené. Hotovo 20. No, než se rozloučíme, tak ještě jedna písnička. Pak si dáme tu instrumentální, úplně rozlučkovou a taky vám řeknu, kdy se zase uslyšíme, co probereme. A myslím, že kdo tak nějak jako vítá, že se slýcháme tak občas, tak tento týden máme na sebe, myslím, poměrně dost štěstí a to už máme čtvrtek. A když vám řeknu, že se uslyšíme ještě dvakrát v tomto týdnu, tak někoho trefí šlak a to já bych zase nechtěl.

žádném případě o nás dvou, o celé rodině posluchačů Noční linky Českého rozhlasu. Z Prahy s vámi byl, pravda, chvíle jsem si připadal jak při One Man Show. Na druhou stranu, i třeba taková One Man Show může být tématem do našeho dalšího vysílání. Ostatně teď sbíráme možná témata, tak pište linka@rozhlas.cz a nebo klidně mě osobně jan.macun@rozhlas.cz. Chci vám taky poděkovat za to, že jste nejen, že poslouchali, ale zároveň, že jste zavolali, že jste byli aktivní, že jste byli důkazem, že Noční linka má smysl nejen pro ty starší, ale i vyzrálé a nebo těsně předtím, než vyzrají. Taky, že voláte ze zahraničí, že i tam má svoje místo vysílání Českého rozhlasu. V našem případě společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Má mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy. Já s vámi od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou. Těším se na vás. A jestli, a takové dotazy jsem dostal v tomto týdnu, shodou okolností, 3 stejné ve významu, proč Noční linku já a proč ranní vysílání a jak se to dá zvládat, tak asi středočeský pámu to tak chtěl. Na druhou stranu pro mě Noční linka znamená duševní uvolnění a zároveň myšlenky i na jiné téma, než neustále někoho probouzet. A baví mě to i skoro po 30 letech. Těším se na vás zase příště. To příště bude už dneska s Borkem Kapitánčíkem v Noční lince. Sezona letních zájezdů ukončena. Tak se těšte, čtvrteční vysílání pokračuje. Další bude s Jitkou Lukešovou. A to máme rádi oslavy. A společně se uslyšíme v sobotu s tématem Malá, velká, žádná. A nebo ještě o noc později, už zase vy, téma Štamgasti. V sobotu z Českého rozhlasu, ne v sobotu, v neděli a v sobotu a v neděli, těším se na vás, jdu se projít, přijít na jiné myšlenky a koukat na tu noční nádhernou Prahu. Hezky zaslou, dobrou noc.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Host dnešního divadla jednou o rozhlase řekl, že je to veličina, která oslavuje zázrak řeči. Zní to pěkně, vidíte. Slova básníka, v našem případě tedy dramatika Františka Pavlíčka. A jsou i potvrzením toho, že když nám nechybí to základní, totiž umění si naslouchat, znamená to taky, že si stále máme navzájem co říct.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dramatik a spisovatel František Pavlíček se rozhlasu jako tvůrce upsal už v mládí, a to doslova na celý život. Že by smlouva s ďáblem, ne, to ne. Spíš velký talent, který prostě nemohl patřit jenom jedné umělecké disciplíně. I proto najdeme jméno doktora Františka Pavlíčka mezi filmovými scénáři, třeba Markety Lazarové nebo filmové Popelky, stejně jako na divadle. V rozhlase patřil k jeho prvním adaptacím přepis Drdovy pohádky, Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Hlavní role si v ní tenkrát líbezně zahráli Jiřina Šejbalová a Stanislav Neumann.
2: Koho to jsem hromnaby? Tohle není zájezdní hospodání noclárna pro vandráky. Neotevřu. Klič se, člověče, je-li ti život milý. Tady je čertovská štace, tady se straší.
3: A je pryč. Zaplať, pámbu. Dej pámbu.
2: Nechci to, takový řeči nemám rád.
3: Jo, podívejme, tak on tu někdo přebývá. A že si nerozsvítíte hromnici, človíčku.
2: Já nejsem človíček.
3: No, pro dobré slovo snad nebude zlé, pan táto.
2: Já nejsem pan táta.
3: Kdo pak tedy jste? Nevlastní syn vévody z Nema nic?
2: Já jsem čert.
3: No jo, já jsem sestřenice královny ze Sáby. A vůbec, já když s někým mluvím, tak se mu nejradši koukám do očí a vás tam v tom koutě není ani vidět.
2: Na mě není nic ke koukání, jelikož jsem opravdický čert.
3: Já vám to nevymlouvám.
2: A straším tu.
3: No, když vás to těší, přede mnou se nežinírujte. No a teď byste mohl strašit, ne?
2: Teď jsem právě strašil.
3: Že vám hamba nedá pohlavek, tohle je nějaké strašení.
2: Umím taky, že mi jde kous z očí. A to je hrůza veliká. To koukáš, co? Už tě to roztřásá?
3: Fuj, darmo jste tu nasmradil k mocháčku.
2: Ty se nebojíš?
3: Takový hejble svede u nás úsopas. Stojí vám to za to?
2: Nemluv a klíče. Hejdi, babo!
3: Vyhánět do nepohody starou ženskou, vymýšlet si řeči o čertovi.
2: Tak se na mě podívej.
3: No jo, do čertovské podoby byste byl?
2: Tak se boj!
3: Proč? Horší je zlý člověk.
2: Straším tu 150 let.
3: No jo, mám já to hlavu. Když jsem chodila do školy, říkalo se, že v hájence mezi kácíní a dalskabáty straší.
2: To jsem byl já?
3: Jenže od těch časů se na to zapomnělo. A že tu nikdo nebydlí.
2: Já každého vystrnadil. Teď je to moje chalupa.
3: Že jsem si ji nikdy pořádně nevšimla. A znám tu každou pěšinku. Tady je můj revír. Sbírám bylinky, víte? No jo, no, stavení je to pěkné, o samotě, kdyby se drobátko spravilo.
2: Tady se nic spravovat nebude.
3: Kvůli vašemu strašení, když vás taková práce ani nemůže těšit, když tu nikdo nebydlí.
2: No jo.
3: Z takové živnosti ani čert nemůže mít radost.
2: Já už to stejně dělám jen tak, abych nevyšel ze cviku.
3: No jo, no jo.
2: Naposled jsem tu měl inspekci z pekla, kolik to může být, no. Nejmín takových, jestli ne víc, ale 50 roků to bude. Už jsem ty pekelné kousky pozapomněl. A oni tam na mě taky nejspíš zapomněli.
3: A že jste se nenakvartíroval někam k lidem?
2: Ale zvyk jsem si tu a mám tu celou sednici pro sebe.
3: No, což o to? Střecha roztrhaná, pec na spadnutí, okny profukuje. Ale jinak je to hotová klícka.
2: Je jo.
3: Já vám řeknu pro jednoho zapomenutého čerta, je to až moc veliké. Měl byste si vzít pod nájemníka.
2: Ani řek.
3: Já bych věděla o jednom moc potřebné.
2: Už jsem řekl.
3: Kdybyste sem dostal pořádnou ženskou.
2: Já nikoho nechci.
3: Můj ty světe a já nemám kam složit hlavu. Byla jsem na podruží u sedláka v Dalskabátech, víte? No, ale nejčkon, co se tam přiženil mladý, nemám zastání, abych se prý vystěhovala, nelida. No, tak co říkáte, že bych...
2: Jestli se hned nesebereš, já umím takové kousky, já tě taky můžu na kousky roztrhat.
3: Že byste se trmácel... Taky už máte léta.
2: Přišla se schovat před bouřkou a tento. Už se vyčasilo, tak běž. Až napočítám do tří, otevřu oči a jestli tě tu ještě uvidím. Jedna, dvě a jedna jsou tři.
3: Schválně, pane Čerchmant, jestli byste uměl napočítat do deseti.
2: Mě je z tebe hlava kolem.
3: Vy jste jako můj neboštík. Tak co, plácneme si.
2: Vylítnu s tebou komínek.
3: No jo, vidíte, potřeboval by vymazat. Je, bylinky bych sušila na půdě.
2: Ven, babo, ven!
3: Tak já zítra přivandruju.
2: Jestli se upovážíš, poženu tě až za kopec. Jestli mi šolápneš na prák, jestli se mi opřečou chalupu, tak budeš vrchem spodem zlumpricírovaná. Ta upaluje. To jsem jí dal. Ten o mě na do smrti nezapomene. Je. Hrome, já bych jed. To je z pekla živobytí. V chalupě už není ani myš. Je jí pěto zaspat.

0: Majka!
1: Tak, a jsem doma. Zaplať pánbůh, sousede, že jste mi sem zavesli mé krámy. Nezajdete dovnitř?
0: Dejte pokoj.
2: Prý tu straší.
1: A lidi to napovídají. A kdože by?
2: Čert! Neslyšela jste o tom?
1: Počkejte! Počkejte, pomůžu vám s tou truhlou.
0: Dovnitř si to natahejte sama. No podívejte, Majka se mi plaší. Vidíte? I kuň má z toho pojem. Panenko, skákavá. Je! Majko, je!
1: Děkuju za svezení. Tak jak pak se nám daří, pane Čerchman?
3: Jedeš, babo!
1: Právě jsem dojela.
3: Honem se klič, než mě popadne vstek.
1: Já bych radši popadla koště a trochu to tu uklidila.
3: Než napočítám.
1: Hlubit se nemusíte. Já vím, že počítáte do tří, jako když biče mrzká. Ale radši se obrskněte. Tady, k truhle, no. Pomozte mi pěkně po sousedsku.
3: Já tě varoval. A když nechceš poslechnout...
1: Pomalu, to holí.
3: Pomalu.
1: Jen jí tam nech ležet, paličáku rohatý. Tak on by na mě zholí. Podívejme. Nekul na mě oči. Brachu, já mám pro strachu děláno. Můj neboštík byl vysloužilý voják, desátník. A takhle byl malej. A ty by ses chtěl měřit s kaprálem. Nekoukej po té holi. A jak ti vlastně říkají?
3: No, tohle. No, trep. Já to zapomněl.
1: Vidíš, kam to vede, když jeden žije jak jezevec?
3: Trepy fajci.
1: A neklej mi tu.
3: Ale to já se tak jmenuju.
1: Cože?
3: Trepy fajksl.
1: Šmariánko, to je takové jméno. Hnedle jako fuj tajksl, s tím se musí něco udělat. Mě říkají Plajznerka, tedy paní Plajznerová. Mariana, po nebožce k motře. Mariánka. To je pěkné jméno, ne?
3: Hmm.
1: A tobě budu říkat Mates. Hmm. Tak se jmenoval můj neboštík. Aspoň se mi to nebude plést, Mates.
3: Já nejsem žádný Mates.
1: Já nevím, že ti mužský jsou takové palice.
3: A nechci jméno po neboštíkovi.
1: Lepší slušné jméno po neboštíkovi, než to tvé nanicovaté vlastní.
3: Hmm.
1: A žádné povídání. A už jsem řekla, seš Mates a to ti nikdo neodpáře. To za prvé. A za druhé, pomoz mi s tou truhlou, no, je na mě moc těžká.
3: Ale já za prvé nejsem Mates a za druhé nic dělat nebudu.
1: Panenko skákavá, abych naklela.
3: To ti povídám, co živ budu na práci, nepoložím ruku. To by si každý slušný čert mohl přede mnou plivnout.
1: No, jak myslíš, Mates? Udělám to sama. Truhlu dáme pod okno, tak... Místník tamhle do kouta a postel vedle. Ach, a sem lepidlo na peřiny. Drobet je vyvětráme. No a můžem zatopit. Ani jsem dnes pořádně nepojedla. Kdepak mám to koření do polívky.
3: Co to tu zavonělo?
1: Kam jsem jenom ty hrnce? Aha, vnuši. Zavonělo. Majoránka. Tak špetku kmínu, kousek česneku.
3: Tohle taky voní, co je to?
1: Májovky, houby.
3: A nač pak to je?
1: Je, ty jsi mi pěkný hospodář. Strašíš v lese a houby víš. Jak na tebe tak koukám, si jako nekrmený šindel. Co si podstrojuješ?
3: Tak, všelicos. Někdy chytnu myš, z jara jsou tu kolem žáby, slimáci.
1: Chuj.
3: A když není nic jiného, tak lapám brouky nebo mouchy.
1: Panečku, to je dieta. No jo, někdo má rád knedlíky a druhý střevlíky. Ale to ti povídám, do chalupy mi s takovou havětí nechoď.
3: Tady to voní. Čím dál víc, co to bude?
1: Májová houbovka. Potřebuje přisolit. No jdi si po svých, Mates. Do práce se ti nechtělo, tak si pěkně zales na pec. Darmo šlapa živit nebudu.
3: Je dobrá.
1: Mě chutná. A houbovku umím na 7 způsobů.
3: Ty, Mariánko.
1: Co pak?
3: Nedala bys mi.
1: Ne.
3: Ale já mám na ní chuť.
1: Koukej, Mates. Ale napřed si umíješ ruce.
3: Kdo to kdy slyšel, aby se čert mil?
1: Už mám dost, ale tenhle talíř ještě zmůžu.
3: Ne! Mariánko, teď je to proti čertovské přirozenosti. Čert a voda.
1: Vystydnout tu houbovku nenechám. To by byl hřích.
3: Tak já to udělám.
1: Co uděláš?
3: Naštípám to dříví.
1: A potom?
3: Umeju se.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: V 70. a 80. letech, přiznám se vám, zažíval člověk při poslechu rozhlasových her a najmě tedy pohádek, často zvláštní paradox. Hlasatel oznámil jméno autora, ale skutečný autor, ten přitom zůstával ve stínu právě jmenovaného. Pokrývačina nebo pokrývačství se tomu říkalo. Kamarádi v té době půjčovali svá jména zakázaným spisovatelům, ale češtinu, rukopis a vůbec charakteristický styl práce doktora Františka Pavlíčka bylo lidově řečeno cejtit na stohonu. A to i v případě, kdy si vyhrál s příběhem pošťácké pohádky Karla Čapka o panu Kolbabovi, který se na poště jednou v noci potká s veselými poštovními skřítky.
2: Tak co dřív?
3: Kam se podělo koště a lopatka na smetí? A nebo že bych napřed vybral kamna? Ještě jsou docela horký, to ne. Počkám, až popel vychladne. Aspoň si zatím nahřeju revma v zádech. Stáhneme kapku knot v petrolejce, tak. Nohy

0: Do práce. Do práce. Kolego listovní.
1: Ano.
0: Podívejte se, jak jsou roztříděny dopisy. A jestli je na balících uvedena správná váha.
1: Už se na tom pracuje, pane přednosto.
0: Jak pak to vypadá s bilancí peněžních zásilek?
2: Je, koukám, tuhle asi bude chyba v součtu.
0: Pan Kolbaba se jak těživ nespletaní obětník. Ukažte, kolego krejcárku.
2: No, tady prosím, pane přednosto.
0: 8, 19, 30, to máme 7, 65, 20 a 39, 20, to máme 104 koruny, 40 haléřů, ale vždyť to štimuje na halíř, krejcárku.
2: No jo, ona ta čtyřka na konci vypadá jako sedmička.
1: Pane přednosto, tady není na obálce úplná adresa, jen jméno příjemce a město Bambolimbonanda. Kde by to tak asi mohlo být?
0: Bambolimbonanda? Moment. Provinční městečko v království kanibálském. To je směr Benešov. Připište tam, kolego. Konečná stanice dráhy Dolní Trebizon, pošta Hrádek. Jak pak to vypadá s peněžní přepážkou?
2: Všecko pasuje, pane přednosto?
0: Telegramy? A balíky?
1: V pořádku, prosím.
0: Tak můžeme podat hlášení nahoru. Vytočte ministerstvo poš.
1: Už se na tom pracuje. Haló, ministerstvo. Předám. Prosím, pane přednosto.
0: Haló, haló. Tady kontrolní skupina poštovního úřadu v Dolní Farandě. Stop. Agenda bez závad. Stop. Zdejší personál pracuje spolehlivě. Stop. Pouze poštovní doručovatel Kolbaba propadl trudnomyslnosti a chce pošťáckou kabelu pověsit na hřebík. Stop. Končím hlášení. Těpéro. Stop.
2: Kdože to chce dezertovat od pošty?
0: Kolbaba Josef.
3: Kolbaba Josef!
4: Zde! Kde to jsem? A Rome, já...

0: tady usnul jako špalek.
1: Proč jste mi nehlásili jeho přítomnost?
2: Já si ho vůbec nevšim.
3: Byl schoulený v koutku.
2: Ani tam není vidět.
1: Pane Kolbabo, pane Kolbabo, je vám známo, že po úředních hodinách nemáte v této místnosti co pohledávat?
0: Já si chtěl jen trochu odpočinout, než zametu a vyberu kamna, jenže na mě přišla dřímota. Ale co vy tady pohledáváte? Vy, mrňouskové?
1: Konáme svou služební povinnost.
0: Mně se nejdřív zdálo, že tu ťapkají myši, nebo že se tamhle z košíku vybatolila kuřata. A oni jsou to zatím pumprdící, nebo trpaslíci, či který čerchmant.
1: A ty to si vyprašuji! Žádní trpaslíci a tím méně čerchmantové. My tu působíme jako poštovní skřítkové, šotci neboli též elfové.
0: No jo, pedelinky a čepičky máte dočista jako pošťáci. Ale že jsem si vás nikdy nevšiml.
1: My vycházíme z úkrytu vždycky až v noci, kdy na poště není živá duše.
0: Co pak tu děláte?
1: Dohlížíme, jestli dobře děláte svou práci. Provádíme drobné opravy telefonu a telegrafu. Podáváme hlášení na ministerstvo. A když jsme se vším hotovi,
3: rozdáme si karty
4: a mastíme do půlnoci mariáš.
5: Nechcete si s námi dát partičku?
0: Už jsem sice neměl karty v ruce, ani nepamatuju, ale když mě tak hezky zvete.
1: Krycárku, zamíchejte. Kolega listovní sejme.
3: Už jsem na tom pracuje.
1: Já rozdávám krejcárek nese.
4: Osma.
3: Desítka.
1: Spodek. Pane Kolbabo, jste na řadě.
0: Tohle přece nejsou karty, ale obyčejné dopisy.
1: To se zdávám. Pro nás jsou to kartičky přímo ideální.
0: Co já vím, tak nejnižší je v kartách sedmička, pak to pokračuje nahoru k desíce, potom je spodek, svršek, král. A nejvyšší je
6: ESO.
0: Jenže vy jste si rozdali zalepené obálky, jedna jako druhá.
1: To jste vedle jako jedle, pane Kolbabo. Žádný dopis není jako jiný a platí víc nebo míň. Podle toho, co je v něm napsáno. Už je vám to jasné?
0: Ani zamák.
1: Tak podívejte, když jeden pošle dopis druhému jen z musu a dokonce ještě i zalže, takové psaní je nižší karta než to, co dobrý člověk upřímně napíše svému příteli.
3: Ještě víc platí psaníčko z lásky.
4: A když dá někdo své znejmilejší celé své srdce, takové psaní je nejvyšší trumf, zrovna jako ESO.
0: Aha.
1: Tak vidíte, že to nic není.
0: Jenže mi není jasné to hlavní.
1: Co pak?
0: Jak poznáte, co stojí v těch zalepených obálkách?
1: To je maličkost.
0: Počkat, počkat. Abych se příkladně dověděl, co je v tomhle psaní, musel bych ho otevřít a přečíst.
1: To je taky možné, jenomže my...
0: Poslyšte, jestli ty obálky rozlepujete a čtete, otevřít bez dovolení cizí dopis, to je porušení listovního tajemství, velikánský hřích.
1: Ale ne, my vůbec nic nemusíme rozlepovat, protože i přes obálku vycítíme, co v dopise je.
3: Lhostejné dopisy jsou chladné jako psí čumák.
4: Za to ty upřímné přímo sálají.
1: Čím je zkrátka v dopise víc opravdového citu, tím je hřejivější. No, můžete si to vyzkoušet. Zavřete oči a dejte si na čelo tenhle dopis. Cítíte něco?
0: jako by mi někdo přiložil teplou dlaň na čelo.
1: To zdejší pan učitel napsal dobrému příteli srdečné blahopřání k 60.
0: Počkejte, počkejte. Studené a teplé, to je jenom taková všeobecná věc. Ale jak to, že vy víte, co je v tom dopise slovo od slova?
1: Uhádneme to? Protože jsme...
6: Spohádky!
0: To se mi ulevilo, že s listovním tajemstvím je všechno v pořádku. No, tak se můžeme dát do Mariáše.
1: Oh, už je pozdě. Za chvíli odbije půlnoc a my musíme zpátky do svých úkrytů.
0: Kde pak vlastně přebýváte?
1: To nesmíme prozradit. Znáte to, lidi jsou všelijací, mohli by nás vystrnadit.
7: Pane přednosto, hlásím, že je punktum 12.
1: Dobrou noc, pane Kolbabo. A třeba...
6: Naschledanou.
8: Dobré odpoledne, pane Kolbabo.
0: Zdravíčko, mistře. Pardon, ještě jedno razítečko. Tak, a je to hotovo. Čím vám mohu posloužit?
8: Tuhle balíček chci poslat. Stihne ještě dnešní poštu?
0: Ale všechno zařídíme k vaší úplné spokojenosti.
8: To jsem rád, že se vám vrátila dobrá nálada. Starosti musí člověk hodit za hlavu.
0: No, ono to pokaždé nejde. Jedné se sotva zbavíte a už je tady jiná. Jako příkladně tenhle dopis. To je, co?
8: Někdo zapomněl nalepit známku.
0: Kdyby jen to. Podívejte se zblízka.
8: Na obálce není adresa. To musel být nějaký tulpas dromedár, že druhého podobného svět neviděl.
0: Takových dopisů se nám tu za rok sejde pěkná hromádka.
8: A co s nimi děláte?
0: Necháme je tamhle v šuplíku. Jenže tenhle není jen tak kdejaké nedoručitelné psaní.
8: Proč si ho tisknete na čelo?
0: Já chtěl zkusit, jestli hřeje nebo studí.
8: Co říkáte?
0: No, vypadá to, že v té obálce je moc důležitá zpráva. Rozhodně by se měla dostat k adresátovi. Jenže jak, když chybí adresa?
8: Tak byste snad mohl ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá.
0: No, to nejde, pane. To by bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
8: Lituju, pane Kolbabo, ale jinou radu si pro vás nevymyslím. Naschledanou.
0: Jenomže já naštěstí vím o jedné instanci, která by mi mohla pomoct. Páni skřítkové, dovolíte...
1: Posaďte se, pane Kolbabo, a mějte chvilku strpení. My jen dohrajeme partičku. Krejcárek nese.
4: Zelený spodek.
7: Kam pak s tím na mne? Mám červeného filka.
1: A já vynáším trumfového krále, pánové. A mám tuhle rundu v kapse.
0: Momentíček. Já bych si přisadil tuhle obálku.
9: Panečku.
4: A Hrome.
1: Srdcové eso. Pane Kolbabo, vyhrál jste na celé čáře.
0: Doopravdy.
1: To psaníčko, co jste vsadil do hry, napsal jeden mládenec dívce, kterou má rád víc než sebe.
0: Já to tušil, jenže jsem nevěděl, co je v něm napsáno.
1: Já vám to přečtu. Přidržte mi obálku na čele. Má z nejmilejší Mařenko, tak tě píšu. Ojeji, ten tu má pravopisný chyb. Tak tě píšu, že jsem dostal místo za šoféra. Tak jestli bys chtěla, mohli bysme mít veselku. Napiš mě, jestli mě ještě máš ráda. Piš mě brzo. tvůj věrný František.
3: Pravopis má teda hrozný.
4: Ale má dobré srdce.
1: Tak co, pane Kolbabo, jste spokojen?
10: Mockrát vám děkuji, páni Skřítkové. Jen kdybyste mi ještě mohli říct, která je to Mařenka, nebo který František?
1: Nemůžeme sloužit, pane Kolbabo. To tam už není psáno.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si, jak jsem tu onehdá představoval rozhlasové adaptace příběhů Dona Kichota nebo Dona Kichána? Bylo jich za ta léta ve vysílání hned několik. A vida přece jsem na jedno zpracování příběhů Důmyslného rytíře vysoké postavy zapomněl. A je to právě zatímto poslední, které jako dramatizaci pro mládež napsal náš dnešní host na rozhlasovém jevišti, doktor František Pavlíček. Donem Kichotem byl Jiří Adamíra, Sancho Panzou pan Rudolf Hrušinský. Zrovna jako by je oba z ilustrací Cervantesova románu někdo vystřihl, vidíte. Tak na sebe dávejte pozor a zase někdy s divadlem pro vaše uši a co nejdřív naslyšenou.
2: Pochválen pán Ježíš urozenosti.
3: To jsou mi spolky. Pan Zeman a podruh. Pfuj.
2: Hračíte mít pro mne nějakou práci?
4: Historický úkol. Vznešené poslání. Potřebuji tvou pomoc.
2: No, takže bych se do toho hned pustil, aby mě moje Tereza nepeskovala, že lenoším. Mám si vzít vidle nebo hrabě?
4: Přestaň s přízemní malicherností, to je hrůza. Každý jen z ruky do úst. Jsem ochoten tě přijmout za svého zbrojnoše.
2: Aha. A mohl byste mi laskavě prozradit, co taková práce obnáší? A kolik vynáší?
4: Slávu a obdiv před tváří celého světa.
2: A na dlaň kolik?
4: Všechny poklady, které vybojuju na svých nepřátelích.
2: A samý holubě na střeše. Co kdyby byl alespoň malej vrabeček v hrsti?
4: Když jde o čest, o krev, o život, ty se chceš handrkovat o pár šestáků?
2: Nemusíme se hádat o šestáky, když to zarovnáme na rovnou tisícovku.
4: Co to je tisícovka? Já pro tebe vybojuju knížectví. Dobudu bohatý ostrov Vadaremos a ustanovím tě jeho vladařem.
2: To už se poslouchá líp. Vládnout si po svým, panečku. Teď už jen... Kdybych mohl počítat s korunovací.
4: Čím dřív se vydáme na cestu, tím dřív dosáhneme svých cílů.
2: Tak já bych si to teda sesumíroval, jestli jemnost pán dovolí. Vy se chcete vypravit na dalekou cestu do světa.
4: Obnovit zašlou slávu potulného rytířstva.
2: A mne jste si vyhlídl za zbrojnoše.
4: Tak. Nejdřív je ovšem potřeba připravit pro mne zbroj. Pojď, mám ji schovanou v komoře, za maštalí. Opatrně po špičkách, ať nezakopneš, hospodyně nesmí nic spozorovat.
2: To nebude lehký, ženská má oči jako ostříž. Budeš ticha, Herko.
4: Takhle si nesmíš otvírat pusu na moji Rosinantu. Je to vznešená a zasloužilá krysna.
2: Vypadá, že už má pořádně přesloužíno.
4: Omládne, když jí připneš válečnické sedlo a já na ní vsednu v plné zbroji. Tady, podívej na tu nádheru, slavné rytířské brnění.
2: Tahle hromada plechu.
4: Moji předkové v něm bojovali dobrých 100 let.
2: Však je to taky vidět. Pláty děravý jako řešeto a rezavý jako liška.
4: Ale já už vidím, jak se blíští, až jeden kus po druhém opravíš a vyleštíš. Tohle je krunýř na prsa. Pancíře na kolena, rukavice, přilba.
2: To je ale opelichaný chochol. A to hledí na dránc.
4: Poradíš si s tím.
2: Milost pane, zbrojiš nejsem, to bych lhal. Tyhle řemeny, co rozhryzali myši, nahradím provázkem. Na děravej krunýř přitluču prkínko. A dejte mi kus drátu, jinak se přilba rozpadne. A jo, nějak to zkrastím. Jenom aby nám nepršel. To byste v tom plechu zrezavěl. Zkuste si náprsník.
4: No, tak co?
2: No, no dobře, no. Docela vám sluší.
4: Po setmění vyvedu Rosinantu za stodolu. Ty tam odstěhuješ zbroj.
2: A musím taky připravit na cestu svýho osla, než se moje vrátí z pole.
4: O, Sancho, cítím, jak mi narůstá.

0: a vylítne si z domu jako z holubníku. Tohle je výsluška za mou věrnou službu. No řekněte, páni, co pak se sluší upláchnout ze stavení jako zloděj?
1: Uklidněte se, paní Rosamundo. Ta věc se nesmí rozkřiknout.
0: Pět křížků na zádech a udělá by takovou ostudu.
1: Nejde jen o vaši pověst, ale o dobré jméno celé osady. Nesmíme dopustit, aby se stala terčem posměchu.
2: Mně stačí, co musím kvůli němu vyslechnout v holírně.
0: Nevím, co si počnu.
1: No dělejte, jako by se nic nestalo. Tady panu Mikulášovi projde každý den rukama dost lidí.
2: To ano, ano, někdy víc než tuce.
1: Musíme se dovědět, kam náš pan Zeman má namířeno a co dělá cestou.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Potom se poradíme, jak obec zachránit před ostudou a rytíře Dona Kichota před pohromou.
2: Co to povídáte, pane bakaláři? Jaký pak rytíř Don Kichote? Je to Alonso Quijano.
1: Vidíte, jak je to jeho podivinství nakažlivé a tím pádem smrtelně nebezpečné.
2: Mně pořád nejde na rozum, co mu vlezlo do hlavy.
0: To všechno ty zlořečené knížky a bláznivé romány.
1: Trefila jste hřebík přímo na hlavičku.
0: Já mu je spálím.
3: Duch člověka je úhor a kniha jej může leda pohnojit, aby na něm vyklíčilo semeno moudrosti a statečnosti.
4: Povídal jste něco, pane?
3: Jen tak v duchu rozmlouvám se sousedy. Tím nemrmo moci chtějí držet doma v závětří, abych nemohl do světa bránit slabé proti bezpráví a napravovat křivdy. Ti
4: budou zírat, až se vrátím v Aksamitu jako pán ostrova Vadaremus.
3: Po celém Španělsku budou naše jména vyslovovat s obnaženou hlavou.
4: A vy, milost pane, víte, kdy to bude?
3: Milý Sancho, abys dosáhl cíle, musíš v něj především pevně věřit. Víra i hory přenáší.
4: Dost možno. Jenže člověk je tvor slabý a potřebuje se o něco opřít, když ho bolí nohy a kručí v břichu. Poledne dávno odzvonili a já od rána neviděl ani kůrku. I ten můj osel je na tom líp. Může si utrhnout aspoň bodlák na mezi.
3: Odříkání a půst patří k řeholi potulného rytíře, Sancho.
4: Ale rytíř jste vy, pane, já jsem jenom zbrojnož, co umírá hlady.
3: Široko, daleko, nevidět stavení. Kdyby se dalo zaklepat.
4: Tamhle! V poli jakási ženská okopává zeleninu. Třeba by se ustrhnula.
3: Nedovolím ti žebrat u cizích.
4: Mně je to, děvče, povědomé.
3: Teď si uvědomuju, že jsem nedbal na důležitou věc? Každý rytíř musí mít vyvolenou dámu svého srdce. A já na to zapomněl. Nejvyšší čas napravit ono velké opomenutí. Sama prozřetelnost mi posílá do cesty tuto vznešenou dámu.
4: S motykou a vidlema. Ale to je přece Aldonca. Dcera starýho Lorenca a támhle Stobosa.
3: Já jsem jí ve svých snech dal mnohem libozvučnější jméno. Dulcinea.
4: A jaká pak Dulcinea? Je to Aldonca. Přece ji poznám. Aldonco, pozdrav pánbu.
3: A provázej vás na všech cestách, paní.
5: Dejš to pánbu.
4: Aldonco, růžičko voňavá. Nebyla by cibulička s kouskem chleba. Ne, a k tomu doušek vína.
5: Mám tu jen, co mi zbylo od oběda. Sotva pro jedno.
4: Nevadí, koroptivičko kropenata. Můj pán se rád postí, ale já umírám hlady.
3: Odpusťte mu, urozená slečno, je to prostořeký mluvka.
5: Jaká pak slečna? Nedělejte si blázny, nemám čas na hloupé řeči. Musím k potoku napojit krávy.
6: Dovolte mi složit k vašim spanilým nohám rytířský hold.
5: Já vám dám hold, že vás budou bolet záda.
4: Vy jste tomu dal, milost pane, skládat hold obyčejný holce.
6: Něžná jako růže.
4: Já bych teda nechtěl od ní dostat ránu.
6: Ten obláček jimné vůně okolo ní.
4: Cítil jsem jenom cibuli.
7: Jsi slepý a hluchý. Potkáš vznešenou senioritu a mluvíš o holce.
4: Tak teď nevím, čemu mám věřit. Vám nebo svým vlastním očím.
7: Oči nespatří to nejdůležitější. To ti může vjevit jen srdce.
4: Nezakoukal jste se do ní nakonec.
6: Nebuď přízemní, Sancho.
7: Pro mne Dulcina není žena z masa a kostí. Nýbrž vznešený ideál.
8: Já si myslím, že nemluví do větru. Don Quixote de la Mancha patří všem. A nepřemůže ho ani smrt, ani zapomnění.